0: inteligenci. Takže je to technická vrstva nějaké jako transparentnosti, kterou nevidí člověk, ale stroj ji pozná.
1: Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Za jejich porušení hrozí v krajních případech a při těch nejhorších prohřešcích sankce až 15 milionů eur nebo ve výši 3% celosvětového ročního obratu firmy. Každý případ ale bude telekomunikační úřad posuzovat individuálně. Brazilský prezident Lula da Silva se stal oficiálním kandidátem strany pracujících do říjnových prezidentských voleb. V případě vítězství by šlo o jeho čtvrtý mandát v čele největší latinskoamerické země. Při nástupu do úřadu v lednu příštího roku by mu bylo 81 let. Nejsilnějším soupeřem současného prezidenta ve volbách bude senátor Flávio Bolsonaro, syn krajně pravicového ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Favoritem ale zatím podle průzkumů zůstává da Silva. Vodovody a kanalizace Náchod začnou pravděpodobně od příštího roku dodávat vodu do Polska do jedné z místních částí příhraničního lázeňského města Kudva Zdruj. Z veřejného vodovodu poteče do zahraničí 30 kubíků vody denně, což je podle předsedy představenstva VAKu Náchod Dušana Téra téměř zanedbatelné množství.
2: Spolický křídový pánve, na našich zdrojích máme povolení asi 9 milionů 800 tisíc kubíků za rok a v současné době využíváme to na polovině. Vody je dost a v tomto množství je nějaký 1,5 milionu kubíků, který dodáváme do Hradce Králové.
1: Sport. Fotbalisté Hradce Králové v šancelize na výhru nad Pardubicemi nenavázali. Ve druhém kole soutěže remizovali v Praze s Bohemians 0-0. K zisku bodu přispěl východočechům i brankář Adam Zadražil, který ve čtvrtém soutěžním utkání ročníku udržel druhou nulu a byl rád, že ho nepřekonal Václav Pilař, jeho bývalý spoluhráč a aktuálně křídelník Bohemians.
3: Vašek je můj kamarád, takže to bylo taky zajímavý střetnutí. Mám ho, vím, co má rád, jak zakončuje, takže je dobře, že ho kluci do ničeho úplně nepustili, ačkoliv si myslím, že vyhrál dobrý zápas a jemu jako přeju jenom to nejlepší.
1: V dalších zápasech druhého kola remizovala Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2. Fotbalisté Jablonce opět vyhráli, v Pardubicích zvítězili 2-0. V lize je tak Jablonec bez ztráty bodu, stejně jako Slavia a Teplice.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdný hlavní tah v Pardubicích a omezení na trase Karlovy Vary Praha. V Pardubicích je na průjezdu městem úplná uzavírka, dočasná. Neprůjezdná je silnice 37 na trase Hradec Králové Chrudim na úrovni pardubické železniční stanice. Policie z místa hlásila pohyb chodce. Na trase Karlovy Vary Praha po dálnici D6 a 6C u Bošova na kilometru 83 najel nadměrný náklad 260 tun 5 metrů na šířku. Na trase pojedou k exitu 38 Řevničov, kde odbočí na Slaný. Na dálnici D3 u Českých Budějovic je zavřený tubus v tunelu Pohůrka. Je to mezi kilometry 135 až 136. Nově se jezdí obousměrně jen tubusem na Benešov a Prahu. Aktuálně plynule a s omezením souvisí i uzavírka na exitu nebo na sjezdu z exitu 136 směr Rakousko. Objíždí se otočením na exitu 141. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, při kterých může zasilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
6: 5,5 minuty po 2 hodině ladíte noční radiožurnál, a to v pondělí 3. srpna. A tím pádem tu pro vás mám novou výhru do naší noční soutěže pro tento týden. Mám tu pro vás právě vyšlou knížku Zmizení mladé dámy od proslulé autorské dvojice Neil Richards a Matthew Costello. Čeká vás britská detektivka z Londýna, kam vyrazila dcera prominentní rodiny, aby se prosadila jako tanečnice. Ovšem slečna Lizzie narazí na problém a hrozí nemožnost. nebezpečí a taky na pomoc vyrazí bývalý agent jejího veličenstva Harry Mortimer i se svojí ženou. Víc už z děje neprozradím, to si zjistíte sami, až si knihu u nás vyhrajete. Máte-li tedy zájem o příběh z britské klasické detektivní školy, tak s námi soutěžte. A to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak volejte právě teď.
4: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Imagine Dragons v nočním radiožurnálu a teď je před námi soutěž.
1: Vydejte se s radiožurnálem do Anglie 20. let minulého století. Pomozte originální dvojici vyšetřovatelů hledat mladou dívku z prominentní rodiny, která utekla z ospalého Sussexu do víru britské metropole. Užijte si kombinaci klasické krimi atmosféry, noblesy anglického venkova i jiskřivé chemie ústřední dvojice. Knihu z britské detektivní série Vraždy v Midwortu, Zmizení mladé dámy, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro tento týden jsme si v tuhle chvíli představili a teď nám chybí někdo z vás, kdo s námi bude soutěžit. Haló, slyšíme se?
2: Ano, dobrý den, tady Pavel.
0: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím. Ještě než se pustíme do soutěžení, tak v rychlosti prolétnu pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich logicky je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
2: Ano.
0: Dobře, tak jdeme na to. Dnes se i v naší otázce, stejně jako ve výherní knize, podíváme do Anglie. Ptáme se, která z následujících barev není na vlajce Anglie? Za A bílá, za B červená, za C modrá.
2: Modrá tam
0: není. Není tam modrá. Je to přesně tak, říkáte to naprosto správně, vystřelil jste to hned, takže vás nebudu vůbec nějak napínat. Gratuluji k výhře. Kniha je pro vás, nebo se chystáte někoho potěšit?
2: Pro mě a potom půjčím dál.
0: Je mi to jasné. Já myslím, že na letní večery se určitě kvalitní britská detektivka bude hodit. Tak jenom poprosím, vydržte ještě chviličku na telefonu.
2: Určitě.
0: Díky moc. A vy ostatní budete mít příležitost vyhrát si u nás knihu Zmizení mladé dámy samozřejmě i v dalších dnech po celý tento týden. Nejbližší příležitost bude zítra v nočním radiožurnálu po 2. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: September a píseň Cry for You zazněla v nočním radiožurnálu, se kterým se teď vydáte do Brna. Jeden z tamních fenoménů moravské metropole totiž do pár let téměř zmizí z ulic. Jde o výduchy z parovodního potrubí, kterým místní obyvatelé přezdívají kouřící značky. Teplárny Brno brzy dokončí jejich výměnu za úspornější horkovody. Pár trubek ale chtějí zachovat, aby symbolicky připomínali období páry.
1: Kulatá červená značka Zákaz vjezdu stojí před nejvyšším správním soudem, chrlí páru a ze správného úhlu to vypadá jako výduch z podzemní továrny na mraky. Často tu vídám turisty, jak si úkaz fotí. Dnes jsem ale nenarazil na žádného, tak se za jednoho vydávám a zjišťuju, jestli Brňané vědí, co je tahle kouřící značka zač.
2: Excuse me, do you know what it is?
3: Hot water, heat buildings.
4: Tím se ohřívá voda nebo se vytápí domy. Nebojte, žádný oheň podzemí.
1: Tahle značka přestane kouřit zřejmě příští rok. A tím bude takřka dokonaná výměna parovodů za horkovody, která začala v roce 2010 a vyjde na asi 3 miliardy korun. Zrovna teď dělníci pracují mezi hlavním vlakovým a autobusovým nádražím u hotelu Grand. Doplňuje mluvčí brněnských tepláren Radka Mistrová.
5: Vyměníme, až bude dokončeno, více než těch 96 kilometrů starých parovodů.
1: Potrubní síť se zároveň smrskne asi o třetinu a z původních 105 výduchů zůstane jen pár na odhadem 3-kilometrové trase mezi spalovnou odpadu a teplárenským kotlem nedaleko centra města. Pára tam pohání turbínu.
5: A pak je otázka, jestli tady v centru udělat nějakou symbolickou maketu nebo řekněme repliku té kouřící trubky.
1: Přestože období brněnské páry zdánlivě končí, ne tak docela. Když loni teplárny vyměnili potrubí v blízkosti fakultní nemocnice u svaté Anny, musel si tam špitál postavit vlastní zdroj páry. Zdůvodňuje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
6: Technickou páru si vyrábíme sami a používáme ji zejména pro sterilizaci a vlhčení vzduchu.
1: Čas od času taky některá trubka přibude, i když jenom dočasně. Naposledy to bylo posledních pár měsíců na dvoře místodržitelského paláce Moravské galerie, říká její mluvčí Eva Kadlčáková.
7: Loni na podzim došlo k havárii parovodu uprostřed místodržitelského paláce na jeho nádvoří, což významně ovlivnilo provoz celého paláce a i expozice umění do kapsy.
1: Parovod, který ale do pár let zanikne, už je opravený. Do expozice galerie se tak lidé po parní havárii dostanou znovu od příštího čtvrtka. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 2:30. Stručné zprávy má Monika Chmilová.
1: Na rumunské území u hranic s Ukrajinou v neděli opět dopadly trosky dronu. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany, podle kterého ale nevznikly žádné škody. Úřad zatím neuvedl, odkud bezpilotní stroj byl. Trosky dronu sestřeleného Ukrajinou dopadly poblíž Dunaje u rumunské vesnice Periprava. Začátkem týdne Bukurešť vyhostila ruského diplomata kvůli narušování rumunského vzdušného prostoru ruskými drony. Rusko v reakci na to uvedlo, že to byl neopodstatněný krok a že Rumunsko nepředložilo žádné důkazy o původu dronů. Sebevražedný atentátník na severu Pákistánu včera zabil nejméně 14 lidí, včetně 5 policistů. Agentura AP informovala, že se odpálil u policejní stanice. Před útokem se na místě shromáždil dav lidí, kteří křičeli protivojenské slogany a volali po míru. Policie podle agentury AFP uvedla, že 20 lidí je zraněných, někteří vážně. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. Ve Vyškově dnes začíná zkrácený úvodní kurz pro aktivní zálohy. Potrvá 4 týdny namísto obvyklých 6. Účastníci ale nebudou mít volné víkendy. Krátký letní turnus je určený lidem, kteří mají časově náročné zaměstnání nebo se jim nehodí jiný termín během roku, a to třeba učitelům, hercům anebo lékařům. A nová výstava Národní knihovny představí osud 700 ztracených knih, které za druhé světové války ukradli nacisté. Podařilo se je dohledat v pražském Klementinu. Expozice s názvem Ze stínů ke světlu ukazuje vybrané vzácné hebrejské tisky, ale taky dokumenty a fotografie. Výstava začíná dnes a potrvá až do října. Sport. Tenistka Daria Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. Se 16-letou ruskou Ljutovovou prohrála 1-2 na sety. Ve svém prvním finále na okruhu vyhrála první sadu. V té rozhodující 3x odvrátila matchball, pak prohrála po více než 2 hodinách. Rodačka z Moskvy Vidmanová reprezentuje Česko od roku 2016.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D1 u 9 křížů a komplikace možné na trase Karlovy Vary Praha. Na dálnici D1 za Brnem do Prahy stojí autobus mezi sjezdy na Ostrovačice a 9 křížů, kilometr 170,5. Blokuje pravý pruh 1 ze 3. Vozidlo je označené policejní hlídkou. Dejte pozor, hlavně nákladní auta tam náhle vybočují vlevo. V Pardubicích už skončila uzavírka na průjezdu městem. Kvůli chodci byla neprůjezdná silnice 37 u pardubické železniční stanice. Na trase Karlovy Vary Praha, dálnici D6 u Bošova na kilometru 83 najel nadměrný náklad. 5 metrů na šířku míří k exitu 38 Řevničov, kde odbočí na Slaný. Na cestě bude několik dnů, jedou do Starého Hrozenkova na hranice se Slovenskem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Slavné osobnosti nebo ptáci a příroda? Tak s touhle otázkou můžete pomoci i vy. O co jde? Po 28 letech se budou měnit nebo bude měnit design eurobankovek. A jestli na eurech budou od roku 2031 významné osobnosti nebo zvířátka, tak to můžete rozhodnout i vy. Stačí se podívat na irozhlas.cz do rubriky Ekonomika, kde je článek právě na tohle téma, a dozvíte se tam i to, kde se do hlasování můžete zapojit i vy. Tak se tam podívejte, hlasujte. A já vám zatím v nočním radiožurnálu s příjemným Noc s Adél.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Každá tyrolská rodina má prý svůj vlastní recept. Ne na knedlíky nebo štrůdl, ale na likér z mladých borovicových šišek. Ty se sbírají jen několik týdnů v roce vysoko v Alpách. Do rakouského Tyrolska se proto vypravila natáčet naše zpravodajka Bára Vránová a její reportáž uslyšíte za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Adam Ďurica a jeho hudební novinka píseň Iskry jste právě slyšeli v nočním radiožurnálu s datem 3. srpna. Šplhají po stromech a riskují zranění. To všechno kvůli několika šiškám. V rakouském Tyrolsku z nich totiž dodnes vyrábějí tradiční likér. Jehož recept si rodiny předávají po generace. Navíc na sběr nejlepších borových šišek mají jen několik letních týdnů.
1: Borová stezka neboli cervek v němčině je v Tyrolsku velmi oblíbená pro svoje panoramata. Bohužel dneska není moc hezké počasí, takže nic moc vidět není, všude je mlha. Ale my jsme tu s průvodkyní Kristýne i z jiného důvodu, protože tato stezka je pojmenovaná po borovicích, což je tady velice důležitý strom.
2: Borovice Limba je opravdu výjimečná. Roste pomalu až vysoko v horách, ve výšce kolem 1800 metrů nad mořem, kde odolává drsnému počasí. A právě z jejich šišek u nás vzniká tradiční tyrolský likér.
1: Borovice všude vidím, zatím to tady i hezky borově voní po té smůle, ale nikdy žádné šišky, protože ty stromy, které míjíme, jsou zatím malé a šišky, které potřebují na borovicový likér, rostou až na těch opravdu vzrostlých, to znamená od 2 metrů výš.
2: Těhle je ještě škoda, strom musí nejdřív dorůst. Limba se může dožít až 500 let. Šišky pak rostou vysoko v korunách těch nejstarších stromů a dostat se k nim je vlastně to nejtěžší na celé výrobě.
3: Vzrostlé borovice stojí na strmých svazích nebo kolem nich bývá husté borůvčí a křoví. No a v tomto případě dokonce obojí.
2: Nejlepší doba na sběr je na konci července, kdy jsou šišky správně zralé. Nejlepší je počkat po bouřce nebo silném větru, kdy sami spadnou na zem.
3: Šišek přitom není potřeba mnoho. Na domácí várku stačí jen 3 nebo 4. Zpracovat se ale musí co nejdřív, dokud jsou ještě měkké a plné pryskyřice. Právě tehdy dají likéru jeho typickou vůni, chuť a i sytě červenou barvu. V alkoholu leží několik týdnů. Co všechno se k ním pak přidá, to už záleží na rodinném receptu.
2: Mě to naučila maminka. Už jako malá jsem s ní chodila sbírat šišky a dělali jsme z nich syrup i likér. Někdo přidává med, někdo hnědý cukr, já třeba dávám ještě trochu džinu.
3: Likér ale rozhodně není to jediné, k čemu Tyroláci limbu využívají. Z jejího dřeva vyrábějí třeba nábytek, hlavně postele. Věří totiž, že borová pryskyřice pomáhá ke klidnějšímu spánku. Oblíbené jsou i polštářky nebo pytlíčky s limbovými hoblinami, které provoní celý pokoj. Limba je ovšem důležitá i pro celý alpský ekosystém.
2: Máme tu takového ptáčka, jmenuje se ořešník kropenatý. Vybírá ze šišek semena a schovává si je na zimu, jenže na část svých skrýší zapomene a právě z těch zapomenutých semen pak vyrostou nové limby.
3: A jak to tak v horách bývá, tak počasí se během chvíle úplně změnilo, mraky se zvedly a konečně se ukázalo i panorama Innsbrucku, jenže tentokrát byly ty výhledy spíš takový příjemný bonus. Kdyby totiž bylo hezky už od začátku, tak bych se nejspíš stejně jako většina turistů hlavně kochala a kolem těchto borovic jenom prošla. Z Cervenek nad Innsbruckem, Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Kufry spaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Monika Chmilová přináší zpravodajský souhrn.
2: Maďarsko kvůli vedrům čeká kritických 5 dní, varuje premiér Maďar. Země bude muset odstavit i jadernou elektrárnu. Nejstarší typy občanských průkazů ode dneška neplatí. Fotbalisté Olomouce remizovali v Šancelize s Mladou Boleslaví 2-2 a dnes bude převážně slunečno, objeví se i bouřky, teploty až 39 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Maďarsko dělí jen centimetr od vypnutí jediné jaderné elektrárny v zemi. Hladina Dunaje, používaná k jejímu chlazení, podle premiéra Pétera Maďara na měřící stanici klesla na minus 133 cm. Pokud to bude ještě níž, elektrárna pak vůbec poprvé za téměř půl století odstaví všechny 4 reaktory.
3: Maďarsko podle premiéra Maďara čeká následujících 5 dní kritické období.
4: Žádám firmy, instituce i domácnosti, aby ve večerní špičce výrazně snížili spotřebu elektřiny. Nákupní centra by měla méně chladit a obce dočasně vypnout nepotřebná a dekorativní osvětlení.
3: Na výzvy vlády k šetření už od pátku reagovala řada velkých podniků. Například chemička MOL, automobilky, obchodní řetězce nebo maďarský operátor Telekom. Úsporné kroky chystají také třeba lázně nebo akvaparky. Vláda navíc už dřív schválila opatření, které umožní velké spotřebitele elektřiny dočasně odpojit. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Nejstarší občanské průkazy ode dneška neplatí. Jde hlavně o papírové knížky a zalaminované kartičky, na kterých je u platnosti uvedeno bez omezení nebo datum platnosti úplně chybí. Jejich držitelé mohou být 90-letí a starší lidé. Podle ministerstva vnitra bylo ještě letos na jaře v oběhu asi 10 000 těchto průkazů. Aktuálně jich stále evidují zhruba 4 700, upřesňuje mluvčí resortu Adam Razler.
5: Uvedená čísla je potřeba vnímat s rezervou. Část lidí už pravděpodobně v České republice nežije nebo jejich doklady fyzicky neexistují. Přesto mezi držiteli těchto průkazů mohou být i seniori, kteří je stále běžně využívají.
2: Ode dneška je pro dopravu otevřený historický most v Zákupech na Českolipsku. Pískovcová stavba na Výpadovce na Mimoň byla kvůli opravě uzavřená od konce letošního března. Zatím se jezdí formou kivadlové dopravy řízené semafory, říká náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj.
6: Tento provoz bude trvat do 31.8. Od 1.9. bude most zcela průjezdný. Celkové dokončení se očekává zhruba do půlky října. Celkové náklady na stavbu jsou v tuhle chvíli vyčísleny na zhruba 20 milionů 117 tisíc.
2: Sport. Fotbalisté Sigmy Olomouc ve druhém kole šance ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2-2 a v novém ročníku nejvyšší soutěže dál čekají na výhru. Trenér Pavel Hapal si ale cenil zlepšeného herního výkonu a přístupu mužstva oproti prvnímu kolu v Jablonci.
7: Všichni chceme, i fanoušci naši chcou výsledky, chcou vidět i ty 3 body na konci, ale hodně těch věcí vyměníme a přece jenom toho času moc nebylo. A mě spíš vadil trošku ten běžecký výkon v Jablonci. Tentokrát si myslím, že jsme byli dobře připraveni, když se vám potom nepodaří střelit branku a z jediného breaku, kterou Boleslav vlastně měla, nás potrestala a šla do vedení. My prakticky museli pořád dohánět.
2: V dalších utkáních pak Jablonec zvítězil nad Pardubicemi 2-0 a je dál 100%. Bohemians Praha remizovali s Hradcem Králové 0-0. A Sára Bejlek postoupila do druhého kola tenisového turnaje v Torontu. Číňanku Wang Xin porazila 2-1 na sety po skoro 3 hodinách na kurtu. Další soupeřkou české tenistky bude Polka Iga Świąteková, která měla v prvním kole volno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D35 na Olomoucku a překážka na dálnici D1 u 9 křížů. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice srazilo nákladní auto Zvěř. Za sjezdem na Unčovice na kilometru 252 je zavřený pravý jízdní pruh. Je tam slabý provoz, v místě nehody se nezdržíte. Na dálnici D1 za Brnem do Prahy stojí autobus mezi sjezdy na Ostrovačice a 9 křížů. Kilometr 170,5 blokuje pravý pruh 1 ze 3. U auta je policejní hlídka a na místo před chvílí přijela i silničářská šipka. Hlavně nákladní auta v místě vybočují vlevo. A v Ostravě v Rudné ulici je od soboty nová uzavírka. Mezi Porubou a odbočkou na jih se jezdí jen po půlce Rudné. Obousměrně jedním jízdním pruhem, zřejmě to bude hlavně během dne komplikovat, zpomalovat provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39, na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Sardou.
1: Ladíte noční radiožurnál 5, možná už spíše 6 minut po třetí, přeji poklidnou pondělní noc a také příjemný poslech. Nejžavější místo Valašska bylo o uplynulém víkendu rozhodně v Rožnovském skanzenu. K vedru, které panovalo venku, tam totiž kováři přidali ještě vlastní výhně a stáli u nich celý den. My se za nimi vypravíme za chvíli v reportáži.
0: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Kladiva, žhavé železo, kouř a k tomu pořádné letní vedro. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm hořily o víkendových dnech řemesel kovářské výhně. Sešli se tam podkováři, mistři kováři i lidé, kteří taví železo ještě starou slovanskou metodou.
1: Už jsme něco nakoupili málo.
2: No, já sbírám nože, takže u mě je to jasné. Já se pohlížím po nějakém pěkném noži do sbírky, takže to bude určitě můj suvenýr.
1: Vedro, nevedro, jdete hledat.
2: Ano, přesně tak.
1: Říká Martin, ono se dlouho u těch výhní nedá postávat a pozorovat.
2: No, to je velký žár a je moc horko na to dneska. V zimě by to bylo lepší.
1: A zatímco návštěvníci mají na vybranou, tak úplně jinak jsou na tom kováři. Miroslav Žitník teď tady vyrábí hřebíček. Já stojím velmi blízko u jeho výhně, je tady docela horko. Vy máte zástěru, máte tričko s dlouhým rukavem.
3: Když mám triko s krátkým rukavem, tak se spálí moc slunka. To radši budu spocený a budu smrdět.
1: Od výhně, u které pracuje Miroslav Žitník a která je hned u vchodu do dřevěného městečka, se přesunuju k fojctví. Tady jsou hned dvě výhně, pracuje u nich mistr kovář David Mokrý. Je to pořádné horko, vy sám máte taky hrubou zástěru.
4: Ta zástěra mě hlavně cloní to teplo. Jo, kdybych ji neměl, tak by mě u té výhně bylo mnohem větší vedro a horko.
1: Vidíme, že tady pracuje taky podkovář.
4: Pan podkovář předvádí ukázku a mění vždycky jednu nohu u jednoho koně.
1: Pomocník drží nohu koně. A pan kovář má v ruce velkou rašpu, to je opravdu obrovská. Jak dlouho vám trvá, než takto okujete koně?
5: Tak dvě hodiny, za dvě hodinky ten kuň pokud drží, tak to je dobrý.
1: Tak vy jste teď úplně splavený.
5: Každou hodinu jedna noha.
1: Dřevěným městečkem se přesunuju k rozpálené šachtové peci, ze které sála obrovské teplo. Jak vlastně vypadá tavení železa starou slovanskou metodou, tady návštěvníkům ukazuje geoložka Andrea Dovicová.
6: V podstatě v té spodní části, v té nístěji, se nám slepují kousíčky železa do podoby právě té železné houby.
1: Gabriela Hickl, Radiožurnál.

Nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Novinka Marka Ztraceného, to je píseň Obuj si mé boty. A vy jste ji slyšeli právě teď v nočním radiožurnálu. A teď se vydáme na Pardubicko. Na okraji Pardubického kraje, kde se Železné hory setkávají se Žďárskými vrchy, se o víkendu totiž proháněl pilot Formule 1 Valtteri Bottas. Tentokrát nebyl v kokpitu rychlého vozu, ale na kole. Postavil se totiž na start cyklistického závodu světové série Gravel Tour Hlinsko.
1: Až chvíli před začátkem závodu se na konci startovního pole objevil muž, na kterého do Hlinska dorazila většina fanoušků. V bílém dresu s modrým křížem se s nimi Valtteri Bottas ještě minutu nebo dvě před startem s úsměvem fotil a rozdával podpisy na všechny strany.
2: A pro vás, diváky a fanoušky, Valtteri Bottas se dostává do první řady.
1: Pak pořadatelé Bottase asi i trochu proti jeho vůli protáhli v uvozovkách na pole position, tedy do první startovní řady amatérské kategorie. V samotném 131 kilometrů dlouhém závodě, ale čelní pozice neatakoval. Skončil na 32. místě.
3: Nevím, jak vypadám, ale jsem trochu unavený. Byla to těžká trať, ale pěkný závod. Hezké cesty lesem. Užil jsem si to.
1: Prohlásil po dojezdu do cíle Valtteri Bottas. 36-letý pilot Formule 1 nejenže rád jezdí na kole, ale doma ve Finsku dokonce i sám pořádá gravelové závody.
3: Je to dobré na fyzičku, na vytrvalost, ale také na vyčištění hlavy. Je to pěkný koníček.
1: Bottas, stejně jako ostatní piloti, má aktuálně měsíční pauzu mezi závody šampionátu vozů Formule 1. Do Hlinska dorazil i s přítelkyní, profesionální cyklistkou Tiffany Cromwellovou. I díky ní se zná třeba s Petrem Vakočem.
4: Shodou okolností jsme se potkali včera náhodou při vyzvedávání čísel. Byl jsem taky v kontaktu s jeho partnerkou, s tou se znám dobře vlastně z Canyonu, nebo ještě jsem závěl Alpecin, jsme se spotkali někde na soustředění v Kalifornii, takže jsem mi dával i nějaký tipy, ať už tady v Hlinsku, tak v Praze, kde bylo zůstávat.
1: Vyprávěl Petr Vakoč, který dojel v elitní kategorii třetí.
4: Myslím, že to je super, že to bylo všude ve zprávách, myslím, že dorazilo plno lidí i díky němu a myslím, že je skvělý, že organizátoři to vlastně dobře rozhlásili, určitě mu udělal radost, že mu dali jeho závodní číslo z formule a myslím si, že to je fajn a že k tomu přistoupili velmi dobře a že se z toho podařilo vytěžit pro všechny strany super zážitek.
1: Účast Valtteriho Bottase na Gravel Tour Hlinsko sice možná zastínila vítězství Dana Lindberga a Australanky Frejnové v elitních kategoriích, ale do Hlinska zase přilákala nejen fanoušky cyklistiky, ale i Formule 1.
5: Valtterimu jsem strašně vděčný, protože nám ten závod zpropagoval, nebo to jeho jméno zpropagovalo takovým stylem, že kdyby tady nestartoval, tak to možná bude poloviční, nebo já nevím, aspoň co se týče divácký kulisy, jako... Děkuju moc.
1: Prohlásil ředitel závodu Petr Svoboda. Z Hlinska Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
1: Energetická skupina ČES dnes začne akcionářům vyplácet dividendu z loňského zisku. Za každou akci to bude 42 korun. Celkem tak ČES rozdělí přes 22 miliard korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane téměř 16 miliard. V současnosti má společnost 168 tisíc akcionářů. Při nedělní srážce vrtulníků, které západně od Athén hasily lesní požáry, zemřeli dva lidé. Agentura AP s odvoláním na řecké úřady uvedla, že šlo o Řeka a Dána. Posádku druhého vrtulníku tvořili Řek a Brit, ti přežili. V Řecku bojuje s požáry v okolí Korinského zálivu několik stovek hasičů, včetně skupiny Čechů. Ti ale na místě vrtulník nemají. Brazilský prezident Lula da Silva se stal oficiálním kandidátem strany pracujících do říjnových prezidentských voleb. Jeho nejsilnějším soupeřem bude senátor Flávio Bolsonaro, syn krajně pravicového ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Favoritem ale zatím podle průzkumů zůstává da Silva. A pardubičtí strážníci dostali 10 nových dronů za více než 600 tisíc korun. Využívat je budou při dohledu nad sportovními a hromadnými akcemi a taky pro vyhledávání ztracených lidí v terénu. Sport. Čeští hokejisté do 18 let porazili v přípravě na Hlinka Gretzky Cup domácí Kanadu 6-0. V Edmontonu udrželi čisté konto oba brankáři Jaroslav Martínek i Krištof Štěpánek. Prestižní turnaj mladých hráčů zahájí český tým v pondělí večer zápasem proti Američanům.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u 9 křížů a chystané uzavírky v Bzenci. Na dálnici D1 za Brnem do Prahy stále stojí autobus. Mezi sjezdy na Ostrovačice a 9 křížů na kilometru 170,5 blokuje pravý pruh, je to jeden. Ze tří pruhů na místě už je silničářská šipka, objíždí se plynule. Dálnice, hlavní tahy bez nahlášených nehod. V Bzenci na průjezdu městem dnes ráno začnou nové uzavírky, omezení. Na silnici 54 u obchodu Penny a náměstí Svobody se bude několik měsíců jezdit kivadlově a měsíc zavřená bude Strážnická ulice u hlavního tahu ve městě.
4: Bude provoz řízen na třech semaforech, to hlavně z důvodu, že se budou budovat dva pruhové objezdy a jeden ostrůvek.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky a nebo bouřky, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme letní speciál našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12, první díl ze série o vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka.
5: Namazat, zapnout, poslouchat.
6: Že jim vypláci zabili slona.
7: Vražda Jána a Martiny.
8: Juščenko prohlásil, byl jsem otráven.
5: Kořist, Kuciak, jedy. Letní speciály Vinohradské 12. Od 27. července do 14. srpna. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vražda, která otřásla Slovenskem. Známe důkazy, popíšeme výslechy. Budeme vyprávět o mimořádném vyšetřování, které dodnes vyvolává otázky. Vydáváme první epizodu pětidílné četby o vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně, archeoložky Martiny Kušnírové. Dnes je pondělí 3. srpna.
9: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 1. Časť 1. Posledný deň slobody.
5: Odbyla 18. hodina a bývalý policista Tomáš Sabo s bratrancem Miroslavem Marčekem, který ještě před lety nosil vojenskou uniformu, zamkli dveře svého obchodu s výživovými doplňky pro sportovce v centru Kolárova. Byla středa, 26. září 2018. A oni ještě netušili, že mají za sebou poslední den svého vysněného podnikání. A na dlouhá léta i poslední den života na svobodě. Sabo se vydal ospalými uličkami města do domu svých rodičů. Marček ke své přítelkyni, u které v posledních týdnech přespával. Vlastní rodiny si v mládí nezaložili. Při dobrodružném způsobu života na to zřejmě neměli čas. Po odložení uniformy, ve které Marček okusil i zahraniční misi, se oba muži nechávali naverbovat na ochranu zámořských obchodních lodí před piráty. Jak se později ukázalo, doma přitom napáchali strašné věci, jen aby utáhli rozjezd společného podnikání. A tomu se právě blížil definitivní konec. Ulice městečka na jihu Slovenska toho večera brázdilo i několik policejních operativců. O nichž Marček se Sabojem neměli tušení. V šeru podzimního večera se policisté nenápadně proplížili až k jejich domovům, kde měli splnit jediný úkol. Zjistit, jestli oba muži skutečně zamířili domů, aby tam zalehli do postele. Harčová 10, na místě, potvrzuji, vyťukal policista, nasazený na sledování podezřelých do svého mobilu a poslal zprávu kolegům. Lesní 38, sledovaný je v domě partnerky, potvrzuji. Doplnil v zápětí další důležitou informaci i druhý policista. A hlášení z Kolárova bylo v tu chvíli kompletní. Otazník visel už jen nad tím, kde je majitel pizzerie v Komárně, Zoltán Andruško. Ten si krátce předtím koupil se svou přítelkyní obrovský dům s růžovou fasádou ve vesničce Chotín, která leží asi 12 minut jízdy autem z Komárna. V sousední obci Marcelová zase vlastnili dům jeho rodiče a on tam občas přespával. Nakonec se objevil právě v Chotíně. Chotín 530, na místě i s partnerkou, potvrzuji. To už do policejní razie, která dostala název News, v českém překladu zprávy, zbývalo jen pár posledních hodin. Policisté ji chtěli spustit ještě před svítáním a využít moment překvapení. Zásahový tým ale potřeboval, aby scénář plánované operace vyšel do puntíku. Klíčové bylo, aby únikem informací nedošlo k prozrazení akce. Kromě toho potřebovali, aby podezřelí muži ani náhodou neopustili své domovy. Policisté se snažili připravit vše tak, aby se při zásahu nikdo nezranil. No a především chtěli zabránit tomu, aby jim někdo z trojice unikl. Už tehdy věděli, že akci bude sledovat celá země. Šli si totiž pro podezřelé z úkladné vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, která 7 měsíců předtím otřásla Slovenskem. Brzy ráno vyrazila auta a desítky maskovaných příslušníků jednotky Lynx Komando na předem určená místa. Jeli na neohlášené návštěvy ke 3 lidem najednou. Pro každého z nich pak zvolili jinou taktiku. Už dávno předtím si ověřili rozložení pokojů v jejich domech, pevnost dveří i stav oken. Vždycky musíme k podezřelým přistupovat jako k těm nejnebezpečnějším pachatelům, ať už jde o kohokoliv. Nemůžeme se spoléhat na to, že tentokrát to bude jen brnkačka. Nesmíme nic podcenit, protože to může mít fatální následky, říká muž, který se v září 2018 osobně zúčastnil této ostře sledované akce. Plánovači zásahu si vždycky předem ověřují, jestli dané osoby oficiálně vlastní zbraň. V tomto případě museli být ještě opatrnější než obvykle. Chystali se zadržet muže, o kterých byli přesvědčení, že před pouhými několika měsíci zavraždili 2 mladých lidí v jejich vlastním domě. Museli tedy počítat s tím, že se nebudou zdráhat a k násilí se uchýlí znovu. Navíc bývalý policista a voják umí se zbraní zacházet velmi dobře. No a nikdo taky nemohl tušit, jaký zbrojní arzenál doma skrývají.
9: Část druhá. Potichučky aj nahlas.
5: Finální rozkaz k zásahu vydal velitel operace News ve čtvrtek 27. září 2018. Ještě za tmy. Maskovaní policisté před 16:00 ráno v jediném okamžiku zajistili všechna strategická místa v okolí tří domů. Objevili se tedy ve stejnou chvíli v Kolárově i v Chotíně. K Andruškovi vešli úplně potichu, bez hluku a rozbíjení dveří. Ozbrojení muži v neprůstřelných vestách se jeden po druhém plížili chodbami rodinného domu a bez jediného slova postupně nahlíželi do všech pokojů. Muže, kterého hledali, objevili spícího v ložnici spolu s přítelkyní. Rychle se ho zmocnili a po tomhle budíčku spustil velitel zásahového týmu sérii rutinních otázek. Jméno? Příjmení? Dostával na ně bleskové odpovědi. Ale když došlo na datum narození, tak šokovaný Andruško si najednou nemohl vzpomenout. Přitom své 41. narozeniny oslavil teprve před týdnem. Policistům pak před kamerou potvrdil, že při zadržení nebyl zraněn a že nepotřebuje žádné lékařské ošetření. Při následné prohlídce jeho domu našli policisté několik pušek. Zhruba 40 kilometrů severněji od Chotína, tedy v Kolárově, zvolili zakuklení policisté odlišnou taktiku zásahu. Dům rodičů Tomáše Saboa nejdřív obklíčili a potom těžkým beranidlem vyrazili vstupní dveře. Policie, policie, ruce nad hlavu, ozýval se spod kukel křik po celé chodbě. Takovéto ohlášení svého příchodu si maskovaní policisté nevybírají proto, aby zadrženého vyděsili. Ono to má mnohem prozaičtější důvod. Zásahová jednotka se musí vždycky oficiálně představit, aby lidem v domě formálně oznámila, že nejde o ozbrojenou loupež, ale o skutečný policejní zásah. Bývalý policista Sabo ležel v posteli v pokoji v přízemí, jen pár kroků od vchodu do domu. Muži se samopaly u něho byli během několika vteřin. Spal tak tvrdě, že ho zpočátku nevzbudil ani křik policistů. Ruce na obličej, dej si ruce na obličej, křičeli jeden přes druhého. Tímto nacvičeným postupem zadržení se snaží člověka v první chvíli zmást, aby neměl čas přemýšlet. Teprve když policisté stáli na posteli přímo nad Saboem a nasadili mu pouta na ruce, otevřel oči a nechápavě zíral na to, co se právě stalo. Jak se jmenuješ? Křičeli na dezorientovaného muže. Tmu vystřídalo světlo. Sabo přimhouřenýma očima upřel pohled do policejní kamery. Tomáš, řekl tiše a polkl. Po schodech s rukama nad hlavou mezitím sestoupil do přízemí i jeho otec. Necelé dva roky po synově zadržení zemřel. Jeho přiznání k podílu na vraždách se už nedožil. U Saboa taky našli jednu nábojnici. Když později kriminalisté prozkoumávali rýhy na jejím plášti, zjistili, že byla ve stejném zásobníku jako náboje použité při vraždě Jána a Martiny. Policii se podařilo zadržet i Sabova bratrance Miroslava Marčeka. Jak se později ukázalo, právě on byl hlavním aktérem dvojnásobné vraždy. Během razie v Kolárově vyšetřovatelé ještě pracovali s verzí, že střelcem byl Sabo a Marček jeho pomocníkem. Nakonec se ukázalo, že to bylo právě naopak. Marček, na rozdíl od svého bratrance, své zadržení neprospal. Speciální jednotka totiž v jeho případě zvolila hlučnější způsob, jak se ho zmocnit. Nejdřív začali rozbíjet okna na různých stranách domu, aby bývalého vojáka co nejvíc zmátli. Jedním z oken dovnitř hodili i malou výbušninu, aby způsobili hluk. Ve stejnou chvíli pak vyrazili dveře na opačné straně domu. Zatímco oni s výkřiky policie, policie napochodovali do domu, zmatený muž v trenýrkách, bez trička, bezradně stál v pokoji a netušil, která bije. A přesně to byl cíl zásahového týmu. Pokud se ve tmě ozývá hluk z více stran, ani dobře vycvičený střelec nedokáže jednoznačně určit, kterým směrem by měl namířit zbraň a bránit se. Marček ležel během vteřiny na zemi. Ruce měl za zády a muži v kuklách na něj křičeli, aby počítal. 1, 2, 3 snažil se splnit jejich pokyn. Pak stichl. Ale v zápětí dostal rozkaz počítat dál. Všechno pod kontrolou, zvolal jeden z příslušníků u spoutaného muže. Po chvíli do domu vstoupil vyšetřovatel. Marček seděl na židli, obklopen armádou ozbrojenců. Na stůl mu položili papíry o zadržení a bývalý voják v tu chvíli věděl, že jeho svět se mu právě zhroutil. Cože? Nechápavě reagoval při zmínce o vraždě novináře a jeho snoubenky. No, zamyslete se, odvětil suchým tónem vyšetřovatel. Policisté se mezi tím rozprchli po okolí domu. Za chvíli se už vraceli se zajímavým úlovkem. Našli 2 po domácku upravené samopaly typu škorpion, 153 nábojů a ocelové trubky upravené na tlumiče.
9: Časť 3. Jeden sa hneď zlomil.
5: Trojici mužů z jižního Slovenska odvezli porazy s pouty na rukou do sídla pobočky Národní kriminální agentury NAKA v Nitře. Vyhlídky na brzký návrat měly mizivé. Zadrželi je pro podezření z úkladné vraždy novináře a jeho snoubenky, za což jim hrozily vysoké tresty. Věčný kšeftař Zoltán Andruško ale začal velmi rychle uvažovat o plánu jakés také ze záchrany. Když vydýchal ranní návštěvu maskovaných policistů, okamžitě oznámil, že chce spolupracovat. Během prvního výslechu byl zřejmě ještě pořád v šoku a na některé detaily si nemohl vzpomenout. Už tehdy však vyšetřovatelům vyprávěl příběh, na kterém trvá dodnes. Prohlásil, že vraždu novináře si objednala Alena, která bydlí na okružní cestě v Komárně. Měla to udělat pro velmi mocného muže z kontakty. Zpočátku se Andruško bál jeho jméno vůbec vyslovit, ale nakonec z něj vypadlo, že Alena si to objednala pro Mariana Kočnera. Tehdy podnikatel Kočner seděl už 3 měsíce ve vazbě kvůli jiné kauze. Čelil obvinění z padělání směnek. V téhle kauze lítal i s bývalým šéfem televize Markýza a expolitikem Pavlem Ruskem. Policisté si pro Kočnera přišli už v červnu 2018 do plážové restaurace u jezera v Dunajské Lužné, nedaleko Bratislavy, když tam večeřel se známými. Blesková příprava akce proběhla o týden dříve, než bylo původně plánováno. Věci se totiž rychle dali do pohybu poté, co tajná služba zjistila, že vlivný boháč plánuje opustit Slovensko. Údajně se už balil do Chorvatska, kde měl zakotvenou svou luxusní jachtu. Nečekanou razii policisté spustili v absolutním utajení. Věděl o ní pouze úzký okruh zainteresovaných lidí. Kočner zasahujícímu týmu tvrdil, že se necítí dobře, ale při následném vyšetření v nemocnici mu lékaři nic nezjistili. Než ho definitivně odvezli k výslechu, zastavili se ještě ve vile v luxusní bratislavské čtvrti Koliba, aby si z domu vzal léky. Opálený v bílé lněné košili stihl zamávat novinářům z okna auta. Ačkoliv ho soudce specializovaného trestního soudu Roman Půchovský do vazby nevzal, senát nejvyššího soudu měl o pár dní později jiný názor. Kočner dorazil na odvolací řízení ve výstředním modrém saku a ani na chodbě si nesundal sluneční brýle. Po několika hodinách se takhle vyparáděný vydal do vazební cely. A to novinářům nejdřív sliboval, že se po soudu ke své kauze vyjádří, jakoby ani nepočítal s možností, že skončí za mřížemi. O rozsáhlé razii na jihu Slovenska, při které kriminalisté zadrželi podezřelé z vraždy Jána a Martiny, se tedy Kočner dozvěděl za zdmi vazební věznice. Jediný kontakt s vnějším světem měl v té době přes telefon, kterým mohl z vazby zavolat svým advokátům a tehdy ještě příteli Petrovi Tótovi. V tu chvíli, ale na jiném místě, policisté od Andruška uslyšeli, že ten samý Kočner může stát v pozadí vraždy novináře. Co však v tu chvíli bylo možná ještě podstatnější, poprvé od něj taky slyšeli o možné spolupachatelce Aleně a museli okamžitě jednat. Celou noc potom strávili zjišťováním podrobných informací o dosud neznámé ženě z Komárna. Práce po nocích pro ně tehdy nebyla žádnou novinkou. V posledních zářijových dnech řada členů Kuciakova vyšetřovacího týmu ani nechodila domů. A zatímco jedni dávali dohromady poznatky o nové postavě v případu, další ji začali sledovat.
9: Část čtvrtá. Policajti u lekára.
5: Alena Žužová strávila po razii proti trojici Sabo, Marček, Andruško na svobodě už jen o jediný den víc než oni. Neseděla se založenýma rukama, tvrdil později u soudu Peter Todt. O aktivitách Aleny Žužové z té doby věděl poměrně hodně, i když tehdy ještě neznal její pravou identitu. Zatímco byl Kočner kvůli obvinění z podvodu se směnkami ve vazbě, požádal Tóta, aby si přes šifrovanou aplikaci psal s osobou, kterou měl v mobilu uloženou pod krycím jménem Sis Alino. Tóth až později pochopil, že za tímto označením se skrývá Žužová. Do té doby plnil pokyny a posílal neznámé ženě Kočnerovi vzkazy plné symbolů a hesel. V den policejní akce Žužová znervóznila a Tóthovi horečně vypisovala. Zjišťovala, jestli se Kočner ve vazbě náhodou nezlomil, nebo jestli nemá na celé nového spoluvězně. Poslední hodiny využila taky k vyčištění svého mobilu a ke schánění informací o zadrženém kamarádovi Andruškovi. V pátek, 28. září, ráno, vyšla z domu na okružní cestě v Komárně, kde bydlela s matkou a nezletilou dcerou. Měla takové prodloužené černé vlasy. Na ulici byla nezaměnitelná. Operativci, kteří měli za úkol monitorovat její pohyb, ji určitě rychle poznali. Jako obvykle nasedla

0: a zásah proti posádce auta, ve kterém sedí dítě, je zase riskantní. Na místě byli v tu chvíli jen tři policisté a ti na další zásahové jednotky nečekali. Rozhodli se jednat okamžitě. S příkazem k zadržení podezřelé vstoupili krátce před 9:30 do budovy, ve které měl lékař ordinaci. Dcera už byla na vyšetření a Žůžová seděla v čekárně. Když tam policisté dorazili a oslovili ji, v její tváři nezaznamenali ani náznak překvapení, natož šoku. Naopak, reagovala zcela klidně, jako by jejich návštěvu v duchu očekávala. Zarazila se až při požadavku, se kterým po úvodních slovech přišli. Vyzvali ji totiž, aby jim vydala oba telefony, které měla u sebe. Jeden jim dala hned, ale u druhého začala dělat drahoty. Ten je pro dceru. Je to dárek, právě jsme ho koupili. Ten vám nedám, bránila Žůžová z brusu nový iPhone. Vyznělo to jako výmluva, protože už ráno psala Kočnerovu kamarádovi Tótovi a upozornila ho, že bude brzo mít nový telefon. Policisté ale nevyjednávali a oba mobily si vzali. S pouty na rukou Žužovou odvedli ke svému autu a nabídli jí neprůstřelnou vestu a taky odvoz pro dceru. V té chvíli nevěděli, jestli Alena Žužová skutečně sehrála nějakou roli v případu vraždy novináře. Museli počítat i s možností, že pokud existují koneční zadavatelé vraždy, mohli by se pokusit o její likvidaci. Co to tu hrajete za komedii a za divadlo? Jste směšní, vysmála se jim. Nevypadala vůbec vyděšeně a drze ocekávala. Odvezli ji zpátky do rodinného domu v Komárně, kde zastihli i její matku. Starší paní ochotně odpovídala na otázky. Kvůli zadržení své dcery nebyla nijak hysterická ani rozzuřená. Začala domovní prohlídka. Policisté zabavovali různé věci, zejména elektroniku. U dveří do každé místnosti stála s nimi i Žůžová, aby viděla, jaké předměty si z domu odnášejí. Hned v přízemí čekalo na policisty velké překvapení. V pokoji, který vypadal jako dětský, byly pod kobercem uloženy hromádky peněz. Byly zabalené v kuchyňské útěrce, popsal očitý svědek, co tam našli. Žůžová měla pod kobercem ukryté bankovky v hodnotě 23 tisíc eur. Je to moje rezerva pro případ, že se něco stane, komentovala tento nález tehdy nezaměstnaná žena. Zatímco před domem měla zaparkovaný nový bílý Mercedes vyšší třídy, tak vnitřní vybavení domu nezářilo žádným luxusem, byl v něm běžný nábytek. V zahradě za domem pak měla starší bazén se špinavou vodou. Jak ukázalo i další vyšetřování, tohle nebyl jediný kontrast, který svobodná matka a jedna z nejbližších přítelkyň Mariana Kočnera roky schovávala.
1: Část 5. Bod zlomu.
0: V ten stejný pátek zavolal Marian Kočner, vazebně stíhaný podvodník se směnkami, svému tehdejšímu kamarádovi Petrovi Tótovi. Tento bývalý důstojník Slovenské informační služby se mu během hovoru zmínil, že policisté zadrželi podezřelé z vraždy Jána Kuciaka. Kočnerovi už taky vyprávěl o Žůžové a upozornil ho, že média tuto ženu spojují právě s ním. Novináři ji označovali za Kočnerovu tlumočnici italštiny. V Komárně nikoho nemám, utrousil suše Kočner do sluchátka. Petr Tóth začal mít pocit, že jeho dlouholetý přítel lže. To byl jeho osobní bod zlomu. Když se mu pak neznámá žena s přezdívkou Sis Alino najednou celé hodiny neozývala, došlo mu, s kým si ještě donedávna psal. A žena to zřejmě brzy přijde i policie. Razie na jižním Slovensku a přiznání Zoltána Andruška zase byly velkým bodem zlomu v celém vyšetřování dvojnásobné vraždy, která se stala tou nejsledovanější kauzou v novodobé historii Slovenska. Od tohoto okamžiku byl případ plný zvratů, nepochopitelných rozhodnutí, překvapivých přiznání a šokujících detailů. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým.

0: Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska vydali první díl letošní letní četby z knihy Vražda Jána a Martiny Vyšetřování. Napsala ji Laura Kell-Kalinská ze serveru Aktuality.sk a vydal Ringier Slovakia Media. Vybrané pasáže byly pro potřeby podcastu přeložené, zkrácené a částečně zeditované se souhlasem autorky. Lauře i Ringieru moc krát děkujeme, že nám umožnili výňatky z takhle důležité knihy ve Vinohradské 12 použít a současně dodávám, že události, které popisujeme, tak vycházejí ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a taky ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky v lednu 2024. To znamená, že celý tento týden se nebudeme věnovat obnovenému procesu s Marianem Kočnerem a Alenou Žužovou, který začal v lednu 2026. O tom zase někdy jindy. My pokračujeme v úterý. Naslyšenou zítra.
1: Brněnská jedenáctka.
2: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
1: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
2: Brněnská jedenáctka.
1: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
2: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Vydejte se s Radiožurnálem do Anglie 20. let minulého století. Pomozte originální dvojici vyšetřovatelů hledat mladou dívku z prominentní rodiny, která utekla z ospalého Sussexu do víru britské metropole. Užijte si kombinaci klasické krimi atmosféry, noblesy anglického venkova i jiskřivé chemie ústřední dvojice. Knihu z britské detektivní série Vraždy v Midworthu, Zmizení mladé dámy, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
4: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis doplní Monika Chmilová.
5: Nedostatečně naplněné dětské skupiny podpořené státem by mohly o část dotace přijít. Do Rumunska opět dopadly trosky dronů, nezpůsobily škody. Fotbalisté Jablonce jsou v Šancelize dál 100%, stejně jako Slavia a Teplice. A dnes bude převážně slunečno, objeví se i bouřky, teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Dětské skupiny postupně přijímají děti na nový školní rok. Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo vznik více než 500 skupin. Jednou z podmínek dotace je naplněnost alespoň 65% během prvních 5 let. Například na jihu Moravy kvótu zatím nesplnily dětské skupiny v Unkovicích nebo v Hustopečích. Starostové ale věří, že se to do září podaří. Pokud ne, mohli by přijít o část dotace, říká mluvčí ministerstva Anna Vacková.
6: Podmínka obsazenosti je jednou z podmínek udržitelnosti projektu. To bude průběžně sledováno během prvních 5 let udržitelnosti. Pokud nebude splněna, bude situace posouzena a může vést k uložení finanční opravy. Neznamená to však automaticky, že příjemce o celou dotaci přijde.
5: Oheň v Provencálsku na jihu Francie se dál nešíří a 2,5 tisíce evakuovaných lidí se mohou vrátit domů. Oznámil to prefekt Simon Babr. Příznivá je podle hasičů i situace na jihozápadě země nedaleko Bordeaux. Region zasáhl nejhorší požár ve Francii od konce druhé světové války. Plameny v oblasti sežehly 1800 hektarů půdy. Na rumunské území u hranic s Ukrajinou v neděli opět dopadly trosky dronu. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany, podle kterého ale nevznikly žádné škody. Úřad zatím neuvedl, odkud bezpilotní stroj byl. Trosky dronu sestřeleného Ukrajinou dopadly poblíž Dunaje u rumunské vesnice Periprava. Začátkem týdne Bukurešť vyhostila ruského diplomata kvůli narušování rumunského vzdušného prostoru ruskými drony. Rusko v reakci na to uvedlo, že to byl neopodstatněný krok a že Rumunsko nepředložilo žádné důkazy o původu dronů. Město Hradec Králové dnes otevírá další části nově přestavěné křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Doprava se tak zjednoduší nejen řidičům, ale i chodcům a cyklistům, vysvětluje mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková.
7: Kromě otevření zbývajících podchodů a dvou zastávek MHD budou moci řidiči nově využívat také napojení přes takzvanou Malou Miletu. Do této nové křižovatky bude navíc ústit výjezd pro vozidla zdravotnické záchranné služby. Celá stavba tak vstupuje do závěrečné etapy, která zahrnuje dokončovací práce i odstranění zjištěných nedostatků.
5: Sport. Fotbalisté Jablonce se po druhém kole šance ligy přidali ke Slavii a Teplicím a mají také plný počet bodů. Jablonec vyhrál v Pardubicích 2-0, Bohemians Praha remizovali s Hradcem Králové 0-0 a Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2. A golfistka Sára Kousková vylepšila české maximum na turnajích kategorie Major. Na British Open byla 12.
8: V posledním čtvrtém kole turnaje byla Kousková nejlepší ze všech. Zahrála 4 rány pod par hřiště a to jí posunulo na konečné 12. místo. Česká golfistka zaostala za vítěznou Japonkou Shiho Kuwakiovou o 5 úderů. Celkově zakončila Kousková turnaj v paru hřiště. Z celkové dotace turnaje, která byla 10 milionů dolarů, získala téměř 150 tisíc, tedy v přepočtu přes 3 miliony korun. Kousková výrazně vylepšila dosavadní nejlepší české umístění. Tím bylo 50. místo na British Open Kláry Davidson-Spilkové z roku 2018. František Kuna, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na dálnici D1 u 9 křížů a uzavírka v Ostravě. Na dálnici D1 za Brnem do Prahy se stále objíždí odstavený autobus. Stojí mezi sjezdy na Ostrovačice a 9 křížů na kilometru 170,5. Blokuje pravý pruh 1 ze 3. U auta je silničářská šipka a hlavně nákladní auta v místě náhle vybočují vlevo. Dejte pozor. V Ostravě v Rudné ulici je od soboty nová uzavírka mezi Porubou a odbočkou na jih. Se jezdí jen po půlce Rudné ulice. Obousměrně jedním pruhem. Zřejmě to bude hlavně během dne komplikovat, zpomalovat provoz. To omezení kvůli opravám vozovky potrvá 20 dní. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přeháňky nebo i bouřky, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39, na horách pak většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Společnost vám dělá noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po čtvrté a přeji dobré brzké ráno a také probuzení do pondělka 3. srpna. Záchranné stanice v Česku jen během prvního půl roku přijali přes 22 tisíce zvířat. Oproti loňsku jde o nárůst zhruba o 20%. Čím to je, tak to budeme zjišťovat za okamžik.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Záchranné stanice v Česku letos hlásí rekordní počty přijatých zvířat. Jen během prvního půl roku jich mají zhruba o 20% víc než za stejné období v loni. Je to hlavně kvůli horku. Ochranářům už docházejí kapacity, kam zvířata umístit, a také docházejí peníze.
1: Teďka dostali kaši. Raz, dva, tři, čtyři, pět, rechku, tři vrabčáci a tyhle jsou trošku větší. A tohle je malý rýs, tak ten dostane takovou želatinovou.
2: Praktikant Vítek se snaží otevřít malému ptáčeti zobák a pomocí pinzety ho nakrmit.
1: Ještě?
3: Jak byl jeden ten horký víkend, tak tam byl vlastně nárůst nejvíce těch druhů, právě rolísů.
2: Záchranou stanici pro volně žijící zvířata ve Vlašimi vede Alena Konvalinová.
3: To nich hnízdí v takových větracích otvorech, co jsou na různých bytovkách a domech. A vzhledem k tomu, že tam ty teploty prostě dosahovaly, já nevím kolik, 60 stupňů, třeba možná i víc, tak ty mláďata to vlastně nebyly schopni vydržet a vyskakovaly z hnízd, aby se neutekly.
2: O jaká zvířata se tady staráte ještě?
3: Máme dva malé sourozence tchoříků. To je takový pro nás unikátní pacient, jako míváme málo kdy. Ale jinak jsme měli letos enormní nárůst srnčat pokousaný psem.
2: Je to i pro vás rekordní nárůst těch zvířat letos?
3: Máme nárůst už vlastně poslední 4-5 let.
2: Stejný trend hlásí celá národní síť záchranných stanic. Po republice jich funguje 34.
3: Pro letošní rok jsme se dostali na číslo 22 000 přijatých zvířat do 36. Je to o více než 4 000 víc zvířat než v loňském roce.
2: Propočítává Marta Kroča-Brindová, předsedkyně Rady národní sítě záchranných stanic při Českém svazu ochránců přírody.
3: Pokud narůstají počty zvířat, tak samozřejmě přímou úměrou platí, že potřebujeme větší personální zabezpečení, ale nejsou to jenom lidé, my proto zvířata i jezdíme, takže my potřebujeme i hodný vozový park.
2: Ochránci ale zároveň upozorňují na dlouhodobé podfinancování.
3: Někde se stává, že ty stanice si musí vzít i úvěr na začátku roku, aby to vůbec byli schopni nějak zafinancovat.
2: Proto by podle Brindové ochráncům pomohla například i úprava financování tak, aby už dopředu, před nejvytíženějšími měsíci, věděli, jestli a kolik peněz dostanou. A to by se do budoucna mohlo změnit.
4: Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny teď připravuje pravidla programu péče o krajinu pro období 2027 až 2032. A v nich zvažujeme pro účely podpory právě záchranných stanic zavedení možnosti platby předem.
2: Říká Kateřina Pacíková, zástupkyně tiskové mluvčí ministerstva životního prostředí. Před rozhodnutím záchranou stanici zavřít na konci loňského roku stála dvě zařízení. Postupně se ale do problému zajistit péči o zvířata dostávají i stanice další. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.

0: Bonnie Tyler jste právě slyšeli v nočním radiožurnálu a Pražská národní knihovna představí unikátní sbírku hebrejských tisků. Za druhé světové války je ukradli nacisté po celé Evropě. Neznámo jak a proč se 700 z nich ocitlo v pražském Klementinu. Mezi nimi třeba i vzácný svazek ze 16. století vytištěný v Benátkách. Výstava s názvem Ze stínu ke světlu ukáže nejen osud knih v nejtemnějších chvílích moderní historie, ale i práci historiků, kteří pátrají po jejich původních majitelích. Vzácné tisky budou v Klementinu k vidění už od zítřka.
1: To, co jsme udělali my, je to, že jsme ten fond zmapovali kompletně a dá se říct, že jsme tam, kde to šlo, tak jsme identifikovali toho původního majitele.
2: Uvádí autor výstavy judaista Jiří Blažek a vysvětluje, že asi nepůjde přesně zjistit, proč se po roce 1945 přibližně 700 knih ocitlo v pražském Klementinu.
1: V tom poválečném chaosu, kdy se po Evropě pohybovali statisíce, miliony lidí, kteří byli bezdomová, kteří potřebovali pomoc a zároveň docházelo už k prvním snahám o restituci majetku, který byl naloupen během druhé světové války a ten majetek byl obrovský, tak samozřejmě ty knihy byly trošičku upozaděné. A já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do zprávy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
2: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
1: V těch vitrínách jsou umístěny knihy, které buď to mají nějaký vztah třeba k českým zemím, jsou zde knihy, které vydával například pražský hebrejský tiskař Moshe Landau. A kromě toho tu máme i nejstarší tisk, který jsme v tomto fondu identifikovali. To je ve vitríně u zdi. A jedná se o čtvrtý svazek z vydání Mišne Tora, což je náboženskoprávní kodex 1575. A je to benátský tisk z tiskárny Alize Bragadiniho.
2: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Díky tomu poznají, jestli kniha pochází například z knihoven, které před druhou světovou válkou existovaly v Olomouci, ve Vídni či v Budapešti.
1: Ony všechny ty knihovny byly před válkou proslulé tím, že měly ve svých fondech neuvěřitelně cenné rukopisy a tisky.
2: Například jedním z nejvýznamnějších souborů na výstavě jsou svazky z knihovny rabínského semináře v Budapešti. Nacisté během války zabavili téměř 3000 knih této instituce. Většina z nich byla v letech 1988 až 1989 navrácena zpátky do Budapešti. O knihy se některé instituce už přihlásily a Národní knihovna jim je vrátila. Některé tisky na svůj návrat čekají a čeští badatelé dál zjišťují, komu vlastně patřili. Michaela Vetešková, Radiožurnál.

0: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
1: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
0: Časové znamení.
1: Rozhlasové hry.
2: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
0: Pravidelné zpravodajské relace.
1: Sportovní přenosy.
3: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slavie.
0: Nebo tvorba symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 15:45.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Je půl páté. Krátké zprávy přináší Monika Chmilová.
1: Marocká vláda obvinila z migrační krize ve španělském městě Ceuta pašeráky a dezinformace na sociálních sítích. Informují o tom španělská média, podle kterých jde o vůbec první oficiální vyjádření Rabátu ke čtvrtečním událostem. Během nich z Maroka do sousední Ceuty za jediný den proniklo na 50 tisíc migrantů. Už v pátek přitom španělské úřady hlásily, že téměř všichni migranti se vrátili zpátky. Dnes končí lhůta, dokdy musí americká investiční společnost Castle Lake oficiálně podat nabídku na převzetí aerolinek EasyJet. Firma nabízí necelých 7 liber za akcii, což aerolinky oceňuje v přepočtu zhruba na 147 miliard korun. Do vypršení lhůty musí americká společnost buď předložit závaznou nabídku, nebo od záměru definitivně ustoupit. Od poloviny příštího roku by se lidé mohli nechat očkovat i v lékárnách. Ministerstvo zdravotnictví připravuje změnu, která se týká vakcín proti COVID-19 a chřipce. Do projektu by se mohlo podle odhadů ministerstva zapojit 60 až 70% lékáren v Česku. A dnes začíná lidskoprávní festival Prague Pride. 15. rokem se snaží zlepšit v Česku postavení LGBT plus lidí. Pořadatelé letos připravili pro návštěvníky 200 akcí, včetně sobotního duhového pochodu. Sport. Novým hlavním trenérem hokejového Litvínova je Robert Reichl. Bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagana už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informovali Severočeši na webu. Asistenty mu budou dělat další bývalí hokejisté Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný. Prvním soupeřem Litvínova bude v nové sezóně v polovině září na domácím ledě Kometa Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 u Humpolce překážka a u 9 křížů odstavený autobus. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec stojí nákladní auto s defektem. 91. kilometr na krajnici a kousek před ním pozor, v pruhu je kus pneumatiky.
4: Je tam odstavený na blikačkách a za ním je v pravým pruhu zhruba 100 metrů za ním, tak je slečenej ten ta pneumatika, jo? Tak jenom až do toho nikdo nevrazí.
3: Na dálnici D1 za Brnem do Prahy se objíždí porouchaný autobus. Stojí mezi sjezdy na Ostrovačice a 9 křížů na kilometru 170,5 blokuje pravý jízdní pruh jeden ze tří. Místo je dobře označené, dejte pozor, nákladní auta tam náhle vybočují vlevo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ujediněle objeví přehánky a nebo bouřky, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: A za chvíli nabídneme další díl našeho prázdninového projektu Letní autoškola radiožurnálu. Tentokrát si připomeneme, kdy je k dopravní nehodě potřeba volat policii a kdy stačí jenom vyplnit formulář a poslat ho pojišťovně.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Hodně z vás, zejména teď v nočním či brzkém ranním čase, poslouchá Radiožurnál při cestách v autě. I proto jsme pro vás v červenci vysílali sérii nazvanou Letní autoškola. Na sociálních sítích měla ohlas epizoda o tom, v jakých případech stačí vyplnit záznam o dopravní nehodě a kdy je naopak potřeba volat policii. Opakování je matka moudrosti, tak si to pojďme připomenout.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Situace okolo nehody je vždy nepříjemná a často i stresová. V tu chvíli člověk řeší nejen samotné škody, ale i to, jestli musí volat policii. Vy víte, kdy stačí vyplnit záznam o dopravní nehodě bez příjezdu policie? Přesné znění podmínek vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Pokud je ta hmotná škoda menší než 200 tisíc, nikomu se nic nestalo, ty vozidla se střetly a nezůstane po nich žádný velký nepořádek, respektive jsou schopni sami účastníci ty vozidla odstavit na stranu, tak tu policii volat nemusím. Potom přichází na řadu to, že musím vyplnit ten společný formulář. Ten je buď v papírové podobě, anebo lze použít aplikaci Bouračka. To je aplikace České kanceláře pojistitelů, kde je všechny údaje, které bych vyplnil papírově, tak vyplním přes mobil elektronicky a rovnou odchází na pojišťovnu.
2: Co byste upřednostnil vy?
3: Je lepší si to vyřídit sám. Je to určitě rychlejší. Nemusím čekat na hlídku a nedostanu pokutu. Mám možnost si to vyřídit úplně sám s tím druhým účastníkem a všechno jde jenom přes pojistku.
2: Jaký je poměr využití mezi aplikací a papírovou verzí formuláře?
3: Ta aplikace Bouračka, ona je to v podstatě webová stránka, je zatím využívána zhruba z 20%. Za mě je to určitě lepší způsob, než vyplňovat papírový formulář. Ta aplikace jde proti registrům, okamžitě ověřuje tu osobu, řidičský průkaz a tak dále. Samo si to načítá povinné ručení, to znamená, že ten účastník má i jistotu, že je zaplacené a že tu škodu v podstatě mu někdo uhradí.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Pátá hodina to bude za 10 minut, tou dobou s vámi bude Petr Král a ranní radiožurnál a na závěr nočního vysílání se budeme věnovat filmu. Komedie Jiřího Mencla Na samotě u lesa slaví letos 50 let. Výročí si o víkendu připomněli v Obděnicích na Příbramsku, kde se film natáčel. Na setkání nechyběli ani někteří z tvůrců a herců snímku.
1: Když je tam voda, on se víc bojí.
2: No počkejte, to snad přece...
3: Dům, kde se natáčela tato scéna, je dnes skoro k nepoznání. Má omítku a chybí mu příkop s lávkou. Je to první ze stanovišť na procházce po filmových místech v okolí Obděnic. Na výpravu vyrazila i Veronika s rodinou.
4: Máme rádi ten film, je to prostě česká klasika.
3: Teď se teda koukáme na jedno z těch filmových míst. Poznáváte to místo vlastně?
4: Ano, změnilo se to, ale když tady jsou vidět ty
3: fotky,
4: tak je to poznat, no.
5: Ale ty neznáte dědoušku.
6: Ty vypadají.
3: Když filmaři v Radešicích natáčeli scény posvícení u rodiny Miroslava Bardy, byl mu tehdy 14 let.
7: Tam vlezla do dvora slepice a začala tam kdákat, že? No a oni z toho přenosového vozu mu volali, jo, bylo to dobrý, akorát tý slepici, tu musíte vyhnat, to tam to ruší. No, tak vyhnali slepici, jo, zatáčeli to po druhý, teď pan Tříska nelenil, začal chodit po dvoře a začal kdákat jako ta slepice.
8: Pošta vodu! Rychle! Už je to vaří!
3: Na film zejména na Josefa Kemra zavzpomínal i Zdeněk Svěrák.
9: Při tom natáčení jsem byl řidičem pana Kemra a jak jsme tak vedle sebe seděli, tak jsem si všiml, že při každém spatření boží chmuk se pokřižoval. A taky si vždycky vzpomenu, když po něm na Barandově chtěli nějakou brigádnickou činnost, tak on řekl, no já mám, já jsem nabílil boží muka.
10: Že bych ještě skvědil, na zimu bych prodal kravku, a na jaře už nezasejí.
3: Pro návštěvníky pořadatelé taky připravili malou výstavu, říká Petr Čihák.
11: Tady se nám podařilo zapůjčit si originál původní sekiru z filmu, s kterou pan Svěrák chtěl původně porazit švestku.
3: Film Na samotě u lesa lidé podle něj v Obděnicích a v okolí prožívají dodnes.
11: V tom filmu si zahrála řada místních lidí a i pomáhali hercům a pomáhali štábu. Rádi na to vzpomínají.
3: Snímek měl premiéru v září roku 1976. Z Obděnic Laura Hájková, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Evropská unie má nová pravidla pro využívání umělé inteligence a označování obsahu. Brazilská strana pracujících oficiálně nominovala do prezidentských voleb současnou hlavu státu Lulu da Silvu. Fotbalisté Jablonce jsou v lize dál 100%. V Pardubicích vyhráli 2-0. A bude slunečno a horko. Odpoledne na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 35 stupňů. Na Moravě až 38.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: Videa nebo fotografie vygenerované umělou inteligencí, které uveřejní firmy nebo instituce, musí být nově označené. Pravidla vycházejí z evropského nařízení. Uživatelé by měli taky poznat, že třeba na stránkách e-shopu mluví s chatbotem a ne s živým člověkem. Další povinnosti dopadají přímo na firmy, které vyvíjejí AI, vysvětluje Lucie Malá, právnička České asociace umělé inteligence.
6: Typicky OpenAI nebo Anthropic, oni mají povinnost do toho výstupu, který vám dají, nějak zapéct tu informaci, že jde o umělou inteligenci. Takže je to technická vrstva nějaké jako transparentnosti, kterou nevidí člověk, ale stroj ji pozná.
5: Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Za porušení hrozí v krajních případech sankce až 15 milionů eur nebo ve výši 3% ročního obratu firmy. Spojené státy a Írán dnes podle amerického prezidenta Donalda Trumpa začnou znovu jednat. Oznámil to v noci na dnešek. Trump už koncem minulého týdne odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Islámské republice. Tvrdil přitom, že o odklad úderů žádal Teherán a další země v regionu. Íránská média ale s odkazem na své zdroje označila prezidentovo tvrzení o teheránské žádosti za lež. Brazilský prezident Lula da Silva se stal oficiálním kandidátem strany pracujících do říjnových prezidentských voleb. V případě vítězství by šlo o jeho 4. mandát v čele největší latinskoamerické země. Jeho nejsilnějším soupeřem ve volbách bude senátor Flavio Bolsonaro, syn krajně pravicového ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Favoritem ale podle průzkumu zůstává da Silva. Do úvodního kurzu pro aktivní zálohy armády ve Vyškově dnes nastupují učitelé, kteří jindy během roku kvůli své práci nemůžou. Výcvikem na vojenské akademii spolu s nimi projdou taky další časově náročné profese, třeba lékaři, IT specialisté nebo třeba herci. Kurz mají zkrácený ze 6 týdnů na 4, nemají ale volné víkendy, vysvětluje informační důstojník Martin Kresta.
7: Ten obsah kurzu je úplně stejný, akorát je to tak nahuštěné, že ti kurzanti nemají oddych. Ty první dny dochází fasování uniforem, výstroje a výzbroje. První týden je silně teoretický, ale pak už je praktičtější část, kde vyjíždí i do vojenského prostoru a zkouší si to opravdu naživo.
5: Sport. Fotbalisté Jablonce vyhráli i druhý ligový zápas v této sezóně. V Pardubicích zvítězili 2-0. Měli přitom výrazně méně ze hry a i méně gólových šancí. Byli v nich ale efektivní a to je dovedlo k výhře. Pokračuje hlavní trenér Jablonce Luboš Kozel.
8: Nemusíme si nic nalhávat, myslím si, že jsme z toho zápasu vytěžili maximum, že po většinu zápasu domácí byli lepší, vlítli na nás. Řekl bych, že jsme to otupili, ten tlak jejich, ten úvodní vlastně tím gólem, trošku náhodným ze štěstím, ale ten nám pomohl a od té chvíle jsme trošku byli víc ve hře. Myslím si, že jsme byli tým na tom hřišti. V té defenzivní fázi můžeme vděčit za to, že jsme vyhráli a naší efektivitě jednoznačně nahoře.
5: Jablonec má po 2 kolech plný počet bodů, stejně jako Slavia a Teplice. V dalších zápasech remizovali Bohemians Praha s Hradcem Králové 0-0 a Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na dálnici D5 u Prahy a překážka na D1 u Brna. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Hrudnou stojí osobní auto s defektem. Řidič mění kolo zhruba 4. kilometr.
10: Řidič mění kolo do silnice, jedna blikačka, bez vesty, korona není žádná, ale to spíš o tom, aby lidi dávali pozor, aby nikdo nezrazili.
9: Dálnice bez kolon na D1 za Brnem do Prahy se už několik hodin objíždí autobus. Stojí mezi sjezdy na Ostrovačice a 9 křížů. Kilometr 170,5 blokuje pravý pruh, jeden ze tří. Nákladní auta hlavně tam náhle vybočují vlevo. A v Ostravě v Rudné ulici je od soboty nové omezení, uzavírka. Mezi Porubou a odbočkou na jih se jezdí jen po půlce silnice obou směrně, jedním pruhem zatím plynul. Směr Opava jsou zavřené odbočky na Plzeňskou, k Avion Shopping Parku a taky dálnici D1. Obě se to dá otočením na ulici 17. listopadu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude slunečno, odpoledne místy kupovitá oblačnost a na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, na Moravě 35 až 38. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
11: Dobré ráno, už nebo teprve začal o víkendu druhý prázdninový poločas. Ne pro každého to znamená nějakou změnu v tom denním režimu. Co nás ale může ovlivnit všechny, tak to jsou tropické teploty, které nás ani dnes neminou. Tak ať to všichni zvládneme ve zdraví. Ranní radiožurnál tedy začal, ranní informační servis ovšem, co se děje, vás tedy ani dnes nemine. A dojde i na leco zajímavého, třeba na euroklíč. Co se s ním dá odemknout? Dozvíte se od nás.
1: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál 9 minut po páté, bezbariérových toalet na takzvaný euroklíč v Česku přibývá. Aktuálně jich fungují více než 2000. Mnoho lidí se zdravotním postižením má teď problém se samotným klíčům dostat. Síť se sice dál rozšiřuje, jenže distribuce novým žadatelům se v červnu úplně zastavila. Tím důvodem jsou průtahy s vypsáním dotačního titulu na Ministerstvo pro místní rozvoj, bez kterého Národní rada osob se zdravotním postižením nemůže další klíče nakoupit a vydávat.
1: Dobrá věc, ať do sprchy nebo na záchod, hezky dostupný.
2: Vozíčkář Jan Krauskop z Plzně ukazuje na svém svazku v celku běžný klíč. Na vozíku je po nehodě na motorce 15 let a stejně dlouho euroklíčem otevírá bezbariérová sociální zařízení na nádražích, úřadech nebo čerpacích stanicích.
1: Je to přístupný lidem, kteří to potřebují, nejsou to jenom vozíčkáři, ale třeba diabetici, onkologicky nemocní pacienti, pro ty, co to potřebují.
2: V České republice funguje systém euroklíčů 20 let. Teď ale nové klíče nejsou a žadatele zapisují na pořadníky, stejně jako sociální pracovnice městského úřadu v Rokycanech Sabina Mitáčková.
3: Jsou nedostupní. Já si tady píšu seznam těch lidí, kteří mají zájem.
2: Nové euroklíče došly v červnu kvůli chybějící dotační výzvě Ministerstva pro místní rozvoj. Celý systém u nás spravuje Národní rada osob se zdravotním postižením. Pokračuje její předseda Václav Krása.
4: Během dotační pauzy se nám nashromáždilo více než 1000 žádostí.
2: Výpadek peněz na pořízení nových euroklíčů je podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové způsobený přípravou nové dotační výzvy. Od kdy budou finanční prostředky opět k dispozici, ale neuvedla.
5: Předpokládáme, že podpora na realizaci projektu bude poskytnuta v průběhu letošního roku. S realizátorem Euroklíče je Ministerstvo pro místní rozvoj v kontaktu a společně pracujeme na přípravě nového programu a pokračování podpory.
2: Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové Euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo listopadu letošního roku. Z Plzně Pavel Hala, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál po ránu na festival do Litomyšle. Litomyšl fest nezastavili ani rekordní teploty. Naši reportéři byli u toho, pokud vy ne, tak vás tam za chvíli přeneseme. Radiožurnál 4/6. Počasí tomu bude celkem přát, to za chvíli probereme s Marcelou Hálovou. V Praze začíná totiž festival Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Letošní 15. ročník má téma Časy se mění, který upozorňuje na změny ve společnosti. Akce potrvá do neděle a kromě sobotního pochodu hrdosti budou na programu také výstavy, přednášky nebo workshopy. Přesně před 90 lety zvítězil na olympijských hrách v tehdy nacistickém Berlíně běžec Jesse Owens. Afroamerický sprinter získal celkem 4 zlaté medaile, ovládl běh na 100 i 200 metrů, soutěž ve skoku dalekém a byl také členem vítězné štafety na 4x100 metrů. Owensovy úspěchy jsou dodnes považované za pokoření Adolfa Hitlera, který berlínskou olympiádu zneužil k nacistické propagandě.
1: První srpnový týden začínáme se slunečným a horkým počasím, které výjimečně přeruší bouřky. Čekáme jasné až polojasné nebe. Odpoledne se ale bude místy tvořit kupovitá oblačnost a hlavně v jižní polovině našeho území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. V bouřkách může napršet až 20 mm srážek. Teploty dnes opět extrémně vysoké. Na Moravě od 35 do 38 stupňů, jinde mezi 31 a 35 stupni Celsia. Na horách v 1000 metrech nad mořem na měříte kolem 27. A foukat k tomu bude slabý východní, na Moravě během dne mírný jižní vítr, který v přehánkách a bouřkách bude ještě přechodně zesilovat. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 520 Anaka. Je léto, pořád se něco děje, tak třeba v parku na Kravýhoře v Brně si můžete užívat léto s nafouknutými 10-metrovými modely vesmírných těles, projekcemi v sále Digitária, ale i letní kino ve společnosti těch nejlepších science fiction filmů. Festival Planet Brno dnes rozjíždí své druhé dějství, to první jste mohli zažít už začátkem července. A ještě jeden festival, který už byl, ani tropické teploty ho neovlivnily a neodradili tak tisíce návštěvníků Litomyšl Festu. Filmový a hudební festival si letos připsal rekordní návštěvnost, přijelo více než 22 tisíc lidí.
1: A v jednom ze sálů končí nedělní projekce dokumentu Heleny Třeštíkové, Bára Basiková.
2: Jak hodnotíte druhý ročník v Litomyšli?
3: Výborně.
2: Co se vám tady líbilo nejvíc?
3: Všechno. Oproti loňsku je to úplně zase někde jinde. A počasí vyšlo.
4: No, jsme tady od začátku. Je to takový, že si člověk připadá, že mezi svýma lidma.
5: Program je super. Je to takový náročný trošku to stíhat, ale viděli jsme toho spoustu z koncerty, všechno jsme stihli.
6: A dokument Heleny Třeštíkové uvedla samotná Bára Basiková, která do Litomyšle jezdila už jako dítě. Z přestěhování festivalu právě sem má proto obrovskou radost.
7: Byla jsem nadšená, protože jsem si říká, není jiné lepší místo. A nakonec tady druhý ročník nebo druhý rok, kdy jsou Slavonice v Litomyšli, se potvrzuje, že to byla správná volba.
6: Do Litomyšle se tak během 5 dnů sjelo více než 22 tisíc diváků. Potvrzuje to zakladatel festivalu, režisér a producent Ondřej Trojan.
8: Moc se nám letos vydařil program hudební a tím, že nám do toho nepršelo, tak přišlo tady opravdu spoustu lidí.
6: Lidé mohli vidět skoro 100 filmů a také 12 koncertů. Nádvoří zámku doslova praskalo ve švech, hlavně večer. Například při vystoupení kapely Tata Boys.
9: Litomyšl je tak jako fantastický město a tak kulturní, že jsme tady dneska se to užili úplně, to prostě lítala energie vzduchem.
6: Říká hudebník Milan Cajs. A dobře hodnotí festival i starosta Litomyšle Daniel Brídl z hnutí Generace 89.
10: Já myslím, že se to povedlo. Já myslím, že festival Litomyšli sluší a Litomyšl sluší festivalu.
6: Festival skončil. Příští rok se odehraje opět v Litomyšli. Naděja Kubínková, Radiožurnál.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, v 17:30. Začínají zprávy s Terezou Tomášku.
3: Lékárny by nově mohly nabízet očkování proti chřipce nebo covidu. Počítá s tím novela ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Platit by mohla od poloviny příštího roku. Cílem je zvýšit proočkovanost proti chřipce. Ta je v Česku nižší než 10%. Na rumunské území u hranic s Ukrajinou opět dopadly trosky dronu. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany. Podle něj nevznikly žádné škody. Úřad zatím neuvedl původ bezpilotního stroje. Trosky dronu sestřeleného Ukrajinou dopadly poblíž Dunaje u rumunské vesnice Periprava. Začátkem týdne Bukurešť vyhostila ruského diplomata kvůli narušování rumunského vzdušného prostoru ruskými drony. Rusko v reakci na to uvedlo, že Rumunsko nepředložilo žádné důkazy o původu dronů. V Dublinu se dnes lidé rozloučí s irským zpěvákem a kytaristou Glennem Hansardem. V barokní kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu bude vystavená zpěvákova rakev. Pohřeb pak bude zítra odpoledne v katedrále svatého Patrika v centru Dublinu. Zpěvák a skladatel zemřel ve středu při dopravní nehodě. Bylo mu 56 let.
1: Sport.
3: Tenistka Daria Vidmanová v Memphisu nezískala svůj první titul na okruhu WTA. S 16-letou Ruskou Ljutovovou prohrála 1-2 na sety. Ve svém prvním finále na okruhu vyhrála první sadu. V té rozhodující třikrát odvrátila matchball, pak ale prohrála po více než 2 hodinách. Rodačka z Moskvy Vidmanová reprezentuje Česko od roku 2016.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D2 u Lanžhota a překážka na D1 u 9 křížů. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna pozor, kousek za hranicí na kilometru 53,5 havaroval kamion. Provoz je stažený do části pravého a odstavného pruhu, zatím se jenom zpomaluje. Na dálnici D1 z Brna do Prahy z Bystřete za 9 kříži na kilometru 170,5 stojí tam ve stoupacím pruhu porouchaný autobus, označený je světelnou šipkou. A na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru počítejte se zabraným odstavným pruhem, tam je nepojízdné osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ránu je nad Českem skoro jasno až polojasno a aktuálně nikde neprší. Teploty se udržely docela vysoko mezi 16 a 20 stupni. Pod 10 klesla teplota jen na horách. Po mírném víkendovém ochlazení na naše území dnes opět začne proudit horký vzduch. Oproti včerejšku proto naměříme přibližně o 5 stupňů víc. Čeká nás jasná až polojasná obloha, která se jen výjimečně zatáhne kupovitou oblačností. Z ní může hlavně na jihu našeho území zapršet a nebo se budou tvořit bouřky. V nich bude zesilovat jinak slabý nebo mírný vítr, také v nich může napršet až 20 mm vody. Teploty dnes budou opět v celé naší republice nad 30. Nejčastěji na teploměrech uvidíme od 31 do 35 stupňů, na Moravě až do 38 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 27 stupňů. Tolik zprávy. A po nich se k mikrofonu ranního radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, kam s ním? Tak pokud si tuhle nerudovskou otázku kladete v souvislosti s vašimi malými potomky, hledáte školku či dětskou skupinu, vypadá to, že od brzkých časů by to mohlo být o něco snadnější. Vzniká totiž několik set dětských skupin po celém Česku a to je i téma pro nás.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách. Olá.

0: 5.36, dobrá zpráva pro rodiče. Města a obce dokončují budování zázemí pro celkem 504 dětských skupin. Pokud by radnice neměly od září místo ve školkách a dětských skupinách pro tříleté děti, museli by rodinám přispět na hlídání. Tak třeba v Soběhrdech na Benešovsku skupinu otevřeli kvůli velkému zájmu rodičů už teď o prázdninách.
1: Tak dobrý den, vítám vás u nás v Třešňovce v naší dětské skupině.
2: Nezávislý starosta Soběhrad Pavel Bartík, co asi každého zaujme, kdo třeba i jede kolem. Takže vaše dětská skupina je veliká. Na to, jak jste v uvozovkách malá obec?
1: No, my jsme se snažili, když už jsme se do té stavby pustili, tak aby ten projekt byl velkoryse pojatý. Jsou tady teda místo pro dvě ty dětské skupiny.
2: Pro zajímavost, kolik máte obyvatel?
1: My máme necelých 500 obyvatel.
2: A kapacita dětské skupiny?
1: Kapacita je 2x12 dětí. Máme tu kapacitu naplněnou, jsme poslední chvíli odmítali některý zájemce.
2: Markéta Lukáčová, paní ředitelka.
3: Nemáme děti jenom ze Soběhrad, ale vlastně máme děti i z Nespek, z Benešova a tak dál, takže jsme rádi, že je o dětskou skupinu velký zájem.
2: Od kolika let přijímáte?
3: Přijímáme děti od roka a půl. Potřebujeme plínky, máme přebalovací pult.
4: Dáme botičky, Máčko.
5: Já jsem Kateřina Fumferová.
2: Přicházíte se synem do dětské skupiny?
5: Se synem Jaromírkem. Teď jsme tady první týden na adaptaci a je to super.
2: Kolik malému je?
5: Budou mu 2 roky. Jsem pracovala teda bez přestávky víceméně, takže teď to bude takový uvolnění jak pro mě, tak pro babičky.
2: Právě i k dřívějšímu návratu rodičů s malými dětmi do práce mají přispět dětské skupiny. Ministerstvo práce a sociálních věcí na ně vyhlásilo dotační titul. Podle mluvčího ministerstva Jakuba Slavíka byl o něj obrovský zájem.
6: V rámci programu vznikne 504 dětských skupin s celkovou podporou ve výši 7 miliard 186 milionů korun. Máme zprávy, že dokončeno je už 485 budov, tedy většina. Podmínkou dotace je obsazenost dětské skupiny 65%.
2: Nesplnění podmínky může vést ke krácení předělené dotace. Ze Soběhrad, Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 542 opět máme důvod o nich mluvit a varovat vás. Takzvaní energošmejdi totiž stále hledají cesty, jak se dostat do domácností. V Třinci teď třeba zjistili, že samotný tržní řád nemusí obyvatele před podobným pronájem energií dostatečně ochránit. Příběh jedné mladé maminky přiměl tamní radnici tato pravidla změnit.
1: Paní zaklepala u nás na bytě, já jsem otevřela s dcerou miminkem v náručí a paní jakože uf, jsem ráda, že jsem vás zastihla, protože jsem tady byla už vlastně po druhé a nerada bych se měla znova až z Ostravy.
2: Pod záminkou převodu klientů ČEZu pod jinou energetickou společnost se prodejkyně vetřela k Elišce do bytu, protože prý nereagovala na opakované e-maily.
1: Ozvala se mi i sousedka, že to s nima taky podepsala, že prostě spala 2 hodiny s malým chlapečkem, zrovna zvracel.
2: Prodejkyně z Elišky vylákala osobní údaje a nechala jí ve spěchu podepsat smlouvu. Naštěstí díky chybě v adrese byla smlouva neplatná a Eliška už pak dále se společností nekomunikovala a upozornila magistrát.
3: Oslovili jsme energetický regulační úřad, doptali jsme se, jak to teda je. Rada města rozšířila ten tržní řád i podle energetického zákona, což bylo to podstatné.
2: Říká mluvčí magistrátu Stanislav Češlar.
3: V tento okamžik mají občané tu možnost, že v případě návštěvy těch energošmejdů u nich doma, tak mohou okamžitě volat tísňovou linku městské policie.
2: Podle mluvčího Jana Hamrníka energetický regulační úřad upozorňuje samosprávy na nutnost změn tržních řádů od novelizace energetického zákona v roce 2022.
4: Důrazňovali jsme především, jak nutnost úpravy obecních předpisů, pokud tedy tak již samosprávy neučinili. Kromě tiskové zprávy jsme pro Svaz měst a obcí připravili přímo vzor na řízení na zákaz podobního prodeje v obcích, uspořádali webinář a podobně.
2: Říká Jan Hamerník s tím, že v současnosti zprostředkovatelé zákazy podobního prodeje často obcházejí a snaží se domlouvat schůzky předem. I na to by si lidé měli dát pozor. Z Třince František Kuča, Radiožurnál.
5: Host Radiožurnálu.
6: Před 100 lety začalo pravidelné rozhlasové vysílání na Slovensku. Jak se tehdy pracovalo se značkou Radiožurnál? Jak v minulém století vedle sebe žili rozhlasy v Praze a Bratislavě? Hostem Radiožurnálu bude slovenský rozhlasový a televizní manažer Luboš Machaj. Svého času byl i generálním ředitelem slovenského rozhlasu a televize. Probereme historické milníky a tedy i legendární pořad Pozor zákruta. No a promluvíme o tom, v jaké kondici je slovenský rozhlas po 100 letech.
5: Host Radiožurnálu.
7: Poslouchejte dnes
5: po 9. hodině.
7: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno ve 6:15. Ke stému výročí začátku pravidelného vysílání slovenského rozhlasu se budeme vracet nejenom s hostem. Signál tehdy dosáhl jenom do blízkosti Bratislavy a to vysílání původně začalo v provizorním studiu v centru Bratislavy. Dnes, jak víme, sídlí v ikonické obrácené pyramidě v centru města. Z té výročí si slovenský rozhlas připomene mimořádným vysíláním a ještě jeden rozhlasový milník. Před 100 lety, tedy v roce 1926, začal dnešní český rozhlas vysílat pravidelné zpravodajství a také časové znamení. Stovky handicapovaných lidí čekají na takzvaný euroklíč, ti můžou otevírat bezbariérové toalety a další sociální zařízení v Česku i v zahraničí. Klíče došly v červnu, no a další čekají na dotaci Ministerstva pro místní rozvoj. Podle Národní rady osob se zdravotním postižením nebudou nové klíče k dostání dříve než v říjnu.
8: Nehoda na D2 za Lanžhotem a překážka na 35 za Jeřmanicemi. Na D2 z Bratislavy směrem na Brno zhruba 6 km za hranicí na kilometru 53,5 je po havárii kamionu v omezení blokovaný levý a část pravého pruhu. Projíždí se odstavným, pomalu, zatím bez kolony. Na D1 z Brna do Prahy za 9 kříži na kilometru 170,5 čekejte zabraný stoupací pruh, je tam poruchaný autobus. Na D5 z Plzně do Prahy za exitem Rudná na 4. kilometru stojí v odstavném pruhu nepojízdné osobní auto. A na tahu 35 z Turnova na Liberec pozorně za Jeřmanicemi kolem 27. kilometru leží v levém pruhu sražená srnka a opodál je odstavené auto. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
9: Přestože se během víkendu ochladilo na východě Česka, v sobotu padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo na jižní Moravě, kde teplota vystoupala až téměř k 38 stupňům. A podobná vedra nás čekají na Moravě i dnes, bude tam 35 až 38 stupňů, jinde o trochu méně, od 31 do 35 stupňů Celsia. A neochladíte se příliš ani na horách. Na hřebenech ukážou teploměry kolem 27 stupňů. Nebe dnes bude slunečné, jen přechodně se vytvoří kupovitá oblačnost, která sebou přinese přeháňky, na jihu našeho území i bouřky. V nich může prudce pršet a také v nich bude zesilovat vítr. Hezké ráno.
7: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Za 10 minut 6, David Stypka, ranní radiožurnál a jedna chystaná novinka. Očkování v lékárnách teď v Česku sice možné není a od poloviny příštího roku by se to mohlo změnit. Příslušný návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Zatím ministerstvo zdravotnictví ale počítá s tím, že by lékárny očkovaly proti chřipce a COVID-19.
1: Možnost nechat se naočkovat proti chřipce v lékárnách měli lidé už minulý rok na podzim. Cílem projektu bylo zjistit, jestli o ně vůbec bude zájem. A podle organizátorů se ukázalo, že ano.
2: Bohužel ne vždycky jsme měli tu možnost je nechat naočkovat, protože my jsme ty kapacity konkrétně tady v Praze měli úplně naplněné.
1: Zhodnotila tehdy projekt jeho garantka z lékárenského řetězce Benu Ivana Lánová. Více než 700 lidí naočkovali lékaři. Brzy by se k ním mohli přidat taky lékárníci. Ministerstvo zdravotnictví ale nepočítá s tím, že by se očkovalo v každé lékárně, pokračuje za rezort Matyáš Fošum.
3: Očekáváme, že se přihlásí do tohoto systému zhruba nějakých 60 až 70% lékáren.
1: Cílem změny je hlavně zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy praktiků Petra Šonky ale očkování v lékárnách tento problém nevyřeší.
4: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
1: A lékárníkům podle něj chybí taky dostatečné vzdělání na zvládnutí případných komplikací. Prezident komory lékárníků Aleš Krebs s tím ale nesouhlasí.
5: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně.
1: Lékárníci nicméně budou muset absolvovat speciální vzdělávací kurz. V návrhu ministerstvo zároveň počítá s tím, že by proti chřipce a COVID-19 mohli očkovat i lékaři všech odborností a zubní lékaři. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

vámi Radiožurnál, další horký den, hladiny řek klesají. Co to může znamenat v souvislosti s Dunajem pro maďarskou jadernou energetiku, tak to nám poví v další hodně naše zpravodajka na Slovensku a Maďarsku a také v Rakousku, Bára Vránová. A teď už chystáme další zprávy.

0: Za půl minuty je uslyšíte.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
2: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
1: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
2: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
2: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
1: Fotbalová liga.
2: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
0: Radiožurnál 6 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Stát chce od poloviny příštího roku povolit očkování proti chřipce v lékárnách. Při srážce hasících vrtulníků v Řecku zemřeli dva lidé. Tenistka Daria Vidimanová prohrála ve finále turnaje WTA v Memphisu s Ruskou Ljutovovou. Po nehodě kamionu je omezený provoz na dálnici D2 z Bratislavy na Brno za hranicí na 54. kilometru. A bude slunečno a horko. Odpoledne na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty až 35 stupňů, na Moravě až 38.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Očkovat proti chřipce by nově mohli i lékárníci. Ministerstvo zdravotnictví to chce umožnit od poloviny příštího roku. Slibuje si od toho větší proočkovanost, která je v Česku dlouhodobě nízká. Návrh novely zákona už prošel připomínkovým řízením. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky by ale stát měl hledat řešení jinde.
4: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování. Asi bychom měli mluvit o tom, jestli nezvýšit počty pacientů, kterým to očkování hradíme ze zdravotního pojištění proti chřipce.
3: Změnu naopak vítá Česká lékárnická komora. Podle jejího prezidenta Aleše Krebse by se tak Česko přidalo k dalším asi 20 evropským zemím, kde je očkování v lékárnách možné. V Česku začala platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Vycházejí z evropského nařízení. Instituce i firmy musí povinně označovat videa a fotografie vygenerované pomocí umělé inteligence nebo třeba upozornit zákazníka, že nemluví s člověkem, ale chatbotem. Nová pravidla shrneme v ranním Radiožurnálu přibližně za 20 minut. Při srážce vrtulníků, které v Řecku západně od Aten hasily lesní požáry, zemřeli dva lidé. Agentura AP s odvoláním na řecké úřady uvedla, že šlo o Řeka a Dána. Posádka druhého vrtulníku přežila. Řecká televize ERT zveřejnila video záznam nehody, podle kterého jedna z helikoptér narazila z hora do druhé a způsobila její pád. V Řecku bojuje s požáry v okolí Korinského zálivu několik stovek hasičů, včetně skupiny Čechů. Ti ale na místě nemají vrtulník. V brněnských Bohunicích ode dneška platí systém rezidentního parkování. První oblast modré zóny kategorie C v městské části vznikla jižně od Jihlavské ulice. Platí se tam ve všední dny od 17 hodin do 6 ráno. Další rozšíření zón čeká Bohunice v říjnu, vysvětluje starostka městské části Lucie Stará.
5: To je část od ulice Jihlavská směrem ke kampusu, k nemocnici a k věznici, takže se to týká ulic Netroufalky a nové výstavby nahoře u kampusu. Jsme domluveni i s magistrátem, že dáme tomu rok a pak zvážíme, jestli nepřejít třeba v některé té oblasti na Bčko.
3: V zóně kategorie B se parkovné platí ve všední dny celodenně. Na konci září a začátkem listopadu začnou modré zóny fungovat taky v sousedním Starém Lískovci.
1: Sport.
6: Česká tenistka Daria Vidmanová prohrála ve finále turnaje WTA s Ruskou Ljutovovou 1-2 na sety. V americkém Memphisu to pro ní byl nejlepší výsledek kariéry. Jablonečtí fotbalisté jsou v šance lize dál 100%. Ve druhém kole vyhráli v Pardubicích 2-0. Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2-2. Bohemians Praha vybojovali první bod, s Hradcem Králové remizovali 0-0. V základní sestavě Pražanů nastoupil i záložník Roman Květ, který se do Bohemians vrátil po 3,5 letech. Má za sebou i angažmá v Turecku a Belgii a tak je znovu rád za českou šatnu.
7: Jsem tady vlastně 3 dny a už po těch 3 dnech prostě člověk cítí úplně jinou tu energii z toho týmu, úplně jinou tu komunikaci s těma spoluhráčema, takže to mi chybělo 100% a jsem rád, že to zase můžu mít a doufám, že si to budeme užívat společně a podaří se nám i z té dobré party vytěžit dobré výsledky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D2 za Lanžhotem a kolona v Ostravě na Rudné. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna kus za hranicí na kilometru 53,5 v omezení naboural kamion. Projíždí se jenom odstavným pruhem, zatím se stále jenom zpomaluje, kolona se netvoří. Na D1 z Brna do Prahy nepřehledněte dvě odstavená vozidla. Za Větrným Jeníkovem na kilometru 99,5 je to kamion a za Divišovem na kilometru 40,5 v odstavném pruhu nákladní auto. Na 35 z Turnova na Liberec, za Jeřmanicemi na 27. kilometru pozor, je tam sražená srnka v levém pruhu opodál odstavené auto. A v Ostravě na Rudné od víkendu nové zúžení mezi Plzeňskou a sjezdem na D1 v obou směrech do jednoho pruhu, už tam vzniká kolona směrem na Havířov od Svinova, zdržení kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, odpoledne místy kupovitá oblačnost a na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, na Moravě mezi 35 a 38. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, 6 hodin, 6 minut v ranním radiožurnálu. Za chvíli připomeneme jednu velkou hudební osobnost, která v Česku měla blízko. Glena Hansarda.

0: Lidé z celého světa se dnes v irském Dublinu začnou loučit s folkovým hudebníkem Glennem Hansardem. Ten zemřel minulý týden po havárii na motorce. Bylo mu 56 let. Proslul jako výjimečný interpret, ale taky kytarista skupiny The Frames nebo část kapely Swell Season, kterou tvořil s češkou Markétou Irglovou. Jak by mělo to poslední rozloučení s Glennem Hansardem vypadat, tak to ví Jiří Chámera ze zahraniční redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Tak bude to podle všeho taková podsta jemu, Hansardovi i celému Dublinu, se kterým je bytostně spojený. Dnes od 10 hodin dopoledne bude jeho rakev vystavená v barokní kapli u Irského muzea moderního umění. Pohřbený pak bude Glenn Hansard zítra odpoledne v katedrále svatého Patrika. Tam by měli zahrát i jeho přátelé z hudební branže.
0: Je jenom málo hudebníků, kteří jsou tak spjatí s irským Dublinem jako právě Glenn Hansard. Jak to tam na jeho úmrtí reagovali lidé?
1: Ta vlna reakcí byla opravdu obrovská. Potom, co se začala šířit informace o jeho úmrtí, tak se lidé začali spontánně potkávat v centru Dublinu a zpívali společně jeho písničky, včetně tedy té nejslavnější Falling Slowly. Rodina zároveň veřejnost vyzvala, aby místo květin na hudebníkovu počest darovali peníze na nějakou charitu, třeba na organizaci Simon Community, která pomáhá lidem bez domova, anebo třeba spolku Ukrainian Action.
0: Zmínili jsme Glenna Hansarda, Markétu Irglovou a taky Swell Season. My si ho teď připomeneme písní, ve které uslyšíme právě i Markétu Irglovou. Glenna Hansarda nám v den jeho pohřbu teď připomněl Jiří Chámera ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál je 4:15. 60 tisíc lidí v americkém státě Washington muselo opustit své domovy kvůli lesnímu požáru u města Spokane. Informuje o tom agentura Reuters. Plameny zničily na 600 budov. Jestli má požár nějaké oběti, zatím podle starostky města není jasné. Ve Spokane a jeho okolí se rozšířily celkem 3 samostatné požáry. Národní meteorologická služba pro tuto oblast vydala varování před extrémním rizikem vzniku požáru kvůli mimořádnému suchu. V regionu navíc fouká také silný vítr. Lékárny v Česku by nově mohly nabízet očkování proti chřipce nebo covidu. Počítá s tím novela ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Platit by mohla začít v polovině příštího roku. Cílem je zvýšit proočkovanost proti chřipce. Ta je v Česku nejnižší a nižší než 10%.
1: Překážka na D1 za Rusínovem a nehoda na D2 za Lanžhotem. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov spozorněte za sjezdem na Rusínov na kilometru 221 stojí ve stoupacím pruhu porouchané osobní auto, už je u něj policejní hlídka. Na D2 z Bratislavy do Brna za hranicí na kilometru 53,5 po nehodě kamionu v omezení se projíždí jenom odstavným pruhem, zatím bez kolony. A na dálnici D7 z Chomutova do Prahy se za sjezdem na Kladno kolem 7. kilometru dojíždí do kolony. U exitu 5 Středokluky je nové omezení a úplná uzavírka sjezdu a nájezdu. Zdržení zatím 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Další vlna veder je tu. V tomto týdnu se opět dočkáme teplot, které budou dosahovat téměř až ke 40 stupňům. Dnešní maxima budou na Moravě dosahovat k 38, zítra už na celém našem území k 39 stupňům. Nejtepleji bude právě v půlce týdne. Od čtvrtka by se mělo trochu ochladit a také čekáme více oblačnosti i deště. Dnes ale bude ještě převážně jasno až polojasno, jen místy se bude tvořit kupovitá oblačnost, ze které může hlavně v jižní polovině našeho území zapršet, anebo se tam mohou objevit bouřky. Podobné počasí nás čeká i zítra, jen bude více srážek i bouřek v Čechách. Hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 620. Přísnější pravidla pro používání umělé inteligence nově platí pro firmy anebo státní instituce. Už by se vám tak třeba nemělo stát, že si přečtete, že si píšete s chatbotem a přečtete si, co vám napsal, aniž byste věděli, že na druhé straně opravdu není živý člověk. Tak tohle vyplývá z evropského nařízení AI Act. Co přesně to znamená pro běžného uživatele, to nám teď vysvětlí Marek Sedláček z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno. Firmy nebo úřady používají AI třeba taky k tvorbě reklamních a informačních plakátů. Právě na nich teď musí být jasně napsáno, že vznikly s pomocí umělé inteligence. Nejde ale jenom o vizuální stránku. Společnosti, které AI vyvíjejí, musí upravit způsob, kterým ty obrázky vznikají, říká právnička Lucie Malá z České asociace umělé inteligence.
2: Oni mají povinnost do toho výstupu, který vám dají, nějak zapéct tu informaci, že jde o umělou inteligenci. Takže je to technická vrstva, kterou nevidí člověk, ale stroj ji pozná.
1: No a soukromých uživatelů AI, jako jsem třeba já nebo ty, se ta regulace netýká.
0: No a kdo bude dodržování pravidel hlídat?
1: Český telekomunikační úřad, ten může v závažných případech udělit pokutu až 15 milionů eur, to je přes 360 milionů korun, a nebo taky sankci ve výši 3% celosvětového ročního obratu firmy. Úřad ale bude každý případ posuzovat zvlášť.
0: Byčna AI a Marek Sedláček, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 621, jedeme s vámi i s našimi dopravními zpravodaji a připomínáme nové omezení na D7 před Prahou u sjezdu u Středokluk, tvoří se tu kolona. A ještě jedno omezení je na Rudné ulici v Ostravě obousměrně u Shopping Parku, budete také brzdit do kolon, už teď to tady začíná popojíždět, takže šťastnou cestu, dojďte dobře, i když možná o něco později, a přidám ještě číslo pro dopravní zpravodaje do zelené vlny 800 553 553.
3: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
4: Záchranná služba 155.
3: Policie 158.
4: Hasiči 150.
3: A zelená vlna 800 553 553.
4: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vražda, která otřásla Slovenskem, známe důkazy, popíšeme výslechy. Vydáváme první epizodu pětidílné četby o vraždě novináře Jána Kuciaka.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Tři vraždy a mnoho matoucích stop. Kdo zabíjí bezmocné bezdomovce? Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Bud Spencer a Terence Hill chrání utlačované uprostřed tropického ráje. Komedie Dva misionáři. A ČT Art. Tři venkovští fasádníci dobývají Prahu a srdce krásných žen. Legendární komedie inscenovaná v Městském divadle Brno. Světáci. Pondělní večer s Českou televizí.
6: Dobré ráno v 6:30. Další zprávy a Tereza Tomášková.
7: Skupina ČES ode dneška začne vyplácet akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akcii je to 42 korun. Energetická společnost tak celkem rozdělí přes 22 miliard, z toho asi 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu valná hromada ČESu. Loni dostali akcionáři za jednu akcii o 5 korun víc než letos. Brazilský prezident Lula da Silva se stal oficiálním kandidátem strany pracujících do říjnových prezidentských voleb. V případě vítězství by šlo o jeho čtvrtý mandát. Jeho nejsilnějším soupeřem ve volbách bude senátor Flávio Bolsonaro, syn krajně pravicového ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Favoritem ale podle průzkumu zůstává da Silva. V Praze začíná divadelní festival Letní grébovka. V Havlíčkových sadech nabídne celkem 5 inscenací. Zahájí ho premiéra komedie Jak je důležité míti Oscara, inspirovaná slavnou hrou Oscara Wilda. Diváky čeká i drama Být Marlene Dietrich, Běh života nebo neverbální představení Buenos Aires Vystupte.
8: Sport.
7: Fotbalisté Jablonce jsou v šancelize dál 100%. V Pardubicích vyhráli 2-0. Naopak Pardubice jsou bez bodu poslední. V dalších zápasech Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2-2 a Bohemians Praha s Hradcem Králové 0-0.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 za Rousínovem a nehoda na 35 za Hodkovicemi. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov za Rousínovem počítejte na kilometru 221 se zabraným stoupacím pruhem s porouchaným autem, tam stojí policejní hlídka. Na D2 z Bratislavy do Brna kuze zahranicí v omezení na kilometru 53,5 řeší nehodu kamionu. Provoz je svedený do odstavného pruhu, je to ale bez kolony. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova, kromě dlouhodobého zúžení u letiště, je teď nově ještě předtím ústředokluk omezení. Kolona do 10 minut od exitu 7 Kladno na 5. kilometr. Tam...
10: Jestli se tím pruhem je zavřený pravej, protože si zavírají ten sjezd komplet celý.
9: Na tahu 35 z Liberce na Prahu a Turnov pozor za Hodkovicemi na 36. kilometru čerstvá nehoda v pravém pruhu.
11: Osobní automobil zezadu narazil do dodávky, pohybilo se tam osoby po silnici bez vesty.
9: A v Ostravě na Rudné nové zúžení. Od víkendu se mezi sjezdy na D1 a Plzeňskou jezdí obousměrně jedním pruhem. Kolona směrem na Havířov od Svinova do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Od dnešního dne se k nám opět vrací horký vzduch a začíná další vlna veder. Teploty mohou v následujících dnech vystoupat až téměř ke 40. Meteorologové proto opět varují před velmi silnou až extrémní tepelnou zátěží a také upozorňují na zvýšené riziko vzniku a šíření požáru, které na jihu Moravy stále zůstává velmi vysoké. Dnes nás čeká převážně slunečný den, na jihu s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami a teplotami do 35, na Moravě do 38 stupňů. Zítřek bude ještě teplejší, to už mohou teploty na celém našem území vyšplhat až k 39 stupňům a odpoledne se bude pro změnu nebe zatahovat v Čechách, kde také může sprchnout nebo se tam objeví i bouřky. V polovině týdne pak do Česka postoupí zvlněné frontální rozhraní, které oddělí chladnější vzduch na západě Evropy od toho horkého na východě. Od západu se tedy bude pozvolna ochlazovat a také se přidá deštivé počasí. To byly zprávy. A teď už ranní radiožurnál a Petr Král. Dobré ráno.
6: Dobré ráno, počasí i dnes Marcela Hálová, no a za chvíli Jana Karasová, naše blízkovýchodní zpravodajka. A to proto, že americký prezident Donald Trump ohlásil nová jednání s Teheránem, tam má začít právě dnes odpoledne. Irán se k tomu ještě nevyjádřila, tak uvidíme, co to udělá s cenami pohonných hmot u nás.
8: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: Ještě jednou minut po půl sedmé, ale posloucháte ranní radiožurnál. Spojené státy a Izrael o víkendu odložili chystané údery na energetickou infrastrukturu v Iránu. Teď americký prezident Donald Trump tvrdí, že dnes odpoledne začne Washington a Teherán znovu jednat. Iránská média píší o tom, že tamní diplomacie finalizuje rozhovory s Ománem o fungování Hormuzského průlivu. Co se tedy událo v těch posledních hodinách, teď probereme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Jano, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co Donald Trump prohlásil o těch jednáních, která tedy mají údajně dnes odpoledne začít?
1: Tak detaily k tomu, co se má dnes odehrát, americký prezident neřekl. Dohoda o Hormuzském průlivu je ale podle něj na spadnutí a dodal, že v konečném důsledku má být i dohoda o denuklearizaci Iránu. Zároveň to není poprvé, co americký prezident Donald Trump vyhrožoval Tehránu rozsáhlými údery, ze kterých nakonec sešlo. Donald Trump v tom svém nedělním příspěvku na sociální síti True Social zdůvodnil to, že nezaútočí tím, že o to prý požádal Tehrán. Podle iránských médií, to je ale lež. Trump ale dodal, že o odložení úderu ho žádali i američtí partneři v regionu, konkrétně Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty a Katar. Nicméně americký deník The Wall Street Journal tvrdí, že Spojené arabské emiráty údajně lobovaly pro vojenskou akci, naopak Saudská Arábie volala po deeskalaci.
0: Irán a Omán o Hormuzském průlivu, pravda, už jednají nějakou dobu. Na čem by se nakonec mohly obě země tedy shodnout?
1: Izraelská média přišla se zprávou, že vyjednavači Kataru a Spojených států navrhli, aby ten management mezi těmi oběma státy v Hormuzském průlivu vypadal tak, že lodě by vpluly do zálivu na straně kontrolované Iránem a vypluly by přes ománskou stranu. Podle Tehránu ale tato varianta není pravdivá. Mluvčí iránského ministerstva zahraničí Ismail Bagai prohlásil, že ta budoucí dohodnutá trasa v průlivu nebude vést ani tou současnou severní, ani tou jižní trasou, ale mělo by jít o nějakou novou, která právě má být určena tou dohodou mezi Iránem a Ománem, víc to ale nespecifikovalo.
0: Washington a Teherán budou opět jednat, Jana Karasová to bude sledovat, naše blízkovýchodní zpravodajka. Jano, díky, naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.

0: S vámi ranní radiožurnál, teď jedny narozeniny. Tenor, který si podmanil publikum od Prahy až po metropolitní operu v New Yorku, Štefan Margita, právě dnes slaví 70. Svou operní kariéru z kraje letošního roku po 45 letech oficiálně ukončil.
1: Loge, polobůh ohně v opeře Zlato Rýna Richarda Wagnera, nejmilejší role Štefana Margity, kterou zpíval v Mníchově, New Yorku, San Francisku, Houstonu i Chicagu a nakonec i v Praze.
2: Já jsem sice začínal v Košicích, ale pak v 86. jsem se dostal do Národního divadla. Pořád je to pro mě scéna, která kdykoliv vstupuju do toho divadla. Je to jiný než kdekoliv ve světě. Člověk je doma.
1: Zdůraznil v loňském rozhovoru pro Český rozhlas. Zlato Rýna Národní divadlo uvedlo z kraje letošního roku jako symbolickou tečku za Margitovou divadelní kariérou. Operu dokázal Margita vždy přiblížit i lidem, kteří k ní vztah do té doby nenašli. Roli v tom sehrála i jeho manželka, zpěvačka Hana Zagorová.
3: Pak našel někde nad ránem v automatu telefoní.
1: Té vzdal hold i na svém nejnovějším albu Andělé strážní. Je na něm i stejnojmenná skladba, kterou původně pro Hanu Zagorovou napsala Radůza. Na novém albu z písně Margita udělal duet.
2: Halo? Ano, spíte? Řekla jste, abych zavolal?
4: Halo, halo, halo.
2: Když jsem točil, jsem si říkal, jo, to bude úplně v pořádku, budu velký geroj. A přijel jsem do studia, tam je text, halo, Hano, řekla jste, abych zavolal, a já už jsem nedal ani hoří.
1: Loučení s operou neznamená pro tenoristu konec vystupování. Víc se teď chce zpěvák věnovat sólovým koncertům a písňovým večerům. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 7:15. Ukrajinský dron v neděli údajně zasáhl dětské hřiště v příhraniční ruské Bělgorodské oblasti. Při útoku zemřelo jedno dítě, dvě další utrpěly zranění. Oznámil to tamní gubernátor Alexandr Šubajev, podle kterého byla obětí 13-letá dívka. Další dvě dívky ve věku 7 a 9 let podle ruských úřadů skončily v nemocnici. Kyjev tvrdí, že útočí výhradně na cíle spojené s ruskými vojenskými aktivitami. Kubánská energetická síť opět zkolabovala. Obyvatelé ostrovní země, včetně Havany, se ocitli ve tmě a bez dodávek elektřiny. Kuba, která čelí ropné blokádě od Spojených států, se řadu týdnů potýká s výpadky elektřiny a kolapsem sítě. Potíže souvisejí nejen s embargem, ale také se schátralou rozvodnou sítí.
5: Překážka na D1 za Rousínovem, taky na D2 před Brnem. Na D1 z Brna na Vyškov za exitem Rousínov na kilometru 221 pozor na stojící auto s policejní hlídkou ve stoupacím pruhu. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna před nájezdem na D1 směrem z Bratislavy překáží porouchané vozidlo, kolona z 5. kilometru až na 4 hodiny. Na D7 před Prahou směrem z Chomutova je nově na exitu 5 Středokluky uzavřený sjezd a nájezd. Přímo na dálnici bylo omezení jenom krátce, takže kolona se teď posunula dál, je ze 4. kilometru před Kněževsí zhruba na 10 až 15 minut do dlouhodobého zúžení u letiště. Na 35 z Liberce na Turnov s Hodkovicemi na 36. kilometru řeší nehodu v pravém pruhu, brzdí se a vybočuje, kolona zatím nevzniká. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Až do středy nás čekají opět vedra, která se budou na celém našem území pohybovat kolem 35 stupňů. V druhé polovině tohoto týdne se bude pozvolna od západu ochlazovat a také přibude oblačnosti, přeháněk i bouřek. O víkendu se podle předpokladů meteorologů ustálí teploty na hodnotách kolem 26 stupňů. Tolik ale dnes bude v tisíci metrech na horách. Jinde nás čekají teploty mezi 31 a 35 stupni. Na Moravě může rtuť v teploměrech vyšplhat až k 38 stupňům Celsia. A čeká nás jasné až polojasné nebe. Místy se může tvořit kupovitá oblačnost a proto musíme počítat s občasnými přeháňkami anebo s bouřkami. Víc srážek dnes bude na jihu našeho území. Krásný den.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Další letní teplý den, jak víme, potraviny se horku rychle kazí, ale rozhodně podle odborníků ne vše patří do ledničky.
1: Teda jsou sklizení cibule. Ty slupky a hlavně ten krček by měl se lámat a šustit.
2: Nechrastí to moc.
1: Přesně tak. Tohle jsou cibule, které jsou na čerstvý použití.
3: Pavel Klouček z České zemědělské univerzity ukazuje čerstvě sklizenou úrodu. V horkém počasí všechno dozrává rychleji.
1: Ta rostlina se snaží co nejrychleji ten plod přezrát. Do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci. Vysoká teplota čerstvého ovoce a zelenině samozřejmě dobře nedělá.
3: Zaskažené potraviny můžou mikroorganismy, bakterie, kvasinky, plísně. V horkém počasí se množí rychleji, ale jen když k tomu mají i další podmínky, dodává mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické Kateřina Demnerová.
4: Vyžadují vodu. Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, co má dostatek vody.
3: Maso nebo mléčné výrobky se mají uchovávat v ledničce. U zeleniny ale rozhodnutí není tak jednoznačné.
1: Okurky, rajčata primárně nepatří do lednice. Ve chvíli první známky kažení, tak je lepší dát do té lednice, kde vydrží ještě o pár dní déle.
3: Horké počasí nesvědčí kořenové zelenině.
1: Mrkve, která už tady od včerejška leží v teple a na suchu.
3: Vy ohýbáte v ruce, že to není křupavá mrkev?
1: Ne, ona úplně zgumovatí.
3: Naopak v teple a v suchu si libují cibule a česnek.
1: Ten stonek se dá krásně zlomit.
3: Vědci z České zemědělské univerzity zkoumají, jak jednoduchým způsobem zastavit množení nežádoucích mikrobů.
1: Takzvané esenciální oleje neboli silice.
3: Tak, aby zelenina vydržela ještě déle. Z pozemků České zemědělské univerzity Martin Srb, Radiožurnál.

0: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
1: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
0: Časové znamení.
1: Rozhlasové hry.
2: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
0: Pravidelné zpravodajské relace.
1: Sportovní přenosy.
3: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slavie.
0: Nebo tvorba symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál Radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 8:45.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
4: Dobré ráno v 7 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: V Česku platí nová pravidla pro umělou

0: inteligenci. Ukrajinský dron v ruské Bělgorodské oblasti podle tamních úřadů zasáhl dětské hřiště. Jedno dítě zemřelo. Fotbalisté Jablonce vyhráli v Pardubicích a po dvou kolech šance ligy jsou 100%. Kolona je na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. A bude slunečno odpoledne na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 35 stupňů, na Moravě až 38.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: V Česku platí nová pravidla pro umělou inteligenci. Vycházejí z evropského nařízení. Instituce i firmy musí povinně označovat videa a fotografie vygenerované pomocí umělé inteligence, anebo třeba upozornit zákazníka, že nemluví s člověkem, ale s chatbotem. Na dodržování pravidel bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Za porušení hrozí v krajním případě sankce až 15 milionů eur. Každý případ ale bude telekomunikační úřad posuzovat individuálně, říká jeho mluvčí Tereza Meravá.
2: Budeme se snažit pečlivě posuzovat míru závažnosti toho porušení. Návrh Českého zákona o umělé inteligenci má v sobě možnost takzvaného upozornění na porušení povinnosti. To v praxi znamená, že pokud by šlo k porušení povinnosti méně závažným způsobem, tak my můžeme na takové porušení upozornit a vyzvat k nápravě v přiměřené lhůtě.
0: A bude to i téma radního interview Radiožurnálu v 7.50. Ukrajinský dron v neděli údajně zasáhl dětské hřiště v příhraniční ruské Bělgorodské oblasti. Při útoku zemřelo jedno dítě, další dvě utrpěly zranění. Oznámil to tamní gubernátor Aleksandr Šuvájev. Podle něj byla obětí 13-letá dívka. Další dvě dívky ve věku 7 a 9 let podle ruských úřadů skončily v nemocnici. Kyjev tvrdí, že útočí výhradně na cíle spojené s ruskými vojenskými aktivitami. V Bělgorodu hoří budova státní technické univerzity. Podle ukrajinského serveru 24 kanál, tam ruská armáda stavěla a testovala bezpilotní letouny. Dnes je to 100 let od začátku pravidelného vysílání rozhlasu na Slovensku. Původně měl rozhlas jen malé studio, jeho signál dosáhl jen do okolí Bratislavy. Postupně se ale proměnil v celostátní médium. Oslavy výročí doprovází mimořádné vysílání, speciální pořady i návrat k nejdůležitějším okamžikům historie.
3: Pravidelné rozhlasové vysílání na Slovensku začalo 3. srpna 1926 větou Halo, tu Bratislava a koncerty vážné hudby. Metropole přitom své prvenství získala tak trochu náhodou. Lepší podmínky měly Košice, krátce před spuštěním je ale zastavila technická závada. Vysílání tak začalo v provizorním studiu v centru Bratislavy. O několik let později se přestěhovalo na Jakubovo náměstí do budovy, která byla po Mnichově teprve druhou v Evropě navrženou přímo pro potřeby rozhlasu. Dnes sídlí v ikonické obrácené pyramidě v centru města. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
0: A výročí slovenského rozhlasu si připomeneme i s dnešním hostem dopoledního Radiožurnálu. Jan Pokorný si pozval Luboše Machaje, bývalého generálního ředitele slovenského rozhlasu a televize.
4: Sport. Fotbalisté Jablonce vyhráli ve druhém kole šance ligy v Pardubicích 2-0 a společně se Slavií a Teplicemi mají 100% zisk 6 bodů. V dalších nedělních zápasech Olmouc hrála s Mladou Boleslaví 2-2 a Bohemians s Hradcem Králové 0-0. Tenistka Daria Vidmanová prohrála ve finále turnaje WTA v Memphisu s 16-letou ruskou Ljutovovou ve třech setech. Zůstala tak krok od svého prvního titulu.
5: I přes vyhraný první set ztratila česká tenistka utkání po více než 2 hodinách. Pro 23-letou Vidmanovou to bylo první finále na okruhu WTA v kariéře. Cestou do posledního utkání turnaje porazila třeba i Američanku Sloane Stephensovou. Ve finále 7x ztratila podání a v závěru zvládla ještě odvrátit 3 matchboly. Rozhodující set vyhrála soupeřka 6-3. Vidmanová se narodila v Moskvě. V 5 letech se přestěhovala s rodiči do Česka, které reprezentuje už 10 let. František Kuna, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D2 před Brnem a nehoda na D8 za Novou Vsí. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna nejdřív za hranicí na kilometru 53,5. V omezení je po nehodě kamionu průjezdný jenom odstavný pruh, tam je to bez zdržení. Komplikace, kolona se tvoří na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy kus za exitem Židlochovice. Ze 6. kilometru se to sune teď až 3/4 hodiny na první kilometr. Tam výrazně komplikuje provoz nepojízdné vozidlo.
7: U avionu stojí bez užení kamion v prvém pruhu. Horko těžko kamiony objíždí.
6: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem na Prahu za sjezdem na Mělník a Slaný pozor na kolonu z 15. kilometru sune se zatím 20 minut k nehodě na 11.
7: U kamionu tam bouchlo kolo na návěsu, je tam rozmlácená i dodávka.
6: Na D7 před Prahou směrem z Chomutova se tvoří kolona od exitu 5 Středokluky, tam je nově uzavřený sjezd a nájezd a vleče se to čtvrt hodiny do zúžení u letiště. Na silnici 35 z Liberce na Turnov čekejte pomalou jízdu od sjezdu na Hodkovice k nehodě na 36. kilometru v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne místy kupovitá oblačnost a na jihu ojedinělé přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, na Moravě až 38 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
8: Přejeme dobré ráno, tým našeho podcastu Vinohradská 12 připravil další letní speciál. Ten můžeme jednoznačně definovat otázkou, kdo zabil Jána Kuciaka. Tak na to se už 8 let ptá leckdo a my odpověď budeme hledat i v našem podcastu. I za chvíli na hlas.

0: Tomar, to je 9 minut po 7. Náš zpravodajský podcast Vinohradská 12 dnes odstartoval další letní sérii, tentokrát s názvem Kuciak. Moderátor Matěj Skalický v ní čte z knihy Vražda Jána a Martiny. K jejímu poslechu nás teď pozve také Marek Sedláček z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno, novinářka Laura Kelo-Kalinská se ve své knize zabývá vyšetřováním vraždy slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové z roku 2018. Autorka prochází spisy a upozorňuje i na chyby a nepřesnosti v celém procesu. Tým Vinohradské 12 pro vás knihu přeložil a vybrané části načetl. No a tady je ukázka z dnešní epizody.
2: Plánovači zásahu si vždycky předem ověřují, jestli dané osoby oficiálně vlastní zbraň. V tomto případě museli být ještě opatrnější než obvykle. Chystali se zadržet muže, o kterých byli přesvědčení, že před pouhými několika měsíci zavraždili dvojici mladých lidí v jejich vlastním domě.
1: 5 zhruba půlhodinových dílů bude vycházet každý den ode dneška až do pátku. Na webu a v podcastových aplikacích vždy v 6 ráno, na Radiožurnálu je vysíláme ve 3.30 ráno a po zprávách v 21 hodin. A pozor, poslechnout se dají jenom tenhle týden.
0: Kdo zabil Jána Kuciaka, tak tuhle otázku si před 8 lety kladlo celé Slovensko a také Česko, jak jsme slyšeli kolegové z Vinohradské 12. Pro vás přichystali sérii o vyšetřování vraždy, která otřásla nejenom novinářským světem a v jejímž pozadí je stále možná ještě něco ne zcela objasněného. Tak Marek Sedláček, pozvánka, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A taky Sting, teď 10 minut po 7. Dobré ráno přejeme.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace,
1: volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál je 7.15. Česko začala platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Vycházejí z evropského nařízení AI Act. Instituce i firmy musí povinně označovat videa a fotky vygenerovaná pomocí umělé inteligence, anebo třeba upozornit zákazníka, že se nebaví s člověkem, ale s chatbotem. Po 7:45 téma probereme také v ranním interview. Dnes končí lhůta, do kdy musí americká investiční společnost Castle Lake oficiálně podat nabídku na převzetí aerolinek EasyJet. Firma nabízí necelých 7 liber za akcie, což aerolinky oceňuje přepočtu na zhruba 147 miliard korun. Do vypršení lhůty musí americká společnost buď předložit závaznou nabídku, anebo od záměru definitivně ustoupit.
6: Kolona na D2 před Brnem, nehoda na D8 za Novou Vsí. Dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je ucpaná. U Avionu na prvním kilometru se prouchal kamion. Už ho odtáhli, ale kolona ze 7. kilometru až na 50 minut se bude krátit pomalu. Na D8 z Ústí na Prahu za sjezdem na Mělník popojíždí kolona z 16. kilometru asi 25 minut k nehodě kamionu a dodávky na 12. v pravém pruhu. Na D7 před Prahou směrem z Chomutova se tvoří kolona do omezení u letiště, je to na 15 minut od exitu 5 Středokluky, tam je nově uzavřený sjezd a nájezd. V Praze na východním okruhu směra Lanový most kolona od sjezdu z Hradecké D11 k nehodě před sjezdem na Dolní Počernice v pravém pruhu zdržení 20 minut. A v Ostravě na Rudné směrem na Havířov vzniká fronta od Svinová, je to asi na 15 minut po pojíždění do nového zúžení mezi sjezdem na D1 a Plzeňskou, oběma směry se tam jede jenom jedním pruhem. Další zelená vlna za 15:15.
7: 1. srpnový týden začínáme se slunečným a horkým počasím, které výjimečně přeruší bouřky. Čekáme jasné až polojasné nebe, odpoledne se ale bude místy tvořit kupovitá oblačnost a hlavně v jižní polovině našeho území se ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky. V bouřkách může napršet až 20 mm srážek. Teploty dnes opět extrémně vysoké, na Moravě 35 až 38 stupňů, jinde mezi 31 a 35 stupni Celsia. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 27. A foukat k tomu bude slabý východní, na Moravě během dne jižní vítr, který v přehánkách a bouřkách bude ještě přechodně zesilovat. Krásný den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Ranní radiožurnál 7 hodin 20 minut. K tomu Maďarsko očekává odstavení jedné jaderné elektrárny v zemi. Jediné elektrárny v zemi, a to kvůli nízké hladině Dunaje. Ten má vůbec poprvé po téměř půl století úplně přerušit provoz, tedy ta elektrárna. Povinné omezování spotřeby elektřiny zatím v zemi ale nehrozí, přesto maďarské podniky, rodiny i státní správa šetří energii, aby pomohli tu situaci zlepšit. To všechno sleduje také naše zpravodajka Mára Vránová. Máro, vítej.
1: Dobré ráno, žádné mimořádnosti Maďarsko zatím nehlásí. Včera zemi od vypnutí elektrárny dělil jediný centimetr hladiny Dunaje. Až se to stane, bude Maďarsko muset okamžitě nahrazovat výkon, o který přijde. Ta elektrárna dosud zajišťovala zhruba 47% domácí výroby elektřiny. A podle odborníka na jadernou energetiku Andreje Žijárovského budou nejnáročnější hlavně večerní hodiny, kdy prudce klesá výroba ze solárních elektráren.
2: Tedy fakticky to Maďarsko okamžitě padá do mínusu, někde až 3,5 gigawatu, a ono je to potom spojené aj s cenou, která z nuly zrazu skáče na 200 eur za megawatt hodinu. To hovoríme o spotových cenách, to máte ještě krát dva, ta koncová cena. Je to vážné.
1: Například Slovensko už avizovalo, že je ochotné Maďarsku pomoct. Jeho i české elektrárny totiž k chlazení využívají věže a ne řeku, takže jim podobný scénář nehrozí.
0: Jak už jsme říkali, tak Maďarsko zatím spoléhá hlavně na dobrovolné úspory. Jak to vypadá?
1: Zatím se dobrovolně zapojilo na 300 firem, mezi nimi třeba automobilky velké, ropný koncern MOL nebo taky operátor Telekom. Státní úředníci budou dnes a zítra pracovat z domu, k tomu se rozhodly i další společnosti a nákladní železnice se dnes večer dočasně zastaví.
0: Rekordní sucho na Dunaji omezuje nejenom tedy plavbu po řece, ale omezuje také chod jediné maďarské jaderné elektrárny, která se nejspíš může nebo také nemusí zastavit, záleží na tom, zdali Dunaj bude mít o ten centimetr minimálně, alespoň stále navíc. Podrobnosti k tomu Bára Vránová. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: host Radiožurnálu.
1: Před 100 lety začalo pravidelné rozhlasové vysílání na Slovensku. Jak se tehdy pracovalo se značkou Radiožurnál? Jak v minulém století vedle sebe žili rozhlasy v Praze a Bratislavě? Hostem Radiožurnálu bude slovenský rozhlasový a televizní manažer Luboš Machaj. Svého času byl i generálním ředitelem slovenského rozhlasu a televize. Probereme historické milníky a tedy i legendární pořad Pozor zákruta. No a promluvíme o tom, v jaké kondici je slovenský rozhlas po 100 letech.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Je 7:30. Tereza Tomášková a zprávy.
4: Lékárny by nově mohly nabízet očkování proti chřipce nebo covidu. Počítá s tím novela ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Platit by mohla od poloviny příštího roku. Cílem je zvýšit pro očkovanost proti chřipce. Ta je v Česku nižší než 10%. Proti je naopak sdružení praktických lékařů. Podle jeho předsedy Petra Šonky by stát měl hledat jiné řešení. 60 tisíc lidí v americkém státě Washington muselo opustit své domovy kvůli lesnímu požáru u města Spokane. Informuje o tom agentura Reuters. Plameny podle ní zničily asi 600 budov. Jestli má požár nějaké oběti, zatím podle starostky města není jasné. Ve Spokane a jeho okolí se rozšířily celkem 3 samostatné požáry. Národní meteorologická služba pro tuto oblast vydala varování před extrémním rizikem vzniku požáru kvůli mimořádnému suchu. V regionu navíc fouká silný vítr. Na Kraví horu v Brně se vrací festival Planet. V parku bude až do neděle svítit 8 obřích nafukovacích modelů planet a vesmírných těles. Kromě Jupiteru, nazývaného Gigalon, jsou k vidění nafouknuté všechny další modely z předchozích ročníků. Lidé můžou zajít i na speciální program v planetáriu nebo doprovodné letní kino.
2: Sport.
4: Reprezentační brankář Matěj Kovář z fotbalisty Eindhovenu neobhájil vítězství v nizozemském superpoháru. Eindhoven v úvodním utkání sezóny utrpěl debakl s Alkmaarem 0-4. V sestavě vítězného týmu chyběl záložník Matěj Šín.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D2 před Brnem a nehoda na D8 za Novou Vsí. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy na prvním kilometru překážel porouchaný kamion v omezení. Už je zhruba čtvrt hodiny odtažený, kolona se postupně rozjíždí, ale opatrně stále dojíždějte za sjezdem na Židlochovice na 8. kilometru, kde se až do zastavení zdržení ještě až půl hodiny osobním autem. Na D8 z Ústí do Prahy na 12. kilometru havaroval kamion a dodávka v pravém pruhu. Kolona vzniká už před exitem Nová Ves z 19. kilometru, zdržení půl hodiny, plus kolony už před dálnicí na silnici 16 směrem z Mělníku i Odslaného. Na D7 před Prahou směrem z Chomutova na exitu 5 Středokluky je nově uzavřený sjezd a nájezd, kolona potom odtamtud je na čtvrt hodiny do zúžení u letiště. V Praze silný ranní provoz mimo jiné na okruhu před Ořechem obousměrně a na východní části okruhu vzniká kolona od Hradecké D11 na 20 minut k nehodě před sjezdem na Dolní Počernice, blokovaný je tam pravý pruh. A na silnici 35 z Liberce na Turnov se jede pomalu ze zúžení u sjezdu na Hodkovice zhruba 10 minut k nehodě na 36. kilometru v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes po ránu je nad Českem skoro jasno až polojasno a aktuálně nikde neprší. Teploty se udržely v noci docela vysoko, mezi 16 a 20 stupni. Pod 10 klesla teplota jen na horách. Po mírném víkendovém ochlazení na naše území opět dnes začne proudit horký vzduch. Oproti včerejšku proto naměříme přibližně o 5 stupňů víc. Čeká nás jasná až polojasná obloha, která se jen výjimečně zatáhne kupovitou oblačností. Z ní může hlavně na jihu našeho území zapršet anebo se budou tvořit bouřky. V nich bude zesilovat jinak slabý nebo mírný vítr a také v nich může napršet až 20 mm vody. Teploty se dnes budou opět držet hodně vysoko, budou nad 30 na celém našem území. Nejčastěji na teploměrech uvidíme od 31 do 35 stupňů. Na Moravě až do 38 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 27. Tolik zprávy. a po nich se k mikrofonu radního radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Žalobkyně vyřazená z bitcoinové kauzy ukázala dokumenty, podle ní dokazují, že ji v případu nechtělo nejvyšší státní zastupitelství. Tak tohle je přesně materiál pro náš investigativní tým a tak se k němu za chvíli s někým z nich vrátíme podrobněji.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Ranní radio žurnálu 7 minut po půl osmé, teď o sporu státní zástupkyně Petry Lastovecké s olomouckým vrchním státním zastupitelstvím a nejvyšším státním zastupitelstvím. Ten spor totiž pokračuje. Petra Lastovecká radio žurnálu poskytla dokumenty, které podle ní dokazují, že k jejímu lednovému vyřazení z týmu dohlížejícímu na vyšetřování kauzy Bitcoin dalo podnět nejvyšší státní zastupitelství. Vedení státního zastupitelství to popírá, no a víc informací k tomu má a poví nám Martin Štorkán z našeho investigativního týmu. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaké dokumenty jste tedy získali?
1: Jde o e-maily, které si olomoučtí státní zástupci posílali mezi sebou a k tomu ještě jedna příloha, opatření místního náměstka Radka Bartoše. V tom prvním e-mailu ze 16. ledna Bartoš psal tehdejšímu šéfovi odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Petru Šeredovi, že se o bitcoinovou kauzu zajímá nejen sám od sebe, ale i kvůli podnětu nejvyššího státního zastupitelství. V dalším e-mailu, tentokrát ze 27. ledna, psal Bartoš dozorující státní zástupkyni Lucii Slámové. Informoval je o tom, že bude kontrolovat rozhodnutí kolem dalšího vývoje kauzy a opět zmínil, že tím navazuje na požadavky nejvyššího státního zastupitelství. Podle Lastovecké to dokazuje, že kroky olomouckého vrchního zastupitelství, tedy i její vyloučení z týmu 21. ledna, navazovaly na požadavky nejvyššího státního zastupitelství. No a pokračuje sama Lastovecká.
2: Oba maily považuji za podstatné. Podle mého názoru dokládají intervence nejvyššího státního zastupitelství do způsobu zpracování bitcoinové kauzy na vrchním státním zastupitelství v Olomouci, které ze své dosavadní profesní praxe považuji za nestandardní.
0: No a jak na tohle reaguje státní zastupitelství?
1: Popírá, že by šlo o něco nestandardního. Podle mluvčího Petra Malého v případu nejvyšší státní zastupitelství nedalo žádný pokyn, ani nepožadovalo personální opatření. Podobně se vyjádřili olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Z jeho písemných odpovědí citujeme.
3: Odmítám, že by vrchní státní zastupitelství v Olomouci dostalo v této kauze jakékoliv pokyny od nejvyššího státního zastupitelství, ať už ve vztahu k personáliím, či dokonce ve vztahu k tomu, která konkrétní osoba by měla či neměla být obviněna.
1: Dragounův náměstek Radek Bartoš napsal, že měli pochyby už od chvíle, kdy se o zapojení Lastovecké do případu dozvěděli. To ale úplně nesedí s tím, co nám říkala Lastovecká v rozhovoru v půlce dubna. Popisovala to tak, že o jejím fungování v kauze vedení vědělo a nemělo s ním problém až do 6. ledna. Tehdy na poradě podle deníku N prohlásila, že mají dostatek důkazů ke stíhání exministra spravedlnosti Pavla Blažka, který byl dřív v ODS, který za rezort miliardový dar v bitcoinech přijímal. Já jenom doplním, že exministra Blažka a jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhela policie v kauze obvinila na začátku května.
0: Já ještě doplním, že spor v téhleté kauze můžete také ještě jednou projít podrobně na našem serveru iRozhlas.cz. Martin Štorkán z našeho investigativního týmu přinesl aspoň základní obrysy, takže detailně ještě tam. Martine, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: S vámi Radiožurnál, připomínáme, že od včerejška platí nová evropská pravidla pro využívání umělé inteligence, takzvaný AI Act. Co všechno musí být označené, že vygenerováno AI, probereme v ranním interview v 7 hodin a 50 minut.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici první třídy jede vozíčka na 4 kolce jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál 7:45. Marocká vláda obvinila z hromadného překračování hranic do španělské Seuty pašeráky. Poprvé se tak vyjádřila k událostem z minulého týdne. Při nekontrolovaném vstupu desítek tisíc migrantů na španělské území v Africe zahynulo přes 70 lidí. Pašeráky z incidentu oficiálně viní i Madrid. Radiožurnál má na místě zvláštního zpravodaje. Spojíme se s ním za necelou hodinu. Stovky handicapovaných lidí čekají na takzvaný euroklíčti. Můžou otevírat bezbariérové toalety a další sociální zařízení v Česku i v zahraničí. Klíče došly v červnu. A další čekají na dotaci Ministerstva pro místní rozvoj. Podle Národní rady osob se zdravotním postižením nebudou nové klíče, ale k mání dřív než v říjnu.
6: Nehoda na D8 za Novou Vsí, kolona i na D2 před Brnem. Na D8 z Ústí na Prahu na 12. kilometru v pravém pruhu havarovala dodávka a kamion. Kolona je na půl hodiny už před exitem Nová Ves, na 19. kilometru se dojíždí. Fronty vznikají i na silnici 16 před dálnicí směrem ze Slaného i Mělníka. A pak je ucpaná i možná náhradní trasa po 608. Tam je u Podhořan omezení s kyvadlovým provozem. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy před půl hodinou stál v omezení na prvním kilometru porouchaný kamion. Už je pryč, kolona ale stále z 8. kilometru. Teď už převážně kamiony v pravém pruhu. Na 35 se z Liberce na Turnov na 36. kilometru před Jeřimanicemi řeší nehodu v pravém pruhu. Kolona na 10 minut je z omezení u Hodkovic. A na silnici 43 ze Svitav na Brno se zdržíte nejdřív před omezením za Letovicemi a pak za Černou horou taky kolona na 15 minut k porouchanému kamionu u Závisti. Další zelená vlna za 15:15.
7: Přestože se během víkendu ochladilo na východě Česka, v sobotu padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo na jižní Moravě, kde teplota vystoupala až téměř k 38 stupňům. A podobná vedra nás čekají na Moravě i dnes. Bude tam 35 až 38 stupňů, jinde o trochu méně, od 31 do 35 stupňů Celsia. A neochladíte se příliš ani na horách, na hřebenech ukážou teploměry kolem 27 stupňů. Nebe dnes bude slunečné, jen přechodně se vytvoří kupovitá oblačnost, která sebou přinese přeháňky, na jihu našeho území i bouřky. V nich může prudce pršet a také v nich bude zesilovat vítr. Hezké ráno.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: toi.
1: Radiožurnál 7.50. Fotky nebo videa vygenerovaná umělou inteligencí pro komerční účely, anebo debata s chatbotem na webu e-shopu. Tak nejenom tohle to má být od 2. srpna zřetelně označené, že se jedná o obsah vygenerovaný AI. Vyplývá to z nových evropských pravidel pro využívání umělé inteligence. Pravidla vycházejí z článku 50 evropského nařízení AI Act. A my je teď podrobně probereme s Lukášem Kačenou, vládním zmocněncem pro umělou inteligenci. Dobrý den.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
1: Jak už zaznělo, tak ta pravidla se vztahují na fotky a videa pro komerční účely, neboli tedy v rámci profesní činnosti. Můžete nějak přesně popsat, na koho se tahle pravidla vztahují a na koho ne?
2: Jasně, vztahují se primárně na poskytovatele nebo na tvůrce těch AI systémů, na firmy, jako je například OpenAI nebo Google nebo Microsoft, a pak také na všechny firmy nebo úřady, které AI využívají ke své práci. Ti teď musí zajistit, aby systémy AI byly bezpečné a transparentní. Zároveň je asi dobré dodat, že se tato pravidla nestojí například na výzkum a na vývoj a do jisté míry se nevztahují také na fyzické osoby, které umělou inteligenci používají pro čistě pro osobní nebo neprofesionální účely.
1: Jinými slovy, když si třeba dva lidé mezi sebou pošlou nějakou fotku nebo video vygenerovanou AI, tak ta označená tedy být nemusí. Pro jaké případy to třeba ještě ale platí?
2: Tak já myslím, že vždycky se uplatňuje selský rozum. To znamená, ve chvíli, kdy i v nějaké soukromé komunikaci využiju AI pro to, abych dělal něco klamavého, manipulativního, co může zásadně narušit chování té druhé osoby nebo mu způsobit významnou újmu, tak to je všechno zakázané. Stejně tak jsou zakázané praktiky, které například pomocí AI generují sexuálně explicitní obsah nebo takzvané deepfakes intimních partí bez výslovného souhlasu dotčené osoby nebo cokoliv, co už je dnes trestným činem, pokud AI použiju v soukromých vztazích k vydírání, kyberšikaně nebo obecně poškozování cizích práv, tak to je všechno samozřejmě zakázané.
1: Jsme zmínili, že ta pravidla platí tedy pro fotky, videa, nebo to, když si třeba zákazník e-shopu povídá s chatbotem, tak aby to bylo jasně označeno. Těch pravidel je ale víc, můžete ještě popsat?
2: Tak obecně cílem té transparentnosti, o které dneska mluvíme a která vlastně teď od srpna 2026 platí, je vlastně zajistit, aby lidé věděli, kdy interagují se systémem založeným na umělé inteligenci nebo kdy jsou vystaveni obsahu, který je vytvořený strojem, což má samozřejmě obecně zabránit podvodům, manipulaci nebo dezinformacím. Všechny vlastně umělou inteligenci vytvořené výstupy, ať už je to obrázek, video nebo i text, by měly být označeny takzvaně strojově čitelném formátu. To znamená, že stroje a počítače by měly umět rozeznat, kdy ten výtvor je založený na AI, a stejně tak i pro nás, pro lidi, abychom to viditelně viděli, že se jedná o AI, tak tato pravidla platí například pro obrázky nebo výstupy, jako je video nebo zvuk, kdy vlastně sledujete obsah, který se tváří jako skutečná osoba, skutečná událost nebo skutečný záznam reality, tak v tuto chvíli bychom měli vědět, že byl vytvořen umělou inteligencí. Stejně tak pokud čteme texty, které byly automaticky vytvořeny AI a týká se to nějakých důležitých pro veřejnost důležitých témat, a tak musí být přiznáno, že to vytvořila umělá inteligence s výjimkou, že ten text kontroloval člověk. Pokud by například veřejné médium zveřejnilo text, který neprošel redakční kontrolou, tak musí být označeno jako vytvořené AI.
1: Týká se tohle také těch virtuálních asistentů, se kterými si občas tě nechtě musíme povídat?
2: Je to tak, chatboti, například zákaznická podpora, tak musí vám být jasné, že na druhé straně sedí stroj, nikoliv člověk.
1: Ještě jedna informace, která s tím souvisí, ono další povinností je dopředu zákazníky informovat, že třeba přicházejí do kamenného obchodu, kde je kamera s umělou inteligencí, která snímá obličeje a rozpoznává emoce a podle toho třeba cílí na reklamu.
2: Tak to jsou všechno praktiky, které jsou kontrolované, zejména u těch emocí, přesně tak, musíme být informováni o tom, podobně jak je to s těmi kamerami obecně, takže tohle všechno, proto jsou nastavená pravidla. V tuhle chvíli si myslím, že obecně všichni, ať už to jsou firmy, instituce nebo i my jako občani, si budeme muset na to zvykat, že ta pravidla platí, ale myslím si, že jak jsem naznačoval, tak pravidlo selského rozumu by nám mělo pomoci zorientovat v tom, co je správné.
1: V Česku bude na dodržování pravidel dohlížet Český telekomunikační úřad, ten by měl rozhodovat o sankcích. Můžete nám prosím stručně říct, jak můžou být vysoké?
2: tak mohou být skutečně velmi vysoké, až 7% ročního obratu firmy nebo 35 milionů eur, takže cílem je samozřejmě odradit všechny od toho, aby umělou inteligenci tímto způsobem zneužívali.
1: No, evropská pravidla pro využívání umělé inteligence jsme probrali teď v ranním interview Radiožurnálu. Naším hostem byl Lukáš

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
3: Je 8 hodin. Zprávy pro nás má Tereza Tomášková.
4: V srpnu zřejmě zdraží energie, očekává to energetický regulační úřad. Maroko obvinilo z migrační krize ve španělské exklávě Ceuta pašeráky. Fotbalisté Jablonce vyhráli v lize v Pardubicích. Kolona popojíždí na dálnici D8 z Ústí na Prahu po nehodě u Nové Vsi. A bude slunečno a horko odpoledne na jihu, ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty až 35 stupňů, na Moravě až 38.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Energetický regulační úřad očekává, že energie v srpnu zdraží. Vyplývá to z takzvaných indikativních cen. To jsou orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Úřad je zveřejňuje vždy na začátku měsíce. Proti červenci stoupnou ceny elektřiny i plynu.

0: Říká mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort.
1: U plynu meziměsíční nárůst dosahuje 3,6%, u elektřiny 4,1%. Vyšší růst je přitom patrný zejména u produktů s kratší dobou fixace. Ceny ovlivňuje vývoj na velkoobchodních trzích, které takto reagují na další eskalaci blízkovýchodního konfliktu.
0: Energetický regulační úřad na svých stránkách od dubna zveřejňuje cenové rozpětí pro nejčastější fixované tarify elektřiny a plynu. Chce tím zákazníkům usnadnit orientaci na energetickém trhu a hledání výhodnějších cen. Marocká vláda obvinila z hromadného překračování hranic do španělské Ceuty pašeráky. Poprvé se tak vyjádřila k událostem z minulého týdne. Při nekontrolovaném vstupu desítek tisíc migrantů na španělské území v Africe zahynulo přes 70 lidí. Pašeráky z incidentu oficiálně viní i Madrid.
2: Svědci citovaní New Yorkskými Timesy nebo britským Guardianem uvádí, že marocká policie na hranicích v době incidentu nebyla jen nečinná, ale dokonce migranty k překročení hranice aktivně vybízela. Španělská vládní strana Sumar už taky požádala OSN o vyšetření role Maroka v incidentu. Arabské království skritizoval i šéf regionální vlády Ceuty Juan Vivas. Řekl, že pokud si Maroko nepřeje dobré vztahy, musí alespoň respektovat územní celistvost Španělska. Ze Ceuty Dominik Tesár, Radiožurnál.
0: Skupina ČES ode dneška začne vyplácet akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akcii je to 42 korun. Energetická společnost tak celkem rozdělí přes 22 miliard. Z toho asi 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu valná hromada ČESu. Loni dostali akcionáři za jednu akcii o 5 korun víc než letos. V Praze začíná Prague Pride, festival zaměřený na sexuální menšiny. Letos s podtitulem Časy se mění, které má odrážet nejistoty ze sílící nenávisti ve společnosti a dávat prostor pozitivním změnám. Až do neděle festival nabídne na 200 akcí, říká za organizátory Nikola Páleníčková.
3: Festival trvá celý týden a nabízí desítky formátů, od diskuzí, přednášek, výstav, kino, divadlo, workshopy, sport i party, takže si tam něco najde opravdu každý. I člověk, který třeba nikdy předtím na Prideu nebyl.
0: V sobotu pak Prahou projde tradiční duhový průvod.
4: Sport. Fotbalisté Jablonce si i ve druhém kole šance ligy připsali 3 body za výhru 2-0 v Pardubicích. V tabulce jsou tak společně s Teplicemi druzí o skóre za Slávií. Sigma Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2-2 a v novém ročníku nejvyšší soutěže dál čeká na výhru. Trenér Pavel Hapal si ale cenil zlepšeného herního výkonu a přístupu mužstva oproti prvnímu kolu v Jablonci.
5: Všichni chceme, i fanoušci naši chcou výsledky, chcou vidět ty 3 body na konci, ale hodně těch věcí vyměníme a přece jenom toho času moc nebylo. A mě spíš vadil trošku ten běžecký výkon v Jablonci. Tentokrát si myslím, že jsme byli dobře připraveni, když se vám potom nepodaří střelit branku a z jediného breaku, kterou Boleslav vlastně měla, nás potrestala a šla do vedení. Jsme prakticky museli pořád dohánět.
4: V dalším nedělním zápase Bohemians remizovali s Hradcem Králové 0-0.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D8 za Novou Vsí, taky na 16 u Velvar. Na D8 z Ústí nad Labem na Prahu na 12. kilometru po srážce dodávky a kamionu průjezdný jenom levý pruh, kolona na půl hodiny od exitu 18 od sjezdu na Mělník a Slaný. Tam se tvoří kolony i právě na silnici 16 před dálnicí a hlavně potom na možné objížďce po 608. Fronta z Nové Vsi až do omezení u Podhořan. Na tahu 16 Mělník Slaný nové komplikace, taky po vážné nehodě v křižovatce na Velvary a kamenný most, kolona hlavně směrem na Slaný. Na silnici 35 z Liberce na Turnov popojíždí fronta s omezení u sjezdu na Hodkovice zhruba 10 minut k nehodě před Jeřmanicemi na 36. kilometru v pravém pruhu. Na 43. Svitavy Brno hlásíte kromě zdržení v omezeních u Letovic a Sebranic teď hlavně kolonu za Černou horou směr Brno před porouchným kamionem u Závisti zdržení 10 až 15 minut. A v Praze kolony mimo jiné na příjezdu Chomutovskou D7 od Středokluk 15 minut do omezení u letiště a taky na příjezdu Slavskou D10 kolona z prvního kilometru jak Novopatskou do Zúžené k Belské, tak i východním okruhem na Štěrboholskou spojku. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne místy kupovitá oblačnost a na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, na Moravě až 38. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
8: 8 hodin 6 minut po krátkém víkendovém ochlazení, kdy prázdniny vstoupily do druhého poločasu, k nám opět míří další vlna horkého vzduchu. Do středy nás čekají teploty, které budou dosahovat téměř až ke 40 stupňům Celsia, tak bude dobré se na to počasí raději podívat podrobněji. Dobré jitro.
9: Ranní radiožurnál
6: a Petr Král.

0: Pondělí 3. srpna, už teď 10 minut po 8. je jasné, že vedra venku ještě nekončí. Teploty kolem 35 stupňů nás čekají dnes, ale i v dalších dnech. Kdy se dočkáme ochlazení? To je otázka pro kolegyni Marcelu Hálovou. Vítej.
1: Dobré ráno. Ochlazovat se bude velmi pozvolna v druhé polovině tohoto týdne. Předtím nás ale ještě čeká další vlna horkého vzduchu, který k nám proudí z Afriky. Odpolední teploty proto budou dosahovat téměř až ke 40. A také se musíme připravit na tropické noci. To znamená, že ani v noci a ani po ránu teploty nebudou klesat pod 20 stupňů Celsia a většinou se budou držet mezi 20 a 27 stupni.
0: No a právě to noční dusno s vysokými teplotami může zvyšovat tepelnou zátěž, před kterou varují i meteorologové.
1: A upozorňují také stále na zvýšené riziko vzniku a šíření požáru, které například na jihu Moravy zůstává velmi vysoké.
0: No a od středy nás potom čeká počasí změna.
1: Bude to ale velmi pozvolná změna, jak už jsem říkala. Od západu se bude nebe zatahovat, mraky sebou přinesou více přeháněk nebo bouřek a také se lehce ochladí. O víkendu by se měla teplota ustálit kolem docela příjemných 26 stupňů.
0: Tak bude. Marcela Halová, díky, naslyšenou.
1: Přeji krásný den.
0: 8.11.

0: Radiožurnál je 8:45. Do funkce ředitele zahraničního odboru na Pražském hradě dnes nastoupí Daniel Štech. V úřadu vystřídá Jaroslava Zajíčka, který zamíří do čela české ambasády v portugalském Lisabonu. 45-letý Štech má za sebou více než 10 let v české diplomacii. Po působení na ministerstvu zahraničí byl například na české ambasádě ve Vídni. V kanceláři prezidenta republiky pak pracuje od roku 2023. Právě dnes začíná lidskoprávní festival Prague Pride. 15. rokem se snaží zlepšit v Česku postavení LGBT+ lidí. Pořadatel letos připravili pro návštěvníky 200 akcí, včetně sobotního duhového pochodu.
1: Nehody na D8 za Novou Vsí, taky na 16. u Velvar. Na dálnici D8 z Ústí na Prahu na 12. kilometru po nehodě blokovaný stále pravý pruh, kolona na půl hodiny od exitu 18 od sjezdu na Mělník. Ucpaná je i náhradní trasa po 608 z Nové Vsi do omezení u Podhořan. Taky na silnici 16 z Mělníka na Slanýku ze za Novou Vsí problémy, kolona od odbočky na Uhy minimálně na 20 minut k vážné nehodě v křižovatce na Velvary a Kamenný most. Na D7 před Prahou směrem z Chomutova před omezením u letiště popojíždí kolona 25 minut od exitu 5 Středokluky, tam je nově uzavřený sjezd a nájezd na dálnici, fronta před letištěm i opačným směrem skoro od Evropské. A na 35 se Liberec Turnov před Jeřmanicemi na 36. kilometru stále řeší nehodu v pravém pruhu, kolona z omezení u Hodkovic na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Další vlna veder je tu. V tomto týdnu se opět dočkáme teplot, které budou dosahovat téměř až ke 40 stupňům. Dnešní maxima budou na Moravě dosahovat k 38, zítra už na celém našem území k 39 stupňům. Nejtepleji bude právě v půlce týdne. Od čtvrtka by se mělo trochu ochladit a také čekáme více oblačnosti i deště. Dnes ale bude ještě převážně jasno až polojasno, jen místy se bude tvořit kupovitá oblačnost, ze které může hlavně v jižní polovině našeho území zapršet, nebo se tam mohou objevit bouřky. Podobné počasí nás čeká i zítra, jen bude více srážek i bouřek v Čechách. Hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Je 8.20. Kdo létá na dovolenou z brněnského letiště, tak možná ho překvapila pruhovaná pole na jih od Brna. Na rozdíl od kruhů v obilí, ale mají tyhle pruhy jednoduché vysvětlení. Jedná se o pásové střídání plodin, které zemědělcům pomáhá udržet v krajině vodu. Zájem o něj roste i kvůli dotacím. Od loňska se taková plocha téměř trojnásobila.
1: Žlutozeleně pruhovaný kopec. Tak vypadá pásové střídání plodin u velkých hostěrádek na pomezí Věškovska, Břeclavska a Kyjovska. O pole se tady stará agronom Michael Vrána.
2: Tento rok tam máme zase tou pohanku a vojtěžku na 18 hektarech na silně erozně ohroženém půdním bloku.
1: Střídání plodin po pásech funguje jako protierozní opatření. V půdě se díky tomuto způsobu pěstování lépe zadržuje voda.
2: Pro zemědělce je to vlastně řešení, jak zachovat jakousi produkci, jak dělat například širokořádkové plodiny i v těch kopcích, kde by jinak byly zakázané pěstovat.
1: Na pásové pěstování tady ve velkých hostěrádkách využívají dotaci ministerstva zemědělství. Musí tak splňovat několik podmínek, třeba šířku pásů a použité plodiny.
2: Ty pásy musí jít podél vrstevnice, je tam tolerován nějaký minimální odklon.
1: Střídání různých druhů plodin v poli pak pomáhá třeba s udržením biodiverzity, doplňuje Michal Vrána.
2: Jeden pás může být sklizen třeba v červnu a druhý pás až třeba koncem července, takže tam něco delší dobu roste, může se tam ukrývat zvěř, zlepší to asi i mikroklimatické podmínky na tom poli.
1: Zmíněnou dotaci na pásové pěstování ministerstvo zemědělství nabízí od loňského roku. Tehdy ji využilo 11 žadatelů na polích o rozloze zhruba 1400 hektarů. Letos je zájem vyšší, upřesňuje mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.
3: V letošním roce předběžně evidujeme 26 žadatelů na ploše přibližně 3770 hektarů.
1: Ve velkých hostěrádkách chtějí v pásovém pěstování pokračovat, na podzim ho rozšíří o dalších asi 20 hektarů. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: dělat.
1: Vinohradská 12.
2: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
3: Vražda, která otřásla Slovenskem, známe důkazy, popíšeme výslechy. Vydáváme první epizodu pětidílné četby o vraždě novináře Jána Kuciaka.
2: Taková je dnešní Vinohradská 12.
4: V předpremiéře v 15:30 ráno.
2: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
4: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
2: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
5: Dobré ráno, je 8:30. Teď zprávy a Tereza Tomášková.
6: Lékárny by nově mohly nabízet očkování proti chřipce nebo covidu. Počítá s tím novela ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Platit by mohla od poloviny příštího roku. Cílem je zvýšit proočkovanost proti chřipce. Ta je v Česku nižší než 10%. Proti je naopak sdružení praktických lékařů. Podle jeho předsedy Petra Šonky by stát měl hledat jiné řešení. Brazilský prezident Lula da Silva se stal oficiálním kandidátem strany pracujících do říjnových prezidentských voleb. V případě vítězství by šlo o jeho čtvrtý mandát. Jeho nejsilnějším soupeřem ve volbách bude senátor Flavio Bolsonaro, syn krajně pravicového ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Favoritem ale podle průzkumu zůstává da Silva. Pražská autobusová linka na letiště Airport Express od hlavního vlakového nádraží výjíždí ode dneška z dočasného stanoviště v Opletalově ulici. Organizátor veřejné dopravy Ropit zastávku přesunul z magistrály kvůli další etapě oprav stropní desky nádražní haly, která je pod silnicí. Kvůli pracím je magistrála zúžená do dvou pruhů v obou směrech. Omezení u hlavního nádraží by měla skončit v polovině listopadu.
1: Sport.
6: Česká tenistka Darja Vidmanová prohrála na turnaji WTA až ve finále. Rusce Ljutovové podlehla ve třech setech. V novém vydání světového žebříčku se Vidmanová poprvé posune do první stovky. Na turnaji v Torontu postoupila do druhého kola Sara Bejlek. Číňanku Wang Xinyu porazila 2-1 na sety.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D4 u Příbrami a nehoda na D8 za Novou Vsí. Na dálnici D4 z Písku na Prahu za Milínem čekejte komplikace. Před sjezdem na Příbram a Sedlčany na 42. kilometru hoří vozidlo. Dorazili hasiči a provoz dočasně úplně zastavili. Vzniká kolona. Na dálnici D8 z Ústí do Prahy za sjezdem na Mělníka Slaný na 12. kilometru. Po havárii dodávky a kamionu průjezdný jenom levý pruh, kolona na půl hodiny od exitu 18 Nová Ves a popojíždí se i na možné náhradní trase po 608 skoro z Nové Vsi do omezení u Miřejovic před Veltrusy. Na silnici 16 Mělník Slaný vážná nehoda v křižovatce na Velvary a Kamenný most. Střetla se dvě osobní auta, provoz pouští Kyvadlově. Kolona hlavně směrem na Slaný od Chržína i na půl hodiny. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova kolony nejdřív od exitu 7 Kladno, čtvrt hodiny ke schořelému autu za Středokluky na 4. kilometru a potom se znovu jede pomalu od exitu 3 Kněževé z dozužení u letiště. Před ním je fronta i opačným směrem skoro od Evropské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Od dnešního dne se k nám opět vrací horký vzduch a začíná další vlna veder. Teploty mohou v následujících dnech vystoupat až téměř ke 40. Meteorologové proto opět varují před velmi silnou až extrémní tepelnou zátěží a také upozorňují na zvýšené riziko vzniku a šíření požáru, které na jihu Moravy zůstává velmi vysoké. Dnes nás čeká převážně slunečný den. Na jihu s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 35, na Moravě do 38 stupňů. Zítřek bude ještě teplejší. To už mohou teploty na celém našem území vyšplhat až k 39 stupňům a odpoledne se bude pro změnu nebe zatahovat v Čechách, kde také může sprchnout nebo se tam objeví bouřky. V polovině týdne pak do Česka postoupí zvlněné frontální rozhraní, které oddělí chladnější vzduch na západě Evropy od toho horkého na východě. Od západu se tedy bude pozvolna ochlazovat a také se přidá deštivé počasí. To byly zprávy. A teď už ranní radiožurnál a Petr Král. Dobré ráno.
5: Dobré ráno a také fotbal. Fotbalisté Sigmy Olomouc ani ve druhém kole šance ligy nedosáhli na výhru, když remizovali s Mladou Boleslaví 2-2. Přesto měl trenér dobrý pocit. Proč, tak to nám řekne ještě před 8:45. A ještě jedna změna, která se chystá, sice očkování v lékárnách. V Česku zatím povolené není, ale ministerstvo zdravotnictví se to chystá od poloviny příštího roku změnit. I o tom bude řeč.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Do lékáren byste brzy nemuseli chodit jen pro léky, ale také pro očkování. Příslušný návrh novely zákona prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Zatím by lékárny mohly očkovat proti chřipce a COVID-19. Už loni na podzim si přitom ministerstvo zdravotnictví a také lékárny otestovali, jestli by lidé měli o takové očkování vůbec zájem. Nechat si píchnout vakcínu mohli ve 4 lékárnách v Praze, v Brně a v Ostravě.
1: Bohužel ne vždycky jsme měli tu možnost je nechat naočkovat, protože my jsme ty kapacity konkrétně tady v Praze měli úplně naplněné.
2: Zhodnotila projekt loni v říjnu jeho garantka z lékárenského řetězce Benu Ivana Lánová. Naočkovalo se více než 700 lidí. Vakcínu proti chřipce jim tehdy aplikovali lékaři. Od poloviny příštího roku by ale mohli očkovat taky sami lékárníci. Stát si od změny slibuje hlavně vyšší proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě nízká. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
3: Kdybychom to vzali při nějakém jako porovnání mezinárodně, tak dejme tomu v Dánsku, když v roce 2015 začali očkovat v lékárně, tak každý rok se zvyšovala ta míra pro očkovanosti o 3% nahoru. Máme tady 2 miliony 300 tisíc seniorů, takže každý rok by se tady vlastně jako by ochránilo plus 70 tisíc seniorů.
2: Sdružení praktických lékařů ale očkování v lékárnách odmítá. Předseda sdružení Petr Šonka pochybuje, že se díky tomu zvýší proočkovanost.
4: My si pořád myslíme, že Česká republika očkování v lékárnách nepotřebuje, že problém nízké proočkovanosti na tyto dvě choroby není nedostatek očkovacích míst a nedostatek očkovacích kapacit, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
2: Podle něj navíc lékárníci nemají dostatečné vzdělání na to, aby zvládli případné zdravotní komplikace po očkování. S tím ale nesouhlasí prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.
5: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně v rámci svého vzdělávání, ať pregraduálního, tak postgraduálního. Ale samozřejmě tohle je ještě další věc, kterou je potřeba obnovovat, nacvičovat, tak aby bylo všechno připraveno.
2: Aby mohli očkovat, budou muset lékárníci absolvovat speciální vzdělávací kurz. V návrhu ministerstvo zároveň počítá s tím, že by proti chřipce a COVID-19 mohli vedle lékárníků očkovat i lékaři všech odborností a zubní lékaři. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: Pro vás teď o fotbale v ranním radiožurnálu v 8.42. Zápas druhého kola fotbalové šance ligy mezi Olomoucí a Mladou Boleslaví přinesl remízu 2-2 a k tomu spoustu dalších příležitostí a ofenzivních akcí. Sigma zachraňovala alespoň bod až v 87. minutě, kdy z přímého konvou překonal Václav Sej golmana Jiřího Flodera.
1: Vždycky ten gól na stranu brankáře z trestňáku a samozřejmě řekněme asi z větší vzdálenosti se hodnotí pro toho golmana nepříjemně. Na druhou stranu se taky musí přiznat, že se jich to trefil krásně čistým nártem. Jestli to byla chyba, tak se stala. Zase Jirka nás tam v úvodu zápasu dvakrát podržel.
2: Vlastně v momentě ty střely, tak mi se ten balon úplně ztratil, že jsem udělal vlastně takový půl krok směrem jako za zeď a pak ten balon se vynořil strašně rychle a už jsem to nedokázal vyrazit. No. Našel jsem si tam takovou škýru, že jsem ten balon dobře viděl, ale bohužel v době toho kopu tam vlastně někdo proběhl a mě se ten balon vlastně úplně ztratil. Ještě jsem vlastně udělal ten půl krok a pak už jsem nestihl zareagovat. Celkem to, mu to sedlo a bylo to celkem ráno. No.
3: Popisovali poslední gólovou akci zápasu trenér Mladé Boleslavy Aleš Majer a brankář Jiří Floder. I jeho volba Václava Sejka jako exekutora překvapila, stejně jako jeho spoluhráče a v tu chvíli už vystřídaného Dominika Janoška. Ten by jinak zřejmě kopal sám.
4: A jsem si říkal na střídajce, Sejky, jo, to jde kopat, takže hned jsem mu gratuloval, jako zapaj pambu, že to dál a že jsme vytěžili ten bod.
5: No tak on se k tomu staví, on má výbornou střelu ze té střední vzdálenosti, třeba Dominik Janošek, který má dobrou střelu přes zeď, tak tam nebyl na tom hřišti, tak to vzal na sebe, dobře jsme to zakryli tu zeď, do golmana na to pozdě reagoval a ta rána byla krásná, teda utažená, krásný gol.
3: Doplnil trenér Olomouce Pavel Hapal. Pozdní branka Sejka zachránila pro Sigmu alespoň bod. Výrazně více než to, ale kouče Hanáku těšil zlepšený herní projev a více vypracovaných šancí.
5: Když vezmu to první utkání, kde jsme skoro šanci neměli, tak je to velký posun a myslím si, že v té hře to bylo znát, že kluci byli dobře nachystaní, připravení. Ten výkon byla dostatečná reakce na ten zápas v Jablonci, ale bohužel bez toho vítězního konce.
3: Další příležitost na vítězství bude mít Sigma v následujícím kole na hřišti Artisu Brno. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
6: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
7: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
6: Časové znamení.
7: Rozhlasové hry.
8: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
6: Pravidelné zpravodajské relace.
7: Sportovní přenosy.
9: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slavie.
6: Nebo tvorba symfonického orchestru.
7: Rozhlasové stovky.
6: Speciální seriál Radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
7: Rozhlasové stovky každý den po 8:45.
6: Radiožurnál každý den s vámi.
7: I o prázdninách.
0: Radiožurnál je 8:45. Ceny ropy zahájily týden výrazným poklesem. Stalo se tak po zprávě, že americký prezident Donald Trump odložil plánovaný rozsáhlý útok na Irán. Severomořská ropa Brent kolem 8 hodiny vykazovala pokles o více než 5% a pohybovala se v blízkosti $83.50 za barel. Americká lehká ropa West Texas ztrácela téměř 6% a vrátila se tak pod $80 za barel. Donald Trump rovněž uvedl, že Spojené státy americké a Irán dnes začnou znovu jednat. Ve Vyškově právě dnes začíná zkrácený úvodní kurz pro aktivní zálohy. Potrvá 4 týdny namísto obvyklých 6. Účastníci ale nebudou mít volné víkendy. Krátký letní turnus je určený lidem, kteří mají časově náročné zaměstnání a nebo se jim nehodí jiný termín během roku, třeba učitelům, hercům a také lékařům.
10: Uzavřená D4 u Příbrami, nehody na D1 v Brně i D8 u Nové Vsi. Na dálnici D4 z Písku na Prahu za sjezdem na Příbram a Kamík na 43. kilometru opatrně dojíždějte do stojící kolony, na 42. kilometru dohašují osobní auto, provoz ještě stojí, už by to ale nemělo být na dlouho. Na D1 v Brně směrem z Vyškova na Prahu čekejte kolonu od exitu 201 Slatina zatím na pár minut, na 200. kilometru čerstvě v levém pruhu kolize dvou aut. Na D8 z Ústí do Prahy za sjezdem na Mělník a Slaný stále kolona ze 17. kilometru 20 minut k nehodě na 12. kilometru v pravém pruhu. A na silnici 16 Mělník Slaný po vážné havárii v křižovatce na Velvary a Kamenný most pouští provoz Kivadlově. Čekejte kolony v obou směrech od odboček na Uhy a Ješín, popojíždí se tam kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
11: Až do středy nás čekají opět vedra, která se budou na celém našem území pohybovat kolem 35 stupňů. V druhé polovině tohoto týdne se bude pozvolna od západu ochlazovat a také přibude oblačnosti, přeháněk i bouřek. O víkendu se podle předpokladů meteorologů ustálí teploty na hodnotách kolem 26 stupňů. Tolik ale dnes bude v tisíci metrech na horách. Jinde nás čekají teploty mezi 31 a 35 stupni. Na Moravě může rtuť v teploměrech vyšplhat až k 38 stupňům Celsia. A čeká nás jasné až polojasné nebe. Místy se může tvořit kupovitá oblačnost a proto musíme počítat s občasnými přeháňkami nebo bouřkami. Víc srážek dnes bude na jihu našeho území. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásné pondělí.
7: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: vámi Radiožurnál 10 minut před 9. Rozhlasové stovky. Tak to je seriál Radiožurnálu pro tento týden. My vám v něm připomeneme postupně 5 rozhlasových milníků spojených s rokem 1926. No a začneme rozhlasovou hrou. Přesně před 100 lety se totiž z Radiožurnálu ozvala hra Na přástkách autora Miloše Kareše, kterou můžeme považovat za vůbec nejstarší českou rozhlasovou hru. Začneme ale ukázkou z nejstarší dochované rozhlasové adaptace. A tou je Bílý tesák Jacka Londona z roku 1937.
1: Týdny horečkami bloudí, jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o živoce rvát.
2: My vlastně nevíme, proč ta hra byla natočena, protože tehdy se veškeré rozhlasové hry vysílaly živě a žádný záznam se z nich nepořizoval.
3: Nejstarší dochovanou hru v archivu Českého rozhlasu posloucháme s Miloslavem Turkem, který jako archivář pracuje v rozhlase od roku 1984. Záznam Bílého tesáka je z 30. listopadu 1937.
4: Vaší žádosti bude vyhověno vzácné panstvo.
2: Dokonce v tom samém měsíci, v prosinci 1937, se vysílala hra od Moliéra Lakomec. A když se reprízovala o několik měsíců později, tak ti herci se pro tu reprízu museli znova sejít a znova to museli sehrát.
3: V archivu se dochovaly ukázky z premiéry Lakomce z 30. prosince 1937. Poslechněme si samotný úvod.
5: Zloději! Zloději! Pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: A teď pro porovnání nahrávka o čtvrt roku mladší z 19. dubna 1938. Zatímco text se neliší, dikce představitele Harpagona, herce Jaroslava Hurta, ano.
5: Zloději, pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: První dramatické večery Radiožurnál zavedl už v září 1924, kdy začal vysílat kratší dramatické texty nebo části z divadelních her. O rok později nabídnul Radiožurnál spolupráci režisérovi Vinohradského divadla Jaroslavu Kvapilovi. Ten měl vybírat hry, které by se víc blížily možnostem rozhlasového vysílání. Tak se k posluchačům přenesly scény ze Cyrana z Bergeracu nebo z Noci na Karlštejně. Z této doby se žádné nahrávky nedochovaly. Nemáme tak ani ukázku z nejstarší rozhlasové hry Na přástkách Miloše Kareše, ani z dramatické scénky Staropražský večer, jakési zdramatizované formy rozhovoru dvou průvodců z podzimu 1926. V tvorbě rozhlasových her nezaostává Český rozhlas ani po 100 letech. Podle Aleše Vrzáka, jednoho z předních rozhlasových režisérů, jich u nás ročně vznikne kolem 30. A na koho se právě on snaží navázat?
6: To, co já považuji asi za nějaký vrchol, tak to bylo to období Jiřího Horčičky. Jiří Horčička opravdu byl jakýmsi gigantem. Třeba od něho jsem měl nejradši Válku z mloky.
7: Tak ty ještěrky žijí v moři.
8: Já v moři, jo. Jenom v noci lezou na břeh, ale za chvíli zase musí jít do vody.
6: Jako způsob zpracování ve zvuku, ale i práci s hereckým monologem. Vlastně je pro mě ta práce neuvěřitelně moderní, i když ji slyším dneska.
3: Uzavírá Aleš Vrzák. V zítřejším pokračování seriálu připomeneme další letošní stovku. Kulaté narozeniny na podzim oslaví Symfonický orchestr Českého rozhlasu a my vám řekneme, jaká bude jeho jubilejní sezóna. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál v seriálu Radiožurnálu. Pravidelně před devátou budeme vzpomínat tento týden na rozhlasové stovky. Před chvílí jsme připomněli jeden významný milník, a sice rozhlasovou hru, která vznikla před 100 lety a byla odvysílána. No a další stovkový milník bude ze Slovenska. Jan Pokorný ho dnes probere po deváté se svým hostem. Vítej.
1: Ano, 3. srpna před 100 lety začalo rozhlasové vysílání na Slovensku. No a my o tom, jak si rozhlas na Slovensku tehdy vedl, taky tam byl Radiožurnál přeci, jaké měl milníky, ať už to byl Svobodný vysílač, Tři duby, anebo pořad Pozor zákruta, budeme povídat s někdejším ředitelem Slovenského rozhlasu a televize Lubošem Machajem.
2: Nenechte si ujít nejlepší novinářské fotografie uplynulého roku. Výstava Czech Press Photo v nové budově Národního muzea. Téměř 800 fotografií, které zachycují události v Čechách i v zahraničí, můžete vidět do 30. listopadu. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Devět hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Stát chce povolit očkování proti chřipce i v lékárnách. Prezident Donald Trump oznámil nová jednání s Íránem. Ten se k tomu zatím nevyjádřil. Fotbalisté Jablonce vyhráli i druhý zápas v ligové sezóně. V Pardubicích zvítězili 2-0. Po požáru auta je uzavřená dálnice D4 z Písku na Prahu u Příbrami. A bude slunečno a horko. Odpoledne na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 35 stupňů, na Moravě až 38.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Očkování proti chřipce by od poloviny příštího roku mohlo být možné taky v lékárnách. Návrh novely zákona už prošel připomínkovým řízením. Ministerstvo zdravotnictví si od změny slibuje větší proočkovanost. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Matyáš Fošum.
5: Kdybychom to vzali při nějakém jako porovnání mezinárodně, tak dejme tomu v Dánsku, když v roce 2015 začali očkovat v lékárně, tak každý rok se zvyšovala ta míra pro očkovanosti o 3% nahoru. Máme tady 2 300 000 seniorů, takže každý rok by se tady vlastně jako by ochránilo plus 70 000 seniorů.
3: Proti změně je sdružení praktických lékařů. Podle jeho předsedy Petra Šonky by stát měl hledat jiné řešení. Americký prezident Donald Trump ohlásil nová jednání s Íránem. Tvrdí, že mají začít dnes odpoledne. Podle Trumpa je blízko dohoda o Hormuzském průlivu a taky dohoda o íránském jaderném programu. Teherán se k tvrzením zatím nevyjádřil.
6: Americký prezident Donald Trump o víkendu odvolal ohlášený rozhodnutí.

0: Sáhlý útok proti Íránu. O odklad úderu podle něj žádaly země v regionu i Teherán. Íránská média tvrzení o teheránské žádosti s odkazem na své zdroje označila za lež. Íránská zpravodajská agentura MER píše o tom, že tamní diplomacie finalizuje bilaterální rozhovory s Ománem o fungování Hormuzského průlivu. Mluvčí íránské diplomacie Ismail Bagáji prohlásil, že budoucí dohodnuté plavební spojení v úžině nepovede po současných trasách podél íránského ani ománského pobřeží, ale novou trasou, kterou určí dohoda mezi Íránem a Ománem. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Na Kraví horu v Brně se vrací festival Planet. V parku bude až do neděle svítit 8 obřích nafukovacích modelů planet a vesmírných těles. Kromě Jupiteru, nazývaného Gigalon, jsou k vidění nafouknuté všechny další modely z předchozích ročníků, upřesňuje ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.
2: Je to model měsíce Lunalon, model planety Země Teralona, Marsmelon, tedy Mars, astrosféra, hvězdný globus, heliosféra, naše slunce a potom planeta Země v noci, Temnalona, a planeta Země bez vody, litosféra.
1: Lidé můžou zajít i na speciální program v planetáriu a doprovodné letní kino. Sport.
3: Fotbalisté Jablonce zvítězili na hřišti Pardubic 2-0 a v tabulce šance ligy jsou po dvou kolech druzí o skóre za Slavií. Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2-2 a Bohemians s Hradcem Králové 0-0. Golfistka Sára Kousková skončila na dělené 12. pozici na britském Women's Open. Nejlepší český výsledek na turnaji kategorie Major vybojovala nejlepším závěrečným kolem z celého startovního pole. Zahrála v něm 4 rány pod par, navzdory tomu, že na posledních dvou jamkách ztratila 3 údery.
4: Tím, že jsme měli 16 relativně hodně skvělých jamek, tak asi statistika si nás prostě našla. Trošku mě to samozřejmě mrzí, určitě bych chtěla zabojovat ještě o lepší výsledek, ale jsem nás moc pyšná, jak jsme to zvládli, protože celý týden to byl fenomenální golf.
3: Zvítězila Japonka Shiho Kuwakiová.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprůjezdná D4 u Příbramy a nehoda na D8 za Novou Vsí. Na dálnici D4 ve směru z Písku na Prahu u Příbramy kousek před sjezdem na Sedlčany schořelo osobní auto na 42. kilometru. Už je uhašené, ale situaci zkomplikovalo množství vyteklé nafty. Tu teď uklízejí hasiči a provoz zůstává zastavený. Kolona stojí z kilometru 43,5, sjet se dá před tím exitem 45, vzít to přes Příbram. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Mělník a Slaný počítejte s kolonou ze 17. kilometru, sunese 20 minut na 12. v pravém pruhu, tam havarovala dodávka a kamion. Na silnici 16 Mělník Slaný v křižovatce na Velvary a Kamenný most uklízejí po střetu dvou osobních aut. Kyvadlový provoz, kolony obousměrně 15 až 20 minut od odboček na Uhy a Ješín. A na příjezdu do Prahy Chomutovskou D7 se tvoří kolona od exitu 5 Středokluky, tam je od rána nově uzavřený sjezd a nájezd na dálnici. Na 4. kilometru potom uklízejí po požáru auta a roztrhaná fronta pokračuje celkem asi čtvrt hodiny do zúžení u odbočky na letiště. Před ním se popojíždí i směrem opačným z Prahy od Evropské asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne místy kupovitá oblačnost a na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, na Moravě až 38. Tolik zprávy. A teď už je tu Jan Pokorný a jeho host.
7: Dobré dopoledne v 9 hodin a 6 minut. Dnes máme 3. srpna roku 2026 a přesně před 100 lety začalo pravidelné rozhlasové vysílání na Slovensku. Uplynulo 100 let a dnes už není problém, že zpravodajka Radiožurnálu Bratislavě Bára Vránová vezme takovou chytrou krabičku s mikrofonem a sluchátky, no a náš host, slovenský rozhlasový a televizní manažer Luboš Machaj, může mluvit. Dobrý den.
8: Dobrý deň, pozdravujem celé Čechy, ďakujem pekne za pozvanie.
7: První otázka je na snade. Čím okouzlil svého času rozhlas Luboše Machaje?
8: No, bolo to veľmi, veľmi dávno. Ja som to už niekoľkokrát spomínal, že moji rodičia mali doma takéto veľké rádio, ešte pôvodne také drevené, kde bola taká magická, blikajúca, zelené svetielko, čo hovorilo o tom, aká intenzita je zvuku. A moja mama veľmi rada počúvala vážnu hudbu, môj otec také tie ľudovky a také vtedajšie hity. Takže u nás znel rozhlas už keď som bol veľmi malý a na mňa najviac zapôsobilo, to si presne pamätám. To bola také čítanie na pokračovanie z knihy Phantom opery. Neviem teraz, ktorý herec český čítal ten text a mal neskutočný baritón, úžasný hlas a ja som bol z toho fascinovaný. Akože potom, keď som bol v opere Garnier v Paríži, tak som si úplne predstavoval, ako sa to tam celé odohráva a počul som ten jeho hlas. Takže áno, už keď som mal takých 10 rokov, tak ten rozhlas ma očaril.
7: Jak si vlastne slovenský rozhlas to dnešní výročí pripomína?
8: No, robí množstvo vecí, musím povedať, že naozaj otvorili teraz výstavu, kde si pripomínajú aj 100 rokov rozhlasové, 70 rokov televízie, ale samozrejme je to také zvláštne, ako to výročie, lebo ja sa priznám, keď som v 22. nastúpil na pozíciu generálneho riaditeľa, vtedy ešte RTVS, tak sme pripravili celú koncepciu. Ja som bol niekoľkokrát v Prahe, som naozaj, musím povedať, obdivoval, ako ste sa vy zhostili v 23. svoje toho začiatku vášho vysielania a predstavoval som si, že niečo podobné urobíme aj my. Potom nastali tie turbulentné časy, takže je to trochu iné, ale musím povedať, že si pripomínajú, ja som počúval dokonca takú veľkú reláciu, ktorá sa venuje stovke, robí to Roman Bomboš a je to dobre urobené, takže pripomínať si to pripomínajú, ale je to taká trošku oslava s takým smutkom, no.
7: Možná i ten smutek v hlase je slyšet v hlase Luboše Machaje, s kterým si budeme dnes o slovenském rádiu povídat.
5: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál. Než se vrátíme do Bratislavy za naším dnešním hostem, tak se podívejme na některou z českých dálnic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Konkrétně na D4, ta je u Příbrami stále neprůjezdná. Na dálnici D4 z Písku směrem do Prahy před sjezdem na Sedlčany schořelo osobní auto na 42. kilometru. Je tam od 8:30 zastavený provoz a protahuje se to kvůli množství vyteklé nafty. Tu teď uklízejí hasiči. Kolona stojí ze 44. kilometru. V osobním autě sjíždějte na exitu 45, vyhnete se přes město, přes Příbram. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Před 100 lety začalo pravidelné rozhlasové vysílání na Slovensku a naším hostem je rozhlasový a televizní manažer Luboš Machaj, který byl svého času taky generálním ředitelem Slovenského rozhlasu a televize. K rozhlasu a k poslechu rozhlasu patří i představivost, imaginace. Když byste se tak zasnil a zkusil si představit to studio, kde to tenkrát před 100 lety začalo, co vám vytane na mysli?
3: No, já jsem si čítal také tie historické pamäte, ako to v podstate vtedy fungovalo. No určite muselo byť neuveriteľné, že všetko išlo na život. To znamená aj hudba, aj slovo, aj proste každý detail. Mm. Dokonca keď sa, ja som si tak predstavoval, lebo robil som dramaturga rozhlasových hier, konkrétne rozprávok. A čítal som si o tom, ako sa kedysi robili rozprávky a všetky zvuky, to znamená všetky tie reálne ruchy, voda, vietor, vtáčikovia, všetko sa robilo live pred mikrofónom, nebolo možné urobiť žiadnu opravu. Malo to určite svoje čaro, dokonca viem, že u vás, bol som raz na pri Bohemia a tam aj časť vašich tvorcov robila takéto vysielanie rozhlasovej hry úplne live, vlastne trošku aj takú improvizáciu. Takže bolo to trochu iné, malo to v podstate inú atmosféru, boli tam tie mikrofóny určite inak zavesené, bola tam tá technológia úplne iná. V rozhlase v Bratislave sa vysielalo vtedy z tej budovy, kde dneska je koncertná sieň, takže určite to vyzeralo inak, ale tá atmosféra bola podobná.
0: My tady máme díky archivu vlastne očité svedectví. První slovenskou hlasatelkou byla Margita Horáková a ona vyprávěla o tom, jak vypadalo to studio, odkud se vysílalo.
4: No, keď som prišla, to bolo to ešte celkom vo vývinu. Jedna miestnosť, 24 metrov, tam bol riaditeľ, tajomník a sluha a hlásateľ. A vedľa bolo štúdio a odtiaľ sa hlásilo. To bol rok 1929. Zaznou bola kancelária, žiadna nebola. Nič takého. Technika bola taký kubálek malý, taký no koľko, 2 štvorcové metry. Bolo to všetko celkom primitívne.
0: No a když už jsme našli archivní záznamy hlasu Margity Horákové, tak ona mluvila i o tom, jak lidé v její době, a ona nastoupila do Slovenského rozhlasu v roce 1929, rozhlasové vysílání vnímali.
5: Když to někdo poslouchal na ten krystálek, no tak to tam taky kňouralo všelijak. Ale lidi byli spokojeni, protože, proč? No protože to bylo zázrak, to byl zázrak tehdy. Tehdy to bylo, na Slovensku snad byly tehdy 4 roky tomu, co to vůbec začalo. Lidé neměli aparáty, lidé měli krystálky a teď to dali to sluchátko na ucho a říkal, ono to mluví, ono to hraje, no to je úžasné. Každý byl spokojený se vším, takže já se nechci vytahovat, takže jsem snad nebyla nějaká vynikající hlasatelka, ale všichni mě měli rádi. No proč? No protože jsem tam byla za prvé jediná, no a za druhé, protože to bylo něco, to bylo novum, to bylo něco úžasného.
0: I řada dnešních posluchačů Českého rozhlasu si vzpomíná, která se každý den po 13. hodině ozvala nezaměnitelná znělka a začal se vysílat pořad Pozor zákruta. A protože náš dnešní host Luboš Machaj v redakci Pozor zákruty pracoval, tak si o tom budeme za chvíli povídat.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Po ukrajinském dronovém útoku začal hořet sklad ruského internetového prodejce Wildberries ve Vladimirské oblasti. Dva zaměstnanci jsou podle ruské státní agentury TAS zranění. Na místě zasahují hasiči. Ruské ministerstvo obrany na síti X informovalo o zásahu 3 ukrajinských lodí převážejících vojenský materiál v Černém moři a jedné nákladní lodě v Mykolajivském přístavu. Na ruském kontrolovaném poloostrově Krym zemřeli po nočním ukrajinském útoku 3 lidé. Další 2 jsou zranění. Česko čekají mimořádně horké dny. Celý týden by měly teploty podle meteorologů stoupat až k 39 stupňům. Na víkend se pak mírně ochladí, bude ale stále kolem 30. Meteorologové proto varují před extrémní zátěží teplem a taky rizikem vzniku požárů. Přeháňky nebo bouřky se můžou objevit každý den. Na většině území má ale pršet jen ve čtvrtek a v pátek. Do úvodního kurzu pro aktivní zálohy armády ve Vyškově dnes nastupují učitelé, kteří jindy během roku kvůli své práci nemůžou. Výcvikem na vojenské akademii spolu s nimi projdou taky další časově náročné profese, třeba lékaři, IT specialisté nebo herci. Kurz mají zkrácený ze 6 týdnů na 4, nemají ale volné víkendy. A v Praze začíná divadelní festival Letní grébovka. V Havlíčkových sadech nabídne celkem 5 inscenací. Zahájí ho premiéra komedie Jak je důležité míti Oscara, inspirovaná slavnou hrou Oscara Wilda. Diváky čeká i drama Být Marlene Dietrich, anebo Běh života, anebo neverbální představení Buenos Aires Vystupte. Sport. Čeští hokejisté do 18 let vstoupí večer v Edmontonu do prestižního turnaje Hlinka Gretzky Cup. V 21 hodin se utkají s výběrem Spojených států. V dalších zápasech ve skupině je čeká Německo a Finsko. Na turnaj se tým naladil sobotní výhrou nad Kanadou 6-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zprojezněná D4 u Příbrami a kolony na D7 před Prahou. Na dálnici D4 z Písku do Prahy za sjezdem na Příbram a Kamík se rozjíždí kolona ze 44. kilometru. Na 42. se po požáru auta podařilo uvolnit levý pruh. Zdržení 20 až 15 minut, krátí se to. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Mělník a Slaný už se dříve dlouhá kolona rozjela po srážce dodávky a kamionu na 12. kilometru je teď už uklizeno. Taky 16. Slaný Mělník po vážné nehodě u Velvar průjezdná bez zdržení. Na dálnici D7 před Prahou směrem z Chomutova počítejte jednak na exitu 5 s nově uzavřeným sjezdem a nájezdem. A potom s kolonou ze 4. kilometru vleče se 10 minut do zúžení u odbočky na letiště. Před ní vzniká kolona i opačně na výjezdu z Prahy od sjezdu z Evropské zhruba na 15 minut. A ještě avízo z Národního dopravního informačního centra na dálnici D52 ve směru z Vídně na Brno se od 10. hodiny chystá úplná uzavírka. Zhruba hodinu tam budou odklánět provoz exitem 23 u Pohořelic, za ním budou došetřovat víkendovou tragickou nehodu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, odpoledne místy kupovitá oblačnost a na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, na Moravě až 38. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje host Jana Pokorného.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy připravila Tereza Tomášková.
1: V Česku začala platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Stovky handicapovaných čekají na takzvaný euroklíč. Jeho výdej se ale zastavil. Fotbalisté Jablonce jsou v lize dál 100%. V Pardubicích vyhráli 2-0. Kolony jsou v Praze na příjezdu k letišti jak z dálnice D7, tak z okruhu. A bude slunečno odpoledne na jihu ojediněle přehánky nebo bousky a teploty až 35 stupňů. Na Moravě až 38.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Obsah vygenerovaný umělou inteligencí nově musí být jasně označený. Nová pravidla platí pro obsah, který zveřejní firmy nebo instituce. Pokud třeba na stránkách e-shopu jako podpora slouží chat s umělou inteligencí, zákazníci o tom musí vědět. Další pravidla se vztahují hlavně na firmy, které umělou inteligenci vyvíjejí. Pro fyzické osoby, které AI využívají pro osobní účely, nové nařízení neplatí. I to ale má svoje hranice, říká vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Lukáš Kačena.
3: Ve chvíli, kdy i v nějaké soukromé komunikaci využiju AI pro to, abych dělal něco klamavého, manipulativního, co může zásadně narušit chování té druhé osoby nebo mu způsobit významnou újmu, tak to je všechno zakázané.
1: Na to, jestli firmy pravidla dodržují, bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Pokuty můžou dosáhnout až 15 milionů eur. Stovky handicapovaných čekají na takzvaný euroklíč, kterým můžou otevírat bezbariérové toalety a další sociální zařízení v Česku i v zahraničí. Na nákup nových euroklíčů chybějí peníze. Každý rok je poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj jako dotaci.
4: Dobrá věc, ať do sprchy nebo na záchod, hezky dostupný.
5: Vozíčkář Jan Krauskop z Plzně ukazuje na svém svazku v celku běžný klíč. Na vozíku je po nehodě na motorce 15 let a stejně dlouho euroklíčem otevírá bezbariérová sociální zařízení na nádražích, úřadech nebo čerpacích stanicích. Výpadek peněz na pořízení nových euroklíčů je podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové způsobený přípravou nové dotační výzvy.
6: Předpokládáme, že podpora na realizaci projektu bude poskytnuta v průběhu letošního roku.
5: Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo listopadu letošního roku.

0: Plzně, Pavel Hala, Radiožurnál.
1: Pardubičtí strážníci mají 10 nových dronů za víc než 600 tisíc korun. Využívat je budou při dohledu na sportovních a dalších hromadných akcích a taky pro vyhledávání ztracených lidí v terénu. Některé z dronů jsou vybavené termovizí, mají vyspělejší optiku a zvládnou být déle ve vzduchu, říká mluvčí městské policie Jiří Sejkora.
2: Kapacita baterie u toho velkého modelu je samozřejmě zásadní věcí. Zároveň to má prostě lepší ty optické schopnosti, lepší další možnosti zobrazování a schopnost toho přenosu přímo na obrazovku ve vozidle, tak jako aby jsme mohli pracovat už jenom s těmi informacemi a pilota si navádět, leť mi vlevo, leť mi vpravo, vejš níž.
3: Sport. Fotbalisté Jablonce vyhráli i druhý zápas v této sezóně šance ligy. V Pardubicích zvítězili 2-0. Severočeši přitom v držení míče i střelách za domácími zaostávali, v šancích ale byli efektivní, pokračuje hlavní trenér Jablonce Luboš Kozel.
4: Nemusíme si nic nalhávat, myslím si, že jsme z toho zápasu vytěžili maximum, že po většinu zápasu domácí byli lepší, lítli na nás. Řekl bych, že jsme to otupili, ten tlak jejich, ten úvodní vlastně tím gólem, trošku náhodným ze štěstím, ale ten nám pomohl a od té chvíle jsme trošku byli víc ve hře. Myslím si, že jsme byli tým na tom hřišti. V té defenzivní fázi můžeme vděčit za to, že jsme vyhráli a naší efektivitě jednoznačně nahoře.
3: Jablonec je na druhém místě ligové tabulky o skóre za mistrovskou Slávií. Další dva nedělní zápasy skončily remízami. Olomouc hrála s Mladou Boleslaví 2-2 a Bohemians s Hradcem Králové bez branek.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřená D52 u Pohořelic a omezení po požáru na D4 u Příbrami. Na dálnici D52 ve směru z Vídně a Mikulova do Brna teď čerstvě zastavili provoz u exitu 23 Pohořelice, respektive odklánějí ho. Provoz je tam zastavený nebo odkloněný, protože na 21. kilometru rekonstruují sobotní tragickou srážku tří aut, kterou nepřežili tři lidé. Jezdí se na Hrušovany. Na D4 z Písku do Prahy za sjezdem na Příbram a Kamík na 42. kilometru uklízejí po požáru osobního auta, projíždí se levým pruhem, na krátko chvíle mi provoz ještě i pozastavují, ale kolona už se tvoří jenom kratší, z kilometru 42,5 zdržení na 5 minut. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova počítejte s novou uzavírkou sjezdu a nájezdu na exitu 5 Středokluky a pak hlavně s kolonou ze 4. kilometru, je to na 10 minut do zužení u odbočky na letiště. Před ní se tvoří kolona i opačně na výjezdu z Prahy z okruhu od exitu Davice, je to asi na 20 minut. A v Praze na východní části okruhu směrem na Boleslavskou D10 kolona od sjezdu na Běchovice, sunou se pomalej kamiony pravým pruhem až do Novopatské, do zúžení ve Kbelské. Další zelená vlna za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, odpoledne místy kupovitá oblačnost a na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, na Moravě až 38. Tolik zprávy. A začíná dopolední Radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
7: Každé prázdninové pondělí, tedy i dnes, určitě stojí za to navštívit květnou zahradu v Kroměříži, která zve do zahradní herny u Králičího kopce. Vyzkoušet si tam můžete všelijaké skládačky, hry, hříčky a tvoření. Program je určený všem věkovým kategoriím a zúčastnit se ho můžete až do 15 hodin. K tomu všemu vám na Radiožurnálu přejeme klidné pondělí.
5: Dopolední Radiožurnál
8: a Vojtěch Bydrman.

0: A hned na úvod dopoledního radiožurnálu vás vezmeme do ulic španělského města Ceuta na pobřeží severní Afriky. Zůstávají tam skupiny imigrantů, kteří nemají kam jít. Po pátečním nelegálním příchodu 10 000 lidí z Maroka zůstává na místě taky armáda. A přímo v Ceutě sleduje situaci náš zvláštní zpravodaj Dominik Tesár. Dominiku, dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Většina příchozích už se vrátila zpátky do Maroka, v ulicích města jsou ale pořád skupinky migrantů. Jak vlastně přežívají?
1: No, nelehce. Centra pro migranty jsou prostě přeplněná, takže přespávají různě na ulicích, v keřích, na plážích. Viděl jsem třeba 3členou rodinu spát na ulici, na matraci. Tady kousek ode mě je takový 10 metrů hluboký prudký svah, skoro útes, zarostlý keři. Pod ním je pláž a vždycky, když jdu kolem, tak z těch keřů někdo najednou vyskočí, protože se tam prostě přespává. Jídlo a pití dostávají ti migranti od lidí, jinak nemají nic. Při těch 10 000 migrantů předtím to mohlo fungovat těžko, ale teď se zdá, že to funguje a jsou vidět imigranti, jak chodí s různými balíčky jídla, co dostanou od lidí.
0: Dominiku, jak je to v Ceutě s nasazením armády?
1: Tak ono je v Ceutě vojáků hodně trvalé, je to strategické území na africké straně Gibraltarského průlivu, ale místní mi říkali, že tolik vojáků v ulicích tu nikdy neviděli, že to byl pro ně šok. Jezdí tu opravdu hodně vojenských jeepů, občas i s kulometčíkem na střeše, nebo tu jezdí i obrněná vozidla. Stejně jako policisti a celníci, ti vojáci jezdí kolem, občas něco řeší s migranty, někdy je odvážejí pryč. Přístup vojáků chválil třeba místní rodák Diego.
2: Myslím, že vojáci zvládají tu situaci velmi dobře, protože se nesnaží používat sílu. Snaží se hodně mluvit, říkají, musíme zvládnout tohle, musíte jít zpátky do Maroka. V tomhle městě nemáte žádné možnosti. Není to ubytování, nemáte jídlo a taky říkají, nemáme kapacitu vám pomoct.
1: Je pravda, že vojáci někdy jen třeba velmi klidně příchozím vysvětlují, jak se dostat k hranici a vrátit se do Maroka. Někteří mluví i arabsky, ono tady v Ceutě i místní jsou přeci jen s Maročany promíchaní a je spojení s nějakými rodinnými vazbami, nejsou si možná tak cizí a taky tady, že je nezanedbatelná španělská, ale muslimská komunita.
0: Nemají kde složit hlavu, nemají co jíst, nemají co pít. Taková je situace migrantů ve španělském městě Ceuta na severu Afriky, kde za radiožurnál natáčí zvláštní zpravodaj Dominik Tesár. Dominiku, prozatím děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Neprůjezdná je D52 u Pohořelic. Na dálnici D52 ve směru z Vídně do Brna je uzavřený úsek mezi exity 23 Pohořelice a 16 Hrušovany. Provoz odklánějí kvůli rekonstrukci víkendové tragické nehody. Očekává se, že zhruba do 11. hodiny. Před sjezdem z dálnice se tvoří kolona z 24. kilometru. Opatrně dojíždějte kousek za sjezdem na Pohořelice a Znojmo. Zdržení kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 10:22 máme pro vás teď dopolední Biznis Radiožurnálu. V Česku začala platit nová pravidla pro použití umělé inteligence. Lidé by měli snadněji rozpoznat, kdy komunikují s AI chatbotem nebo kdy se dívají na fotky a videa vytvořená umělou inteligencí. Pravidla vycházejí z evropského nařízení AI Act. Nevztahují se ale na používání umělé inteligence pro čistě soukromé a osobní účely. Míří hlavně na firmy nebo organizace, které AI využívají při poskytování služeb nebo obsahu veřejnosti.
1: Máme na to manuály, nutíme makléře, aby všechny tyto fotky takto označovali. Máme na to dokonce vodoznak a v textu komentáři vždy musí být označeno, co je upraveno umělou inteligencí.
2: Popisuje výkonný ředitel realitní společnosti Century 21 Tomáš Jelínek. Jeho firma je tedy na nová pravidla připravená. Označení fotek a videí pro poskytování služeb ale není jediná povinnost, která z AI Act vychází. Lidé by měli i hned vědět, že se třeba na stránkách nějakého e-shopu baví s chatbotem. Další povinnosti pak dopadají přímo na firmy vyvíjející AI, vysvětluje Lucie Malá, právnička České asociace umělé inteligence.
3: Typicky OpenAI nebo Anthropic, oni mají povinnost do toho výstupu, který vám dají, nějak zapéct tu informaci, že jde o umělou inteligenci. Takže je to technická vrstva nějaké jako transparentnosti, kterou nevidí člověk, ale strojí pozná.
2: Další povinnost je už dopředu zákazníky informovat, že třeba přicházejí do kamenného obchodu, kde je kamera s umělou inteligencí, která snímá obličeje, rozpoznává emoce a podle toho třeba cílí reklamu. Tady jde o takzvanou biometrickou kategorizaci a i takové kamery už některé firmy v Česku podle Malé testují.
3: Vy máte právo to vědět a máte právo to vědět už při první vlastně interakci tedy s touhletou umělou inteligencí. Takže například, když vejdete do té prodejny, tak tam musí být cedule.
2: Další pravidla se týkají označování takzvaných deepfakeů, tedy obsahu, ve kterém se objevují osoby, místa nebo události podobné těm skutečným a někdo by je mohl za ty skutečné zaměnit. Povinnost označení se vztahuje taky na texty o tématech veřejného zájmu, například ve zpravodajství. Pokud jsou texty zcela vytvořené nebo významně upravené pomocí AI a neprojdou následnou redakční kontrolou, musí být při zveřejnění uvedeno, že vznikly s využitím umělé inteligence. Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet po schválení českého zákona o AI Český telekomunikační úřad. Při nedodržení pravidel hrozí sankce až 15 milionů eur nebo ve výši 3% celosvětového ročního obratu firmy, přičemž pro malé a střední podniky platí mírnější limity. Pokračuje mluvčí úřadu Tereza Meravá.
4: Budeme se snažit pečlivě posuzovat míru závažnosti toho porušení. Návrh českého zákona o umělé inteligenci má v sobě možnost takzvaného upozornění na porušení povinnosti.
2: Česká asociace umělé inteligence zdůrazňuje, že nová pravidla se týkají hlavně profesních činností, firem a organizací. Když si třeba mezi sebou dva kamarádi pošlou obrázek vygenerovaný AI, ten označený být nemusí. Tereza Chlubná, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbole nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
3: Adrénko, no tak ji řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá když platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
2: Fakt? A kdy zjistím víc?
3: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
1: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota a Inoji.
4: Radiožurnál, 10 hodin a 30 minut. Přehled zpráv a Jana Gulda.
5: Energetický regulační úřad očekává, že energie v srpnu zdraží, vyplývá to z takzvaných indikativních cen. To jsou orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Úřad je zveřejňuje vždy na začátku měsíce. Proti červenci podle úřadu stoupnou ceny elektřiny asi o 4%, u plynu o 3,5%. Důvodem je mimo jiné pokračující blízkovýchodní konflikt. Lékárny by nově mohly nabízet očkování proti chřipce nebo covidu. Počítá s tím novela ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Platit by mohla od poloviny příštího roku. Cílem je zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku nižší než 10%. Proti je naopak sdružení praktických lékařů. Podle jeho předsedy Petra Šonky by stát měl hledat jiné řešení. Spojené státy a Irán dnes podle amerického prezidenta Donalda Trumpa začnou znovu jednat. Oznámil to v noci na dnešek. Trump už koncem minulého týdne odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Islámské republice. Tvrdil přitom, že o odklad úderů žádal Teherán a další země v regionu. Íránská média ale s odkazem na své zdroje označila tvrzení za lež. A v Dublinu se dnes lidi rozloučí s irským zpěvákem a kytaristou Glennem Hansardem. V barokní kapli Irského muzea moderního umění bude vystavená rakev. Pohřeb pak bude zítra odpoledne v katedrále svatého Patrika v centru Dublinu. Zpěvák a skladatel zemřel ve středu při dopravní nehodě. Bylo mu 56 let.
0: Sport.
5: Fotbalový brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastle, v anglickém klubu podepsal 5letou smlouvu. S přestupovou částkou 30 milionů eur se stal třetím nejdražším českým fotbalistou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřená D52 u Pohořelic a v Praze nehoda na okruhu u sjezdu na letiště. Na D52 za sjezdem na Pohořelice a Znojmo vzniká směrem na Brno kolona z 25. kilometru. Sune se čtvrt hodiny k exitu 23. Tam provoz odklánějí kvůli rekonstrukci víkendové tragické nehody. Zpátky na dálnici se dá najet exitem 16 od Hrušovan. V Praze se kvůli omezení ucpává příjezd k letišti Václava Havla. Kolona je hlavně na výjezdu z Prahy z okruhu už před sjezdem na Dejvice z 27. kilometru až na 20 minut a může narůstat, protože u odbočky na letiště se před chvílí srazilo osobní auto s nákladním. A na příjezdu do Prahy se to sune z Chomutovské D7 od exitu 3 Kněževé, k odbočce na letiště asi 10 minut. V Praze jinak kolony i před zúženou k Belskou, a to už z jižní spojky od Lanového mostu dál východním okruhem do Novopatské, výrazně pomaleji se vlečou kamiony, a před Belskou je fronta i v Cínovecké od sjezdu na Březiněves, v ní za sjezdem na Čakovice pozor na porouchané auto ve středním pruhu. A v Ostravě na Rudné je od víkendu nové omezení obou směrně mezi D1 a Plzeňskou, každý směr jedním pruhem, pomaleji se jede směrem na Havířov. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se výjimečně vytvoří přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě až 38 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Vidrman.
4: Ve Vinohradské 12 se celý tento týden vracíme k vraždě, která otřásla Slovenskem. Známe důkazy, popíšeme výslechy, budeme vyprávět o mimořádném vyšetřování, které dodnes vyvolává otázky. Dnes jsme vydali první díl četby o vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně archeoložky Martiny Kušnírové. Najdete ho v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Víc než stovka cizinců z pěti kontinentů se teď o prázdninách učí na Olomoucké univerzitě češtinu. V rámci tradiční letní školy slovanských studií se taky seznamují s lidovou kulturou, historií a gastronomií Česka. Mezi účastníky jsou studenti, učitelé, obchodníci, seniori, ale i lidé, kteří chtějí poznat češtinu ze zájmu nebo jako jazyk svých předků.
1: Co jste dělali o víkendu? Ingrun, pamatuješ si?
2: O víkendu jsme přijeli z Rakousku do Olomouci.
3: Lektorka Gabriela Kučerová procvičuje se skupinou cizinců gramatiku, konverzaci i slovní zásobu. Nenudí se, každá národnost prý přináší do výuky nějakou zvláštnost.
4: Třeba co znamená, když řekneme ty si slepice. V Rakousku mají takové přísloví, že i slepá slepice vyzobává zrníčka a znamená to, že i někdy slepici se může rozsvítit. Já myslím, že my to spíš používáme jako ten vulgarismus ty si ale slepice.
3: Nejstarším letošním účastníkem letní školy je 73-letý Čes z anglického Bristolu. Jeho bytná je češka a tak si s ní chtěl jako bývalý učitel angličtiny trochu víc popovídat.
5: Nejtěžší je pamatovat slovní zásobu.
3: Víte, co to je jazykolam?
5: Ano, ale nepamatuju.
3: Strč, prst, skrz, krk.
5: Strč, prst, skrz, krk.
3: To pro Javiera ze španělského Toleda. Už to bylo horší.
6: Strč, prst, skrk.
3: Asi nejčastěji používá tuto frázi.
6: Co máte dneska na denní menu?
3: A tradiční českou kuchyni si oblíbil.
6: Miluju svíčkovou, smažený sýr, tvarůvský, můj oblíbený jídlo, španělský ptáček. Není vůbec španělský. Jo, mám rád jméno, ale nevím proč.
3: Čes i Javier si zdokonalují češtinu i v praxi. Javier třeba při dobrovolnické práci v lese, Čes zase u kamarádky v Praze při renovací její kuchyně. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Loni to bylo neuvěřitelných 60 let od založení britské kapely Pink Floyd, která ale naposledy v té původní sestavě koncertovala v roce 2005 na charitativní akci Live Aid v Londýně. S vámi je dál dopolední radiožurnál a teď je tu dopravní zpravodajství Štěpána Jandy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D52 u Pohořelic. Dálnice D52 ve směru z Vídně na Brno je nadále uzavřená mezi sjezdy 23 Pohořelice a 16 Hrušovany. Na 21. kilometru rekonstruují víkendovou tragickou nehodu. Podle aktualizovaného odhadu ještě asi do 11:30. Před odklonem na 23. vzniká kolona z 25. kilometru. Pozorně dojíždějte kousek za sjezdem na Znojmo a počítejte se zdržením čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Včerejší lekce z efektivity v podání Jablonce nebo další gól mladého Poláka Viktora Novaka, který hraje za Slávy. To jsou témata pro našeho fotbalového experta Pavla Horváta už za okamžik.

0: Desítka Pavla Horváta.
1: Tabulku fotbalové šance ligy vede po dvou kolech mistrovská Slavia a pražský tým zvítězil na hřišti Baníku Ostrava 4-0, celkově má skóre 9-1, ale po šesti bodech mají i Teplice, které vyhrály v Liberci, a taky Jablonec, ten uspěl v Pardubicích. Nejvyšší soutěž probereme tradičně s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Vítám tě.
2: Dobrý den.
1: Za Slavy už třetí gól letos dala nová polská posila Viktor Novák, 21letý hráč, který se zatím fanouškům Slavie určitě hodně líbí, tedy jeho výkony, co tobě?
2: No, tak samozřejmě je to výjimečný, ten vstup se mu povedl extrémně. Když si uvědomím, že třeba naši kluci jako Venca Kadlec nebo Martin Fenin taky začali v Bundeslize hetrikama, tak bych mu přál, aby to bylo ještě lepší, než tyhle ty dva hráči se prosadili třeba v Bundeslize. Samozřejmě je to pro nás novej hráč, pro Čechy, pro český fanoušky, ale tímhletím si jednoznačně řekl o velkou pozornost.
1: První gól ve Vítkovicích proti Baníku dala Slavia po rohu, hlavička. Druhý gól o 10 minut později prakticky totéž. Co řekneš svým hráčům, jak můžete dostat dva stejné góly?
2: No, já jsem to někde taky říkal, že vlastně tak, jak se všichni chystají na defenzivu těch standardek, tak naopak spousta týmů se chystá na ofenzivu těch standardek a je to prostě pade na pade. Když to někdo umí dobře zahrát a máš hráče, který jsou schopní opravdu využít beze zbytku ten prostor, jsou schopní si udělat bloky, jsou schopní využít odražený balóny, tak to potom vychází třeba jako Slávy a je schopná z těch standardních situací si velmi pomoct a ty zápasy rozhodnout.
1: Plzeň doma jen remizovala s Brnem 1-1, má pouhý bod po dvou kolech a už se stadionem ve Štruncových sadech začínalo ozývat hezký ven. Co bys fanouškům zkázal?
2: No, tak já asi fanouškům nic, je to bohužel u nás tak jako bych řekl obvyklý. Nemyslím si, že to je zasloužený, samozřejmě ten trenér má nějakou pozici, nějaký vliv na to mužstvo a když těm hráčům se úplně nedaří, tak samozřejmě ten tlak může růst, ale je to druhý kolo, Plzni se nedaří, to je prostě vidět, něco tam úplně nefunguje, ale že by to mělo takhle znít hned po prvním domácím zápase, to se mi úplně nelíbí.
1: Zaujaly mě statistiky včerejšího zápasu Pardubice Jablonec, 24-2 na střely pro domácí, 0-2 konečné skóre. Lze vůbec být efektivnější v dnešním fotbale?
2: No, tak musím říct, že tohle opravdu je velká převaha. Jablonec, ne, já nechci, že si nezasloužili hrát, protože to zvlád, ale měl štěstí, nebyl lepším týmem, pardubický hráči prostě neproměnili spoustu šancí a dobrých situací spoustu nevyužili, takže ta prohra samozřejmě musí bolet o to víc, ale Jablonec je vidět, že už je velký evropský mužstvo, zvládá ty středa, sobota nebo ten pohárový zápas a víkendový zápas. Není to úplně jednoduchý, ale Jablonec má velmi dobrý kádr a široký hlavně.
1: Ještě jeden zápas stihneme probrat. Teplice loni bojovali skoro až do konce o záchranu, teď mají po dvou kolech 6 bodů. Včera zvítězili, lépe řečeno o víkendu zvítězili v Liberci, ale měli to o něco jednodušší, protože Vasil Kušej dostal první červenou kartu v první minutě prvního domácího zápasu. Jak je to možné?
2: Samý jedničky, no já nevím. Velká přemotivovanost. Jednoznačně Vasil Kušej, úplně to vidím, jak ty kluci jdou na to hřiště a říkají si, les hrajeme doma, musíme soubojovat. No a Vasil Kušej to bohužel přehnal a ta druhá červená karta si myslím, že rozhodla o tom, že Liberec nemůže pomýšlet na vítězství, bylo to velká senzace. Nakonec ten zápas Teplice zvládli, pro ně to byl, řekl bych, pohodový zápas, takovýhle si myslím, že venku těžko někde zažijou ještě.
1: Ale Liberec i v devíti měl šanci, mohl vyrovnat. Zažil jsi někdy v kariéře zápas, kdy jste v devíti byli třeba lepší?
2: To si nemyslím, většinou v těch devíti prostě chceš dobře bránit, samozřejmě vždycky je to o tom, jak ten zápas probíhá, ale vím, že jsme jednou hráli v devíti a není to nic příjemného, je to všude daleko, soupeřů prostě je víc a když ten soupeř to dobře využije, tak ten zápas vlastně nemá šanci zvládnout.
1: Pavel Horvát, fotbalový expert Radiožurnálu, děkujeme.
2: Díky, naslyšenou.

0: První srpnový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Jeli jsme 9 hodin vlakem z Prahy do Varšavy. Koupili jsme si kupečko pro 4. Udělali jsme si tam studio a napsali jsme tu písničku.
1: Upřímně pobavili?
3: A bylo to tak příjemně, jak je to v té písni.
4: No, slyši? Úplně tak jako příjemně to zase tak bylo.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Všimněte si, že my jsme jediná země z celého bývalého Rakouska a Uherska, která do dneška platí měnou s názvem koruna.
0: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je 11 hodin. Jana Gulda připravila zprávy.
1: Olomoučtí žalobci obžalovali 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Asi půl tuny ryb uhynulo v řece Dřevnici ve Zlíně. Hokejový brankář Horníček posílil anglický Newcastle. Dálnice D52 je u Pohořelic směrem na Brno uzavřená. A počasí bude slunečno, výjimečně přeháňky nebo bouřky a teploty až 38 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Olomoucké vrchní státní zastupitelství obžalovalo 4 lidi v souvislosti s bitcoinovou kauzou a Radiožurnálu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Jeden z obviněných údajně v letech 2014 až 16 provozoval nelegální tržiště na takzvaném darknetu. Z něj údajně legalizoval zhruba 1 000 000 000 korun. Zároveň přitom nakládal s omamnými nebo psychotropními látkami. Další 2 obžalovaní se měli podílet na legalizaci formou darování bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti. Poslední obžalovaný měl celou akci organizovat. V řece Dřevnici ve Zlíně uhynulo po sobotní bouřce asi půl tuny ryb. Šlo o štiky, parmy, kapry nebo třeba 30-kilového sumce. Oznámil to Zlínský spolek Moravského svazu rybářů. Asi 1,5 km dlouhý úsek řeky je teď takřka bez ryb. Podle předsedy spolku Marcela Kresty za to může prudký nárůst teploty vody.
3: Se vyplavil odlehčovací kanál u Mácu, kde prostě voda, která spadla, rozehřátá, jo, co pozbíral Zlín, ty betonové plochy, tak vlastně vletěly do kanalizace, tam to přiletělo do Dřevnice, tam pak teče voda, která je třeba o 10 do 15 stupňů teplejší, než ta voda v té Dřevnici je, a navíc to vezme kyslík těm rybám.
1: Dětské skupiny postupně přijímají děti na nový školní rok. Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo vznik víc než 500 skupin. Jednou z podmínek dotace je naplněnost alespoň 65% během prvních 5 let. Jinak by mohly přijít o část do dotace, říká mluvčí ministerstva Anna Vacková.
4: Podmínka obsazenosti je jednou z podmínek udržitelnosti projektu. To bude průběžně sledováno během prvních 5 let udržitelnosti. Pokud nebude splněna, bude situace posouzena a může vést k uložení finanční opravy. Neznamená to však automaticky, že příjemce o celou dotaci přijde.
1: Dnes je to 100 let od začátku pravidelného vysílání rozhlasu na Slovensku. Signál z původního malého studia dosáhl jen do okolí Bratislavy. Postupně se proměnil v celostátní vysílání.
5: Pravidelné rozhlasové vysílání na Slovensku začalo 3. srpna 1926 větou Halo, tu Bratislava a koncerty vážné hudby. Metropole přitom své prvenství získala tak trochu náhodou. Lepší podmínky měly Košice, krátce před spuštěním je ale zastavila technická závada. Vysílání tak začalo v provizorním studiu v centru Bratislavy. O několik let později se přestěhovalo na Jakubovo náměstí do budovy, která byla po Mnichově teprve druhou v Evropě navrženou přímo pro potřeby rozhlasu. Dnes sídlí v ikonické obrácené pyramidě v

0: centru města. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Sport. Brankář Lukáš Horníček se stal posilou anglického Newcastlu. Do 12. týmu tabulky uplynulé sezóny Premier League přestoupil z portugalské Bragy a podepsal 5letou smlouvu. Tenistka Daria Vidimanová prohrála ve finále v Memphisu a svůj premiérový titul na okruhu WTA nezískala. 16-leté Rusce Ljutovové podlehla 1-2 na sety.
2: I přes vyhraný první set ztratila česká tenistka utkání po více než dvou hodinách. Pro 23-letou Vidmanovou to bylo první finále na okruhu WTA v kariéře. Cestou do posledního utkání turnaje porazila třeba i Američanku Sloane Stephensovou. Ve finále 7x ztratila podání a v závěru zvládla ještě odvrátit 3 matchboly. Rozhodující set vyhrála soupeřka 6-3. Vidmanová se narodila v Moskvě. V 5 letech se přestěhovala s rodiči do Česka, které reprezentuje už 10 let. František Kuna, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená D52 u Pohořelic a kolony v Praze před letištěm. Na D52 z Vídně na Brno za sjezdem na Pohořelice a Znojmo vzniká kolona z 25. kilometru po pojíždí 20 minut k exitu 23. Tam provoz odklánějí na téměř souběžnou silnici na Letce u Hrušovan, odkud se potom dá exitem 16 vrátit na D52. Důvodem je rekonstrukce víkendové tragické nehody na dálnici. Vyšetřovat se má ještě asi do 11:30. Na pražském okruhu z D1 na letiště nejdřív čekejte roztrhanou kolonu od exitu 4 Písnice do zúžení za nájezdem od Barandova na 17. kilometru. Osobním autem je to asi na 20 minut. A potom další kolona směrem na letiště vzniká za sjezdem do Karlovarské z 27. kilometru. Se sune přes 20 minut do ucpané odbočky na letiště. Před ní se tvoří fronta i opačně z Chomutovské D7 od exitu 3 Kněževest. Tam je to asi na 10 minut. A v Ostravě na Rudné se od víkendu jezdí mezi D1 a Plzeňskou v každém směru jenom jedním pruhem. Kolona se teď tvoří směrem na Havířov od Svinova, zdržení kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se výjimečně vytvoří přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě až 38 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
6: Na hradech, zámcích a v galeriích je dnes povětšinou zavřeno, ale třeba do pražské botanické zahrady můžete vyrazit i dnes, a to na výstavu Rostlinná odysea, která vás provede fascinující historií rostlin. Od prvních suchozemských druhů starých více než 430 milionů let přes prvohorní uhlotvorné močály až po rostliny, které rostou všude kolem nás. Zahradou se můžete vydat po speciální stezce a hledat současné příbuzné rostlin, které ve výstavním sále uvidíte jako fosílie. Tak krásné pondělí.
3: Dopolední Radiožurnál
7: a Vojtěch Bidrman.

0: Od září by mělo v Česku vzniknout přes 500 nových dětských skupin. Města a obce na ně dostaly dotace od státu. Některým radnicím ale hrozí, že o část příspěvku přijdou. Nepodařilo se jim totiž splnit jednu z dotačních podmínek, a to je obsazení alespoň 65% míst. Situaci na jižní Moravě mapuje naše reportérka Alena Hesová, která je teď hostem dopoledního Radiožurnálu. Aleno, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Jsou tedy na jihu Moravě obce a města, ve kterých zatím není dostatek dětí v nových dětských skupinách?
1: Je to třeba případ dětských skupin v Hustopečích, ty otevřely už v květnu, celkovou kapacitu mají téměř 50 míst a podle jejich vedení jsou teď zhruba na poloviční naplněnosti. Nezávislá starostka Hana Podměšilová ale věří, že se podaří do září volná místa obsadit.
2: Pořád ještě se hlásí někteří rodiče, jsme v tom prázdninovém režimu a pevně věřím a doufám, že od září to splníme, protože to vlastně začalo jak v té menší třídě, tak s těma trošičku většíma dětma, aby se zaučovaly ty pečující osoby, tak samozřejmě ty dětičky a ty rodiče.
1: Polovinu míst má zatím volných taky skupina v Unkovicích na Brněnsku, vyplývá to z informací na její webové stránce. I tamní starosta je přesvědčený, že se firmě, která má nábor na starost, povede kapacitu alespoň na 65% naplnit. V Ivanovicích na Hané jsou už volná asi jen dvě místa, tam se tedy dostali nad tu požadovanou kvótu a nad ní už jsou i v Hrušovanech u Brna. A v Lysicích mají úplně plno.
0: A jak bude Ministerstvo práce a sociálních věcí postupovat, když dětské skupiny nebudou z těch 65% naplněné?
1: Rezort to bude sledovat v dlouhodobějším časovém horizontu, nejen k 1. září 2026. Uklidňuje jeho mluvčí Anna Vacková.
3: Podmínka obsazenosti je jednou z podmínek udržitelnosti projektu. To bude průběžně sledováno během prvních 5 let udržitelnosti. Pokud nebude splněna, bude situace posouzena a může vést k uložení finanční opravy. Neznamená to však automaticky, že příjemce o celou dotaci přijde.
1: Dětské skupiny mají ve srovnání s mateřskými školy výhodu, že přijímají děti mladší 3 let. Každopádně rodiče za skupiny platí víc peněz než za běžnou školku. Třeba konkrétně v Hustopečích je ten rozdíl víc než trojnásobný.
0: Místa v desítkách nových dětských skupin se napříč Českem postupně zaplňují. Ne všechny, ale budou od září plné, jenže dostatečný počet dětí je jednou z podmínek státní podpory. Jak jsou na tom s kapacitami na jižní Moravě, jsme teď probrali s reportérkou Alenou Hesovou. Tak díky a hezké pondělí i vám, Aleno, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou. Mažu stopy.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážka na D10 za Prahou a uzavřená D52 u Pohořelic. Na výjezdu z Prahy na boleslavskou dálnici D10 ve směru z Kbelské dejte pozor přímo u nájezdu z východního okruhu od Černého mostu. Na prvním kilometru v levém pruhu leží nebezpečný předmět.
2: V tom nejrychlejším levém pruhu leží sekačka a musí se rychle vybočovat do toho pomalejšího.
1: A dálnice D52 z Vídně na Brno u Pohořelic zůstává uzavřená kvůli rekonstrukci víkendové tragické nehody. Odklon na exitu 23 předním kolona až na půl hodiny z 25. kilometru. Opatrně dojíždějte kousek za sjezdem na Znojmo za pravotočovou zatáčkou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zpěvák Eric Martin a americká kapela Mr. Big s předělávkou velkého hitu Cata Stevense v dopoledním radiožurnálu. A teď k jednomu upozornění vědců, které vás asi nepřekvapí. Letní teploty svědčí mikrobům kazícím jídlo. Při vyšší teplotě se urychlují chemické děje a třeba některé druhy zeleniny nám teď vydrží jen pár dní. Ne všechno navíc podle odborníků patří do ledničky.
1: Teda jsou sklizení cibule. Ty slupky a hlavně ten krček by měl se lámat a šustit.
2: Ještě když se tady mačkáte ten krček, nechrastí to moc.
1: Přesně tak. Tohle jsou cibule, které jsou na čerstvý použití.
3: Pavel Klouček z České zemědělské univerzity ukazuje čerstvě sklizenou úrodu. Ovoce a zelenina jsou živé i po sklizení a v horkém počasí všechno dozrává rychleji.
1: Ta rostlina vlastně jí nezajímá ten plod samotný, který zajímá nás. Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
2: Ta dužnina, třeba u rajčat, ta se rozpadne, aby to semeno se mohlo zasadit.
1: Procesy se tam prostě urychlí. Rozpadá se ta dužnina, vysychá to, začíná to praskat. Vysoká teplota čerstvého ovoce a zelenině samozřejmě dobře nedělá.
3: Zaskažené potraviny můžou mikroorganismy. Bakterie, kvasinky, plísně. V horkém počasí se množí rychleji, ale jen když k tomu mají i další podmínky, dodává mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické Kateřina Demnerová.
4: Bakterie nebo vyžadují vodu. Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek jako vody.
3: Maso nebo mléčné výrobky se mají uchovávat v ledničce. Mikrobům tam bude zima a nepomnoží se tolik. U zeleniny ale rozhodnutí není tak jednoznačné.
1: Okurky, rajčata primárně nepatří do lednice. Ve chvíli, kdy se tam objeví první známky kažení, tak je lepší dát do té lednice, kde vydrží ještě o pár dní déle.
3: Horké počasí nesvědčí kořenové zelenině.
1: Mrkve, která už tady od včerejška leží v teple a na suchu.
2: Vy ohýbáte v ruce, že to není křupavá mrkev?
1: Ne, ona úplně zgumovatí.
3: Naopak v teple a v suchu si libují cibule a česnek.
1: Ten stonek se dá krásně zlomit.
3: Vědci z České zemědělské univerzity zkoumají, jak jednoduchým způsobem zastavit množení nežádoucích mikrobů.
1: Takzvané esenciální oleje neboli silice, jak jsou těkavé, tak oni dokáží zabíjet ty mikroorganismy i v té plynné fázi.
2: V atmosféře.
3: Na některé druhy zeleniny vědci vytvořili speciální sáčky napuštěné potřebnou látkou. Z pozemků České zemědělské univerzity Martin Srb, Radiožurnál.

0: Dobré dopoledne, je 11:30. Zprávy Radiožurnálu a Jana Gulda.
1: Všichni čtyři obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích si podali stížnost proti prodloužení vazby. Okresní soud v Pardubicích ji minulý měsíc prodloužil o další 3 měsíce. Policie viní skupinu z teroristického útoku a účastní na teroristické skupině. Při požáru výrobní haly vznikla škoda za stovky milionů korun. O stížnostech teď rozhodne krajský soud v Hradci Králové. Správa železnic a České dráhy se dohodly na převodu majetku za zhruba 7 miliard korun. Vzájemně si prodají pozemky pod tratěmi. Upozornil na to server z dopravy.cz. Smlouvu obě instituce uzavřely na konci července. Jihoindické státy Keralu a Karnátaku o víkendu zasáhly povodně. Počet obětí v obou státech je momentálně 14. V Kerale museli úřady evakuovat téměř 8 tisíc lidí. Uzavřená je taky většina škol. V sousední Karnátace připravil sesuv půdy o život 3členou rodinu. Úřad pro zvládání katastrof v Kerale očekává během dneška pokračování mírného deště a taky silný vítr. A komedie Jana Svěráka Pět švestek se na podzim dostane i do kin ve Velké Británii. Podle tvůrců jde teprve o 4. český film za posledních 30 let, kterému se podařilo proniknout do britské distribuce ve větším rozsahu. Snímek tam ponese název What a Way to Go. Film vypráví příběh 5 starých přátel, kteří se vydají na plavbu po řeckých ostrovech. Hlavní role stvárnili Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Dana Sislová a Jan Vlasák. Sport. Basketbalová reprezentantka Eliška Joklová podepsala v Minnesota smlouvu do konce sezóny WNBA. 24-letá rozehrávačka dosud nastoupila ve své premiérové sezóně v zámoří do 15 zápasů. Její původní roční smlouvu ale Minnesota předčasně ukončila.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D52 u Pohořelic a potíže na konci D35 u Ostrova. Dálnice D52 z Vídně směrem na Brno zůstává za Pohořelicemi uzavřená. Rekonstrukce víkendové tragické nehody se tam protahuje, zatím prodloužili odhad do 12:30. Objíždí se úsek mezi exity 23 Pohořelice a 16 Hrušovany. Před odklonem na 23. vzniká kolona na půl hodiny i víc od 26. kilometru, to je od sjezdu na Znojmo. Potíže hlásíte taky na D35 se ve směru z Hradce Králové na Vysoké Mýto. Je tam dlouhodobá uzavírka na konci dálnice u Ostrova. Stíždí se před tím exitem 157 a v tom sjezdu komplikuje provoz nehoda.
4: Úplně na konci odbočky na Chrudim je nehoda před kruháčem a úplně to tam stojí, vůbec se tam nedá projet.
3: Tvoří se kolony ze 155. kilometru D35 a taky na silnici 17 už od Stradouně. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně komplikace na exitu 50 Mýto, nedá se sjet z dálnice, sjezd blokuje kamion s upadlým kolem, musí se už dřív exitem 41 Cerhovice. A na pražském okruhu zde jedničky na D7 kolona před ucpanou odbočkou na letiště, v ní nehoda u nájezdu z Evropské, popuždí se za Karlovarskou z 27. kilometru přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se výjimečně vytvoří přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě až 38, na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi Vojtěch Biderman.
0: Dnes je 3. srpna a uplynulo rovných 90 let od slavného triumfu amerického sprintera Jesseho Owense na hladké stovce na olympijských hrách v Berlíně. Owens byl černoch, zlato získal před zraky Adolfa Hitlera a popřel tak nacistické teorie o nadřazenosti árijské rasy. Mimochodem Owens tehdy získal hned 4 zlata, kromě stovky a dvoustovky, taky ve skoku dalekém a jako člen vítězné štafety na 4x100 metrů. Stejnou sérii po něm jako jediný atlet dokázal zopakovat až v roce 1984 slavný Carl Lewis.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Vaše vozidlo má nezaplacenou pokutu za parkování. Detaily naleznete zde a následuje adresa webové stránky. Tak vypadají falešné upomínky na zaplacení pokut a probereme to v dnešním vydání magazínu Antivirus. Antivirus. Ve studiu jsou tradičně redaktoři Jana Magdoňová a Honza Cibulka. Přeju vám dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
2: Dobrý den.
0: O podvodných SMS zprávách se tu nebavíme poprvé. Jak přesně vypadají tyhle?
3: Ony jsou v zásadě jednoduché. Vylekají člověka zmínkou o nezaplacené pokutě a následuje odkaz, na kterém by měl problém vyřešit.
1: Po prokliknutí se člověk dostane na webovou stránku, která vzhledem připomíná aplikaci, přes kterou jsou motoristé zvyklí platit ve městě za parkování. A požadovaná částka není nijak horentní. Může jít o 20 korun.
3: No a k dispozici je pak platba kartou.
0: Ale když člověk zaplatí podvodníkům pár korun, třeba tu dvacku, asi to tím neskončí, víte.
1: V první platbě sice může odejít nějaká drobná částka, ale pachatelé si po čase začnou strhávat další peníze a jde klidně o tisícové sumy. Zneužívají totiž toho, že člověk při první platbě zadal informace z platební karty.
3: Pachatelé si je uloží a pak je opakovaně zneužívají. Buď to sami, nebo je přeprodají někomu dalšímu, kdo se z karty pokusí vysát maximum.
0: A mám vůbec šanci poznat, že je SMS zpráva podvodná?
1: Ano, ale není to úplně jednoduché. Pokud člověk ví, že k takovým podvodům dochází, bude opatrný. Zkontroluje si, zda odkaz opravdu vede na web parkovací společnosti a taky si vzpomene, zda opravdu v poslední době parkoval na placeném stání.
3: No jenže většina lidí tohle řeší ve spěchu. Neví přesně, zda v jejich městě chodí řidičům SMSky kvůli nedoplatkům a jak přesně má vypadat parkovací aplikace. A právě na ně podvodníci cílí.
0: Takže prakticky všichni mají smůlu?
1: Určitě existují možnosti, jak se bránit, aniž by člověk musel každou platbu za parkování půl hodiny ověřovat.
3: Platí tady i to, co platí pro jiné platby na internetu. Používejte pro ně virtuální platební karty, které některé tuzemské banky nabízí. Jejich výhoda je v tom, že si můžete pořídit celou řadu a můžete si na nich nastavovat limity. Jednu tedy máte třeba na nákupy online, jinou zase na parkování. Nikdy tak na internetu nebudete zadávat číslo plastové platební karty, za kterou máte účet se všemi úsporami.
1: A jelikož víte, že za parkování nikdy nezaplatíte více než třeba 300 denně, tak si na ně nastavíte takový denní limit. Pokud byste ji pak náhodou z nepozornosti zadali do podvodné stránky, banka větší platbu nepropustí a vám navíc přijde notifikace, že máte situaci řešit. Nestane se tedy, že vám pachatelé vyberou celý zůstatek na účtu.
3: No a pokud pak někde parkujete častěji, je dobré si nainstalovat místní mobilní aplikaci a platby řešit přes ní. I tam se ale můžete pojistit právě tou virtuální kartou.
1: A tuhle pojistku doporučujeme používat i v případě, že vaše město umožňuje platbu přes QR kód nalepený na sloupku poblíž parkovacího místa. Někdy sem pachatelé lepí své samolepky, které odkazují na podvodnou stránku.
0: No a co dělat, když u člověka, nedej bože, takhle okradou?
3: No, pokud už peníze odešly z platební karty, má člověk v vozovkách štěstí, může se obrátit na svou banku s žádostí o takzvaný reverse chargeback, tedy zpětné vrácení peněz. Je potřeba to ale udělat co nejrychleji, to šanci na vrácení peněz zvyšuje. A taky je nezbytné si platební kartu zablokovat a vyměnit. Jakmile její číslo pachatelé jednou dostanou, budou se neustále pokoušet z ní něco vybrat.
0: Přišla vám SMSka s nedoplatkem za parkování. Spozorněte, může to být podvod. A dnes jsme ho řešili v magazínu Antivirus s Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou. Tak děkujeme.
1: Naslyšenou.
3: Naschledanou. Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

12. místo mezi absolutní světovou špičkou, to je nejlepší český golfový výsledek historie, o který se teď o víkendu postarala Sára Kousková. Na slavném britském Women's Open zahrála v neděli dokonce nejlepší kolo dne. Rozhodně to tedy od Sáry Kouskové nebylo žádné selhání. Za chvíli uslyšíte víc, ale teď selhání v podání kapely Činasky. Dobré dopoledne.

0: Golfistka Sára Kousková o víkendu vybojovala nejlepší český výsledek v historii. Mezi absolutní světovou špičkou na britském Women's Open obsadila dělenou 12. pozici a dokázala konkurovat nejlepším hráčkám světa. Řeč o tom byla pochopitelně i ve vysílání naší digitální stanice Radiožurnál Sport.
1: Vážím se toho moc, vlastně tomu asi trošku zatím ještě nevěřím, ale bylo to skvělý a máme z toho obrovskou radost, protože je to přesně ten golf, na který jsme se připravovali celý rok nebo v podstatě celou moji kariéru.
2: Sára Kousková nechtěla opakovat minulý rok, kdy při svých prvních dvou startech na turnajích kategorie Major skončila ve druhé stovce pořadí.
1: Chtěli jsme si to letos pohlídat, protože loni jsem, myslím, byla už relativně docela unavená a na těch majorech to úplně nevyšlo. Takže i s tou zkušeností jsme se na to letos chtěli připravit.
2: Kvalitní příprava se projevila už před několika týdny ve francouzském Evianu, když na tamním majoru Kousková prošla takzvaným katem do víkendových kol a skončila 57. Na Women's Open na hřišti Royal Litem a St. Anne's dokonce v posledním nedělním kole zahrála nejlepších 18 jamek ze všech hráček. Gradace formy tak díky vyváženému kalendáři přišla dokonale.
1: I tím, že jsem si dala pauzu před českým turnajem v Berouně pořádně potrénovat, tak asi se to všechno do sebe tak krásně zaklaplo. A byť v golfu ta forma plánovat vůbec nejde, tak musím říct, že se nám podařilo jí vygradovat až sem.
2: 12. místo je výrazným vylepšením českého maxima, které 50. místem od roku 2018 držela Klára Davidson-Spilková. Už ve čtvrtek startuje další dobře obsazený turnaj v Londýně a na oslavu historického výsledku tak 27letá Kousková čas neměla.
1: Upřímně vůbec. Já jsem se pokoušela přecestovat už na další turnaj, takže jsem většinu večera strávila v autě na cestě k Londýnu. Teďka mám teda na programu hlavně odpočinek, protože to bylo fakt hodně náročný, abych stihla nazbírat síle ještě před tím posledním turnajem tady na ostrovech a pak se těším domů, že to všechno budeme mít šanci oslavit.
2: Řekla ve vysílání Radiožurnálu Sport česká golfová jednička Sára Kousková po životním výkonu na britském Women's Open. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Autorkou pondělní polední publicistiky je Věra Štechrová, teď představí svá hlavní témata. Věrko, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, my už jsme informovali o tom, že sucho a nedostatek vody způsobuje problémy jaderným elektrárnám v Evropě, a to hlavně těm s takzvaným průtočným chlazením. V Maďarsku teď hrozí odstavení jaderné elektrárny Pax, bylo by to poprvé po 50 letech. A mě bude zajímat, jak složité je odstavit a pak znovu rozjet jadernou elektrárnu, jestli jsou s tím spojená nějaká rizika a jak jsou na tom české jaderné elektrárny. Já se na to budu ptát předsedy Úřadu pro jadernou bezpečnost. Budeme mluvit také o festivalu Prague Pride, který dnes začíná v Praze a bude trvat až do víkendu. Při té příležitosti my se podíváme na to, jak se mění vztah české společnosti k té LGBTQ+ komunitě a jak bezpečně se naopak tahle komunita cítí v Česku. No a budeme mluvit vzhledem k tomu, jaké je horko, i o tání evropských ledovců. To se totiž podle věců zrychluje. Já se budu ptát, jak špatná je to zpráva, co se dá čekat do budoucnosti, jestli je to v Evropě nevratný proces a také, jestli něco podobného čeká Arktidu a Antarktidu.
0: To vše v dnešní polední publicistice, ale hlavní zprávy Radiožurnálu začnou za 4,5 minuty. V nich třeba uslyšíte, že Národní rada osob se zdravotním postižením eviduje přes 1000 žádostí o takzvaný euroklíč. Jeho výdej se totiž zastavil. Počkejte se na detaily.

0: Ostrava Symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál Radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 8:45.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radiožurnál 12 hodin. Začínají naše hlavní zprávy.
4: V bitcoinové kauze padly 4 obžaloby, jedna z nich i na hlavního aktéra Tomáše Jiříkovského.
5: Obviněné osobě hrozí uložení souhrnného trestu, a to ve výši odnětí svobody 20 let a propadnutí majetku a propadnutí věci.
4: Washington pomohl Tokiu s posílením japonské měny. Snaží se zabránit chaosu na světových trzích.
6: Mají oslabující jen a potřebovali trochu pomoci. Pro Japonsko jsme vždycky k dispozici.
4: Brankář Horníček přestoupil do anglického Newcastlu a stal se 3. nejdražším českým fotbalistou v historii. Na konci dálnice D35 z Hradce na Mýto před Stradouní je kolona a počasí bude slunečno, výjimečně přehánky nebo bouřky a teploty až 38 stupňů. Je pondělí 3. srpna, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Podle informací ČTK jde o už dřív odsouzeného Tomáše Jiříkovského a jeho advokáta. Dalším má být exministr spravedlnosti Pavel Blažek nebo jeho náměstek.
7: Jiříkovskému navrhla žalobkyně 20 let za mřížemi za provozování darknetového tržiště. Dalších 9 let pak za darování skoro miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Viní ho z praní špinavých peněz. Exministru Blažkovi a jeho někdejšímu náměstkovi Radomíru Danhelovi žalobkyně navrhuje 6,5 roku vězení a peněžité tresty v jednotkách milionů korun. Na legalizaci výnosů se měli podílet. Poslední obžalovaný advokát Karim Tic podle státního zastupitelství celou akci zorganizoval. Hrozí mu odnětí svobody na 8 let, peněžitý trest v řádech desítek milionů korun a 8letý zákaz činnosti. Vyjádření obžalovaných scháníme. Marek Sedláček, Radiožurnál.
4: Japonsko a Spojené státy intervenovaly na devizových trzích, aby podpořili kurz jenu. Byl to první takový zásah do měnové politiky od roku 2011. Vlády obou zemí se snaží zastavit oslabování japonské měny a zabránit výprodej státních dluhopisů. Ekonomická krize v Japonsku by totiž mohla rozkolísat globální finanční trhy.
8: Japonský jen byl na konci minulého týdne proti dolaru nejslabší za posledních 40 let. Japonskou ekonomiku dlouhodobě trápí stoupající ceny ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Podle japonské ministryně financí Satsuki Katayamaové jsou obě země připravené intervenovat na podporu měny i dál, pokud to bude potřeba. Pomoc komentoval i americký prezident Donald Trump. Podle něj obě země pojí velmi silné ekonomické vazby. Japonsko je mimo jiné největším vlastníkem amerických dluhopisů na světě. Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: Maďaři začali po výzvách vlády výrazně šetřit elektřinou. O víkendu snížili spotřebu o víc než desetinu. Země se ale dál připravuje na úplné odstavení své jediné jaderné elektrárny Pakš. Kvůli kriticky nízké hladině Dunaje a nedostatku vody pro chlazení zůstává v provozu jen jeden blok.
9: Vláda spolu s odborníky a techniky podle premiéra Maďára hledá bezpečný způsob, jak v elektrárně udržet v chodu ještě poslední turbínu.
10: Bude to velmi obtížné, ale společně to zvládneme.
9: Domácnosti, firmy i instituce mezitím dobrovolně snižují spotřebu elektřiny. Zhasínají památky, snižují výkon klimatizací a večer se dočasně zastaví nákladní železniční doprava. Elektrárna Pakš totiž pokrývá asi 47% celé domácí výroby. Problémy ale hlásí i Bulharsko nebo Rumunsko. Tamní armáda včera pro zvýšení hladiny Dunaje dokonce odstřelila skálu nebo plánuje záměrně potápět čluny naložené asi 500 tunami kamení. Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Marocká vláda obvinila z hromadného překračování hranic.

0: Do španělské Seuty pašeráky. Poprvé se tak vyjádřila k událostem z minulého týdne. Při nekontrolovaném vstupu desítek tisíc migrantů na španělské území v Africe zahynulo přes 70 lidí. Pašeráky z incidentu oficiálně viní taky Madrid.
1: Svědci citovaní New Yorkskými Timesy nebo britským Guardianem uvádí, že marocká policie na hranicích v době incidentu nebyla jen nečinná, ale dokonce migranty k překročení hranice aktivně vybízela. Španělská vládní strana Sumar už taky požádala OSN o vyšetření role Maroka v incidentu. Arabské království skritizoval i šéf regionální vlády Seuty Juan Vivas. Řekl, že pokud si Maroko nepřeje dobré vztahy, musí alespoň respektovat územní celistvost Španělska. Ze Seuty Dominik Tesár, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
3: Víme, co se děje u vás.
0: Stovky handicapovaných čekají na takzvaný euroklíč. Potřebují ho k otvírání bezbariérových toalet, na nákup nových euroklíčů, ale chybí peníze, které každý rok poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj formou dotace.
4: Dobrá věc, ať do sprchy nebo na záchod, hezky dostupný.
5: Vozíčkář Jan Krauskop z Plzně ukazuje na svém svazku v celku běžný klíč. Na vozíku je po nehodě na motorce 15 let a stejně dlouho euroklíčem otevírá bezbariérová sociální zařízení na nádražích, úřadech nebo čerpacích stanicích. Výpadek peněz na pořízení nových euroklíčů je podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové způsobený přípravou nové dotační výzvy.
6: Předpokládáme, že podpora na realizaci projektu bude poskytnuta v průběhu letošního roku.
5: Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo listopadu letošního roku. Z Plzně Pavel Hala, Radiožurnál.
0: Od tohoto měsíce platí nová pravidla pro využívání umělé inteligence. Obsah vytvořený nebo významně upravený AI musí být jasně označený. Platí to hlavně pro instituce nebo firmy. Například ikonou s textem Vytvořeno AI.
7: Nutíme makléře, aby všechny tyto fotky takto označovali. Máme na to dokonce vodoznak.
8: Popisuje výkonný ředitel realitní společnosti Century 21 Tomáš Jelínek. Cílem nových pravidel je právě to, aby lidé i hned poznali, že se dívají na obsah uměle vytvořený, nikoli reálný, nebo že si povídají se strojem, pokračuje Lucie Malá z České asociace umělé inteligence.
9: Označování chatbotů a voicebotů, vlastně kdykoliv interagujete s umělou inteligencí, tak máte právo vědět, že je to umělá inteligence a ne živý člověk.
8: Pravidla vycházejí z evropského nařízení AI Act. Za jejich porušení bude moct Český telekomunikační úřad uložit pokuty až v řádech milionů eur. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
0: Meteorologové varují před extrémní zátěží z tepla a taky před rizikem vzniku požárů. Teploty dnes dosáhnou až 36 stupňů, zítra porostou až k 39. Horký vzduch, který do Evropy proudí z Afriky, způsobí, že se neochladí ani v noci. Jak řeší vysoké teploty v ZOO v Ústí nad Labem, teď řekne redaktorka Kateřina Kučerová.
10: Rosomákům chovatele během tropických dnů dovážejí led. Tapíry pravidelně kropí vodou a třeba prasatům visajánským připravují ovocno-zeleninové nanuky. Zvířata se můžou ochladit taky v bahništích. Asijským antilopám pak stačí stíny nebo možnost schovat se do vnitřních prostor. Alpaky chovatele během dne osvěžují vodou z hadice. Ze ZOO v Ústí nad Labem, Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
11: Sport. Brankář Lukáš Horníček se stal třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Zamířil z portugalské Bragy do anglického Newcastlu, kde podepsal pětiletou smlouvu.
12: Za Newcastle United už v minulosti chytal jiný Čech, bývalý reprezentant Pavel Srníček. A Lukáš Horníček o něm mluvil v rozhovoru pro klubový web.
13: I odkaz, který tu zanechal, mi nakonec pomohl se rozhodnout. Je to lehčí tím, že tu nejsem prvním českým brankářem a fanoušci Pavla milovali. Byl důležitým hráčem i pro národní tým. Je to velké jméno.
14: Yeah. Yeah, big name for us.
12: Dražšími českými fotbalisty než Horníček byli v historii jen Pavel Nedvěd při přestupu z Lazia Řím do Juventusu Turín v roce 2001 a Patrik Šik, který mířil v roce 2017 ze Sampdorie Janov do AS Řím. Kristián Šveda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehody na D35 u Hradce a před Stradouní. Na D35 ve směru od Hradce Králové na Vysoké Mýto pozor na dvou místech. Nejdřív hned za sjezdem z D11 na kilometru 127,5 je po nehodě zabraný pravý pruh, vybočuje se tam bez kolony. Kolona potom vzniká na konci dálnice směr Mýto před dlouhodobou uzavírkou u Ostrova. Ze 156. kilometru se sunou hlavně kamiony asi 20 minut dál exitem 157 k nehodě před kruhovým objezdem. Před ním se popojíždí i silnicí 17, zámrzk Chrudim od Stradouně zase kolem 20 minut. A dálnice D52 z Vídně do Brna je za Pohořelicemi už volně, plynule průjezdná. Rekonstrukci víkendové tragické nehody dokončili, provoz je obnovený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se výjimečně vytvoří přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě až 38 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. A teď publicistika a Věra Štechrová.

0: reprezentací a jak moc se zrychluje tání ledovců. To jsou naše témata. Rekordní sucho ohrožuje výrobu elektřiny v některých jaderných elektrárnách v Evropě. Kvůli nedostatku vody odstavila některé bloky Francie. Nízký průtok vody v Dunaji způsobil odstavení dvou reaktorů rumunské elektrárny Černá voda. Ze stejného důvodu může být tento týden úplně odstavená jaderná elektrárna Paks v Maďarsku. Stalo by se to poprvé za téměř 50 let. Já teď vítám ve vysílání předsedu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Štěpána Kochánka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co to konkrétně znamená odstavit jadernou elektrárnu? Jak složitý je to proces?
1: V tomto případě je ten proces v podstatě poměrně standardní. Skládá se z celé řady kroků, které ta elektrárna nebo ten provozovatel provádí i v jiných případech, například v případě, kdy se dělají standardní odstávky za účelem výměny paliva, to znamená postupně se snižuje výkon reaktorů, zasouvají se regulační orgány do reaktorů, ta štěpná reakce postupně klesá až na nějaké nezbytné minimum nebo úplně na nulu a ten reaktor se následně už standardním způsobem chladí s mnohem menšími nebo nižšími nároky na spotřebu té chladící vody a těch kapacit. Takže je to něco, s čím se pracuje poměrně často. Ty odstávky za účelem výměny paliva probíhají většinou jednou do roka na každém bloku. I když v případě našich elektráren se teď ta doba prodlužovala a dá se říct, že je to něco, co má by každý provozovatel velmi dobře zvládnuto, má ty kroky velmi dobře vyzkoušeny a ví, co je třeba dělat. To, že se v tomto případě jedná o odstávku z důvodu nedostatku chlazení chladící vody, na tom faktu příliš mnoho nemění, protože stále je to řízený proces, kontrolovaný proces, ke kterému dochází vědomě, cíleně, s jasnou perspektivou, s jasnou vizí, co se má dělat, kdy se to má dělat. Takže toto není nehodová havarijní situace, která by byla nějakým způsobem kritická.
0: No každého, kdo viděl seriál Černobyl, asi napadne, jestli to odstavení elektrárny, byť třeba řízené, je spojené s nějakým rizikem.
1: Nemělo by tomu tak být. Toto je opravdu standardizovaný proces. Je fakt, že samozřejmě v každém takhle složitém procesu může dojít k nějaké chybě, ale to zařízení je navrženo tak, aby když dojde k nějaké chybě, zapracovali ochranné systémy a mechanismy, které zabrání jakékoliv havárii. Takže riziko při samotném odstavování je jakoby zanedbatelné.
0: A proč pokles hladiny Dunaje pro elektrárnu Paks je tak podstatný? Voda přece v Dunaji stále je. Tak v čem je ten problém?
1: Jedná se o to, že elektrárna vlastně odebírá vodu z Dunaje nebo využívá vodu z Dunaje k chlazení s tím, že potřebuje, aby ta voda v tom Dunaji dosahovala určité hladiny, určité úrovně. A to se nyní nedaří. Ta voda tam sice stále je, ale je níž, než by měla být. Když si to velmi zjednodušíme, tak se dá pochápat tak, že jsou tam nějaké sací potrubí a ta potrubí už se dostala teď hodně blízko hladiny. Jo? Takže už není možné tu vodu nasávat stejně stabilně, stejně kompaktně, jako to bylo běžně. A proto je nutné i z těchto důvodů preventivně vlastně tu elektrárnu odstavit. Ten provozovatel by nikdy neměl připustit, aby nastala situace kritická, kdy skutečně nemá dostatek chladící vody a stále jede na plném provozu. Takže to, jak kolegové v Maďarsku, ale i v jiných zemích postupují, je zase standardizovaná situace, která je předjímána v nějakých provozních předpisech. Oni postupují podle těch provozních předpisů a je to konzervativní postup, který má zajistit, aby byla bezpečnost zajištěna.
0: Ten problém mají hlavně elektrárny s tím takzvaným průtočným chlazením. Ve Francii jsme to viděli opakovaně, už například loni. Dají se do budoucna nějak přizpůsobit, aby i při tom poklesu hladiny, který je větší než v minulosti, mohly fungovat dál?
1: Teoreticky to asi možné je, to bych teď mluvil spíš za projektanty těch zařízení. Dalo by se jít tou cestou, kterou používají zařízení v zemích, kde třeba je menší množství chladící vody. To je třeba i u nás vlastně ta situace, to znamená, my nevyužíváme ten průtočný systém, používáme chladící věže, ale jsou i země, jako je třeba jako jsou Spojené arabské emiráty s nedávno postavenou elektrárnou Baraka, kde tedy je pouštní prostředí, využívají tam chlazení mořem, ale předpokládá se, že část toho chlazení probíhá i hybridně. Ale zpátky k té vaší otázce, ta modifikace nebo ta přestavba té elektrárny na jiný typ chlazení nebo doplnění nějakého nového typu chlazení, který by tuhle situaci nějakým způsobem vyrovnával, by byla velice náročná. Zase je to spíš otázka nějakých ekonomických úvah a toho, jestli a do jaké míry se to vyplácí a do jaké míry je to vůbec v těch podmínkách v té lokalitě proveditelné. Postavit někde. Ono se to může zdát jako postavit chladící věže, jako relativně malý problém, ale vy můžete pracovat s nějakým místem, s nějakým geologickým prostředím, které tam je. Ta věž je obrovský monolit železobetonový, který samozřejmě tu lokalitu nějakým způsobem zatěžuje, představuje zase i určité rizikové faktory, třeba z hlediska toho, kdyby tam došlo k zemětřesení a podobně. Takže ne všude se to dá využít tímhle způsobem, takže muselo by se to posuzovat individuálně. Teoreticky to asi možné je, ale nevím o tom, že by se touhle cestou zvažovalo v tuto chvíli jít.
0: Ony, ty české jaderné elektrárny, jak už jste říkal, využívají pro chlazení kondenzátorů ten systém chladících věží, který má výrazně nižší spotřebu vody. Ale může se i u nás i tak stát, že té vody může být nedostatek do budoucna?
1: Nemělo by se to stát už jenom proto, že ten náš systém nepracuje jenom s vodou, řekněme, přirozeně se vyskytující v přírodě s nějakou řekou, ale u obou elektráren jsou vodní nádrže, ve kterých se kumuluje ta voda na těch řekách a ty by měly zajistit dostatečné chlazení. Takhle je to projektováno, takhle se s tím počítá. Jsou tam samozřejmě i jiné aspekty, a to je třeba teplota té vody. Může se stát, že samozřejmě i té vody bude relativně málo v těch řekách, aby jaksi se zajistilo dlouhodobější chlazení, ale to už bychom se opravdu bavili o nějakých naprosto katastrofických klimatických scénářích, které podle stávajících prognóz v tuto chvíli nepřipadají v úvahu. Takže nemělo by se to stát, ano?
0: Ano, chtěla jsem se zeptat ještě na to, že tedy když se teď počítá s výstavbou dalších jaderných bloků v Dukovanech, tak předpokládám, bylo velmi dobře spočítáno, aby té vody bylo dostatek pro chlazení i těch dalších nových jaderných bloků.
1: Ano, přesně. Tak, ty nové bloky, které by měly vyrůst vedle těch stávajících, počítají se systémem chlazení, který bude postavený na podobných principech a předpokládá se, a dá se to vyčíst dneska i z dokumentace třeba k posuzování vlivu na životní prostředí, že té chladící vody v té lokalitě by mělo být dost. Ale třeba v případě těch dukovanských nových bloků se počítá s tím, že se bude částečně využívat hybridní chlazení postavené na suchých principech právě proto, aby se tak nezatěžovala ta spotřeba nebo tou spotřebou nezatěžovala dalechická vodní nádrž a řeka Jihlava. Takže počítá se s tím, že do budoucna tam ty bloky budou, bude tam vyšší spotřeba chladící vody, ale mělo by se to zvládnout.
0: Říká předseda Státního ústavu pro jadernou bezpečnost Štěpán Kochánek. Děkuji vám, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Právě dnes začíná 16. ročník festivalu sexuálních menšin Prague Pride. Na sobotním duhovém průvodu centrem Prahy pořadatelé očekávají až 50 tisíc lidí. Po nedávném nenávistném útoku v Berlíně při podobné akci, který si vyžádal jednu oběť a řadu zraněných, provázejí i pražský festival přísnější bezpečnostní opatření. V ulicích budou stovky policistů. Letos má festival téma Časy se mění a jak se mění, i o tom budu mluvit s Matoušem Pilnáčkem, vedoucím Centra pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Mění se v Česku nějak výrazně počet lidí, kteří se hlásí k homosexuální orientaci?
2: No, já sice nejsem odborník na sexuální orientace, jsem odborník na veřejné mínění, ale z těch výzkumů, které jsem nerealizoval já, poměrně jasně plyne, že přibližně teď se k sexuální orientaci, která není heterosexuální, hlásí přibližně 7% populace, což je jako jasný nárůst oproti dřívějšku. Tam je ale důležité upozornit na to, že co už víme naopak z našich výzkumů, je, že ta tolerance vůči heterosexuálním menšinám se výrazně zvyšuje v průběhu času. My to monitorujeme posledních 20 let a ten nárůst jako je značný. To znamená, že i lidé jsou ochotnější se hlásit ke své sexuální orientaci.
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat, protože vím, že ten vztah české společnosti k sexuálním menšinám se dlouhodobě zlepšuje. Jak je to výrazné v těch posledních letech?
2: No, my jsme bohužel změnili metodiku našeho dotazování v posledních letech, takže my nemáme úplně přesné srovnání. Ale ten nárůst je tak jasný a stabilní, že vlastně můžeme říct, že pokračuje neustále. Zatímco třeba v roce 2005 podporovalo uzavření sňatku homosexuálních žen a mužů 38% dotázaných, tak nyní už je to 60%.
0: A jak je to třeba v případě adopce dětí právě homosexuálními páry?
2: Tam je to podobné. V tuto chvíli má adopce gayů a lezeb přibližně podporu 60% v populaci.
0: To znamená, že i tady se to mění směrem nahoru, tady se ta podpora také zvyšuje?
2: Ano, zde se také podpora výrazně zvyšuje. Tam se to zvýšilo přibližně z 20% v roce 2005 na 60% v současnosti.
0: A kde je ve společnosti ta dělící čára mezi přijetím lidí LGBTQ+ a jejich odmítáním? Jak se dají charakterizovat ty dvě skupiny lidí?
2: Výrazně tolerantnější vůči homosexuálním ženám a mužům jsou ženy a také mladší lidé. To znamená, že tady máme nějaký generační posun. Také jsou to daleko tolerantnější, jsou lidé, kteří mají nějaký lepší životní standard.
0: A je tam rozdíl mezi městem a venkověm, protože o tom se často mluvilo, že ve městech bývají lidé tolerantnější, ale nevím, jestli se to dá takhle ze všeobecnit.
2: Dříve to tak platí.
0: Tak a teď úplně nevím, jestli se stále slyšíme s Matoušem Pilnáčkem a bohužel zdá se, že spojení nám vypadlo, tak zkusíme se ještě dovolat vedoucímu Centra pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu Akademie věd. Mluvíme o tom, jak česká společnost přijímá lidi s odlišnou sexuální orientací. Tak bohužel spojení se nepodařilo. Vrátíme se k tématu někdy v dalším vysílání Českého rozhlasu. Evropské ledovce tají rychleji, ztrácejí sněhovou pokrývku i permafrost. Potvrzují to nové studie. Například rakouský projekt Cryomon AT zveřejnil výsledky sledování 13 ledovců v období let 2022 až 2024. Ty během nich přišly v průměru o 2 metry ledové vody. Nahoře Somblik vědci zaznamenali 66 po sobě jdoucích dnů bez mrazu, což je více než dvojnásobek dosavadního rekordu. Mimořádně rychlé odtávání ledovců potvrzuje také švýcarská glacio logická síť GLAMOS. Ta zmiňuje, že masa ledu naakumulovaná ve švýcarských ledovcích za celou poslední zimu, ta je nejrychleji za posledních 26 let, tedy s jednou výjimkou, a to v roce 2022. My jsme teď ve spojení s Janem Kavanem z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a Geografického ústavu Masarykovy univerzity. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Je pro vědce ta rychlost tání ledovců překvapením?
3: No, překvapení to úplně není, protože ten trend, vlastně ten zrychlující trend je jako dlouhodobý, takže v podstatě až na nějaké ty výjimky, které jste zmínila, v těch posledních letech opravdu ty úbytky těch ledovců jsou extrémní.
0: Je to tání ledovců až k tomu, že opravdu zmizí v Evropě, nevratný proces?
3: No, zatím to tak bohužel vypadá, protože ten trend je opravdu neúprosný a v těch posledních jako desetiletích teploty neustále stoupají. A na rozdíl od některých jiných oblastí světa, tak nám klesají i srážky. Takže to zatím vypadá pro evropské ledovce velmi špatně.
0: A pokud by to takto pokračovalo, tak kdy bude Evropa úplně bez ledovců?
3: To řádově v stovkách let, protože některé ty velké ledovce ještě mají toho ledu poměrně dost, ale pravděpodobně ztratíme jako první ty malé ledovce, které jsou na okrajích těch pohoří a které jsou na ty změny nejcitlivější.
0: Kde na světě dochází k degradaci ledovců nejrychleji? Je to třeba právě alpská oblast?
3: Alpy je vlastně jeden z těch příkladů ale obecně třeba Arktida, která se otepluje mnohem rychleji než zbytek světa, uvádí se, že až 4x rychleji než zbytek světa, a tam ty úbytky ledovců jsou opravdu řádově jako v několika metrech za rok, co se týče vlastně povrchu toho ledovce.
0: Kdy, dalo by se vyčíslit nějak průměrně, když v zimě ten ledovec přibude vlivem sněžení a mrazu, tak jaký je rozdíl mezi tím, o kolik přibude a o kolik potom v létě naopak ubyde?
3: Tak tohle je právě ten základní problém, že kromě toho, že nám ty ledovce v létě hodně otávají, tak tím, jak se nám vlastně zkracuje to zimní období, tak nám vlastně ubývá i těch sněhových srážek. Takže ty ledovce v zimě vlastně nezískají dostatečné množství sněhu na to, aby vydrželi celé to léto. Takže to nám vlastně vychyluje tu dlouhodobou rovnováhu právě tady těch menších alpských ledovců.
0: Jak se díváte na ty pokusy, ten úbytek ledovců, řekněme, zpomalit? Viděla jsem v Alpách, že se i přikrývají a podobně.
3: Tak to je spíš takový, řekněme, zoufalý pokus. A může samozřejmě fungovat, funguje to na nějakých malých územích, ale z pohledu celých Alp je to samozřejmě jako zanedbatelné, protože jako přikrýt ledovec je finančně náročné a i logisticky náročné, takže tohle se opravdu děje třeba jenom v těch exponovaných lyžařských centrech, tak aby vlastně zachovali ty ledovce pro tu zimní sezónu, pro nějaké lyžování.
0: Co říkají studie o tom, jak se změní třeba právě Alpy po tom, co tam ledovce nebudou? Jak budou vypadat? Co bude jinak?
3: No, asi největší problém i z hlediska vlastně lidí a nějaké ekonomiky je to, že nám přes léto vlastně zmizí zdroje vody. Jo, to znamená, dneska jsme zvyklí, když přijedete do Alp, tak všechno ta údolí jsou protékána relativně velkými řekami, je tam spousta vody. A i státy jako Rakousko nebo Švýcarsko jsou z velké části třeba závislé na vodní energii, respektive na elektrické energii generované právě z vodních přehrad, které jsou napájeny tou vodou. Takže tohle může být takový problém do těch příštích dekád.
0: Kdyby se podařilo udržet ten nárůst teploty pod těmi 2 stupni Celsia, tak jaké jsou dlouhodobé plány, tak stále by to pro ledovce v Evropě znamenalo zánik?
3: No, pravděpodobně bychom dospěli do toho stavu, že by se udržely ty ledovce, které jsou výše položené. Ty ledovce, které zasahují do nižších nadmořských výšek, tak ty by samozřejmě vlastně zanikly nebo by se velmi, velmi zmenšily. Takže pravděpodobně by Alpy si zachovaly nějaké ledovce, ale byly by to pouze ty, řekněme, zbytky v těch hodně vysokých nadmořských výškách.
0: Jak je to potom v případě ledové masy v Arktidě a na Antarktidě? Tam je ta rychlost ubývání ledovce jaká? Dá se tam i pozorovat jako výrazné ubývání každoroční?
3: Tak ta Arktida je hodně specifická tím, že vlastně většinu Arktidy tvoří oceán, který samozřejmě je dlouhodobě zamrzlý, ale už se ukazuje, každý rok vlastně je ta plocha zamrzlá menší a menší. Tam nám potom funguje taková ta pozitivní zpětná vazba, kdy čím víc toho volného oceánu se nám vlastně objeví, tím větší množství té sluneční energie je do něj akumulováno a právě díky tomu se nám ta Arktida vlastně otepluje mnohem rychleji, než třeba ta Antarktida, která je v tomhle smyslu velmi, řekněme, konzistentní a ta setrvačnost těch změn je tam jako mnohem větší, protože Antarktida jako kontinent má na sobě ohromnou masu ledu, 2-3 kilometry ledu, takže tam vlastně ty teploty se nemění až tak výrazně, až tak rychle.
0: Ono se mluví o tom, že tání ledovců znamená riziko zvýšení hladiny světových moří. To je ale problém právě asi hlavně tání Antarktidy. To evropské tání by tam na to nemělo být větší vliv, nebo ano?
3: No přesně, jak říkáte, vlastně třeba samotné Grónsko, jako ten největší zásobárna ledu, má potenciál zvýšit vlastně hladinu moře asi o 6 metrů, Antarktida asi o 60. Takže řádově jsme jakoby někde jinde a opravdu ta Antarktida je v tomhle vlastně zásadní. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že tady se bavíme spíš o tisíciletích, než o nějakých nějaké blízké budoucnosti. Jo, a ty menší ledovce v Alpách nebo i v té evropské Arktidě jsou většinou velmi malé, takže to zvýšení hladiny oceánu je v podstatě zanedbatelné z tohle pohledu.
0: Říká Jan Kavan z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a z Geografického ústavu Masarykovy univerzity Brno. Děkuji vám, naslyšenou.
3: Naslyšenou, díky.
0: To byla polední publicistika, ta podvečerní tu bude v 18 hodin 10 minut. Už pro vás připravujeme další komentáře a rozhovory. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem, teď jsou na řadě aktuální zprávy. Věra Štychrová přeje dobré odpoledne. K našemu pořadu se můžete vrátit třeba v podcastové aplikaci Můj rozhlas CZ.
4: Radiožurnál je 12.30. A Jana Gulda pro vás má zprávy.
5: Skupina ČES ode dneška vyplácí svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akci to bude 42 korun. Energetická společnost takto celkem rozdělí přes 22 miliard. Z toho asi 16 dostane stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu na návrh představenstva valná hromada ČESu. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Ve Vyškově dnes začíná zkrácený úvodní kurz pro aktivní zálohy. Potrvá 4 týdny, na místo obvyklých 6 účastníci, ale nebudou mít volné víkendy. Krátký letní turnus je určený lidem, kteří mají časově náročné zaměstnání nebo se jim nehodí jiný termín během roku, třeba učitelům, hercům nebo lékařům. V jihokorejském městě Yangsan naměřili v neděli 42,5 stupně Celsia. Je to nejvyšší teplota od začátku měření před 122 lety. Úřady zakázaly veškeré venkovní akce a zvýšily výstrahu před extrémním horkem. To umožní místním samosprávám čerpat peníze na zvládání krize. Ve městech se zdarma rozdává voda nebo slunečníky a vznikají také klimatizované prostory, kde se lidi můžou před vedrem ukrýt. A pokračuje divadelní festival Jiráskův Hronov. Dnešní program nabídne mimo jiné tragikomedii, prvočísla nebo drama Její pastorkyně. Pro návštěvníky je připravená i výstava o spisovateli Alojsi Jiráskovi, sokolských ideálech a hrdinství československých legionářů. Sport. Fotbalisti Sparty znají soupeře pro případné čtvrté předkolo Ligy mistrů, pokud Pražani postoupí přes Lyon. Utkají se s vítězem duelu Fenerbahce-Istanbul se Šturmem Graz. Určil to los v sídle Evropské fotbalové unie ve švýcarském Nyonu. První zápas třetího předkola s Lyonem se hrají letenští zítra večer na domácím hřišti.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda ve sjezdu z D11 na D35 a kolony taky na konci D35 u Ostrova. Na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové pozorně na exitu 84 v samotném sjezdu na dálnici D35 směr Vysoké Mýto vzniká kratší fronta, protože kousek za sjezdem na kilometru 127,5 se po kolizi osobního a nákladního auta projíždí jenom levým pruhem, zdržení drobné. Potom na konci dálnice D35 ve směru z Hradce Králové na Vysoké Mýto je jednak dlouhodobá uzavírka, musí se z dálnice sjíždět exitem 157, to je sjezd na Chrudim, a tam před kruhovým objezdem u Ostrova řeší nehodu a vzniká kolona ze 156. kilometru D35. Ta zabere asi čtvrt hodiny a popojíždí se před kruhovým objezdem i silnicí 17 od Stradouně zhruba 20 minut. Silnice 10 Železný Brod Tanwald je neprůjezdná v Loužnici, nákladní vozidlo tam strhlo elektrické kabely. V Praze na jižní spojce směr Černý most čekejte kratší kolonu od sjezdu do Švehlovy na Hostivař na Lanový most, tam překáží porouchané osobní auto. A na městském okruhu ve Strahovském tunelu ve směru ze Smíchova nahoru na Břevnov se teď rozjíždí kolona, velmi pomalu tam jelo porouchané auto pravým pruhem, už se dostalo mimo tunel, teď provoz sklidní. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se výjimečně vytvoří přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě až 38 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Bydrman.
4: A je před námi odpolední soutěž, ve které si dnes můžete zahrát o výrobník Soda Stream, a to i s bonusovou výbavou. Taky pro vás máme voucher v hodnotě 1000 korun od nové značky výživy pro sportovce Umara. A protože je pondělí, soutěžit budeme o sportu. Vrátíme se v čase přesně o 30 let zpátky, kdy se v Atlantě hned dva Češi radovali z olympijského zlata. Přejeme vám klidný poslech a taky hodně štěstí, jestli s námi plánujete soutěžit.
6: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Pirátský šátek s lepkami, přesné rituály i stejné řazení písniček za sebe. Taky to bylo podle kanoisty Martina Doktora klíčem k zisku dvou zlatých medailí na olympiádě v Atlantě. Od výhry na kilometru je to dnes přesně 30 let. Stejně jako od zlata oštěpaře Jana Železného. Ten se tehdy radoval z triumfu po druhé, protože zvítězil už v roce 1992 na hrách v Barceloně. Ale pro Doktora to bylo premiérové olympijské zlato.
1: Udrží Martin Doktor tento náskok, zdá se, že ano, ano! Martin Doktor se stal olympijským vítězem!
2: Paradoxně teda jsem byl přímo na tom startu daleko míň nervózní než v jakýchkoliv jiných závodech předtím, protože měl jsem ten pocit, že jsem pro to udělal úplně všechno. I ty všechny moje rituály, které já jsem měl, kdy od rána jsem měl nastavený program, takový to, že všechno vám vyjde, vstanete správnou nohou a nevím co všechno, tak jsem byl soustředěný na ten závod.
3: Vzpomínal ve vysílání radiožurnálu Sport bývalý kanoista a současný sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor. Právě rituály a precizní příprava byly pro českého reprezentanta důležité.
2: To bylo tolik detailů, jo. Poslouchal jsem stejnou hudbu, ty písničky jsem měl za sebou jako na rozcvičování. A co je třeba zajímavý, tak já jsem měl vždycky Walkmana a pak třeba, když jsem si pořídil Discmana, tak i přesto jsem si udělal pauzu v té jedné písničce, jak se otáčí ta kazeta. Jsem si říkal, že když to neudělám, tak to bude blbě a nebude to fungovat.
3: A vedle rituálů měl Martin Doktor vždy i specifický šátek. Černý a s lepkami.
2: Já jsem ho měl ani ne tak kvůli těm lepkám, já jsem ho doopravdy měl tenkrát, protože s Metallicou a s Iron Maiden tyhle šátky dělali jako v tom větším rozměru. A on se dal složit ne na úhlopříčku, ale jako na rovno. A tím pádem tam bylo víc těch vrstav, on líp psal pot. To, že jsem tam měl ty lepky, tak to bylo vlastně nezbytný, protože oni se ani moc jiný sehnat nedali.
3: Martin Doktor vybojoval zlato na hrách v Atlantě nejprve na kilometru a následující den zvítězil i na poloviční trati. Ve dvou dnech to ale nebyly jediné zlaté medaile pro Česko. 3. srpna 1996 navázal na kanoistu Doktora taky Jan Železný, který vyhrál soutěž oštěpařů. Martin Doktor ale úspěch českého rekordmana ve velkém neslavil, protože ho následující den čekala právě 500-metrová trať. A tak to největší přišlo až po návratu ze Spojených států.
2: Když jsme se vrátili domů, tak byla obrovská oslava u nás se Zemicích, kde teda přišlo celý náměstí. To bylo teda neuvěřitelné, to jsem nečekal vůbec.
3: Mluvil Martin Doktor o oslavách zlatých úspěchů z olympiády v Atlantě. Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: Jediná cesta vede k tomu, abyste si mohli s odpoledním Radiožurnálem zasoutěžit, a to je telefonní linka 221 552 255. Už teď se na jednoho z vás těšíme. Just a perfect day. Drinks and grill.

0: perfect day. Píseň Perfect Day z roku 1997, ale my se v dnešní soutěži Radiožurnálu věnujeme perfektnímu dni pro české olympioniky už z roku 1996. Tak kdo si s námi zahraje? Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, přeju, tady Gustav z Prahy.
0: Gustave z Prahy, považujete se za fanouška sportu?
1: Každopádně.
0: Sledoval jste olympiádu v 96.
1: No, tak nějak tak matně, no, ale jako jo.
0: Ono to bylo samozřejmě s časovým posunem, většina soutěží byla pozdě v noci, ale pokud si dobře vzpomínám, jeden z těch hrdinů dnešní odpolední soutěže jel své závody už v odpoledních nebo podvečerních hodinách. Ale nechci vám moc napovídat, nejdřív k cenám, o které si dnes zahrajete. Když odpovíte bezchybně na 3 otázky, pošleme vám výrobník sody Soda Stream v exkluzivní limitované letní edici Soda Stream Art Malina Zero. To je výrobník domácí perlivé vody s bonusovou výbavou. Součástí balení je tedy výrobník Soda Stream, exkluzivní láhev i příchuť Malina Zero, ze které si připravíte až 9 litrů osvěžujícího nápoje. Taky za 2 správné odpovědi získáte zajímavou cenu, voucher v hodnotě 1000 korun od značky Umara. To je nová značka výživy pro sportovce, která je tradiční ve Skandinávii. V jejím sortimentu najdete energetické gely, tyčinky, jontové i regenerační nápoje. Za jednu správnou odpověď by to byl takový menší věcný dárek od Radiožurnálu, ale nechci vás dostávat pod tlak, Gustave, dneska myslím, že ty otázky vůbec nejsou těžké. Tak můžeme?
1: Ano.
0: Pojďme na to. Kteří dva čeští sportovci vyhráli na olympijských hrách v Atlantě přesně 3. srpna roku 1996 zlaté medaile?
1: Doktor Martin a Železný Jan.
0: Ano, velmi originálně jste to řekl naopak, ale máte pravdu, Martin Doktor a Jan Železný, samozřejmě ani jeden z nich nezůstal u toho jednoho zlata, ale k tomu se možná ještě dostaneme. Druhá otázka, co měl Martin Doktor vyobrazené na svém šátku?
1: Tak to jsou legendární lebky.
0: Jsou to legendární lebky na černém šátku, před chvílí v reportáži o tom docela vtipně Martin Doktor pohovořil. Vy máte druhý bod a zkusíme ještě ten třetí. Martin Doktor vyhrál nejdřív na kilometru, ale o den později získal zlato ještě na jedné trati. Jak byla dlouhá?
1: V poloviční, takže 500 metrů.
0: Ano, vypálil jste to do třetice a znovu správně. Dnes je to 30 let ode dne, kdy kanoista Martin Doktor a Štěpař Jan Železný získali na hrách v Atlantě zlaté medaile. A vy jste získal výrobník sody Soda Stream v exkluzivním limitovaném balení. Tak moc gratulujeme, Gustave, a užijte si to, naslyšenou.
1: Děkuji moc, hezký den.

0: Evropská zahraniční politika má mít jednu tvář, v praxi se ale o hlavní slovo dělí šéfka unijní diplomacie, předsedkyně Evropské komise a členské státy. Podle experta na evropské instituce Erika Morise přitom Ursula von der Leyenová stále častěji přebírá roli, která by měla náležet Kaje Kallasové. Morris o tom mluví v novém díle našeho pravidelného pondělního pořadu Bruselské chlebíčky.
1: Spolupráce mezi ESVou, komisí a členskými státy nefunguje dobře. Uprostřed toho všeho stojí vysoká představitelka. Ty úvahy Francie a Německa o reformě vycházejí právě z toho, že identita, role a míra pravomocí vysoké představitelky už nejsou jasné. Ono to nebylo zcela jasné ani na začátku, ve smlouvách, ale nyní je zřejmé, že předsedkyně komise chce v této oblasti hrát hlavní roli a být hlavním partnerem pro jednání s členskými státy, čímž vysokou představitelku pro zahraniční politiku zcela vytlačuje na vedlejší kolej.
2: Zmiňujete Josepa Borrella, předchůdce Kallasové, ale během jeho mandátu tyhle debaty o smyslu ESVY nebyly až tak hlasité a viditelné jako teď. Nehraje v tom roli také vztah a určitá rivalita mezi Kajou Kallasovou a Ursulou von der Leyenovou? Není to zkrátka osobní?
1: Ano, je to osobní, i když oni by to samozřejmě popřeli. Osobní rovina hrála roli i u Borrella. Ovšem v prvním funkčním období Ursuly von der Leyenové ta její tendence řídit zahraniční politiku byla méně jednoznačná. V současném období ale dochází k daleko větší centralizaci v Evropské komisi. Ve sboru eurokomisařů chybí silné hlasy. Kaja Kallasová je sice bývalou estonskou premiérkou, ale zdá se, že von der Leyenová nebere její politické zkušenosti a politickou váhu příliš potaz.
0: Tak už jen doplním po Pavlu Novákovi, že celý pořad Bruselské chlebíčky si můžete pustit na webu Radiožurnálu nebo třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Od 12. srpna začne platit významná část evropského nařízení o obalech a obalových odpadech. Jakou zátěž bude znamenat pro podnikatele a jak dopadne na domácnosti? Tomáš Pancíř se zeptá předsedkyně správní rady Institutu cirkulární ekonomiky a odbornice na falešný ekologický marketing Lenky Minářové.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: Dobré odpoledne, je 13 hodin. A Jana Gulda pro vás má zprávy.
1: Olomoucké státní zastupitelství obžalovalo v bitcoinové kauze 4 lidi. Fotbalisti Sparty se připravují na duel třetího předkola Ligy mistrů proti Olympiku Lyon. Nehoda brzdí provoz na dálnici D11 na 15. kilometru směrem do Hradce Králové. A počasí bude slunečno, výjimečně přeháňky nebo bouřky a teploty až 38 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Bitcoinová kauza míří k soudu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi. Radiožurnálu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ bude řešit brněnský krajský soud. Podle informací ČTK jde o Tomáše Jiřikovského, kterému žalobkyně navrhuje 20 let vězení za provozování darknetového tržiště s drogami a zbraněmi. Dalších 9 let pro něj chce za praní špinavých peněz, a to v podobě darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Na tom se další dva obžalovaní údajně podíleli, říká Dragoun.
3: Dále jsou trestně stíháni a následně tady na ně byla podána obžaloba další dvě osoby, kterým je kladenou za vinu, že se podíleli na legalizace výnosu z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm a s darováním bitcoinu ministerstvu spravedlnosti, přičemž zároveň porušili své povinnosti jako úředních osob.
1: Podle ČTK jde o ex-ministra spravedlnosti Pavla Blaška a jeho náměstka Radomíra Daňhela. Posledním obžalovaným je advokát Jiřikovského Kárim Tic. Obžalovaní redakci nezvedají telefon. Web státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů znovu funguje, informovala o tom mluvčí ústavu Štěpánka Čechová. Podle ní výpadek nějak neovlivnil obsah webu, ani neohrozil citlivá data nebo laboratorní údaje.
4: S ohledem na to, že webové stránky Státního zdravotního ústavu obsahují pouze veřejné informace a jsou provozovány odděleně od dalších systémů, nebyl nijak dotčen chod ústavu ani ohrožena jakákoliv laboratorní data. Celý incident jsme také nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Nadále probíhá technická a forenzní analýza.
1: Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Výstraha před extrémní zátěží teplem na jihu Moravy platí až do odvolání. Opatrní by ale měli být lidi i ve zbytku republiky, kde je zátěž vysoká. Situaci navíc zhoršují tropické noci, při kterých teploty neklesnou pod 20 stupňů. Na většině území Česka dál platí taky výstraha před vznikem požáru. Polský plavec Bartolomiej Kubkovský jako první člověk na světě přeplaval Baltské moře. Vzdálenost 160 kilometrů mezi Švédskem a Polskem urazil za 56 hodin. Kubkovského výkon taky doprovází charitativní sbírka pro nadaci Bojovníci s rakovinou.
5: Polák Bartolomiej Kubkovský se po celou dobu, kdy byl v moři, nesměl dotknout záchranného kruhu. Jídlo a pití mu podávali z doprovodného plavidla. Při každé zastávce mu ale hrozilo podchlazení. Po 56 hodinách plavání v Baltském moři se Kubkovský vynořil na pláži v Dživnově. Tam ho vítali nejen jeho blízcí a členové realizačního týmu, ale také turisté. Při posledních krocích, kdy vycházel z moře na pláž, se sotva držel na nohou. Kubkovský se Baltské moře mezi Švédskem a Polskem pokusil přeplavat celkem 5x. Čtvrtý pokus musel ukončit 11 kilometrů před cílem. Nyní během své plavby pomohl pro pacienty s rakovinou vybrat 3 miliony a 700 tisíc korun. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalisté Sparty se chystají na boj o hlavní fázi Ligy mistrů. Už zítra je čeká na Letné úvodní zápas třetího předkola proti Olympiku Lyon.
7: Předzápasový trénink absolvovali fotbalisté Sparty dopoledne v tréninkovém centru na Strahově. Na soupisce pro duel proti Lyonu nechybí útočník Jonathan Braut Brunes, který v pátek při své premiéře v dresu Pražanů skóroval proti Zlínu. Na poslední chvíli Sparta dopsala i další posil, záložníka Romana Macka. Nastoupit naopak nesmí obránce Tobias Gudal, který ještě v Tromze zasáhl do kvalifikace Evropské ligy. Duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Lyonu začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v úterý ve 20 hodin. Ze Strahova Tomáš Petr, Radiožurnál.
6: Pokud Sparta přes Lyon postoupí, čeká ji v závěrečném předkole vítěz duelu Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená silnice do Harachova a kolony u Havlíčkova Brodu. Silnice 10 z Turnova do Harachova je v Loužnici, neprůjezdná v obou směrech. Hasiči odklízejí spadlé dráty vysokého napětí. Podle naší zpravodajky jsou tam objížďky pouze pro osobní auta.
9: Teď jsme to projeli, je to přímo v Loužnici.

0: hasiči a hasiči to doporučují objíždět v rámci té vesnice, ale pouze pro osobní auta. Nákladňáky musí stát v obou směrech.
1: Na silnici 17 z Vysokého Mýta do Chrudimi čekejte kolony za Stradouní. Na kruhovém objezdu u nájezdu na dálnici D35 uklízejí po nehodě a zdržíte se hlavně ve směru z Mýta k dálnici. Kolona je tam asi na 15 minut. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova čekejte kolony za dálnicí D1 mezi Vystrkovem a Ončovicemi. Hned dva semafory za sebou a kolona je tam na 25 minut. Podobná situace je na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu mezi D1 a Štoky na dvou místech omezení. A 38 ještě jednou kolony hlásíte i za Havlíčkovým Brodem směrem na Kolín. U Rozňáku taky u Skuhrova pracuje údržba, projíždí se kivadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se výjimečně vytvoří přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě až 38, na horách většinou kolem 27. Ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Vojtěchem Vidrmanem.
4: Léto ve městě rozhodně nemusí být nuda. Na východě Čech odstartoval oblíbený sportovní park Pardubice. Až do neděle 9. srpna si můžete v parku na špici vyzkoušet každý den desítky sportů, užít si pohyb, zábavu i inspiraci pod širým nebem. A stranou nezůstane ani věda a kultura. Dnes tam najdete třeba lekce baletu, juda, boxu, golfu nebo kapuery. Půjčit se na místě můžete i paddleboard. Konkrétní program jednotlivých dnů najdete na webových stránkách sportovnipark.cz.
2: Odpolední radiožurnál a Vojtěch Vidrman.

0: Isabelle Geffroy, tedy francouzská zpěvačka, zas v odpoledním radiožurnálu, ale teď k jednomu slavnému českému tenoru. Milánská La Scala, New Yorkská metropolitní opera i londýnská Královská opera. V nejvýznamnějších operních domech světa působil tenorista Štefan Margita, který právě dnes slaví 70. narozeniny. S divadelní kariérou operního pěvce se letos po dlouhých 45 letech rozloučil.
1: To bylo v roku 2000, když jsem dělal Vojnu a mír v Paříži operu a tam byl pan doktor Eckstein a on po premiéře přišel za mnou a říkal, já mám pro tebe roli. Já jsem říkal, kterou? On říkal, Loge a Rheingold. Já jsem říkal, není to brzo? On říkal, ne, podívej se na to. No a pak přišla nabídka první do San Francisca a od té doby to zpívám.
2: Loge, polobůh ohně v opeře Zlato Rýna Richarda Wagnera, nejmilejší role Štefana Margity, kterou zpíval v Mníchově, New Yorku, San Francisku, Houstonu i Chicagu. A nakonec i v Praze.
1: Já jsem sice začínal v Košicích na Slovensku, ale pak v 86. jsem se dostal do Národního divadla a pořád je to pro mě scéna, která kdykoliv vstupuju do toho divadla. Je to jiný než kdekoliv ve světě. Člověk je doma. A stále mám pocit, že musíme toho dokazovat víc na tom jevišti v Národním divadle než kdekoliv ve světě.
2: Zdůraznil v loňském rozhovoru pro Český rozhlas. Zlato Rýna Národní divadlo uvedlo z kraje letošního roku jako symbolickou za Margitovou divadelní kariérou. Operu dokázal Margita vždy přiblížit i lidem, kteří k ní vztah do té doby nenašli. Roli v tom sehrála i jeho manželka, zpěvačka Hana Zagorová.
3: Pak našel někde nad ránem v automatu telefoní.
2: Té vzdal hold i na svém nejnovějším albu Andělé strážní. Je na něm i stejnojmenná skladba, kterou původně pro Hanu Zagorovou napsala Radúza. Na novém albu z písně Margita udělal duet.
1: Halo? Ano, spíte. Řekla jste, abych zavolal.
4: Halo, halo, halo.
1: Když jsem točil, jsem si říkal, jo, to bude úplně v pořádku, budu velký geroj. A přijel jsem do studia, tam je text, halo, Hano, řekla jste, abych zavolal. A já už jsem nedal ani hoří.
2: Loučení s operou neznamená pro tenoristu konec vystupování. Víc se teď chce zpěvák věnovat sólovým koncertům a písňovým večerům. Na těch zpívá díla Mozarta, Smetany, Dvořáka nebo tuto italskou skladbu s českým textem Zdeňka Borovce. Právě takový repertoár uslyší diváci například na nejbližším koncertu k Margitovým 70. 22. srpna na brněnském hradu Špilberk. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

Celý týden v tomto čase připomínáme na Radiožurnálu ty díly našeho letního projektu Prázdninová autoškola, které u vás vzbudily největší ohlas. Třeba, jestli je povolené objíždět kolonu na dálnici přes čerpací stanici. Za chvíli vám to připomeneme.

0: Je to už 8,5 roku, co zemřela frontmanka irské kapely Cranberries Dolores O'Riordan, ale my vám ji rádi ve vysílání Radiožurnálu připomínáme, tak jako teď ve 13 hodin a 21 minut. Asi to taky znáte, čekáte v koloně na dálnici, vedle ní je čerpací stanice a tu a tam přes ní nějaké auto jen projede a jeho řidič si zkrátí čekání. Je to věc, která naštve. I proto připomínáme díl prázdninové autoškoly Radiožurnálu, ve kterém reportér Václav Drážek rozebírá, jestli je právě takové chování povolené.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám po celý červenec přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: Čtyři dny plné emocí. Čtyři dny filmové hudby. Čtyři dny neopakovatelných koncertů pod širým nebem. Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady. Od 27. do 30. srpna. Tmavomodrý svět se symfonickým orchestrem, Queenie, Markéta Irglová, filmový souboj klavírů Ondřeje Brouska a Brzo Bohatého, hity z Jamese Bonda, koncerty, besedy, filmové projekce a mnoho dalšího. Mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Radiožurnál 13.30. Jana Gulda a zprávy.
2: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek se nepovažuje za vinného z žádné trestné činnosti v bitcoinové kauze. Blažek na sociální sítě X napsal, že tvrzení vyšetřovatelů o původu peněz nejsou podložená. Státní zástupkyně pro Blažka požaduje 6,5 roku za Mřížemi za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Obžalovaný je i Blažkův tehdejší náměstek Radomír Daňhel, provozovatel darknetového tržiště Tomáš Jiříkovský a jeho advokát Karim Tic. Daňhel i Tic svou vinu taky popírají a kritizují postup policie. Novým českým velvyslancem v Indii bude dosavadní vrchní ředitel sekce bezpečnostní a mimo evropských zemí ministerstva zahraničí Marek Libřický. Do čele nově zamíří diplomatka Daniela Čapková. Výměnu celkem 8 velvyslanců potvrdil rezort zahraničí. Většina by se měla ujmout nových postů během srpna a září, protože už má souhlasy přijímacích zemí. Přeobsazení postů je součástí balíku změn, které schválila předchozí vláda. V Íránu dnes popravili dva íránské občany obviněné ze spolupráce s Izraelem. Podle informací státních médií posílali do Izraele souřadnice vojenských a bezpečnostních objektů. Írán podle agentury Human Rights Watch popravil v posledních 4 měsících na základě obvinění z ohrožení národní bezpečnosti nejméně 50 lidí. A začíná lidskoprávní festival Prague Pride. Už 15. rokem se snaží o změnu postavení LGBT plus lidí. Až do neděle organizátoři připravili 200 akcí, přednášky, filmové projekce nebo divadelní vystoupení. V sobotu projde Prahou tradiční duhový průvod. Tématem letošního ročníku je heslo Časy se mění. Sport. Fotbalisti Plzně vstoupí do kvalifikace o Evropskou ligu proti poraženému z dvojzápasu mezi Apoelem Beerševa a Crvenou zvezdou Bělehrad. Určil to los ve švýcarském Nyonu. Pokud Hradec Králové ve stejné soutěži postoupí přes Bešiktaš Istanbul, utká se s poraženým z dvojice Dynamo Záhřeb Kaunas Žalgiris.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na hradecké dálnici za Prahou a kolony u Litomyšle. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony před sjezdem na Lysou nad Labem. Na 15. kilometru havarovala dodávka. Na místě jsou hasiči a projíždí se pouze jedním levým pruhem. Zdržíte se v koloně směrem z Prahy asi 15 minut, brzdí se na 12. kilometru. Na dálnici D1 silný provoz hlásíte na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Pomaleji pojedete od 211. kilometru až k omezení v Brně. Pomaleji jedou kamiony v pravém pruhu, osobním v levém pojedete rychleji. Kolony i na severní trase na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové. Jednak před Litomyšlí, tam je kolona už z nové dálnice k semaforu v Litomyšli. A pak je ucpaná i silnice 17, nájezd na dálnici D35 za Vysokým Mýtem. Na kruhovém objezdu u dálnice nehoda a stojí to už od Stradouně. Ještě silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova postojíte v koloně za sjezdem z D1. Mezi Vystrkovem a Ončovicemi je omezení a fronty jsou tam asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se výjimečně vytvoří přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě až 38 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Bidrman.
1: Fotky a videa vygenerovaná umělou inteligencí pro komerční účely nebo debata s chatbotem na webu e-shopu. Od včerejška má být zřetelně označené, že jde o obsah vygenerovaný AI. A probrali jsme to i v dnešním ranním interview s vládním zmocněncem pro umělou inteligenci Lukášem Kačenou. Na celý rozhovor se prokliknete i z facebookové stránky radiožurnálu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Maďaři právě procházejí největší zkouškou úspor elektřiny za poslední desetiletí. Stovky firem omezují výrobu a šetří i občané. Celý stát zjišťuje, jestli dokáže odvrátit energetickou krizi. Kvůli kriticky nízké hladině Dunaje hrozí úplné odstavení jediné maďarské jaderné elektrárny. Takové je další téma pro pondělní odpolední radiožurnál.

0: Maďarsko od víkendu žije v úsporném režimu. Firmy omezují výrobu, stát šetří elektřinou a lidé dostávají výzvy, aby večer spotřebovávali co nejmíň energie. Důvodem je rekordně nízká hladina Dunaje, která ohrožuje provoz jediné jaderné elektrárny v zemi. Ta přitom normálně pokrývá skoro polovinu veškeré spotřeby. Podrobnosti k tomu má naše zpravodajka Bára Vránová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kvůli té situaci dnes dočasná prezidentka svolala společné jednání vlády i opozice. Co na něm zaznělo?
1: Jak předsedkyně parlamentu Agnes Forsthoferová, která má dočasně i prezidentské pravomoci, tak vlastně i premiér Péter Maďar vyzvali k jednotě. Všichni si podle nich uvědomují vážnost situace a že je potřeba spolupracovat, aby se co nejvíce snížily dopady veder a taky možného výpadku jaderné elektrárny Pakš na veřejnost. Elektrárna prozatím stále vyrábí, její poslední turbína podle oficiálních dat stále vytváří asi 230 MW. Běžně je ten výkon celého zařízení asi kolem 2000.
0: Jak ten úsporný režim v Maďarsku vlastně vypadá? Protože vláda avizovala o víkendu, že bude kontrolovat spotřebu lidí. Skutečně tomu tak bude?
1: Zatím prý ne, podle premiéra Maďara se podařilo i po tom víkendovém vládním apelu ušetřit ve špičce víc než jednu desetinu spotřeby celého Maďarska. Velké podniky totiž omezují výrobu už jejich více než 300, všichni se zapojují, jak jen to jde. Většina státních úředníků pracuje z domu, lidé snižují výkony klimatizací a přidávají se také akvaparky, lázně nebo hotely. Například úplně vypínají sauny nebo nepotřebné atrakce. Dnes od 5 odpoledne do 10 hodin večer také nebudou jezdit nákladní vlaky. Zhasnuté také zůstávají památky a vláda zatím podle premiéra Maďara bude spoléhat na tuto dobrovolnost a žádné další zásahy neplánuje.
0: Báro, dá se v takovém úsporném režimu fungovat, řekněme, delší dobu?
1: Podle maďarské vlády jen omezeně ta současná opatření mají hlavně získat čas, než se ochladí a zlepší podmínky na Dunaji. Dobrovolné úspory, dovoz elektřiny nebo vyšší výroba v dalších elektrárnách mohou pomoci několik dnů, případně týdnů. Pokud by ale to sucho pokračovalo déle, vláda připouští, že by musela sáhnout i k povinnému omezení spotřeby velkých průmyslových podniků. Domácnosti ale označuje až za úplně poslední možnost.
0: Uzavírá v odpoledním radiožurnálu naše zpravodajka Bára Vránová. Díky, Báro, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Ale problémy s chlazením své jaderné elektrárny řeší taky dál po proudu Dunaje, v Rumunsku. Jaké řešení zvolila vláda tam, zjišťoval Ladislav Novák z naší zahraniční redakce a teď nám to poví. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den. Rumunsko sáhlo po výbušninách a snaží se změnit proud Dunaje. Řeka má totiž spoustu ramen a jaderná elektrárna Černá voda leží právě za místem, kde se koryto rozdvojuje. Cílem explozí je upravit tvar koryta, zbavit se klíčového kusu žulové skály a tím nasměrovat víc vody do koryta Starého Dunaje, které teče k elektrárně. Do operace je nasazených 100 vojáků, včera začaly testovacími výbuchy, dnes už ale svůj cíl prý splnili, informoval rumunský ministr obrany Radomir Ruca.
3: Po včerejším pokusu se podařilo kousek skály odlomit. Udělali jsme analýzu a na jejím základě armáda zvolila další postup, který byl dnes úspěšný. Zvládli jsme, co se nepodařilo v posledních 30 letech.
2: Ta odpálená skála byla problémem dlouhodobě, protože i díky ní odtéká do toho vedlejšího ramene Bala 85% vody a v původním korytu zůstává jenom 15%. Následně má teď přijít druhý krok, několik 70 metrů dlouhých nákladních člunů se postupně naloží kamenem tak, aby pod jeho tíhou se potopily a přehradili rameno. Vzniklá bariéra má opět nasměrovat hlavní proud do toho žádoucího koryta.
0: Jaderná elektrárna Černá voda ale zatím na zvýšení hladiny čeká. Jak vážná je tam situace? Musí třeba elektrárna omezovat výrobu?
2: Černá voda má dva reaktory. První z nich už byl odstavený minulé úterý. Ten druhý by měl být brzy také odpojený od sítě. Mezi středou a čtvrtkem hladina Dunaje totiž stále klesá o 2 až 3 cm denně a i v Rumunsku směřuje k historickému minimu. Jaderná elektrárna pokrývá pětinu spotřeby elektřiny Rumunska. Vláda po mimořádném zasedání vyhlásila stav národní energetické krize. Lidé mají šetřit elektřinu, urychleně se dokončují některé solární a větrné elektrárny. Pokud vše půjde podle plánu, měl by ten armádní projekt na přehrazení ramena Bala nákladní mičluny být hotový ve středu ráno a pak by měla hladina začít zase trochu stoupat.
0: O kriticky nízké hladině Dunaje v Rumunsku jsme mluvili s redaktorem Ladislavem Novákem. Díky.
2: Naslyšenou. I could stay awake just to hear.

0: Očkování v lékárnách teď v Česku možné není. Od poloviny příštího roku by se to ale mohlo změnit. Návrh už prošel meziresortním připomínkovým řízením. Zatím ministerstvo zdravotnictví počítá s tím, že by lékárny očkovaly proti chřipce a taky proti COVID-19. Téma pro naši reportérku Michaelu Bacílkovou.
1: Možnost nechat se naočkovat proti chřipce v lékárnách měli lidé už minulý rok na podzim. Cílem projektu bylo zjistit, jestli o ni vůbec bude zájem. A podle organizátorů se ukázalo, že ano.
2: Bohužel ne vždycky jsme měli tu možnost je nechat naočkovat, protože my jsme ty kapacity konkrétně tady v Praze měli úplně naplněné.
1: Zhodnotila tehdy projekt jeho garantka z lékárenského řetězce Benu Ivana Lánová. Více než 700 lidí naočkovali lékaři. Brzy by se k ním mohli přidat taky lékárníci. Ministerstvo zdravotnictví ale nepočítá s tím, že by se očkovalo v každé lékárně, pokračuje za rezort Matyáš Fošum.
3: Očekáváme, že se přihlásí do tohoto systému zhruba nějakých 60 až 70% lékáren.
1: Cílem změny je hlavně zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy praktiků Petra Šonky ale očkování v lékárnách tento problém nevyřeší.
4: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
1: A lékárníkům podle něj chybí taky dostatečné vzdělání na zvládnutí případných komplikací. Prezident komory lékárníků Aleš Krebs s tím ale nesouhlasí.
5: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně.
1: Lékárníci nicméně budou muset absolvovat speciální vzdělávací kurz. V návrhu ministerstvo zároveň počítá s tím, že by proti chřipce a COVID-19 mohli očkovat i lékaři všech odborností a zubní lékaři. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
6: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: zažíváš?
1: Vinohradská 12.
2: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
3: Vražda, která otřásla Slovenskem, známe důkazy, popíšeme výslechy. Vydáváme první epizodu pětidílné četby o vraždě novináře Jána Kuciaka.
2: Taková je dnešní Vinohradská 12.
4: V předpremiéře v 15:30 ráno.
2: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
4: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
2: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
3: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásy na zahradě srnky.
2: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
3: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
2: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

0: Tuny ryb uhynulo po sobotní bouřce s přívalovým deštěm v řece Dřevnici ve Zlíně. Za nehodou jsou problémy s kanalizací, která do řeky vyplavila teplou vodu z rozpálených ulic Zlína. Na místě je reportér David Jabůrek.
1: Stojím u fotbalového stadionu nedaleko centra Zlína. V Dřevnici teď teče už jen několik centimetrů vody, ale v řece vidím jen minimum drobných ryb a mrtvého kapra. Podle předsedy zlínského rybářského spolku Marcela Kresty ve zhruba kilometr a půl dlouhém úseku uhynuly prakticky všechny ryby. Šlo o parmy, kapry nebo ostroretky. Jejich náhrada bude velmi složitá. Většina ryb byla dospělá a rybáři počítali s tím, že se budou množit. Nedělní nehoda kanalizace nebyla první. Podle města jsou ale její případné úpravy drahé a musí o nich rozhodnout vlastník sítě. David Jabůrek, Radiožurnál.
0: Všichni čtyři obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích si podali stížnost proti prodloužení vazby. Okresní soud v Pardubicích ji minulý měsíc prodloužil o další 3 měsíce. O stížnostech teď rozhodne krajský soud v Hradci Králové. Radiožurnálu to potvrdil soudce pardubického okresního soudu Karel Gobernac.
2: Pokud bude stížnostní soud rozhodovat ve lhůtě standardní, tedy přibližně ve lhůtě 3 až 4 týdny a rozhodnutí nabyde právní moci, tak pak další postup je takový, že vazba je prodloužena tímto rozhodnutím na další 3 měsíce od právní moci rozhodnutí.
0: Policie viní skupinu z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Při požáru výrobní haly vznikla škoda za stovky milionů korun. Korejský poloostrov zasáhly nejvyšší teploty v historii pravidelného měření. Na několika místech už třetí den po sobě překračují hranici 41 stupňů. Úřady omezily venkovní akce, vyzývají taky obyvatele, aby si všímali starších lidí žijících osamoceně a pravidelně chodili kontrolovat.
3: Nejhorší je situace tradičně v centrální a jihozápadní části Jižní Koreji. V Soulu vyrazilo zkontrolovat osamocené staré lidi přes 60 tisíc zdravotníků a dobrovolníků. Bezmála 2000 kilometrů silnic v jihokorejské metropoli třetí den po sobě skrápí přes 200 cisteren, protože na některých místech se pocitová teplota už blíží 50 stupňům. Podle aktuální předpovědi mají extrémní horka tento týden pokračovat a situaci zhoršuje naprosté bezvětří ve většině provincií. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
0: U Nalživic na Příbramsku hoří les, jde o plochu o rozměrech asi 150x200 metrů nad vodní nádrží Slapy. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkory Flígrové je na místě 16 jednotek a vrtulník.
4: Je tam taky povolán vrtulník na hašení pomocí bambivaku a v současné chvíli tam máme to místo, dá se říct, obklíčené, protože jsme tam museli natáhnout metry, možná i kilometry dopravního vedení, jelikož to bylo v nepřístupném terénu.
0: Na místo vyrazil i Lesar tým z Berouna, speciální tým středočeských hasičů, vyškolený na hašení lesních požárů.
5: Sport. Hokejisté Kladna zahájili přípravu před novou extraligovou sezónou. Poprvé vedl tým někdejší kouč reprezentace Radim Rulík, který by rád s týmem navázal na výkony, které Rytíři předváděli v předkole posledního play-off.
6: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská. Bude strašně záležet na tom, jak to uchopíme, protože chceme, aby ty hráči to bavilo, aby ty hráči, i přesto, že to je dřina, ale aby v tom viděli smysl. Já to říkám úplně zjednodušeně. Pro mě to, co jsem viděl, navázat na ty zápasy toho předkola, úrovní a tu úroveň posouvat.
5: Fotbalisté Sparty v případě postupu přes Lyon narazí ve čtvrtém předkole Ligy mistrů na vítěze duelu mezi Fenerbahce Istanbul a Šturmem Graz. Plzeň čeká ve stejné fázi Evropské ligy poražený z dvojzápasů mezi Hapoelem Berševa a Crvenou zvezdou Bělehrad. Pokud do závěrečného předkola Evropské ligy postoupí Hradec Králové, čeká ho buď Dynamo Záhřeb nebo Kauno Žalgiris.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na hradecké dálnici za Prahou a v Praze nepojízdné auto v tunelu Blanka. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte půlhodinovou kolonu před sjezdem na Lysou nad Labem. Na 15. kilometru likvidují následky nehody dodávky. Projíždí se pouze levým pruhem. Do kolonie dojedete zhruba na 10,5 kilometru. Pozor, nedá se to jednoduše objet. Sjezd na 8 kilometru na Jirny je zavřený kvůli opravě. Muselo by se už z Prahy nenajíždět na dálnici a přes Horní Počernice. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zbystřete a zpomalte před Humpolcem. Na kilometru 91 zasahují hasiči. Zahořelo tam auto. Stojí na krajině.

0: dálnici v odstavném pruhu se pohybují lidé, tak pozor na to, vybočuje se. V Praze brzdí provoz nepojízdné auto v tunelu Blanka. Stojí ke konci tunelu v pravém jízdním pruhu a čeká na odtah. V tunelu kolony taky regulují vjezdy do tunelu. Ucpává se tak třeba Patočková ulice a nebo trasa z Barandovského mostu k tunelům. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se výjimečně vytvoří přeháňky nebo bouřky a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě až 38 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
3: A ještě vás pozveme na jeden z nejvýznamnějších festivalů amatérského divadla na světě, tedy na Jiráskův Hronov. I letošní 96. ročník najdete tradičně v malebném 6000ovém městečku na Náchodsku, kde připravili desítky divadelních představení, koncertů, výstavy, ale také speciální dny věnované tanci, lidovým tradicím a živému kulturnímu dědictví. Dnes třeba deskohraní nebo burzu knih. Tak příjemnou zábavu.
1: Odpolední radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Jaké jsou nejčastější důvody, proč Maročané opouštějí svou vlast? Buď tam práci nemají vůbec, nebo je špatně placená a navíc s dlouhou pracovní dobou. Říkají to i lidé, kteří v davu desítek tisíc uprchlíků v pátek vnikli do španělského města Ceuta. V malém kousku Španělska v severní Africe natáčel náš reportér Dominik Tesár.
1: Jsme z čtvrti mimo centrum města a tam byl klid.
2: Vypráví jedna z obyvatelek Ceuty Maria o čtvrtku a pátku, na který si prý bude Ceuta ještě dlouho pamatovat.
1: Máme po celém sousedství malé zahrádky a migranti tam teď spali. Přes den se tam snažili dostat do stínu, protože bývá opravdu horko. Skákali přes zdi, obsazovali dvorek školy a podobně, aby si našli místo k odpočinku. Všude je pak špína, oblečení, další věci, protože si prostě potřebují někde vyřídit své základní potřeby.
2: Na doporučení policie Maria raději nevycházela z domu. Tak jako jiní obyvatelé Ceuty se nad situací rozčiluje i důchodce pan Pepe. Nezlobí se na migranty, ale hlavně na Maroko. Jako řada dalších si Pepe myslí, že za celou situací stojí právě Severoafrické království.
3: Navíc naše vláda ani neobvinuje marockou vládu, což by měla. Ta je viníkem. Marocký král chce Ceutu a Meliu na 100%. Protože neuznává hranice. Říká, že Ceuta a Melilla patří jim.
2: Oficiálně Madrid ze situace obvinil pašerácké mafie. Podle deníku El País ale vládní činitelé neoficiálně přiznávají, že marocké bezpečnostní složky byly při průniku lidí přes hranice nečinné. Irene pracuje v místním centru pro migranty a pomáhá obětem obchodování s lidmi.
4: Centrum má kapacitu 512 lidí. Momentálně je dost překročená.
2: Na nedaleké pláži del trampolín ale na přijetí čekají nejméně stovky imigrantů, hlavně ze subsaharské Afriky. Pro ty návrat do Maroka smysl nedává. Maročané, nejčastěji náctiletí i mladší, se spíš toulají po městě a prosí o jídlo nebo o vodu. Ibrahim obeplaval hraniční plot na severovýchodě Ceuty, ne na jihu jako většina.
5: Plaval jsem asi 7 hodin, musel jsem se vyhnout marockému námořnictvu, bylo to namáhavé, skoro jsem umřel. Neměl jsem neopren nebo cokoliv, spím tu v ulicích a lesích, policie nás vyhání, ale já se do Maroka nevrátím, ne. Hledám lepší život, příležitosti, práci, trpěl jsem dost. V Maroku nemám rodinu a pracuju tam 11 hodin denně za 10 eur.
2: Stěžuje si Ibrahim, který doufá, že svůj status zlegalizuje a bude smět do evropské části Španělska. Ze Ceuty Dominik Tesár, Radiožurnál.

100 let pravidelného vysílání jsme sice tady v Českém rozhlasu oslavili už před 3 lety, ale významným rozhlasovým milníkem je taky rok 1926. Právě tehdy se u nás poprvé vysílala rozhlasová hra, vznikl rozhlasový orchestr, ozvalo se první časové znamení a příznivci sportu mohli poslouchat přímé přenosy z fotbalových zápasů. Všechna tahle stoletá prvenství připomíná taky seriál reportéra Tomáše Malečka. Premiérový díl najdete každé ráno před 9 tady na Radiožurnálu a odvysílané epizody taky na webu radiožurnal.cz.

0: Česku přibývá bezbariérových toalet na takzvaný euroklíč. Aktuálně fungují na více než 2000 míst. Lidé se zdravotním postižením teď ale mají problém se ke klíčům dostat. Distribuce novým žadatelům se v červnu úplně zastavila. Důvodem jsou průtahy s vypsáním dotačního titulu na Ministerstvu pro místní rozvoj, bez kterého Národní rada osob se zdravotním postižením nemůže další klíče nakoupit a vydávat.
1: Dobrá věc, tady v zahraničí. A v zahraničí jsem ho využil víckrát. Ať do sprchy nebo na záchod, je to jedno, sociální zařízení je takhle hezky dostupný.
2: Vozíčkář Jan Krauskop z Plzně ukazuje na svém svazku vcelku běžný klíč. Na vozíku je po nehodě na motorce 15 let a stejně dlouho euroklíčem otevírá bezbariérová sociální zařízení na nádražích, úřadech nebo čerpacích stanicích.
3: Teď už jsme vjeli do prostor sociálního zázemí, které jde odemknout euroklíčem. Ta výhoda hlavní je, že je to chráněné proti vandalům.
4: Je to přístupný lidem, kteří to potřebují, nejsou to jenom vozíčkáři, ale třeba diabetici, onkologicky nemocní pacienti, zkrátka pro ty, co to potřebují, aby se nestala nějaká nehoda.
2: V České republice funguje systém euroklíčů 20 let. Aktuálně si na 90 000 uživatelů může odemknout na 2300 zámků bezbariérových toalet. Teď ale nové klíče nejsou a žadatele zapisují pracovníci výdejních míst na pořadníky, stejně jako sociální pracovnice městského úřadu v Rokycanech Sabina Mitáčková.
5: Jsou nedostupní. Já se tady píšu seznam těch lidí, kteří mají zájem.
2: Nové euroklíče došly v červnu kvůli chybějící dotační výzvě Ministerstva pro místní rozvoj. Celý systém u nás spravuje Národní rada osob se zdravotním postižením. Pokračuje její předseda Václav Krása.
6: Během dotační pauzy se nám nashromáždilo více než 1000 žádostí. Na obnovení distribuce jsme připraveni prakticky okamžitě. Jakmile budou administrativní a technické kroky dokončeny, začneme vyřizovat všechny čekající žádosti v pořadí, jakém byly doručeny.
2: Výpadek peněz na pořízení nových euroklíčů je podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové způsobený přípravou nové dotační výzvy. Od kdy budou finanční prostředky opět k dispozici, ale neuvedla.
7: Předpokládáme, že podpora na realizaci projektu bude poskytnuta v průběhu letošního roku. S realizátorem euroklíče je Ministerstvo pro místní rozvoj v kontaktu a společně pracujeme na přípravě nového programu a pokračování podpory.
4: Celá sobecky řeknu, že jsem rád, že ho mám. Je to velmi jako důležitá věc. V takových těch maličkostech, ale nesmírně důležitých, jako co si budeme povídat, dojít včas na záchod, to máme všichni stejný a někdo to potřebuje trošku víc.
2: Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo listopadu letošního roku. Z Plzně Pavel Hala, Radiožurnál.

0: Dobré odpoledne vám přejeme i v půl třetí. Zprávy Radiožurnálu a Jana Gulda.
1: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Radiožurnálu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ se týká darování kryptoměny v hodnotě téměř 1 miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Rezort peníze dostal od dřív odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského. Kromě něj jsou teď obžalovaní taky bývalý minister spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. V Indonésii pokračuje pátrání po 28 lidech pohřešovaných po víkendové nehodě trajektu. Loď začala hořet u ostrova Madura severovýchodně od pobřeží Jávy. Příčiny neštěstí zatím nejsou známé. Na palubě bylo celkem 271 pasažérů. 5 lidí při nehodě zemřelo. Do záchranné akce se zapojilo 7 člunů a 1 vrtulník. Od poloviny příštího roku by se lidi mohli nechat očkovat taky v lékárnách. Ministerstvo zdravotnictví připravuje změnu, která se týká vakcín proti COVID-19 a chřipce. Do projektu by se mohlo podle odhadů ministerstva zapojit 60-70% lékáren v Česku. A pražská autobusová linka na letiště Airport Express ode dneška vyjíždí od hlavního nádraží z dočasného stanoviště v Opletalově ulici. Zastávka je přesunutá z magistrály kvůli další etapě opravy stropní desky nádražní haly, která je pod silnicí. Kvůli pracím je taky magistrála zúžená do 2 pruhů v obou směrech. Omezení u hlavního nádraží by měla skončit v polovině listopadu. Sport. Pokud fotbalisti Hradce Králové postoupí v kvalifikaci Evropské ligy přes Bešiktaš Istanbul, změří síly s poraženým zdvojutkání mezi Dynamem Záhřeb a Kaunem Žalgiris. V případě, že prohraje, čeká ho v závěrečném předkole konferenční ligy Panathinaikos Atény nebo CSKA Sofia. Jablonec ve stejné soutěži, pokud vyřadí Rigu, narazí na Jagiellony nebo Rangers.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí u Prostějova na dálnici a nehoda na D11 za Prahou. Na dálnici D46 z Vyškova směrem na Olomouc máme hlášené auto jedoucí v protisměru. Pokud jedete směr Olomouc a jste za sjezdem na Brodek u Prostějova, tak zbystřete, zpomalte. V okolí 17. kilometru by mělo jet auto v protisměru. Policisté už úsek projíždějí. Na dálnici D11 popojíždí půlhodinová kolona za Prahou směrem do Hradce Králové. Na 15. kilometru likvidují následky vážnější nehody dodávky. Průjezdný pouze levý pruh a brzdí se na 10. a 5. kilometru. Jednoduše se ta kolona obět nedá, sjezd na 8. kilometru je zavřený. Jedině z Prahy z okruhu na hradeckou dálnici nenajíždět a jet přes Počernice. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova čekejte kolony za dálnicí D1. Mezi Vystrkovem a Ončovicemi omezení. Hned 2 semafory jsou tam za sebou a zdržíte se okolo 20 minut. Podobná situace je na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Mezi D1 a Štoky na 2 místech omezení. Tam jsou kolony asi na 4 hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se výjimečně vytvoří přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty dnes 31 až 36 stupňů, na Moravě až 38 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Vojtěch Bidrman.
0: A co hudba, Shepherd, UDG nebo Tina Turner, všechny tyhle interprety pro vás máme v příštích minutách, ale začínáme švédským zpěvákem Francem Jepsonem Wohlem, který se říká jednoduše Franc. Tak dobrý poslech.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: No.
1: Záchranáři v Indonésii pátrají po 28 pohřešovaných pasažérech trajektu, který začal hořet při cestě mezi ostrovy. Je to už třetí vážné neštěstí v námořní dopravě za poslední týdny. I proto se mu budeme věnovat taky na Radiožurnálu. Už za chvíli se spojíme s naším zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. 14:37, dobré odpoledne.

0: Záchranáři v Indonésii stále pohřešují celkem 28 lidí z trajektu, který se potopil mezi ostrovy Jáva a Madura. Naděje na jejich záchranu je velmi malá, pátrání ale pokračuje. Zatím má neštěstí způsobené požárem 5 potvrzených obětí. Je to navíc už třetí vážná havárie lodi v Indonésii za poslední 3 týdny. Podrobnosti k tomu pozbíral náš zpravodaj David Jakš. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Ta záchranná akce i přes malé šance najít přeživší tedy pokračuje. Jaké jsou poslední zprávy?
1: Tak šlo o trajekt z města Surabaya na východní Jávě směrem na ostrov Sulawesi. Podle úřadů bylo na palubě celkem 271 lidí a když loď minula ostrov Madura, vypukl požár. Ten si vyžádal životy 5 lidí, ale, a teď se ty informace trošku různí, údajně 225 osob se podařilo zachránit a evakuovat. Singapurská televize CNA asi před 2 hodinami jaksi odvysílala nebo prohlásila, že se pohřešuje mnohem více lidí, a sice 41. Pátrat o nich má 7 lodí, včetně jedné vojenské, také několik rychlých člunů a hodně místních rybářů. Ten vysoký počet zachráněných je nicméně přičítán tomu, že na blízku byly tou dobou 4 lodě, které přispěchaly na pomoc a většinu pasažérů včas z moře zachránili.
0: Zmínili jsme, že je to v krátké době už třetí podobné neštěstí. Můžete, Davide, připomenout ta 2 předchozí?
1: Poslední červencový víkend došlo k neštěstí u břehu Sulawesi na Togianských ostrovech. Skupina 11 Evropanů, včetně jednoho Čecha, tam cestovala na velkém motorovém člunu, ten se kvůli špatnému počasí rozlomil, no a záchranáři trosečníky v moři našli doslova na poslední chvíli. Jeden člen posádky se také zachránil, nicméně kapitán ten nepřežil. No a o týden dříve ztroskotal nedaleko jižního pobřeží Sulawesi osobní trajekt s bezmála 80 lidmi na palubě. Zachránit se tehdy podařilo 60 z nich, včetně několika dětí.
0: A vypovídají tahle 3 neštěstí v krátké době něco o stavu lodí nebo o bezpečnostních předpisech v Indonésii?
1: Ten technický stav trajektu v Indonésii je dlouhodobě velmi špatný. Na některých linkách podle indonéských médií jezdí lodě staré i 60 let. Soukromým provozovatelům chybějí peníze na velké a nutné opravy. No a pro spoustu místních lidí jsou letenky drahé, takže jim nezbývá než cestovat těmi nebezpečnými plavidly. No a před využíváním vnitrostátní lodní dopravy v Indonésii už v minulosti své občany varovala také řada západních ambasád.
0: Uzavírá náš asijský zpravodaj David Jakš. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Yes.

0: Sotva skončila uplynulá sezóna, sledoval fotbalový svět šampionát v Severní a Střední Americe a hned po něm začal nový ročník, ať už na ligové nebo i na pohárové scéně. Třeba pražská Sparta má za sebou předzápasový trénink i tiskovku a zítra večer ji čeká úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti Olympiku Lyon. Za chvíli o tom na Radiožurnálu ještě uslyšíte.
1: Na pláži v písku leželo srdce.

0: Přes dva soupeře ještě musí přejít fotbalisté Sparty, aby si stejně jako Slavia zahráli hlavní fázi Ligy mistrů. První překážkou bude Olympique Lyon, který přivítají na Letné v úvodním duelu třetího předkola už zítra večer. A přípravu Sparty sleduje náš reportér Tomáš Petr, který byl na předzápasové tiskovce. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Záložník Sparty Adam Karabec v minulé sezóně hrál právě za Lyon. Může to být pro Pražany velká výhoda?
1: Mohla by to být výhoda, protože trenér Sparty Brian Priske přiznal, že realizační tým právě s Adamem Karabcem řešil i některé věci před soubojem s Lyonem. Asistent, který má na starosti video, probíral právě se spartianským záložníkem, který má hodně ofenzivních úkolů, to, jakými mechanismy Olympique Lyon disponuje, jak funguje jeho příprava na utkání, jaké tam jsou další věci, které by se mohly té vzájemné konfrontaci hodit, a jestli to samozřejmě bude přínosem, to se dozvíme zítra večer v tom úvodním zápase třetího předkola Ligy mistrů.
0: Tomáši, ještě prosím další informace, které zazněly na předzápasové tiskovce Sparty.
1: Mluvilo se třeba o tom, že Sparta při té přípravě nejen využila u videa poznatků Adama Karabce, ale také, že Spartané sledovali to přípravné utkání, které Slavia nad Lyonem vyhrála v téhle letní pauze. Také Spartané prý hodně sledovali i videa z minulé sezóny. Dále se mluvilo i o tom, že třeba Brian Priske chce více dostat do hry kapitána Sparty Lukáše Haraslína, který v úvodu této sezóny zatím není tak nebezpečný, jak by si asi nejen Priske, ale třeba i fanoušci Sparty přáli.
0: Sparta v pátek před zápasem tím ligovým proti Zlínu oznámila další dvě posily. Dostanou se na hřiště už proti Lyonu?
1: Začnu tím, který se určitě nedostane, Tobias Gudal, který přišel z norského Tromze, ten nemá šanci se objevit v bojích o Ligu mistrů, protože už hrál kvalifikaci Evropské ligy. Připomeňme to, že Tromze vypadlo s Hradcem Králové, takže Gudal na soupisce není. Co se týče další páteční posily Romana Macka z Mladé Boleslavy, tak ten je dopisován právě dnes. Sparta ráno mluvila o tom, že požádala o dopsání, takže ten by měl být zítra k dispozici, stejně jako třeba Jonathan Braut Brunes, který v pátek při své premiéře v dresu Sparty proti Zlínu dal rozdílový gól, tak i ten už na soupisce figuruje.
0: Sportovní reportér Radiožurnálu Tomáš Petr, moc děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: 20 minut Radiožurnálu.
1: Od 12. srpna začne platit významná část evropského nařízení o obalech a obalových odpadech. Jakou zátěž bude znamenat pro podnikatele a jak dopadne na domácnosti? Tomáš Pancíř se zeptá předsedkyně správní rady Institutu cirkulární ekonomiky a odbornice na falešný ekologický marketing Lenky Minářové.
2: Poslouchejte 20 minut Radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Felixi, potřebuju nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
1: No Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: Schodek státního rozpočtu meziročně vzrostl o 8,5 miliardy korun. Stát chce od poloviny příštího roku povolit očkování proti chřipce v lékárnách. Fotbalisti Sparty se v případě postupu přes Lyon utkají ve čtvrtém předkole Ligy mistrů buď s Fenerbahče nebo Šturmem Graz. Na dálnici D11 ve směru do Hradce Králové brzdí provoz nehoda na 15. kilometru. A počasí zítra bude slunečno, v Čechách později ojediněle přeháňky nebo bouřky a teploty až 39 stupňů.

0: nicích druhé a třetí třídy pro ten daný rok. Podle ředitele krajské správy a údržby silnic Aleše Čermáka si tak řidič při plánování trasy může najít všechny uzavírky, na které by mohl cestou narazit.
1: Výhoda je v tom, že my v době, kdy ještě nemáme stavbu vysoutěženou, nemáme třeba zhotovitele, dokážeme uvést tu informaci, aby se na to dokázali nejen řidiči, ale i místní samosprávy nebo ostatní investoři připravit.
0: Americký prezident Donald Trump ohlásil nová jednání s Íránem, tvrdí, že mají začít dnes odpoledne. Podle Trumpa je blízko dohoda o Hormuzském průlivu a že bude taky dohoda o íránském jaderném programu. Teherán ale oznámil, že žádná jednání se Spojenými státy nevede.
2: Americký prezident Donald Trump o víkendu odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Íránu. O odklad úderu podle něj žádali země v regionu i Teherán. Íránská média tvrzení o teheránské žádosti s odkazem na své zdroje označila za lež. Íránská zpravodajská agentura MER píše o tom, že tamní diplomacie finalizuje bilaterální rozhovory s Ománem o fungování Hormuzského průlivu. Mluvčí íránské diplomacie Ismail Bagáji prohlásil, že budoucí dohodnuté plavební spojení v úžině nepovede po současných trasách podél iránského ani ománského pobřeží, ale novou trasou, kterou určí dohoda mezi Íránem a Ománem. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Ministerstvo zdravotnictví chce od poloviny příštího roku umožnit očkování proti chřipce v lékárnách. Návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Změna má pomoct zvýšit proočkovanost, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky by ale stát měl hledat řešení jinde.
3: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování. Asi bychom měli mluvit o tom, jestli nezvýšit počty pacientů, kterým to očkování hradíme ze zdravotního pojištění proti chřipce.
0: Změnu naopak vítá Česká lékárnická komora.
4: Sport. Fotbalisty pražské Sparty, pokud postoupí přes francouzský Lyon do čtvrtého předkola Ligy mistrů, čeká boj o postup do základní části soutěže s lepším z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz. Nejen o tom rozhodl los ve švýcarském Lyonu.
5: Evropské lize čeká Viktorii Plzeň dvojutkání o účast v hlavní části soutěže s poraženým ze souboje Berševa, Crvena zvezda Bělehrad. Hradec Králové má před sebou ještě dvě kvalifikační kola. Pokud ve třetím předkole Evropské ligy vyřadí Bešiktaš Istanbul, narazí na horšího z dvojice Dynamo Záhřeb Kauno Žalgiris. A pokud by východočeši neuspěli, v boji o účast v konferenční lize vyzvou buď Panathinaikos Atény nebo CSKA Sofia. A pokud Jablonec vyřadí Rigu, ve stejné soutěži narazí na polskou Jagiellonii Bialystok nebo skotský tým Rangers. Kristián Šveda, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na hradecké dálnici za Prahou a v Praze komplikace v tunelu Blanka. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte dlouhé kolony před sjezdem na Lysou nad Labem. Na 15. kilometru likvidují následky nehody dodávky. Projíždí se pouze levým pruhem. Do kolony dojedete zhruba na 10. kilometru a zdržíte se přes půl hodiny. Pozor, nedá se to jednoduše objet. Sjezd na 8. kilometru na Jirny je zavřený. Objíždět jedině už z Prahy. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně dejte pozor u sjezdu na Žebrák. Na kilometru 33 hlásíte nepojízdné auto na krajnici.
8: Těsně před sjezdem na Žebrák v postavném pruhu mění pán kolo směrem do vozovky. Vybočujou tam ty větší vozidla.
7: V Praze brzdí provoz nepojízdné auto v tunelu Blanka. Stojí ke konci tunelu v pravém pruhu a čeká na odtah. V tunelu kolony taky regulují vjezdy do tunelu. Ucpává se Patočková, třeba i trasa z Barandovského mostu k tunelu. Ještě krátce dálnice D1. Na D1 vázne provoz v Brně. Delší jsou fronty na příjezdu z Ostravy do Brna. Brzdí se za sjezdem na Rousínov na 216. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty zítra 34 až 39 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
5: Dobré odpoledne vám přejeme, 15 hodin, 6,5 minutky. K tomu po Francii definitivně zakázalo chytré telefony na

0: základních školách, tak i Polsko. Zákon už podepsal prezident a začne platit v září, přestože podle posledních průzkumů je pro zavedení zákazu používání smartphonů na školách 85% Poláků. Dětská ombudsmanka varuje před dopady. No a je to naše první téma v této vysílací hodině odpoledního radiožurnálu. Zůstaňte s námi, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
1: Odpolední radiožurnál
2: a Štěpán Pokorný.
3: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý.

0: 15 hodin 10 minut Polsko od září zakáže dětem v mateřských a základních školách používat chytré telefony. Novelu vládního zákona už podepsal prezident Karol Navrocký. Zákaz mohou zavést i střední školy, nebude to ale povinné. Téma probereme se zpravodajkou radiožurnálu v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak přísný ten zákaz tedy bude a existují přeci jen nějaké výjimky?
1: Ta nová pravidla vypadají tak, že žáci od září po celou dobu pobytu ve škole nebudou moci používat chytré telefony, ale ani další elektronická zařízení, která umožňují komunikaci nebo nahrávání zvuku a obrazu. Ale v tom zákoně jsou vyjmenované výjimky, například děti budou moci používat chytré telefony nebo jiná podobná elektronická zařízení z důvodu nemoci, postižení nebo pokud mají zvláštní potřeby. V takovém případě vždy to musí posoudit ředitel a udělit tu výjimku. Telefony by děti mohly používat i v nouzových situacích, kdy třeba existuje přímé ohrožení života, zdraví nebo majetku. No a další ta výjimka souvisí s rozhodnutím samotných učitelů. Pokud učitel rozhodne, že chytré zařízení je nezbytné pro vzdělávací účely, tak může dát souhlas k jejich používání.
0: A jaká je v Polsku podpora zákazu používání telefonů na školách?
1: Pokud se podíváme na politické zástupce, tak tady během hlasování panovala až neobvyklá shoda napříč politickými kluby. To se v Polsku skutečně nestává často. Při hlasování v Sejmu zákon nepodpořila skutečně jenom hrstka poslanců z krajně pravicové strany Konfederace, která se v některých tématech totiž profiluje jako libertariánská. Návrh také podepsal prezident Karol Navrocký, který ze všech současných prezidentů nebo novodobých prezidentů Polska zatím zavetoval nejvíce zákonů. Pokud se podíváme na podporu široké společnosti, naposledy se tohoto tématu týkal dubnový průzkum společnosti CEBOS pro tiskovou agenturu PAP. Z průzkumu vyplynulo, že pro zavedení zákazu je 85% Poláků. Objevuje se ale i kritika, například Úřad polské veřejné obhankyně práv dítěte ve své zprávě upozornil, že zákaz by podle odborníků na vzdělávání neměl fungovat sám o sobě, ale mělo by ho doprovázet vzdělávání v oblasti digitální hygieny a mediální gramotnosti. No a úřad také upozornil, že zákaz může vést k ohrožení dětí, kdyby se třeba ve škole stala nehoda nebo tragédie, tak by děti bez rychlého přístupu k telefonům nemohly volat záchrannou službu nebo policii a mohly by se sami ocitnout v ohrožení.
0: Zpravodajka radiožurnálu v Polsku Kateřina Havlíková, díky a pěkný den.
1: Hezký den a naslyšenou.

0: tebe.
1: Průměrné ceny elektřiny i plynu budou od srpna vyšší, no a my to probereme v odpoledním biznisu za chvilku na Radiožurnálu. Teď mimořádná zelená vlna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Máme zprávy z hradecké dálnice D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové, aktuálně neprůjezdná na 15. kilometru. Vyprošťují tam dodávku z příkopu, zastavili na nezbytně nutnou dobu provoz směrem z Prahy do Hradce. Kolona je dlouhá, brzdí se už na zhruba 10. kilometru a teď se to moc nehýbe. Obět se to jednoduše nedá, sjezd na 8. kilometru, ten je zavřený kvůli opravě mostu. Jedině z Prahy na D11 na Černém mostě nenajíždě, to je to přes Horní Počernice. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Energetický regulační úřad očekává, že elektřina a plyn v srpnu v Česku zdraží. Podle něj za to může především nejistota na trhu, kterou vyvolává pokračující konflikt na Blízkém východě. Jak se tyto problémy promítly do skutečných ceníků dodavatelů energií, tak taky o tom budeme mluvit ve studiu s ekonomickým redaktorem Tomášem Jeníkem. Vítejte, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak na to energetický regulační úřad přišel, že budou energie zdražovat, obchodní ceny přece neurčuje?
1: ERÚ od dubna zveřejňuje takzvané indikativní ceny elektřiny a plynu. To je cenové rozpětí, ve kterém by se podle výpočtu úřadu měly pohybovat férové nabídky dodavatelů. A to ještě jenom pro fixované produkty. Podle těchto výpočtů průměrné nabídkové ceny v srpnu stoupnou, říká mluvčí úřadu Michal Kebort.
2: U plynu meziměsíční nárůst dosahuje 3,6%, u elektřiny 4,1%. Vyšší růst je přitom patrný zejména u produktů s kratší dobou fixace. Ceny ovlivňuje vývoj na velkoobchodních trzích, které takto reagují na další eskalaci blízkovýchodního konfliktu.
1: Jedná se ale jenom o pásmo, ve kterém jsou podle ERÚ ceny férové. Pro dodavatele energií nejsou závazné.
0: Ale odráží to situaci na trhu, takže dodavatelé skutečně zdražili.
1: Někteří už zdražili a jiní se k tomu chystají. Do první kategorie patří EPET Energie, která od začátku roku nechávala ceny beze změny. Generální ředitel firmy Petr Švec k tomu říká.
3: Nyní jsme museli přistoupit k úpravě ceníku pro nové zákazníky. Z důvodu dlouhotrvající nepřehledné situace na velkoobchodním trhu s energiemi v souvislosti s krizí na Blízkém východě.
1: Ceny od začátku konfliktu držel beze změny i ČES. Na konci prázdnin ale zvýší ceny pro refixace, říká mluvčí firmy Ondřej Svoboda.
4: Do řadu našich zákazníků půjde fakticky o zlevnění. V průběhu posledních let jsme totiž díky výhodným nákupům na trzích mohli v ČES prodeji ceny pro zákazníky několikrát průběžně snížit. Takže pokud si teď zákazník třeba prodlužuje víceletý fix, tak proti tomu svému staršímu produktu bude v mnoha případech platit výhodnější cenu.
1: Podle Svobody je to případ zhruba 40% zákazníků, kterým letos skončí fixované smlouvy.
0: Takže všichni dodavatelé zdražují?
1: Všichni ne, další z velkých dodavatelů energií, Pražská energetika, je dokonce snížila. Jan Bílek z tiskového oddělení Pre říká.
5: Pražská energetika zlevnila ceny svých fixovaných produktů od srpna, a to u dvouletých i tříletých fixací. U elektřiny u nejběžnější distribuční sazby se jedná o zlevnění v průměru o 7%, u plynu je to potom o 10%.
1: Pre ovšem ceny už jednou od začátku krize na Blízkém východě zvyšovala. Od začátku května zdražila fixované produkty pro nové zákazníky. Řada dalších významných dodavatelů jako Innogy, E.ON, Pražská plynárenská nebo MND zvyšovala ceníkové ceny elektřiny a plynu už v březnu. Obvykle se jednalo o zdražení o několik set korun za rok.
0: Ve vysílání Radiožurnálu v našem odpoledním biznisu ekonomický redaktor Tomáš Jeník. Díky.
1: Naslyšenou.
6: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Tento týden přinášíme výběr z hostů Radiožurnálu. Byla mezi nimi i zpěvačka Eva Farna. Jak oslavila 20 let na scéně a proč svým fanouškům a faninkám na léto naservírovala skladbu Big Mac.
2: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
0: Poslouchejte zítra po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Nenechte si ujít nejlepší novinářské fotografie uplynulého roku. Výstava Czech Press Photo v nové budově Národního muzea. Téměř 800 fotografií, které zachycují události v Čechách i v zahraničí, můžete vidět do 30. listopadu. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Jsou tu zprávy s Janou Guldou.
2: Ministerstvo zemědělství rozdělí na projekty spojené s rozvojem venkova 2 miliardy a 400 milionů korun. Resort o tom informoval na svém webu s tím, že hlavním cílem je zajistit místní zpracování surovin, třeba mléka, masa nebo ovoce a zeleniny. Dotace jsou součástí strategického plánu společné zemědělské politiky na období 2023 až 2027. Žádosti bude možné podávat od 13. října do 3. listopadu. Víkendový ruský útok na sklad v ukrajinském Charkově zničil 8 milionů knih. Podle agentury AFP to oznámilo nakladatelství Ranok. Podle něj je to největší ztráta pro ukrajinskou knižní infrastrukturu od začátku plnohodnotné války v roce 2022. Výbor hnutí ANO schválil kandidátní listiny do říjnových komunálních voleb. Kandidátku v Praze povede současný zastupitel Jan Hušbauer. Informoval o tom první místopředseda hnutí a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Hušbauer nahradil dřívějšího kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa, který po článcích serveru Seznam zprávy o nejasnostech kolem majetkových přiznání odstoupil. Opustil taky post předsedy pražské organizace. A v brněnských Bohunicích ode dneška platí systém rezidenčního parkování. První oblast modré zóny kategorie C je v městské části spoplatněná ve všední dny, večer a přes noc od 17 do 6 hodin. Další rozšíření zón čeká Bohunice na začátku letošního října. Sport. Hokejisti extraligového Kladna, Komety Brno, Plzně a Litvínova zahájili přípravu na ledě. Se severočeským týmem je na zkoušku i švýcarský útočník s českými kořeny Dominik Volejníček, který bude usilovat o smlouvu. 28-letý hráč, který se narodil ve Švýcarsku, byl i v mládežnických reprezentačních výběrech a dvakrát startoval na mistrovství světa hráčů do 18 let.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Úspěšná hradecká dálnice za Prahou a kolona na D1 u Brna. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte dlouhé kolony za Prahou. Na 15. kilometru vyprošťují dodávku po nehodě z příkopu. Dálnice byla chvíli zavřená, teď už se jede minimálně jedním jízdním pruhem. Kolona ale dlouhá, zdržíte se přes půl hodiny zhruba od 10. kilometru. Obět se to dá jedině z Prahy, sjezd na 8. kilometru je zavřený. Pozor na hradecké dálnici D11 ve směru do Prahy. Na stejném místě na 15. kilometru tam teď něco překáží a tvoří se kolona i ve směru do Prahy. Brzdí se u sjezdu na Lysou nad Labem na 18. kilometru. V Praze je silný provoz. Kolony hlásíte mimo jiné na jižní spojce směrem na Barandovský most. Tam za sjezdem na Pankrác a Krč blokuje jeden pruh nehoda dvou osobních aut. Na dálnici D1 vázne provoz v Brně. Delší jsou fronty na příjezdu z Ostravy do Brna. Brzdí se na 211. kilometru a nesouvislá fronta je až do Brna k omezení. Před Rohlenkou je ucpaný i levý jízdní pruh. A provoz vázne i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam je kolona hlavně kamionu od 11. kilometru. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty zítra 34 až 39 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: 15 hodin 34 minuty, řidičům přejeme šťastnou cestu a pěkné odpoledne všem.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Německo letos do půlky července zaznamenalo skoro 10 000 obětí veder a stejně jako v posledních letech je mezi nimi více žen. Podle některých vědců to ale vůbec nesouvisí s biologií a bude to taky téma pro vysílání odpoledního radiožurnálu za pár minut.

0: Mezi oběťmi veder v Evropě převažují ženy. Vyplývá to ze studií z posledních let. Podle některých vědců ovšem není důvodem biologie, ale věk, pracovní prostředí a nerovný přístup k odpočinku. Z detaily je ve studiu Radiožurnálu Helena Berková ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak víme, že ženských obětí veder je víc? Vždyť data o úmrtnosti kvůli horku nejsou přesná.
1: To je pravda. Používají se statistické modely v srovnání běžné očekávané úmrtnosti s počtem úmrtí během vlny veder, ale ten vzorec, vyšší úmrtnost žen ve vedru, je v posledních letech patrný, píše o tom server německé stanice Deutsche Welle. Ale měli bychom vzít v úvahu, že ve starší populaci převažují ženy a ve vedru jich umírá víc jednoduše proto, že je jich víc. Tak to vysvětluje německý vládní institut Roberta Kocha.
0: A ohrožuje vedro víc ženy než muže?
1: Ženy nepatrně víc, jak uvedla epidemioložka Alexandra Schneiderová z Helmholtzova výzkumného centra v Mnichově. Podle ní jsou nejvíc ohrožené starší ženy s onemocněním srdce, protože s věkem stoupá riziko kardiovaskulárních chorob. Naproti tomu zastánci hypotézy, že ženy jsou zranitelnější kvůli hormonům, poukazují na to, že ženské tělo není moc vybavené pro extrémní vedro.
0: A čí je?
1: To nám Deutsche Welle nepoví. Za to se dozvíme, že ve srovnání s muži se ženy míň potí, taky mají víc tělesného tuku a to má vliv na termoregulaci a vnitřní teplotu těla přirozeně zvyšuje ženský hormon progesteron. Na tom stojí ta hormonální teorie. Ale zmíněná epidemioložka Schneiderová patří k těm, co tvrdí, že biologii to nebude. Hlavní důvod, proč vedro dopadá hůř na ženy, vidí v životních podmínkách žen.
0: Jaký vliv má pracovní prostředí a přístup k odpočinku?
1: Britský sociální geograf Laurie Parsons spočítal, že v teplotě překračující zdravotní limity stráví ženy v pracovní době o třetinu až polovinu času víc než muži. Třeba ve stavebnictví je ten rozdíl poloviční u stejné práce. Podle vědce je to tím, že muži se neostýchají požádat o přestávku. A navíc, když pracovní doba skončí, muž zpravidla odpočívá. Žena ne, stará se o děti, o domácnost, vaří, uklízí, popsal zjištěnou realitu britský sociální geograf Parsons.
0: Helena Berková ze zahraniční redakce. Díky.
1: Naslyšenou.

Je mu 24 let a stal se nejdražším českým fotbalovým brankářem. Lukáš Horníček přestoupil z portugalské Bragy do anglického Newcastlu. A tak se tomu budeme věnovat v odpoledním radiožurnálu za chvilku.

0: Taky kapelu Linkin Park jsme vám pustili ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Teď sport zářil v národním týmu do 21 let a na klubové úrovni v dresu portugalské Bragy. A teď se fotbalový brankář Lukáš Horníček stal nejdražším českým golmanem v historii. Celkově třetím nejdražším českým fotbalistou. Po Pavlu Nedvědovi a Patriku Šikovi z Pirenejského poloostrova zamířil Horníček do anglického Newcastle United.
1: Posledních pár dní bylo jako neuvěřitelná horská dráha emocí. Jsem neskutečně šťastný, že tu můžu být. Od prvního momentu cítím velkou podporu všech v klubu. Už jsem se potkal i se spoluhráči a jsou úžasní. Je skvělé, že jsem v tak fantastickém klubu.
2: Nešetřil pozitivními slovy brankář Lukáš Horníček v rozhovoru pro web anglického klubu.
1: Už jsem si i vybral písničku do společného playlistu, tak snad mě v kabině nevybudí.
2: Usmíval se český golman, do kterého si hned na úvod nového angažmá rýpl nový spoluhráč, Němec Nick Woltemade.
1: Popovídali jsme si a první, co mi připomněl, bylo loňské Euro 21, jak mi dal dva góly a na další přihrál, když jsme s Němci prohráli 2-4. Ale bylo to fajn a přivítal mě hezky.
2: Dražšími českými fotbalisty než Horníček byli v historii jen Pavel Nedvěd při přestupu z Lazia Řím do Juventusu Turín v roce 2001. A Patrik Šik, který mířil v roce 2017 ze Sampdorie Janov do AS Řím. Lukáš Horníček pomohl portugalské Braze v uplynulé sezóně ke čtvrtému místu v tamní soutěži a k postupu do semifinále Evropské ligy. O českém brankáři mluvil fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát ve svém pořadu Desítka.
3: Já mu to strašně přeju, myslím si, že na to měla velký vliv ta Braga, že odchytal fantastický zápasy. Obdivuhodný, že se takhle dostal. Pětiletá smlouva není zvykem. Myslím si, že s ním velmi počítá a že tam ukáže kvalitu. Mrzí mě, že to není hráč, že je to golman.
2: Mezi fotbalisty jsou populární přezdívky. Ovšem Lukáš Horníček zmínil, že mu bude stačit jen oslovení křestním jménem.
1: Řekl jsem jim, ať mě oslovují Lukáš. Jiný Lukáš tu není a zároveň mi v Portugalsku říkali Horny. A to není v anglickém prostředí úplně ideální.
2: Fotbalisté Newcastle United vstoupí do nové sezony anglické Premier League v neděli 23. srpna. Na svém stadionu budou hostit Liverpool. Kristián Šveda, Radiožurnál.

0: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
1: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
0: Časové znamení.
1: Rozhlasové hry.
2: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
0: Pravidelné zpravodajské relace.
1: Sportovní přenosy.
3: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slavie.
0: Nebo tvorba symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 15:45.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Monster. Nenechte si ujít v České televizi.
1: Už není na co čekat. Nápady docházejí, takže to zveřejníme i v médiích.
2: Co dělá tvoje kolegyně?
3: Nemůže mít nějaké potíže třeba?
1: To jejímu psychologickému profilu odpovídá, ne?
3: Já se vážně obávám, že s Monikou něco je a vy jí můžete pomoct.
4: Ty čtyři věci, co chybí.
5: Já jsem je prodal v hospodě, tak do té hospody zajedem.
6: Viděl jsi toho frajera, co teď vyšel?
7: Ne. Závěr kriminální minisérie Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Radiožurnál je 16 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Guldou.
9: Při letecké show na festivalu v Mostě létal blízko letadel dron, událost prověřuje policie. Evropská komise navrhuje po krizi ve španělské Ceutě posílení vnějších hranic. Fotbalisti Sparty, Plzně, Hradce Králové a Jablonce znají další soupeře v kvalifikaci evropských pohárů. Na dálnici D11 na 15. kilometru směrem do Prahy brzdí provoz nehoda. A počasí zítra bude slunečno, v Čechách později ojediněle přeháňky nebo bouřky a teploty až 39 stupňů.
10: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Policie pátrá po pilotovi dronu, se kterým minulý čtvrtek létal v blízkosti známé akrobatické skupiny Flying Bulls. Mohl tak ohrozit piloty i diváky zahajovací show festivalu Let It Roll u jezera Most. Záběry z dronu byly zveřejněné na sociálních sítích. Dnes dopoledne pak někdo stáhnul.
11: Piloti neměli o dronu ani tušení, uvedl po shlédnutí videa šéf akrobatické skupiny Flying Bulls Stanislav Čejka.
12: Já jsem neměl tušení, byť jsem v tom odkaze viděl docela, že byl docela blízko v nějakým okamžiku.
11: Mostecká policie začala výskyt stroje, který mohl ohrozit letadla, prověřovat.
13: A budeme nadále zjišťovat bližší okolnosti. Pokud se někomu podařilo video zálohovat, ozvěte se prosím policii.

0: té transparentnosti zajistit, aby lidé věděli, kdy interagují se systémem založeným na umělé inteligenci, nebo kdy jsou vystaveni obsahu, který je vytvořený strojem, což má samozřejmě obecně zabránit podvodům, manipulaci nebo dezinformacím.
1: Dodržování pravidel v Česku kontroluje telekomunikační úřad. Evropa musí podle předsedkyně Evropské komise udělat víc při ochraně vlastních hranic. Ursula von der Leyenová to napsala v dopise španělskému premiérovi Pedrovi Sánchezovi. Vyjádřila v něm taky podporu Madridu při řešení nelegální migrace. Španělské město Ceuta na severu Afriky se v pátek stalo cílem několika desítek tisíc nelegálních migrantů, kterým se podařilo překonat hranice. O situaci budou zítra jednat ministři vnitra členských zemí Evropské unie. Silničáři v Ostravě opravují 6-kilometrový úsek Rudné ulice. Jde o nejvytíženější silnici první třídy v kraji a důležitý průtah Ostravy. Silničáři budou na místě pracovat do 20. srpna, a to i v noci. Letní období podle mluvčího Jana Rídla vybralo ředitelství silnic a dálnic kvůli slabšímu provozu.
2: Kdybychom to dělali v září, v říjnu nebo například v dubnu, tak by tady jsme způsobili větší dopravní komplikace, neboť to dopravní zatížení v tom období je větší. Naopak v srpnu o prázdninách je nižší o nějakých 10-15, nárazově 20%, proto jsme zvolili tento termín.
3: Sport. České fotbalové kluby se dozvěděly jména soupeřů pro závěrečnou fázi kvalifikace evropských pohárů. Sparta v případě postupu přes Lyon změří síly ve čtvrtém předkole Ligy mistrů s vítězem dvojutkání mezi Fenerbahče a Šturmem Graz. Pokračuje kouč Brian Priske.
4: Je to těžké. Když jsme skončili druzí v Šancelize a věděli, že musíme do kvalifikace, bylo jasné, že to bude náročná cesta do hlavní části Ligy mistrů. Nic se teď nemění. Nejdřív musíme porazit Lyon, až pak se budeme soustředit na dalšího soupeře.
3: Plzeň se o hlavní fázi Evropské ligy střetne s Berševou nebo Červenou zvezdou Bělehrad. Hradec Králové, pokud uspěje v souboji s Bešiktašem Istanbul, zahraje si ve čtvrtém předkole stejné soutěže s Dynamem Záhřeb nebo Žalgirisem Kaunas. Když dvojutkání s istanbulským celkem nezvládne, v konferenční lize narazí na Panathinaikos nebo CSKA Sofia. V případě, že Jablonec projde přes Rigu do závěrečného předkola, utká se s Jagellony, Bialystok nebo Rangers.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na hradecké dálnici před Prahou a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 14,5 kilometru se srazily tři auta. A podle našeho zpravodaje jsou to dodávky.
7: Jsou tři dodávky, pravý pruh, jsou tam veškeré záchranné složky, policie, hasiči, záchranická, jede se pouze jedním levým pruhem.
6: A tvoří se kolona směrem do Prahy od sjezdu na Lysou nad Labem od 18. kilometru a je to zhruba na 15 minut. Na D11 kolona i za Prahou směrem do Hradce Králové. Ta už se rozjíždí, je to zbytek kolony před teď už odstraněnou nehodou na 15. kilometru. Vydržte, brzdí se na 7. kilometru. Na D1 vázne provoz v Brně, delší jsou kolony na příjezdu z Ostravy do Brna. Brzdí se na 210. kilometru a nesouvislá fronta je až na omezení na 196. kilometru. A ještě zpět do Prahy je silný provoz, navíc na jižní spojce ve směru do Hradce Králové se srazila tři auta na Lanovém mostě. Blokují levý pruh na konci mostu a je tam kolona od Zahradního města. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
8: Dobré odpoledne, 16 hodin, skoro 7 minut. Stejně jako v divadle, i do rozhlasu dřív chodili herci na premiéru i reprízy. V archivu se nám dochovaly například dva unikátní záznamy. Moliérova Lakomce a že bylo každé provedení přece jen odlišné, poznáte už za chvíli v odpoledním radiožurnálu.
5: Odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: seriálu Radiožurnálu pro tento týden vám připomeneme postupně 5 rozhlasových milníků spojených s rokem 1926 a začneme rozhlasovou hrou. Přesně před 100 lety se z tehdejšího Radiožurnálu ozvala hra na přástkách autora Miloše Kareše, kterou můžeme považovat za nejstarší českou rozhlasovou hru vůbec. Začneme ale ukázkou z nejstarší dochované rozhlasové adaptace. To je Bílý tesák Jacka Londona z roku 1937.
1: Týdny horečkami bloudí, jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
2: My vlastně nevíme, proč ta hra byla natočena, protože tehdy se veškeré rozhlasové hry vysílaly živě a žádný záznam se z nich nepořizoval.
3: Nejstarší dochovanou hru v archivu Českého rozhlasu posloucháme s Miloslavem Turkem, který jako archivář pracuje v rozhlase od roku 1984. Záznam Bílého tesáka je z 30. listopadu 1937.
4: Vaší žádosti bude vyhověno vzácné panstvo.
2: Dokonce v tom samém měsíci, v prosinci 1937, se vysílala hra od Moliéra Lakomec. A když se reprízovala o několik měsíců později, tak ti herci se pro tu reprízu museli znova sejít a znova to museli sehrát.
3: V archivu se dochovaly ukázky z premiéry Lakomce z 30. prosince 1937. Poslechněme si samotný úvod.
5: Zloději! Zloději! Pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: A teď pro porovnání nahrávka o čtvrt roku mladší z 19. dubna 1938. Zatímco text se neliší, dikce představitele Harpagona, herce Jaroslava Hurta, ano.
5: Zloději, pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: První dramatické večery Radiožurnál zavedl už v září 1924, kdy začal vysílat kratší dramatické texty nebo části z divadelních her. O rok později nabídnul Radiožurnál spolupráci režisérovi Vinohradského divadla Jaroslavu Kvapilovi. Ten měl vybírat hry, které by se víc blížily možnostem rozhlasového vysílání. Tak se k posluchačům přenesly scény ze Cyrana z Bergeracu nebo z Noci na Karlštejně. Z této doby se žádné nahrávky nedochovaly. Nemáme tak ani ukázku z nejstarší rozhlasové hry Na přástkách Miloše Kareše, ani z dramatické scénky Staropražský večer, jakési zdramatizované formy rozhovoru dvou průvodců z podzimu 1926. V tvorbě rozhlasových her nezaostává Český rozhlas ani po 100 letech. Podle Aleše Vrzáka, jednoho z předních rozhlasových režisérů, jich u nás ročně vznikne kolem 30. A na koho se právě on snaží navázat?
6: To, co já považuji asi za nějaký vrchol, tak to bylo to období Jiřího Horčičky. Jiří Horčička opravdu byl jakýmsi gigantem. Třeba od něho jsem měl nejradši Válku z mloky.
7: Tak ty ještěrky žijí v moři.
8: Já v moři, jo. Jenom v noci lezou na břeh, ale za chvíli zase mosijou do vody.
6: Jako způsob zpracování ve zvuku, ale i práci s hereckým monologem. Vlastně je pro mě ta práce neuvěřitelně moderní, i když ji slyším dneska.
3: Uzavírá Aleš Vrzák. V zítřejším pokračování seriálu připomeneme další letošní stovku. Kulaté narozeniny na podzim oslaví Symfonický orchestr Českého rozhlasu a my vám řekneme, jaká bude jeho jubilejní sezóna. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
9: I o prázdninách.

0: Dvě minuty po čtvrt na pět posloucháte odpolední radiožurnál a teď znovu jdeme na české silnice a dálnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Máme zprávy z hradecké dálnice D11. D11 je ve směru z Prahy do Jaroměře u Hradce Králové neprůjezdná. Na 93. kilometru teď hoří auto, na místo jedou hasiči a zastavili provoz směrem na Jaroměř a Náchod. Poslední volný sjezd je na Jičí na Hradec Králové. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: O 100 milionech korun, které těžaři ušetřili na rekultivacích lomu ČSA na Mostecku, chce společnost Severní energetická rozhodnout bez účasti Státního fondu životního prostředí. Proč chce dlouho připravovaný postup změnit a jak bude společnost jednat přímo s obcemi v okolí těžební jámy, zjišťovala redaktorka Lucie Hejzlová. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Co konkrétně společnosti vadí? Proč se státem nedohodla?
1: Podle dnešního vyjádření firmy rozhodnutí ovlivnila liknavost úřednického aparátu, který se ani za téměř rok nevyjádřil k návrhu parametrů uvažovaného daru. Společnost podle mluvčí Evy Maříkové čelila také negativní kampani. Těžaři v prohlášení proto uvedli, že smlouvu se Státním fondem životního prostředí neuzavřou a plánují napřímo jednat s obcemi v sousedství lomu.
0: O jakou částku vlastně jde?
1: To dnes společnost přímo neřekla, ale v minulosti uváděla sumu v řádech stovek milionů korun. Já jsem zjišťovala i to, jak na tento krok zareaguje stát. Stanislava Bejerová ze Státního fondu životního prostředí mi pouze sdělila, že se k prohlášení ani k avizovaným krokům společnosti Seven nebude vyjadřovat.
0: Mluvila jste i se starosty dotčených obcí, ti byli sdílnější?
1: Vyjádření jednotlivých radnic jsou spíše zdrženlivá, nicméně nikdo ze společnosti s nimi zatím konkrétně nejednal a na peníze, které by mohli od těžařů dostat, už příliš nespoléhají. Starosta Horního Jiřetína Vladimír Bůřt ze strany Zelených předpokládá, že pokud nějaké kompenzace za roky těžby dostanou, pak půjde spíš o malou částku, přesto má každá z těchto obcí v zásobě projekty, které by chtěla nebo potřebovala realizovat. V Horním Jiřetíně mají v plánu postavit sportovní halu nebo bytový dům pro mladé. Co pak chtějí dělat ve Vysoké Peci, to už mi řekl nezávislý starosta Milan Čapek.
2: Máme rozjetou akci výstavba nové základní a mateřské školy, takže určitě pokud dostaneme nějakou částku od nich, tak tu celou částku použijeme, když to řeknou, na tuto akci.
1: Nezávislý starosta Vrskmaně Václav Horas si myslí, že přímé jednání s těžaři bude nakonec lepší. Při zprostředkování příspěvků přes Státní fond musela obec splňovat určité podmínky.
0: Redaktorka Lucie Hejzlová v odpoledním radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Queen of New Orleans, John Bon Jovi na Radiožurnálu před dalšími zprávami. Je 16:30. Zprávy má Jana Utendorfská.
1: Podnikatel Radomír Lašák je novým předsedou představenstva letiště Praha. Toho do funkce zvolilo dnes. Lašák vedení společnosti nastoupil na začátku měsíce po rozhodnutí ministerstva financí, které je jediným akcionářem letiště. Jeho výběr ale kritizuje opozice nebo letištní odbory. Ty proto v červenci vyhlásili stávkovou pohotovost. Připomínají, že Lašák řídil České aerolinie v době jejich úpadku. Dětské skupiny postupně přijímají děti na nový školní rok. Ministerstvo práce podpořilo vznik více než 500 skupin. Podmínkou pro dotace je ale zaplnění kapacity alespoň z 65%. To se zatím některým skupinám nedaří a hrozí, že kvůli tomu o dotaci nebo její část přijdou. Francouzské úřady už kvůli letošním požárům zadržely 375 lidí, mezi nimi i 142 nezletilých. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na ministerstvo vnitra. Francie se s rozsáhlými požáry potýká od začátku léta. Největší zasáhl departmán Gironde na jihozápadě země. Během 10 dnů sežehl 42 tisíc hektarů. Hasiči už mají plameny pod kontrolou a evakuovaní se postupně vrací do svých domovů. A 4 obvinění z březnového žhářského útoku v Pardubicích podali stížnost proti prodloužení vazby. Informoval o tom okresní soud v Pardubicích, který jim vazbu na konci července prodloužil o 3 měsíce. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 v Polsku.
2: Sport.
1: Fotbalový trenér Mauricio Pochettino prodloužil smlouvu u výběru Spojených států. 54-letý argentinský kouč povede tamní reprezentaci až do příštího mistrovství světa v roce 2030. Pochettino převzal národní tým USA před 2 lety po odchodu z Chelsea a dosavadní kontrakt mu skončil v červenci po světovém šampionátu, na kterém s domácím týmem postoupil do osmifinále.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená dálnice D11 u Hradce Králové a v Praze nehody. Dálnice D11 z Prahy směrem do Jaroměře je u Hradce Králové neprůjezdná. Na kilometru 98 schořelo osobní auto. Na místě stále hasiči zatím nepouštějí auta směrem na Jaroměř. Poslední volný sjezd je na Hradec Králové Plotiště na 95. kilometru. Na dálnici D11 komplikace je ve směru z Hradce Králové do Prahy. Na 14. a 5. kilometru se v pravém pruhu srazily 3 dodávky. Průjezdný pouze levý a zdržíte se 10 minut v koloně směrem na Prahu. V Praze komplikuje silný provoz nehody. Na jižní spojce ve směru na Černý most se srazila 3 auta na Lanovém mostě a je tam kolona od Zahradního města. Ucpaný je taky městský okruh. Tunely ve směru Stroje na Barandovský most. Těsně před Zlíchovským tunelem v levém pruhu nehoda 2 aut. Policisté jsou na místě, teď je budou dávat na stranu. Výrazně ale musí regulovat vjezdy do tunelu směrem na Smíchov. A ještě do Brna na D1 vázne provoz ve směru na Prahu před omezením na 196. kilometru. Osobním autem se zdržíte od Slatiny asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Také zítra bude slunečno a horko, čekáme jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky, teploty 34 až 39 stupňů, na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy. Je s vámi odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
0: Dobré odpoledne, 16:34 a teď pro vás máme Anetu Langerovou a Bílý den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách. Mně.

Medoc, Saint-Emilion nebo Pomerol, to nejsou náhodná francouzská slova, ale vyhlášené vinařské oblasti v okolí Bordeaux. Francouzští vinaři se tam potýkají se suchem a klesajícím zájmem o jejich vína. Na vinice zamířil i náš zpravodaj, se kterým se za chvilku spojíme.

0: Francouzští vinaři v oblasti Bordeaux počítají s velkými ztrátami. Důvodem nejsou ani tak rozsáhlé požáry, které tento region zasáhly, ale spíš extrémní sucho a vlny veder, které zemi toto léto trápí. V jedné z vinařských oblastí u Bordeaux je i zpravodaj radiožurnálu Marcel Faltis. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak kde přesně jsi a jaké tam sucho napáchalo škody?
1: Já jsem v oblasti Saint-Emilion, což je takové vinařské srdce Bordeaux, všude kolem mě jsou vinice, ale ono to sucho na první pohled není úplně vidět, protože ty vinice jsou stále zelené, ale když se člověk podívá na trávu kolem, tak ta je úplně žlutá a do toho tu panuje velké horko, je přes 30 stupňů. No a takové teploty jsou ve Francii téměř celé léto a když k tomu přepočteme, že tu téměř neprší, tak ty škody budou obrovské, i když přesnou částku teď nikdo vyčíslit z vinařů zřejmě nedokáže. Problémem je, že kvůli suchu nemají vinaři dostatek vody na to, aby mohli zavlažovat celé vinice, alespoň tedy ti třeba z těch menších domů, a hrozí, že tak víno zkrátka uschne. Lidé si teď Bordeaux a celou oblast Gironde spíše možná spojují s požáry, ale ty místní vinice přímo neohrozily. Spíše fungují jako takový budíček, který ukázal, že klimatické změny, které způsobují taková horka a sucho, mají negativní vliv i na vinařský průmysl. Já jsem třeba před chvílí mluvil s jedním vinařem, který vlastní vinice, které jsou v jeho rodině 6 generací, a teď začal jeho syn pěstovat i olivy, což bylo v této oblasti předtím nemyslitelné. Klima se tu ale mění tak, že připomíná spíš třeba to v jižní Itálii nebo Řecku.
0: Jak na to vinaři reagují? Snaží se tomu nějak přizpůsobit?
1: Jak už jsem říkal, tak je to třeba pěstováním jiných plodin. Vinař, s kterým jsem mluvil, tak začal pěstovat právě ty olivy a vyrábět olivový olej, což je ale furt spíš takový doplněk, než že by ho to výrazněji živilo. Kromě toho se tu objevují například třeba pšenice, kukuřice, slunečnice, čirok, olivovníky, kivy, ale viděl jsem třeba taky melouny. Zatím jde ale proti celkové ploše vinic o poměrně malou diversifikaci. Co je zajímavé, je to, že francouzští vinaři dokonce dostávají peníze za to, že révu odstraní, aby se tak snížila nadprodukce, a stát a vinařské organizace třeba financují programy klučení a část bývalých vinic se tak mění na přírodní plochy nebo lesy a část právě na už ta zmíněná pole.
0: Ve vysílání radiožurnálu zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Díky a pěkný den.
1: Díky, hezký den.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na zpráva z hradecké dálnice D11. D11 ve směru z Prahy do Jaroměře stále neprůjezdná u Hradce Králové. Na kilometru 98 schořelo osobní auto. Teď hasiči uklízejí vozovku, aby mohli pustit alespoň levý jízdní pruh. Do kolony se dojíždí kousek za sjezdem na 95. kilometru na Plotiště. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Pražská Sparta má před sebou úvodní zápas třetího předkola fotbalové ligy mistrů. Zítra bude v přímém přenosu radiožurnálu Sport na Letné hostit Lyon. Odvetu odehraje příští týden ve Francii. A pokud Sparta postoupí, bude jí čekat lepší z dvojice Fenerbahče Istanbul, Sturm Graz. Soupeře určil Pražanům los ve švýcarském Nyonu. A my o tom teď budeme mluvit na radiožurnálu s Jakubem Kantou ze sportovní redakce. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Kde by Sparta čtvrté předkolo nejprestižnější evropské klubové soutěže zahájila?
1: První souboj by čekal na stadionu soupeře Odveta v Praze na Letné. Dánský trenér Sparty Brian Priske ale zatím nechce nad další částí kvalifikace moc přemýšlet.
2: Je to těžké. Když jsme skončili druzí v Šancelize a věděli, že musíme do kvalifikace, bylo jasné, že to bude náročná cesta do hlavní části Ligy mistrů. Nic se teď nemění. Nejdřív musíme porazit Lyon, až pak se budeme soustředit na dalšího soupeře.
1: Kdyby Sparta Lyon ve dvojutkání neporazila, šla by rovnou do základní části Evropské ligy. Připomenu, že jistou účast v Lize mistrů má pražská Slavia jako mistr loňského ročníku nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Kvalifikace do Evropské ligy čeká Viktorii Plzeň a Hradec Králové, na koho české celky narazí.
1: Plzeň bude ve čtvrtém předkole hrát s poraženým ze souboje Hapoel Berševa, Crvená zvezda Bělehrad. Pokud by Viktoria uspěla, jde rovnou do hlavní fáze soutěže. Oproti tomu čeká královéhradecké fotbalisty teď ještě třetí předkolo, ve kterém budou bojovat s Bešiktašem Istanbul. A pokud ve dvojzápase nad favoritem zvítězí, narazí příště na horšího z dvojice Dynamo Záhřeb Žalgiris Kaunas.
0: Kdyby ovšem východočeši neuspěli, nebudou hrát o účast v Evropské lize, čekal by je souboj o konferenční ligu s kým?
1: Královéhradečtí by vyzvali buď Panathinaikos Atény nebo CSKA Sofia. V kvalifikaci konferenční ligy se představí taky Jablonec, který po triumfu nad chorvatským Varaždínem teď narazí na lotyšský klub FC Riga. A pokud ho vyřadí o účast v základní části soutěže, si zahraje buď s polskou Jagiellonii Białystok nebo Rangers týmem ze skotského Glasgow.
0: Jakub Kanta, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Od 12. srpna začne platit významná část evropského nařízení o obalech a obalových odpadech. Jakou zátěž bude znamenat pro podnikatele a jak dopadne na domácnosti? Tomáš Pancíř se zeptá předsedkyně správní rady Institutu cirkulární ekonomiky a odbornice na falešný ekologický marketing Lenky Minářové.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Mimořádný hlas.
2: Jsem spokojený.
1: Výjimečná kariéra.
3: Vy osudu musíte taky napomáhat.
1: A celoživotní láska k hudbě.
3: Doma je doma.
1: Česká televize připomíná životní jubileum Štefana Margity. Portrétem i slavnostním koncertem. Štefan Margita a Štefan Margita a jeho hosté. V sobotu večer na ČT Art.
4: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy má Jana Utendorovská.
6: Bývalému náměstkovi ústřední vojenské nemocnice hrozí zapadělání 8 let vězení. Vinu odmítá. Ruské útoky na sklad v Charkově zničil podle nakladatelství miliony knih. Brankář Lukáš Horníček je třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Zamířil do Newcastlu. Požár auta komplikuje dopravu na dálnici D11 u Hradce Králové směrem na Jaroměř. A zítra bude slunečno, v Čechách odpoledne místy přeháňky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Vojenská policie navrhuje obžalovat bývalého náměstka ústřední vojenské nemocnice v Praze, zjistil to server iRozhlas.cz. Zdeněk Brabec měl podle vyšetřovatelů sfalšovat lustrační osvědčení, aby získal vyšší hodnost a pozici ve vedení nemocnice. Vinu ale odmítá. Informaci potvrdila mluvčí vojenských policistů Nikola Rimkevič-Hajková.
8: Obviněný je podezřelý ze zločinu padělání a pozměnění veřejné listiny, ze zločinu podvodu a dále z příčiny podvodu ve stádiu pokusu. V případě odsouzení mu hrozí až 8letý trest odnětí svobody.
6: O podání případné obžaloby rozhodne obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6, které vyšetřování dozorovalo. Brabec byl náměstkem nemocnice pro personální záležitosti 10 let. Před rokem 1989 sloužil v úseku vnitřního zpravodajství státní bezpečnosti, který pronásledoval odpůrce režimu. Proto nemohl získat čisté lustrační osvědčení. Na jihu Moravy už před 15. hodinou padl 11 let starý teplotní rekord. Meteorologická stanice ve Strážnici na Horunínsku naměřila 39,9 stupně Celsia. To je nové maximum pro území Moravy a Slezska. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sítích. Velmi teplé počasí má na jihu Moravy trvat až do čtvrtka. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Radiožurnálu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ se týká darování kryptoměny v hodnotě téměř 1 miliardy korun.

0: amerického vědce Václava Otakara Kostrouna. Ten téměř před 50 lety namluvil českou větu pro nahrávku, která letí vesmírem na dvou sondách Voyager. Ty se teď pohybují desítky miliard kilometrů od Země.
1: Já jsem byl ve svý laborce a dostal telefon, že natáčejí pro Voyager. Tak jsem měl pár minut přemýšlet. Já jsem říkal, milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
2: Vzpomíná Václav Kostroun v rozhovoru vydaném brněnskou hvězdárnou. Kosmické sondy Voyager nesou pozlacené gramofonové desky s pozdravy v 55 jazycích.
1: Jsem hrdý, že díky mému hlasu je čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali.
2: Sonda Voyager 1 letos dosáhne vzdálenosti jednoho světelného dne od Země a příští rok oslaví 50 let v kosmu. Martin Srb, Radiožurnál.
3: Sport. Fotbalový brankář Lukáš Horníček přestoupil z portugalské Bragy do anglického Newcastlu. S vedením United podepsal 5letou smlouvu a jeho předchozí zaměstnavatel za něj dostal 30 milionů eur. Po Pavlu Nedvědovi a Patriku Šikovi se tak Horníček stal třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. V rozhovoru pro web Newcastlu mluvil o tom, jak ho v anglickém klubu přijali.
4: Posledních pár dní bylo jako neuvěřitelná horská dráha emocí. Jsem neskutečně šťastný, že tu můžu být. Od prvního momentu cítím velkou podporu všech v klubu. Už jsem se potkal i se spoluhráči a jsou úžasní. Je skvělé, že jsem v tak fantastickém klubu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D1 v Brně a komplikace na dálnici D11 u Hradce Králové. Na D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Provoz brzdí omezení na 196. kilometru. Teď navíc na začátku toho omezení chvíli stálo auto v levém pruhu, zřejmě nepojízdné. Zdržíte se osobním autem asi 20 minut. Dálnice D11 u Hradce Králové směrem na Jaroměř je opět průjezdná. Na 98. kilometru schořelo auto. Dálnice asi hodinu stála, teď už se podařilo zprůjezdnit alespoň levý pruh. Kolona od sjezdu na Hradec Králové plotiště se začíná pomalu hýbat. Na dálnici D11 komplikace je směrem do Prahy. Na 15. kilometru po nehodě zavřený pravý pruh dojíždí se do krátké kolony na 18. kilometru. V Praze je silný provoz kolony mimo jiné na okruhu před sjezdem na Ořech v obou směrech asi na 10 minut. Na okruhu fronty i na Černém mostě směr Ústí nad Labem od nájezdu z Hradecké dálnice přes Novopatskou až do Kbelské do omezení. A z Prahy i nehoda překáží na Karlovarské za Vypichem před Bílou horou a tvoří se kolona směrem z centra. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Slovo má Tomáš Pancíř.
7: Už příští týden začne platit první část nařízení Evropské unie o obalech, které má být největší změnou v této oblasti za poslední desítky let. Co se změní pro firmy a pro spotřebitele? Zaplatíme kvůli tomu za zboží tisíce korun navíc, jak tvrdí viceprezident hospodářské komory, a může lobbying firem a snahy politiků ještě některé plánované kroky zmírnit? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky, odbornice na falešný ekologický marketing a také expertka Ministerstva průmyslu a obchodu pro cirkulární ekonomiku Lenka Minářová. Dobrý den, zdravím vás do Ostravy.
8: Dobrý den, zdravím z horké Ostravy.
7: Příští středu 12. srpna vstoupí v účinnost unijní nařízení o obalech a obalových odpadech. O tom se mluví, jak už jsem říkal, jako o největší změně v regulaci obalů za posledních 30 let. Některé věci budou závazné už od příští středy, některé mají pozdější termíny s tím, že na některé dojde až v roce 2030. Co se změní příští týden? Poznáme to jako běžní zákazníci?
8: Já myslím, že jako běžní zákazníci nepoznáme nic, ale samozřejmě ze strany firem běží velká příprava, protože přesně jak jste říkal, ta změna je opravdu zásadní. Takže je to spíše o zcela nových procesech, o zcela novém posuzování, ale spotřebitel nepozná prakticky nic.
7: Co se tedy příští středu změní pro firmy?
8: Když bych to řekla úplně jednoduše, tak firmy, které nebudou schopny doložit a prokázat shodu jejich stávajících obalů s novým nařízením, tak produkty

0: produkty v těch obalech budou na trhu nelegálně. Ono to zní možná banálně, ale je to prostě naprosto zásadní změna. Nikdy firmy neodpovídaly za své obaly. To znamená, ta změna přináší obrovskou spoustu výzev, problémů. Je to prostě opravdu systémová zásadní změna a je to zcela nové.
1: A tahle změna přijde opravdu už ten příští týden nebo potom v některých těch dalších fázích?
0: Ta první zásadní změna, to, že musíte doložit, že vaše obaly jsou shodné, v angličtině takzvané compliant, ta přichází opravdu už příští týden a týká se těch ustanovení a nařízení, které vstupují v platnost právě 12.8. To znamená, u všech food contact obalů, to znamená potravinářských obalů, musí mít firmy doloženy, že takzvané PFASy, věčné chemikálie, jsou pod limity. Musí to prokazovat reportem, nestačí jenom nějaký papír, že je tam nepřidávají, což je nejtypičtější výstup dneška. Dále musí mít posouzenu takzvanou recyklovatelnost, to ještě podle aktuální normy, nikoliv podle nových pravidel Design for Recycling. Dále minimalizaci, to znamená, že ten obal, když to zase úplně zjednoduším, je tak akorát. A třetí věc, nebo čtvrtá v případě těch obalů s food contactem, jsou takzvané látky vyvolávající obavy, substances of concern, kde zase se firmy musí věnovat tomu, jestli je v těch obalech mají a v případě, že mají, v jaké koncentraci. A to jsou všechno zcela nové požadavky.
1: Jsou na tohle firmy připravené, pokud to má začít platit za 9 dní?
0: Já jako expert vlastně pracuji s tou částí firem, která se připravuje. Můžu třeba dát příklad plastikářského klastru, protože ta legislativa rozhodně není zcela nová, ona se vytváří už dlouhé roky.
1: Kde a schválena vlastně byla před rokem, když dodáme, teď přichází v účinnost, ale platná už je rok.
0: Déle než rok, od 12.2.2025. Takže třeba členské firmy plastikářského klastru, což je jakoby reprezentuje největší plastikáři v České republice, zahájili přípravu už před 2 lety. To znamená, ještě nebyla ta legislativa ani finálně schválena. A zas na druhé straně jsou firmy, které o té legislativě ani neví a jsou to i výrobci obalu.
1: Vy už jste se zmínila o tom, že jednou z těch změn, které budou od příští středy, tak to je omezení obalů z takzvaných věčných plastů. Ty se používají například na mastné potraviny, typicky na pizzu nebo na popcorn. To bude mít nějaké výjimky?
0: Ne. Tam opravdu musí všechny potravinářské obaly splnit limit screeningové kritérium, je takzvaný celkový fluor. Je tam poměrně přísný limit, který je přímo definovaný v té legislativě a pokud ten obal reportem neprokáže, že ten limit splnil, tak nesmí být 13.8. na trhu. A jenom bych chtěla říct, protože mýma rukama prochází tisíce testů na PFASy ve firmách, s kterými spolupracuji, těch nadlimitních je několik procent. To znamená, není to tak, že by tam věčné chemikálie nebyly. Jsou tam, je to pro ty firmy samozřejmě nejednoduché, ale za mě je to naprosto správně. Jsou to opravdu velmi nebezpečné látky a v potravinářských, ale i dalších obalech a produktech prostě opravdu nemají co dělat.
1: Členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky Lenka Minářová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Nařízení o obalech a obalových odpadech, které začne být účinné od příští středy a o které mluvíme, má zavést také povinné označování obalů dalšími údaji o výrobci obalů. Výhledově mají na všechny obaly přijít také unifikované piktogramy ohledně recyklace. Jak tohle má vypadat?
0: Tak, tady nám sekundární legislativa ještě chybí, především pro tu část těch piktogramů, těch označovacích prvků tam bude více, časem budou veškeré údaje v QR kodech, tak aby to bylo co nejjednodušší. Takže já se zastavím u té první části, to znamená takzvaná trasovatelnost obalu, to znamená schopnost poskytnout takové údaje, aby byl každý obal dohledatelný. A tady už ty prováděcí předpisy máme. Tam vlastně Evropská komise poměrně jasně řekla, že to nemusí být přímo na obalu, jestliže to obal neumožňuje například svoji velikostí, ale musí být tyto údaje dostupné například v dodacím listu, expedičním listu. Pro většinu firem to žádný problém není, protože oni opravdu mají obaly provázány se svým produktem, pracují s takzvanými šaržemi, to znamená, je to jenom umístění na vhodný nosič, vhodnou formou, firmy v tom mají volnost. Co se týče piktogramu, tam se očekává sekundární legislativa do konce tohoto roku a tam budou povinné symboly, které na těch obalech budou muset být tak, aby byly co nejsrozumitelnější. První návrhy, jak by to mělo vypadat, už máme k dispozici, takže bude to prostě hezký grafický symbol na obalu místo stávajících, které tam dneska jsou v takovém tom trojúhelníčku.
1: Znamená to tedy, že se budou muset vyměnit úplně všechny nebo změnit grafiky úplně všech obalů, úplně veškerého zboží?
0: Jednak je vždycky lhůta, která je na výměnu a většina firem na výměnu obalu a většina firem vyčkává se změnami obalu v současné chvíli a právě čeká na sekundární legislativu tak, aby byla schopna tu změnu provést v té stanovené lhůtě, což je zpravidla do 2 let od platnosti, může být definováno jinak, třeba 18 měsíců a vlastně připravuje se na to, aby v té době potom tu obměnu obalu zvládla a samozřejmě připravují se i na budoucí QR kódy a to tak, že buď tam nechají volný prostor anebo tam umístí QR kód, kde do doby platnosti, než budou všechny informace muset být povinně v QR kódu, budou třeba informace marketingové.
1: Zatímco některé informace, věci, piktogramy na obaly budou muset přibýt, některé údaje by naopak měly zmizet, tím myslím hlavně klamavá hesla o tom, že je ten obal ekologický. To nové nařízení totiž zakazuje takzvaný greenwashing, matení spotřebitele tím, že se něco tváří, že je ekologičtější, než odpovídá realitě. Četl jsem výklady, že problémy mohou způsobit i obecné nápisy typu 100% udržitelný obal nebo eco-friendly obal. Opravdu za taková hesla budou hrozit postihy?
0: Ano, budou a zase musíme jakoby vždycky chápat, co je příčina, co je důsledek. To znamená, ta regulace greenwashingu je důsledek a příčina je ta, že vlastně my jsme denně vystavováni naprosto nepředstavitelnému greenwashingu, který se stal klasickým marketingovým nástrojem. A ta nová regulace, a to se netýká jenom nařízení o obalech, ale to se týká i dalších právních aktů a směrnic, vlastně říká, nesmíte uvést nic, co vyvolává falešný pocit, že se jedná o nějaký udržitelný prvek, claim, cokoliv. To se týká i kapek vody, zelených lístků, těch taky máme všude nepřeberně. A pokud to chcete uvést, tak musíte mít důkaz. A ta regulace greenwashingu jde ještě dál, protože ona říká, nestačí, že máte vy váš vlastní důkaz. Vy prostě musíte mít důkaz třetí strany. Nepomohou ani ochranné známky, ani nic dalšího, prostě pokud chcete claimovat cokoliv v oblasti zelených a udržitelných tvrzení, tak se prostě na to opravdu musíte podívat úplně jinýma očima a musíte hledat zase tu cestu, abyste byli prokazatelně schopni doložit, že to je pravda. Takže skončí veškeré zelené firmy, zelené, teď beru, že jsou i značky, třeba zelená firma, skončí kapičky vody, lístečky a další věci. Budu moct komunikovat opravdu pouze tehdy, pokud proto budu mít důkaz třetí strany. Není to úplně nové. Tahle povinnost platí už déle než 5 let v celé Evropské unii, ale chyběly postihy a ukazuje se, že bez těch postihů to prostě nejde. Pokud opravdu nebudou hrozit zásadní sankce, tak pro ty firmy je jednodušší zaplatit nějakou malou pokutu, ale lákat spotřebitele, než se chovat korektně. Samozřejmě neplatí to pro všechny, ale ten greenwashing je opravdu všude přítomný.
1: Jak citelné ty pokuty budou?
0: Tam nám bohužel chybí druhá část legislativy, protože Green Claims Directive, která vlastně byla takové druhá část pucle k směrnici, která nahrazuje směrnice o nekalých obchodních praktikách. Ona má strašný anglický název Empowering Consumer to the Green Transition. Ten český ještě horší, to je souvětí, které je nevyslovitelné. Tak vlastně tyhle dvě nové směrnice měly tvořit na pucle. Bohužel Green Claims Directive loni se zadrhla v Evropském parlamentu a nevypadá to, že by byla vůle ji odrhnout, takže ty sankce stanovují členské země, ale na rozdíl od té předchozí směrnice o nekalých obchodních praktikách jsou finančně velmi citelné. Mohou to být procenta z obratu, mohou to být i zákazy účasti ve veřejných zakázkách, jsou to prostě již citelné sankce. A je tam ještě jeden nový prvek, to je směrnice, která řeší jakoby greenwashing směrem k konečným spotřebitelům, to znamená občanům, kteří nakupují. A tak jak u obalu jsme se teď bavili, že odpovědnost má firma, tak tady u regulace greenwashingu mají odpovědnost řetězce, které ty produkty prodávají. Takže ty si nyní velmi pečlivě hlídají, co je na etiketách, co je v komunikaci, protože tu odpovědnost a platit pokuty prostě nechtějí. Takže ten trh se jednoznačně čistí.
1: Členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky, odbornice na falešný ekologický marketing Lenka Minářová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se vrátím k nařízení o obalech a obalových odpadech, viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza na konci června v tomto pořadu tvrdil, že kvůli tomuto nařízení každá domácnost bude platit v průměru 4000 korun navíc. Považujete tohle za realistický odhad?
0: Já jsem poslouchala ten rozhovor, poslouchala jsem i zdroj, to znamená impaktovou analýzu. Přiznám se, úplně přesná čísla jsem nedohledala, nemám je k dispozici, ale já vycházím z trošku jiného pohledu. Já vycházím z toho, že cílem toho regulátora je omezit obaly a tím pádem i obalové odpady minimálně o 15%. A když vidím v té praxi, co dělají firmy, ví, že potisky třeba plastové, plastových folií nebudou povoleny kvůli recyklovatelnosti, nebudou potiskovat. Takže já vidím za celým tím regulatorním úsilím snahu snížit množství obalů a obalových odpadů a to znamená snížit i platby za ně. To je první faktor. A druhý faktor, Evropská komise už má připravenu ekomodulaci, která bude stát na třídách recyklovatelnosti. Takže jestliže máte, budou třídy recyklovatelnosti A, B, C, jestliže máte třídu A, která je prostě plně recyklovatelná podle daných kritérií, který budete platit výrazně méně, než když máte třídu C, která je prostě podmínečně recyklovatelná. To znamená, já zatím vidím pragmatickou snahu firem platit co nejméně a hledat co nejefektivnější a nejlevnější varianty. A ještě ta třetí věc, my máme obrovské množství obalových odpadů z takzvaného overpackagingu, to znamená, když si koupíte parfém, tak máte malou lahvičku
1: ve
0: velké krabici. A takových příkladů bychom našli stovky a to vlastně všechno bude zakázáno. Takže opět, jako když nenakupuju ten materiál, šetřím. To znamená, já si dokážu představit realitu trošku jinak a dokážu si představit tak, že to firmy společně s jejich dodavateli zvládnou bez nějakých velkých ztrát kytiček a spotřebitele se to určitě nějakým způsobem může dotknout, ale já osobně, ale podotýkám, je to jenom prostě můj osobní názor, to tak dramatické nevidím.
1: Četl jsem statistiky, že každý z nás ročně vyhodí 186 kg obalového odpadu, že 40% všech plastů a polovinu papíru používaného v Evropské unii, nebo polovina připadá právě na obaly, že obaly tvoří víc než třetinu komunálního odpadu. Jaké jsou ambice toho nařízení a těch změn, o kterých mluvíme? Kolik obalového odpadu by mělo ubýt?
0: Ty ambice jsou poměrně jasné, jsou i jasně vyčísleny a je to 15% do roku 2040. Když vememe, že množství obalových odpadů trvale a velmi prudce roste, tak vlastně nejen, že my to máme zastabilizovat, ale my to opravdu máme v průběhu už vlastně 14 let výrazně snížit a vede k tomu řada cest a vy jste ještě nedodal, že většina těch obalů je jednorázových. To znamená, to je vlastně ještě horší, protože my spotřebujeme obrovské množství materiálu a vlastně ono po jednom použití skončí v těch odpadech. To znamená, ta komise vlastně v tom nařízení nastavila mnohem více cest, jak se k těm 15% dostat. Jedno z nich je zálohování, to jsou ty diskuze, které tady velmi intenzivně probíhaly loni. Komise nastavuje naprosto jasná pravidla pro to, kdy bude zálohování povinné, takže uvidíme, jak to dopadne. V každém případě u hliníku i u těch PET lahví je to koncept, který všude v Evropě vlastně výborně funguje a vede k cíli. A druhý koncept, který je obsažen v nařízení o obalech, jsou vratné obaly. Nepředstavujme si pouze jakoby ty spotřebitelské, ty prodejní. Tam je zásadní povinnost pro transportní obaly a ona je rozdělena do dvou částí. První jsou takzvané intercompany, to znamená mezi firmami, když má firma třeba 10 závodů v Evropě, tak všechny obaly, které putují mezi těmi jednotlivými závody, musí být vratné. K 1.1.2030 výjimku mají jenom strečové a vazací pásky. Když si představíte třeba automobilky, o jak obrovské množství jakoby obalů se jedná, tak to je jednoznačně krok, další krok na správným směrem. Pak to jsou spotřebitelské vratné obaly. Už když se podíváme třeba na drogery, tak vidíme, kolik produktů je v refilech a velké kosmetické firmy hlásí, že mají stále větší popularitu, takže máme ještě vratné obaly a pak jsou to zákazy. Takže například v segmentu horeka, to znamená gastronomie, hotely, po 1.1.2030 už nebudete mít k dispozici takzvané jednoporcovky, budou tam muset být prostě větší balení, tak jak ostatně už je to třeba dneska v řadě hotelů standardem. A plus jsou tam ještě další zakázané formáty, jednorázové plastové obaly na jídlo a podobně. Těch opatření je celá řada a ten cíl je prostě jasný, minus 15% v roce 2040.
1: Když se vrátím ještě k některým věcem, o kterých jste mluvila, začnu možná odzadu, ty jednorázové balíčky, ochucovadel, smetánek do kávy, kečupů, marmelát a tak dále. Vy jste říkala, že to bude zakázáno v hotelích, v restauracích. Pro spotřebitele tedy tyhle věci budou dál v prodeji?
0: Ano, pro spotřebitele budou dál v prodeji, budou dál k dispozici pro nemocnice, sociální péči a podobné typy zařízení. Toto se týká opravdu jenom gastronomie, kde je poměrně jednoduché zabezpečit ta větší balení, z kterých si každý může nabrat podle svojí potřeby.
1: Mluvila jste o vratných lahvích a nápojových plechovkách. Plyne z toho nařízení, že ty debaty v Česku jsou zbytečné a že ať politici budou chtít nebo nebudou chtít, tak se u nás vratné a zálohované PET lahve a nápojové plechovky budou muset objevit?
0: Nařízení je takto postaveno. Zejména u plechovek o tom není sporu. Neblížíme se vůbec těm cílům, které jsou stanoveny. Takže ano, je to tak, jak jste to řekl.
1: Mluvila jste také o tom, že budou preferovány třeba vlastní nádoby nebo misky. To by se mělo týkat i restaurací ohledně prodeje sebou. To bude od kdy?
0: Tak tahle povinnost umožnit vlastně plnění námi přinesených obalů platí už od příštího roku. Musí to restaurace umožnit.
1: Zmínila jste se už předtím také o pravidlech, že nesmí být nebo nebude smět být balení výrazně větší než ten výrobek uvnitř. To by mělo dopadnout třeba na e-shopy, které tedy nebudou smět posílat věci ve výrazně větších krabicích, než jak tedy je velké to objednané zboží. O kolik ta krabice bude moci být větší a od kdy tohle bude platit?
0: Tak krabice bude moci být větší maximálně o 50%, to znamená ten takzvaný headspace, to prázdné místo může být vlastně maximálně 50%. A divil byste se. Nebudou to jenom e-shopy, zkuste se podívat na balení třeba doplňku stravy, kde je obrovský plastový obal a na dně se choulí třeba 20 nebo 30 tabletek. Ono se to bude týkat opravdu široké sféry obalů. Tady ještě čekáme na sekundární legislativu, která možná bude mít trošku zpoždění, takže takový ten klasický deadline je 1.1.2030 a uvidíme, kdy ta sekundární legislativa přijde s přesnými definicemi pro takzvanou minimalizaci. Zatím platí ještě aktuálně platná norma pro tuhle oblast.
1: Vy říkáte, že v řadě směrů chybí ještě to upřesnění. Otevírá to třeba prostor pro nějaké změkčení toho nařízení, protože i od našich politiků slyšíme připomínky, od Hospodářské komory slyšíme připomínky, tak je možné, že ještě dojde k nějakým úpravám?
0: Já bych odpověděla diplomaticky. Zatím k žádným úpravám na tyto výzvy nedošlo. Žádný termín se neposunul, komise dneska zrovna vydala nové otázky a odpovědi trpělivě odpovídá a nařízení nikdo nezmění lobbingem. A sekundární legislativa nemůže měnit smysl nařízení. To znamená, pokud bychom chtěli změnit nařízení, tak to znamená proces komise, rada, parlament, který je realisticky na 1 až 2 roky. Takže komise zatím opravdu se snaží o výklady, když my v Ostravě říkáme, že snaha je nekoksovatelná, ale poskytuje výklady, nicméně ten smysl a to, co chtěl ten regulátor říct, je v tom nařízení z mého pohledu poměrně jasně vyjádřen.
1: Bude se to všechno, o čem mluvíme, týkat i zboží, které se do Evropské unie dováží?
0: Ano, přesně tak. Veškeré dovážené zboží, obaly i vstupní suroviny musí plnit naprosto identická kritéria. A možná zase poznatek z praxe, když jsme vlastně začínali ve firmách získávat první dokumenty pro prohlášení o shodě, tak například čínští, japonští a korejští dodavatelé posílali již připravené dokumenty s českými a evropskými. To byla dlouhá debata o tom, že to opravdu tak budou muset poskytnout. Nemějme představu, že v zahraničí jsou nepřipraveni. Jsou často víc připraveni než my doma.
1: Kdo všechno tyhle věci, o kterých mluvíme, bude kontrolovat?
0: Já firmám říkám, nezajímejte se o to, kdo bude kontrolovat, zajímejte se o to, jakou nesete odpovědnost vy, a odpovědnost za nelegální obaly na trhu je odpovědnost zásadní, protože i ty produkty v nich jsou nelegální, a já v tomhle vidím ten největší důraz. Prostě vždycky se ptám těch statutárů firem a vy opravdu podepíšete, že jste ve shodě, když to nemáte prokázané, vy za to ponesete tu odpovědnost, protože dneska, když to nepodepíšete, budete vypadávat z dodavatelských řetězců. To je
1: já
0: prostě
1: vás
0: neúprosné.
1: Budu muset přerušit, ano. Já myslím, že tahle otázka je dobrým koncem našeho rozhovoru. Lenka Minářová, členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky, byla naším hostem. Naslyšenou.
0: A děkuji, naslyšenou.
2: Hodin a 30 minut. Právě má Jana Utendorfská.
3: Schodek státního rozpočtu na konci července dosáhl téměř 177 miliard korun. Meziročně se tak zvýšil o 8,5 miliardy. Proti červnu se ale snížil o 7 miliard. Informovalo o tom ministerstvo financí. Rozpočtu pomohlo téměř 30 miliard korun z fondů Evropské unie. Díky nim skončil meziměsíčně se 7-miliardovým přebytkem. Letošní červencový deficit je druhý nejnižší od roku 2020, současně ale šestý nejvyšší od vzniku Česka. Pád vojenského vrtulníku na Třebíčsku prověřuje vojenská policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy Radiožurnálu potvrdila mluvčí vojenských policistů Nikola Rimkevič-Hajková. Ta zatím nechtěla upřesnit, kolika lidí se vyšetřování týká. Podle armády se podobné nehody vyšetřují jako obecné ohrožení běžně. Stroj se před 2 týdny zřítil na základně v Náměšti nad Oslavou z výšky 50 metrů. Pád nepřežila jedna vojákyně. Energie v srpnu zřejmě podraží, očekává to alespoň energetický regulační úřad, kdy na začátku měsíce zveřejňuje orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Proti červenci podle úřadu stoupnou ceny elektřiny asi o 4%, u plynu o 3,5%. Důvodem je mimo jiné pokračující konflikt na Blízkém východě. A komedie Jana Svěráka Pět švestek se na podzim dostane také do kin ve Velké Británii. Podle tvůrců jde teprve o čtvrtý český film za posledních 30 let, kterému se podařilo proniknout do britské distribuce ve větším rozsahu. Snímek tam ponese název What a Way to Go. Film vypráví příběh 5 starých přátel, kteří se vydají na plavbu po řeckých ostrovech. V hlavních rolích se představili Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Dana Syslová a Jan Vlasák. Sport. Basketbalová reprezentantka Eliška Joklová, dosud hrající pod dívčím jménem Hamzová, podepsala v Minnesotě smlouvu do konce ročníku WNBA. 24-letá rozehrávačka zatím nastoupila v premiérové sezóně v Zámoří do 15 zápasů. Joklové sice původní roční kontrakt vedení Minnesoty před několika dny předčasně ukončilo, ale po její svatbě se s ní domluvilo na pokračování.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Komplikace na dálnici D11 u Hradce Králové a taky před Prahou. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Jaroměře popojíždí kolona u Hradce Králové. Na kilometru 98 schořelo osobní auto a projíždí se pouze levým pruhem. Zdržíte se 5 až 10 minut. Na D11 kolona i ve směru z Hradce Králové do Prahy. Popojíždí za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 15. kilometru je po nehodě neprůjezdný pravý pruh. A opět je tam kolona asi na 10 minut z 18. kilometru. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice silný provoz před Miličínem opatrně. Dojíždí se do krátké kolony, hlásí náš zpravodaj.
5: Silnice klesá dolů a v tom ohybu najednou stojí fronta aut směrem do Miličína. Při stoupání do obce Oldřichovec se velmi prudce brzdí do té kolony.
4: V Praze hustý provoz na okruhu mezi plzeňskou dálnicí a tunely. Kolony popojíždějí v obou směrech, držíte se asi 10 minut před sjezdem na Ořech. Kolona i na Karlovarské směrem z centra před Bílou horou odstraňují následky nehody a je tam fronta od Vypichu asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci se ochladí na 22 až 17 stupňů, v údolích ojediněle až na 14. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přeháňky nebo bouřky. Teploty opět vysoké 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: A pokračujeme v 17.34 a pokračujeme s Elking. Hezký poslech.
6: Radiožurnál.

0: Posloucháte odpolední radiožurnál. Takzvaní energošmejdi stále hledají cesty, jak se dostat do domácností. V Třinci teď zjistili, že samotný tržní řád nemusí obyvatele před podobným prodejem energií dostatečně chránit. Příběh mladé maminky přiměl radnici pravidla změnit.
1: Paní zaklepala u nás na bytě, já jsem otevřela s dcerou miminkem v náručí a paní jakože jsem ráda, že jsem vás zastihla, protože jsem tady byla už vlastně po druhé a nerada bych se měla znova až z Ostravy.
2: Pod záminkou převodu klientů ČEZu pod jinou energetickou společnost se prodejkyně vetřela k Elišce do bytu, protože prý nereagovala na opakované e-maily.
1: Ozvala se mi i sousedka, že to s nima taky podepsala, že prostě spala 2 hodiny s malým chlapečkem, zrovna zvracel.
2: Prodejkyně z Elišky vylákala osobní údaje a nechala jí ve spěchu podepsat smlouvu. Naštěstí díky chybě v adrese byla smlouva neplatná a Eliška už pak dále se společností nekomunikovala a upozornila magistrát.
3: Oslovili jsme energetický regulační úřad, doptali jsme se, jak to teda je. Rada města rozšířila ten tržní řád i podle energetického zákona, což bylo to podstatné.
2: Říká mluvčí magistrátu Stanislav Češlar.
3: V tento okamžik mají občané tu možnost, že v případě návštěvy těch energošmejdů u nich doma, tak mohou okamžitě volat tísňovou linku městské policie.
2: Podle mluvčího Jana Hamrníka energetický regulační úřad upozorňuje samosprávy na nutnost změn tržních řádů od novelizace energetického zákona v roce 2022.
4: Zdůrazňovali jsme především, jak nutnost úpravy obecních předpisů, pokud tedy tak již samosprávy neučinili. Kromě tiskové zprávy jsme pro Svaz měst a obcí připravili přímo vzor na řízení na zákaz podobního prodeje v obcích, uspořádali webinář a podobně.
2: Říká Jan Hamerník s tím, že v současnosti zprostředkovatelé zákazy podobního prodeje často obcházejí a snaží se domlouvat schůzky předem. I na to by si lidé měli dát pozor. Z Třince František Kuča, Radiožurnál.
5: Chodím jak tieň.

David Žbirka, Miroslav Žbirka, nejsi sám a vy taky nejste sami, protože stále posloucháte odpolední radiožurnál i chvilku před 17:45. Cyklistická Czech Tour získala pro start na letošním 18. ročníku třetí World Tourový tým, největší domácí etapový závod, který se poprvé uskuteční jako podnik druhé nejvyšší kategorie UCI. Pojede stáj Soudal Quickstep. V jehož nominaci by neměl chybět hvězdný španělský veterán Mikel Landa. No a teď u cyklistiky ještě zůstaneme v odpoledním radiožurnálu. Nejlepší cyklista současnosti Tadej Pogačar se pokusí vyhrát i Vueltu po pátém titulu z Tour de France, se tedy znovu postaví proti dalším hvězdám. Teď o víkendu s ním ale mohli změřit síly i nadšení amatéři, včetně olympijského vítěze ve vodním slalomu Jiřího Prskavce. A detaily k tomu dodáme za chvilku po Ariem na radiožurnálu.

0: Jiří Prskavec je jedním z nejlepších vodních slalomářů posledních let. O víkendu ale odložil kajak, vzal své oblíbené kolo a rozhodl se na něm závodit i s Tadejem Pogačarem, tedy největší hvězdou současné cyklistiky. O jakou akci šlo, to teď probereme na Radiožurnálu s Davidem Prouzou ze sportovní redakce, který je ve studiu. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Pogačarovi teď nedokážou konkurovat ani další cyklistické hvězdy, tak jak se to seběhlo, že to zkusil profesionální kajakář?
1: Je to vlastně docela jednoduché. Prskavec se přihlásil do druhého ročníku závodu, který organizuje sám Pogačar a v názvu má i přezdívku Pogy Challenge, tedy v překladu Pogyho výzva. A ta výzva spočívá pro amatérské cyklisty v tom zkusit slovenského mistra světa udržet co nejdelší dobu za zády. Startuje se v Pogačarově rodné vesnici Komenda a později stoupá 15 kilometrů do lyžařského areálu Krvavec. Pod kopcem s převýšením zhruba 1200 metrů dá velkorysý pořadatel účastníkům 7-minutový náskok a pak jednoho za druhým předjíždí. No a to se stalo i Jiřímu Prskavcovi.
2: Já jsem byl někde tak v půlce balíku, protože jsem naposled jel cyklistický závod asi tak, nevím, v 7 letech, takže jsem úplně nechtěl se rvát dopředu. Tím pádem jsem vyjížděl do toho kopce asi 6 minut po prvním. No a tím, že Pogačar startuje se 7-minutovým handicapem, tak vlastně hned v úvodu toho kopce už se kolem nás prohnal. Tam byla fronta lidí, takže my jsme jakoby nemohli v tu chvíli ještě jet. On tam měl na ty první 2 kilometry svůj pruh, takže opravdu tam jenom proletěl.
1: Popisoval olympijský vítěz a také několikanásobný mistr světa i Evropy ve vodním slalomu Jiří Prskavec, který před startem doufal, že se před cyklistickým šampionem udrží přece jen delší dobu, ale i tak si závod užil.
2: Co na tom bylo asi jako nejúžasnější, tak bylo to, že opravdu podél té trati byla spousta lidí, kteří nám fandili, i těm amatérům. A když jsme jeli ten poslední kilometr, který opravdu bolel, bylo to v nějaký 13% stoupání na špičku toho kopce, tak tam to bylo obsypaný, skoro bych se nebál tvrdit, jako na Tour de France.
0: No a předpokládám, že do cíle jako první dojel tady Pogačar.
1: No, měl jsem stejný předpoklad, ale letos bylo celkem 7 cyklistických amatérů, kterým ten 7-minutový náskok stačil. Vyhrál Dán Fredrik Niesen, který dojel 4 minuty před Pogačarem. Z českých nadšenců byl nejlepší celkově 48. Vít Guldán, necelých 9 minut za slovinským organizátorem. Ten během prodlouženého víkendu připravil pro návštěvníky třeba také dětské závody, hudební koncerty, autogramiádu nebo vědomostní kvíz s otázkami, a teď nepřekvapím, o Tadeji Pogačarovi.
0: Ve studiu Radiožurnálu David Prouza ze sportovní redakce. Naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: To byla zpěvačka Miley Cyrus na Radiožurnálu před hlavními zprávami, na které naváže samozřejmě večerní publicistika v 18 hodin a 10 minut. Začne s Věrou Štechrovou. Co máš připraveného? Dobrý den.
1: Dobrý den. My se budeme věnovat v podvečer bitcoinové kauze, a to proto, že žalobkyně vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala Tomáše Jiříkovského, exministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Karima Tice. A my budeme mluvit o tom, jak se celá ta kauza odrazila a odráží v současné politice. Policie začala šetřit incident, který se stal na hudebním festivalu Latitrol u jezera Most mezi 4 letadla akrobatické skupiny, která vystupovala na zahájení festivalu. Přiletěl dron, který ohrozil bezpečnost pilotů. A já se budu ptát na to, proč jde v takovém případě v podstatě o život. No a film Jana Svěráka Pět švestek je už 10 týdnů v českých kin a na podzim zamíří do Británie. Zeptám se právě Jana Svěráka na to, jak se povedlo dostat český film do britských kin a jestli oslovil i mladé, jak si on sám přál.
0: Večerní publicistika začne přesně za 15 minut s Věrou Štechrovou. Zatím díky.
1: Naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vražda, která otřásla Slovenskem, známe důkazy, popíšeme výslechy. Vydáváme první epizodu pětidílné četby o vraždě novináře Jána Kuciaka.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Tři vraždy a mnoho matoucích stop. Kdo zabíjí bezmocné bezdomovce? Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Bud Spencer a Terence Hill chrání utlačované uprostřed tropického ráje. Komedie Dva misionáři. A ČT Art. Tři venkovští fasádníci dobývají Prahu a srdce krásných žen. Legendární komedie inscenovaná v Městském divadle Brno. Světáci. Pondělní večer s Českou televizí.
6: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
7: Začal Prague Pride, pořadatelé a policie posilují bezpečnost.
8: Policisté budou ve zvýšené míře dohlížet na všechny doprovodné festivalové akce, které v sobotu vyvrcholí hlavním pochodem.
7: První člověk překonal Baltské moře. Polský plavec urazil 160 kilometrů za 56 hodin.
9: Jsem hrozně unavený. Vůbec nic nevím.
7: Lukáš Horníček je třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Přestoupil do Newcastle. Pozor na nehodu na dálnici D11 na 15. kilometru směrem z Hradce Králové do Prahy. A zítra bude slunečno, v Čechách odpoledne místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů. Dobrý podvečer, je pondělí 3. srpna. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Ve španělském městě Ceuta na severu Afriky zůstává 3 až 5 000 běženců z migrační vlny z konce minulého týdne. Televizi Telecinco to řekl, že v regionální vlády Juan Vivas. Obě centra pro migranty ve městě jsou podle něj přeplněná a nemohou přijímat další lidi.
10: Přeplněné migrační centrum pro dospělé, kde lidé dostávají jídlo a další péči, hlídá policie. Před několika dny se tam příchozí snažili vtrhnout. Nejméně stovky migrantů převážně ze subsaharské Afriky čekají před centrem a na nedaleké pláži Del Trampolín. Většina z nich několik dní nejedla a občas se strhávají šarvátky o vodu nebo další pomoc, kterou dobrovolníci přivezou. Španělský rozhlas Cadena Ser uvedl, že španělská tajná služba ministerstvo vnitra minulý měsíc varovala před velkou migrační vlnou do Ceuty. Vládní mluvčí Elma Saizová to popřela. O migraci po incidentu na španělském území v Africe budou zítra jednat unijní ministři vnitra. Z pláže Del Trampolín v Ceutě Dominik Tesár, Radiožurnál.
7: Ukrajinské útoky na Krymu a v přilehlých částech Ruska podle tamních úřadů nepřežilo celkem 9 lidí. Jsou mezi nimi údajně i 3 děti, které zabila exploze po pádu trosek sestřeleného dronu na pláž. Tvrdí to úřady Krasnodarského kraje. Ukrajina zasáhla taky další obří sklad ruského e-shopu Wildberries nedaleko Moskvy. Ruským útokům naopak čelili oblasti na jihu a západě Ukrajiny.
11: Ruské bombardování v Záporožské oblasti nepřežil jeden člověk. Po víkendovém útoku ve východoukrajinském Charkově stále hoří taky sklad nakladatelství Ranok. Plameny už zničily na 8 milionů knih, včetně dětských učebnic. Podle šéfa nakladatelství Viktora Kruhlova série výbuchů zasáhla taky logistické centrum pro distribuci školních batohů. Není to první ruský útok na ukrajinská vydavatelství a kulturní instituce. Ruská armáda v minulosti zasáhla muzea, divadla i kostely, včetně historické Kyjevsko-Pečerské lávry. Matěj Kolář, Radiožurnál.
7: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek za ODS odmítá vinu v bitcoinové kauze. Napsal to na síti X,

0: Daniel i Tic obžalobu taky odmítají a kritizují postup policie. Martin Fischer, Radiožurnál.
1: Začal festival Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Až do neděle organizátoři připravili 200 akcí. Spolu s policií zároveň po nedávném teroristickém útoku na podobnou akci v Berlíně posilují bezpečnostní opatření.
2: Policisté budou dohlížet na všechny doprovodné akce festivalu. Na sobotní duhový pochod centrem hlavního města pak nasadí celkem 100 lidí, vrtulník, ale třeba i policejní koně, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
3: Policisté zajistí celou trasu pochodu od Václavského náměstí až na Císařský ostrov.
2: Organizátoři navíc mají i vlastní ochranku festivalu, popisuje jeho mluvčí Nikola Páleníčková.
4: Budou dohlížet na bezpečnost vlastně těch akcí v průběhu festivalu.
2: Samotný program festivalu se kvůli událostem v Berlíně nezměnil. Před sobotním průvodem je ale připomene minuta ticha. Po útoku islamisty v německé metropoli na konci července zemřela jedna žena a desítky lidí utrpěly zranění. David Šalek, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
6: Víme, co se děje u vás.
1: Policie pátrá po pilotovi dronu, se kterým minulý čtvrtek létal v blízkosti známé akrobatické skupiny Flying Bulls. Mohl tak ohrozit jak piloty, tak i diváky zahajovací show festivalu Lady Troll u jezera Most. Záběry z dronu byly zveřejněné na sociálních sítích. Dnes dopoledne je pak někdo stáhl.
7: Piloti neměli o dronu ani tušení, uvedl po shlédnutí videa šéf akrobatické skupiny Flying Bulls Stanislav Čejka.
8: Já jsem neměl tušení, byť jsem v tom odkaze viděl docela, že bylo docela blízko v nějakým okamžiku.
7: Mostecká policie začala výskyt stroje, který mohl ohrozit letadla, prověřovat.
9: A budeme nadále zjišťovat bližší okolnosti. Pokud se někomu podařilo video zálohovat, ozvěte se prosím policistům.
7: Uvedl policejní mluvčí Václav Krieger. Dohledat zpětně pilota dronu, pokud let nebyl registrovaný, je ale podle mluvčí úřadu pro civilní letectví Jitky Ungerové nemožné. Používání dronů pořadatelé festivalu během akce zakázali. Z Mostecka Gabriela Hauptfoglová, Radiožurnál.
1: Hvězdárna a Planetárium Brno zveřejnili pozdrav od česko-amerického vědce Václava Otakara Kostrouna. Téměř před 50 lety namluvila českou větu pro nahrávku, která letí vesmírem na dvou sondách Voyager.
10: Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
11: Říká Václav Kostroun na pozlacené gramofonové desce umístěné na sondách. Spolu s ním tam znějí pozdravy v 54 dalších jazycích.
12: Já jsem byl ve svý laborce a dostal telefon, že natáčejí pro Voyager, tak jsem měl pár minut přemýšlet.
11: Vzpomíná v rozhovoru vydaném brněnskou hvězdárnou.
12: Jsem hrdý, že díky mému hlasu je čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali.
11: Sonda Voyager 1 letos dosáhne vzdálenosti jednoho světelného dne od Země a příští rok oslaví 50 let v kosmu. Martin Srp, Radiožurnál.
1: Polský plavec Bartoloměj Kupkovský jako první člověk na světě přeplaval Baltské moře. Vzdálenost 160 kilometrů mezi Švédskem a Polskem urazil za 56 hodin. Kupkovského výkon taky doprovází charitativní sbírka pro nadaci Bojovníci s rakovinou.
13: Polák Bartoloměj Kupkovský se po celou dobu, kdy byl v moři, nesměl dotknout záchranného kruhu. Jídlo a pití mu podávali z doprovodného plavidla. Při každé zastávce mu ale hrozilo podchlazení. Po 56 hodinách plavání v Baltském moři se Kupkovský vynořil na pláži v Dživnově. Tam ho vítali nejen jeho blízcí a členové realizačního týmu, ale také turisté. Při posledních krocích, kdy vycházel z moře na pláž, se sotva držel na nohou. Kupkovský se Baltské moře mezi Švédskem a Polskem pokusil přeplavat celkem 5x. Čtvrtý pokus musel ukončit 11 kilometrů před cílem. Nyní během své plavby pomohl pro pacienty s rakovinou vybrat 3 miliony a 700 tisíc korun. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
14: Sport. Fotbalový brankář Lukáš Horníček přestoupil z portugalské Bragy do Newcastlu. V anglickém klubu z Premier League podepsal 5letou smlouvu s přestupovou částkou 30 milionů eur. V přepočtu přes 720 milionů korun se stal třetím nejdražším českým fotbalistou. Spartančtí fotbalisté se v případě postupu přes Lyon utkají ve čtvrtém předkole Ligy mistrů s vítězem souboje mezi Fenerbahce Istanbul a Šturmem Graz. Los ve švýcarském Lyonu také rozhodl, že Plzeň vstoupí do čtvrtého předkola Evropské ligy s poraženým z dvojice Berševa Crvená zvezda Bělehrad. Hradec Králové, pokud v kvalifikaci stejné soutěže přejde přes Bešiktaš, změří síly s horším z dvojutkání mezi Dynamem Záhřeb a Žalgirisem Kaunas. V případě, že s istanbulským klubem prohraje, čeká ho v závěr předkole konferenční ligy Panathinaikos Athény nebo CSKA Sofia.

0: To Jablonec, když ve stejné soutěži vyřadí Rigu, narazí na Jagiellony, Bialystok nebo Rangers z Glasgow.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na hradecké dálnici před Prahou a v Brně, neprůjezdná Jedovnická ulice. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy dejte pozor u sjezdu na Lysou nad Labem. Na 15. kilometru uklízejí po nehodě a dojíždí se do krátké kolony. V Brně je po nehodě zavřená Jedovnická ulice ve směru ze Slatiny do Líšně. U zastávky Bílá hora se srazilo auto s motorkou a zasahují záchranáři. Taky v Praze nehoda v Průmyslové ulici ve směru z Hloubětína do Hostivaře se srazila dvě auta u Prefy a je tam kratší kolona za Českobrodskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Také zítra bude jasno až polojasno v Čechách, odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď už nabízíme podvečerní publicistiku dnes s Věrou Štechrovou.
4: V bitcoinové kauze padly 4 obžaloby, jak se celý případ propisuje do české politiky. Jak ohrozil akrobatické letce při show u jezera Most neznámý dron. A jaká očekávání má režisér Jan Svěrák od uvedení filmu Pět švestek v Británii. O tom všem budeme mluvit. V bitcoinové kauze žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala Tomáše Jiříkovského, exministra spravedlnosti Pavla Blaška, jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Případ souvisí s pochybným darováním kryptoměny státu Tomášem Jiříkovským. Bitcoiny v hodnotě téměř 2 miliardy korun mohly pocházet z darknetového tržiště. Za stát je převzalo ministerstvo spravedlnosti. Exministrovi Blaškovi a jeho někdejšímu náměstkovi žalobkyně navrhuje 6,5 roku vězení. Jiříkovskému v souhrnu 20, jeho advokátovi 8 let vězení. Obžalovaní vinu odmítají. Celá kauza se odehrála krátce před sněmovními volbami v roce 2025. My jsme do vysílání pozvali politologa Lukáše Jelínka. Dobrý den.
5: Pěkný podvečer.
4: Tak ODS dnes vydala prohlášení, že věří ve spravedlivý proces a nezávislost justice, že exminister Blažek jednal v dobré víře a ODS vyvodila velmi rychle odpovědnost a Blažek byl odvolán. Podařilo se podle vás ODS od té kauzy odstřihnout?
5: ODS dělala všechno možné, aby se od té kauzy odstřihla ještě před loňskými volbami, proto také ten rychlý odchod Pavla Blažka z ministerstva spravedlnosti i z poslanecké sněmovny a nástup paní Evy Dekrova na jeho místo ministryně spravedlnosti, přičemž ale už tenkrát existovaly pochybnosti, jestli spíš paní Dekrova nemá za úkol některé věci zamést nebo udusit, než zveřejnit, protože bylo zřejmé, že kdyby se celá kauza rozvinula v plné kráse, v plné parádě, takže by mohla dopadnout na volební výsledek ODS ještě víc. No v současnosti už si myslím, že se hraje především o osud občanských demokratů v Brně, protože odtud Pavel Blažek pocházel, měl tam velmi silnou vnitrostranickou pozici, byl z těch, kteří organizovali vlastně to, jak se bude ODS v komunální politice v Brně chovat, a kromě toho také dokázal prosadit Petra Fialu na post předsedy celé té politické strany. Dneska občanští demokraté budou vyhlížet hlavně to, jestli se v tom přelíčení nebo při projednávání té kauzy ukáže, že jaký podíl vlastně na celé té kauze Pavel Blažek má, jestli jenom byl pasivním příjemcem oné části peněz z té bitcoinové peněženky, a nebo jestli jeho zapojení do celé té kauzy bylo mnohem větší, širší, jestli tam měl i nějaké své osobní zájmy. No a pochopitelně se také občanských demokratů dotkne to, pokud se bude projednávat nebo rozebírat znovu role ministerstva financí, které původně mělo, jeho úředníci měli tedy varovat před nebezpečností celé té transakce, ale nakonec tady tato slova se nedonesla ani prý k ministru financí Stanjurovi, ani k dalším vládním špičkám. Takže ještě ODS může zažít celou tou kauzou celou řadu zajímavých překvapení.
4: A má ten případ, řekněme, potenciál ovlivnit ty nejbližší volby, tedy obecní, tam jste zmiňoval Brno, a taky senátní volby letos v říjnu?
5: Myslím si, že částečně ano, protože my jsme to sledovali třeba v minulosti na kauze Dozimetr, která se týkala starostů a nezávislých, a to šlo tenkrát v uvozovkách jenom o náměstka primátora pana Hlubučka, nešlo o klíčovou figuru uvnitř celé té politické strany, a přesto byli starostové a nezávislí velmi nervózní z toho, jak se ta kauza dotkne voleb. V tuto chvíli si myslím, že občanští demokraté můžou mít strach jak v těch senátních volbách, tak už i ve zmíněném Brně, ale co se týká komunálních voleb například v těch dalších městech, tak tam si myslím, že tady tato kauza nebude mít sílu takové výrazné rozbušky, i když samozřejmě dá se předpokládat, že strany vládní koalice se pokusí využít všechno, co se podaří proti ODS použít, tak skutečně do té kampaně vnést.
4: Když jsme se ale dívali na volební průzkumy před volbami sněmovními v roce 2025, tak po vypuknutí té bitcoinové kauzy to s preferencemi ODS potažmo koalice Spolu nějak výrazně nezamávalo. Tak měla podle vás ta kauza nakonec dopad na výsledek těch sněmovních voleb?
5: Vzhledem k tomu, že ten výsledek byl relativně těsný, anebo že se očekávalo, o kolik vlastně jeden ten politický tábor převýší ten politický tábor druhý, tak v tomhletom směru prostě mohli rozhodovat i menší množství voličských hlasů. Proto si myslím, že nějaký dopad na ty volební výsledky ta kauza mít mohla, ale je pravda, jak už jsme vlastně řekli v úvodu, že občanští demokraté se rozhodli minimalizovat rizika už ze samotného začátku, to znamená, že se nejprve hovořilo o tom, že vlastně státní rozpočet se přišel k výrazné finanční injekci, k výrazné posile, že pan ministr Blažek svoji roli myslel velmi zodpovědně a myslel všechno v dobrém, ale právě to, že v tuto chvíli se ta kauza začne rozebírat u soudu a začnou padat i tvrzení, která třeba nebudou pro občanské demokraty úplně příjemná a se kterými se nevypořádali v té své snaze celou věc před volbami minulými sněmovními uklidit, tak v takové situaci se samozřejmě může v tuto chvíli ta kauza pro ně jevit vlastně svým způsobem jako nebezpečnější než loni na podzim, ale hodně bude záležet na tom, jakým způsobem se bude projednávat a jakým způsobem ji ty jednotlivé politické strany budou ve svých kampaních zpracovávat.
4: No a mimochodem, jak často u nás dochází k obžalobě ministra vlády nebo dokonce k jeho odsouzení. Já pamatuju například případ ministryně Parkanové, ten se táhl opravdu léta, pak byla zproštěna všech obvinění, odškodněna. Naopak například ministr Svoboda, tuším ČSSD v 90. ten byl odsouzen přímo do vězení natvrdo.
5: Některé případy skončily osvobozením, některé odsouzením, některé se vytratily, tak říkajíc, do prázdna. Měli jsme tady ministry, kteří odklánili peníze směrem ke svým manželkám. Měli jsme tady nejrůznější pokusy vlastně zneužít tu vysokou státní funkci, ale pokud si dobře pamatuju, tak žádná taková kauza se přímo nedotkla ministra spravedlnosti, tedy člověka, který by měl jako první dohlížet na úroveň demokratického právního státu. A pan Blažek sice tvrdí a opakuje ten bonmot, že sice tam myslel velmi dobře, ale dopadlo to jako vždycky, to je ten starý bonmot Viktora Černomyrdina z Ruska, nebo z tehdejšího Sovětského svazu, ale myslím si, že samozřejmě v tuto chvíli se můžou zvažovat i další varianty, co vlastně měl ve skutečnosti pan Blažek za lubem, protože víme, že se jak on, tak jeho náměstek s dalším obžalovaným panem advokátem Ticem z Brna dobře znali, takže se bude posuzovat, jestli postupovali v nějaké shodě, anebo jestli postupovali individuálně a každý s nějakým svým vlastním záměrem. Toto jsou všechno věci, které se v souvislosti s ministrem spravedlnosti nikdy nerozebíraly, a vzhledem k tomu, že ta kauza je hodně citlivá a má poměrně slušný potenciál být dotažena do konce, tak si myslím, že se klidně může stát, že pan exministr Blažek bude jedním z těch členů vlády, kteří vlastně historicky skutečně můžou odejít i od soudu se odsuzujícím rozsudkem.
4: Tak pokud znovu použiju slova Viktora Černomyrdina, shrnuli jsme to podrobně od A až do B s Lukášem Jelínkem, politologem. Děkuji, naslyšenou.
5: Nemáte za český zbytek pondělí.
4: Policie šetří incident, který se stal při zahájení hudebního festivalu Lety Troll u jezera Most mezi 4 letadla akrobatické skupiny Flying Bulls, která vystupovala na zahájení festivalu, přiletěl dron, který ohrozil bezpečnost pilotů. Ti se o incidentu paradoxně dozvěděli až se 4denním zpožděním, ve chvíli, kdy někdo záběry z dronu zveřejnil na sociálních sítích. Je na nich vidět, že dron se pohyboval velmi blízko akrobatických speciálů. Policie teď pátrá po pilotovi dronu. My jsme ve spojení s vedoucím skupiny Flying Bulls a zároveň bojovým pilotem, který létá na Gripenech, Stanislavem Čejkou. Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Tak co se z těch záběrů na sociální sítě dalo vyčíst? Jak blízko od vás byl ten dron a v jaké chvíli se objevil?
6: Tak byl tam určitě delší dobu. My jsme si ho za celou dobu teda vůbec nevšimli, ani vlastně hlavně já jako vedoucí, který se koukám po okolí a měl bych mít ten přehled, co se kolem někde děje, jak se v prostoru pohybujeme. Tak já jsem vůbec neměl tušení, tam ten dron je. Jak byl blízko, to se dá těžko usuzovat, protože můžeme pouze z těch záběrů, který jsem viděl dneska ráno, a což vlastně bylo až ten okamžik, kdy jsem se dozvěděl, že tam vůbec něco lítalo. A já si myslím, že se bavíme o nějakých, v tom nejbližším manévru, co jsem viděl, tak nějaký jednotky metrů, maximálně nějaký nízký, velmi nízký desítky.
4: Vy jste 4 piloti, ve 4 letadlech, létáte velmi blízko u sebe, provádíte akrobatické kusy, tak jakým způsobem vás takhle nečekaný dron může ohrozit?
6: No ve chvíli, kdybychom to věděli, tak přerušíme vystoupení. Protože taková srážka s dronem bude určitě znamenat poškození letounu a podle toho, jaký by to poškození bylo, tak by to mělo pak následky nějaký, klidně až nějaký fatální nebo nějaký opravdu opuštění letounu padákem nebo něco v tom smyslu. Navíc tím, že lítáme relativně nízko, tak tam toho prostoru potom pro nějaký manévrování, buď třeba se zničenou vrtulí nebo se zničeným křídlem, moc není.
4: Mohl tam být podle vás ten dron náhodou, že třeba o té letecké show nevěděla, prostě se vám připletl do cesty?
6: Já jsem se dneska ráno, když jsem se díval na to video z našeho vystoupení, tak to bylo několik minut, takže tam, kdyby ten pilot věděl, nebo kdyby to bylo omylem, tak by rozhodně se nezaměřoval kamerou na nás a okamžitě by někam odletěl. Tam bylo vidět jednoznačně, že nás natáčí.
4: Vy sami jste o tom dronu nevěděli. Dá se vůbec v té rychlosti spozorovat, případně se dronu vyhnout, nebo to je v podstatě nemožné vidět něco malého?
6: To je, myslím si, dost složitý. Byla by to spíš náhoda, že by vůči nějakému pozadí jsem ho náhodou uviděl, co tak ve vzduchu jsme schopni vidět, tak jsou dravci třeba vůči obloze, tak ty jsme schopni vidět, ale zase i ty jako na poslední chvíli a třeba těžko by se vůči ním vyhejbalo. Naštěstí ptáci jsou natolik inteligentní, že se vyhnou sami ty drony, respektive jejich piloti už věřím, že kolikrát ne, nebo to ani tak třeba nemají v ruce, že se nedokážou opravdu vyhnout nebo manévrovat tak, jak by přesně potřebovali.
4: No nicméně drony jsou stále populárnější, tak jak je vůbec zajištěné, aby se nepohybovaly v blízkosti takových leteckých show?
6: Obecně to pořadatel vyhlašuje a zakazuje, takže nikdo by tam neměl samozřejmě s tím dronem lítat, měla by to být taková všeobecná známost, že tím může způsobit nějaké ohrožení. To je, jak kdyby, řekl bych, obecná inteligence, nebudu ohrožovat nějakým prostředkem někoho jiného. Pokud by s dronem někdo lítal v metru na silnici, taky bude ohrožovat ostatní auta. No, pak samozřejmě existují nějaké prostředky detekce dronů. Drony mají mít odpovídače v sobě, takže ty detekovací softwary, hardwary, které jsou, tak by je měli o nich vědět a pak minimálně zastavit tu airshow, zjistit, kde je pilot, řekněme, nechci říct pacifikovat, ale nějakým způsobem zastavit toho pilota od toho konání, od toho lítání.
4: No, vy jste zároveň pilot Gripenu. Jak má třeba tohle zajištěné při svých cvičeních armáda? Tam to musí být asi naprosto neprůstřelné, aby tam ten dron prostě nebyl.
6: Tak teoreticky se samozřejmě může stát, že dron letí kamkoliv, když to tak vezmu, ale my, jak bych to řekl, když vezmu z pohledu vojenského pilota Gripenu, který se soustředí většinou nebo máme primárně air-to-air úkoly, to znamená úkoly proti vzdušným cílům, tak my zase nelítáme tak často ve výškách, kde bychom se s takovým dronem mohli potkat.
4: A existuje něco jako rušička dronu, která by třeba do toho prostoru ten dron vůbec nepustila?
6: Tak v dnešní době bych řekl, i s těma událostma, které vidíme, které se dějí východně od nás, tak je překotný vývoj zařízení, které by měly nějakým způsobem eliminovat drony. A těch opatření je, bych řekl dneska, čím dál tím větší množství. Takže ano, existují rušičky, existují nějaké prostředky, které by úplně zničily ty drony. Takže ano, je toho velké množství.
4: Říká Stanislav Čejka, vedoucí skupiny Flying Bulls a zároveň pilot 21. letecké základny taktického letectva v Čáslavi. Děkuji vám, naslyšenou.
6: Děkuji, naslyšenou.
4: Ztráta blízkých, stárnutí, nemoci, ale i naděje, to jsou témata, která otevřel film Jana Svěráka Pět švestek. Už 10 týdnů ho uvádějí česká kina, no a za tu dobu ho vidělo přes 120 tisíc diváků.
7: Chtěla bych, aby jsme jeli na loď, jako stará parta.
8: No, přiznejme si, že v téhle sestavě bychom se tak akorát utopili.
9: Což by taky nebylo špatný. Ušetřilo by to spoustu trápení. Mně i těm okolo.
8: A dobře se to vyjímá v životopise. Utonul kdesi u pobřeží Afriky.
4: Na podzim komedie zamíří také do kin ve Velké Británii a půjde tak o čtvrtý český film, který se od vzniku České republiky podaří ve větším měřítku dostat do britských kin. My jsme teď ve spojení přímo se scénáristou a režisérem snímku Janem Svěrákem. Dobrý den.
10: Dobrý den.
4: Tak snímek v Británii uvede společnost Picture House. Vy už tušíte, kdy a do kolika kin Pět švestek zamíří?
10: Tuším, že to bude buď na podzim nebo v zimě. Musí to být do 15. ledna, to mají uvést. A oni vlastní síť takových jakoby malých multikin, nebo jak to nazvat, více sálových kin. Mají jich 28 po celé Anglii nebo Velké Británii, takže v nich to uvedou, jestli ve všech najednou, nebo po částech, to zatím netuším, ta dohoda je teprve 14 dní stará.
4: Samotno mě překvapilo, že jenom 4 české filmy byly promítány v kinech v Británii a teď bych mohla dodat, že 2 z toho navíc byly vaše. Tak jak to děláte?
10: Bylo jich víc, celkem jich bylo asi 6 nebo 7, ale mluvíme o širší distribuci, to znamená, kdy to bude hrát prostě víc než třeba 15 kin najednou.
4: No a v čem je to tajemství, ano, že Pět švestek půjde do britských kin a to ve větší množství?
10: Já si myslím, že tam tajemství je dvojí. Jedno je, že to téma je pravděpodobně srozumitelný v zahraničí a že Británie je na tom podobně jako my, že má velké množství diváků, kteří už jsou ve věku, kdy už nepracují, už jsou třeba v důchodu, ale přitom jsou aktivní a zdraví a zajímají se a chtějí něco vidět a oni od nějakým tématu, který se jich týká, se chtějí bavit. A druhý tajemství je, že koproducentem toho filmu je Eric Abraham, což je britský producent. A ten samozřejmě má v Británii kontakty a může lecos domluvit.
4: A pomáhá ještě v tomhle přízvisko Oscarový režisér. Vy jste sám říkal, že už se tomu usmíváte, že to bylo dávno.
10: Já myslím, že určitě i to, že předchozí naše 2 filmy takovou distribucí širší prošly, tak i to pomáhá, že nám víc důvěřují ty distributoři.
4: Ten film v Česku zatím navštívilo 120 tisíc diváků, je to film o pětici starších lidí. Vy jste už ale i před premiérou říkal, že byste byl rád, kdyby do kin chodili třeba i mladší diváci. Máte nějakou reakci od nich? Daří se to?
10: Víte co, my jsme to možná docela mylně směřovali na lidi nad 45 let, kteří už mají třeba stárnoucí rodiče, nebo přímo, aby chodili jako s nimi do kina, aby vzali svoji 75-80 letou maminku do kina, která už nebyla dlouho. Tak jsem chtěl zopakovat vlastně případ Vratné lahve, kde brali 20-letí děti svoje 50-60-letí rodiče na to spolu do kina, že to je takový jako hezký zážitek společnej a zároveň modrý bod za to, že prožiju kvalitní čas s rodičem. Ale teď jsem to viděl v Uherském Hradišti na letní filmové škole, kde jsou sami mladoši a oni reagovali stejně jako to starší publikum. Dokonce některým vtipům se smáli dřív, protože to myslí rychleji. Takže jsem si říkal, sakra, možná jsme to zbytečně o tom troubili, že to je jenom pro starý.
4: A co britské publikum? Máte pocit, že je podobné tomu českému, že se bude smát na stejných místech, že má podobný smysl pro humor?
10: Já si myslím, podle těch zkušeností, které mám s těmi předchozími filmy, tak jako my sdílíme hodně podobný humor a tím, že jsme v tom regionu evropském, tak máme i stejné problémy. To, že ta stará generace nebo starší vlastně si nežije tak špatně, ale nechce na starý kola, kdy ještě vlastně aktivní, nechce se dát do péče státu nebo na pospas dětem a chtěli by sami si řídit, nebo mají takovou touhu si řídit sami svůj život, dokud to jde, a obávají se, že až to nepůjde, takže čekají jenom tyhle dvě možnosti. A ten film mluví o tom, že to nejsou jenom ty dvě možnosti prostě v péče dětí, který se o vás k vám můžou chovat jako k vlastním dětem a trošku vás peskovat, anebo péče státu, ale že no, nabízí se tam třetí možnost, že ty starší lidi, když se včas dají dohromady a založí si takový klub nebo takový vlastní domov důchodců, tak to může být podle jejich. Že to stáří si člověk může prostě řídit ten život ve stáří sám.
11: Návod, jak prožít stáří. Ať se filmu daří v Británii. To byl Jan Svěrák, režisér a scénárista Pěti svestek. Děkuji, naslyšenou.
10: Děkujeme moc, naschledanou.
11: Teď už tady budou aktuální zprávy. Věra Štechrová přeje příjemný podvečer. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
12: Právě a Jana Utendorfská.
3: Knihovna Václava Havla změní své jméno, v jejím čele zároveň končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček. O rozhodnutí správní rady informoval krizový manažer instituce Marek Měrka s tím, že knihovna bude dál fungovat a její program běží podle plánu. Nebude se ale například podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Projekt v červnu opustila jeho spoluzakladatelka Dagmar Havlová. Později zároveň odvolala souhlas k užívání jména jejího manžela a prvního českého prezidenta. Odůvodnila to ztrátou důvěry k současnému vedení a směřování knihovny. Odbory pracovníků veřejného sektoru opět vyzvali vládu k jednání o navýšení platů pro příští rok. Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO žádají, aby stanovil konkrétní termín schůzky. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že kabinet je připravený vést s odbory debatu. Jednání o rozpočtu na rok 2027, ale podle ní teprve začínají. Teplotní rekord pro 3. srpen dnes padl na třetině stanic, které fungují alespoň 30 let. Desetina stanic pak má nové maximum pro celý srpen. Nejvíc naměřili v Jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9 stupně Celsia. Je to nejvyšší teplota na Moravě za celou dobu měření, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Zítra by podle meteorologů mělo být ještě tepleji. A kvůli nedostatku vody klesla hladina Rýna u německého města Kolín na místní historické minimum, píše o tom agentura DPA. Nízká hladina Rýna výrazně omezila lodní dopravu. S nízkou hladinou se potýká také Dunaj. Maďarsko i Rumunsko museli kvůli nedostatku vody pro chlazení omezit provoz svých jaderných elektráren. Sport. Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc se zítra na pražské Letné proti Spartě v kvalifikaci Ligy mistrů nepředstaví. 25-letý ofenzivní záložník totiž není v nominaci francouzského Lyonu na úvodní duel třetího předkola, který odvysílá zítra od 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne aktuální vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A nehody v Brně a taky v Litomyšli. V Brně se ucpává Hradecká ulice, výjezd směrem na Svitavy. Kousek před sjezdem na Řečkovice zasahují hasiči u požáru přívěsu. Čekejte pomalé kolony od Králova pole asi na 15 minut. V Brně je taky neprůjezdná Jedovnická ulice. Ve směru ze Slatiny do Líšně vyšetřují u Bílé hory vážnější nehodu auta s motorkou. Z Brna teď do Litomyšle na silnici 35 na křižovatce za prodejnou byla se srazila dvě auta. Okolí se tam mírně ucpává, provoz už je slabší. Taky v Praze už provoz mírný, menší kolony čekejte stále v centru, třeba na magistrále, kde ve směru na Holešovice brzdí provoz omezení. Zdržíte se do 10 minut. Chvilku postojíte i na okruhu z Černého mostu směr Ústí nad Labem. V Novopatské ulici popojíždí kolona před omezením ve Kbelské. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Před námi je jasná a teplá noc. Teploměr ukáže 22 až 17 stupňů, v údolích ojediněle 14. Zítra pak bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. Teploty opět vysoké, 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná večerní radiožurnál. Je s vámi Štěpán Pokorný.
12: Ano, pěkný večer už vám popřejeme z vysílání radiožurnálu a posíláme Enestejšu.
1: Radiožurnál.
13: Každý den s vámi.
1: I opravdu.

Posloucháte večerní radiožurnál, to byla zpěvačka Anastasia. A pokračujeme dalšími tématy, kdo létá na dovolenou z brněnského letiště, možná ho překvapila pruhovaná pole na jih od Brna. Na rozdíl od kruhů v obilí mají tyto pruhy jednoduché vysvětlení. Jde o pásové střídání plodin, které zemědělcům pomáhá s udržováním vody v krajině. A my se tam vydáme za chvilku.

0: Lépe zadržovat vodu v krajině a zabránit erozi půdy, to jsou hlavní cíle takzvaného pásového střídání plodin na polích. V Česku zájem o tento typ pěstování roste i díky novému dotačnímu titulu rezortu zemědělství. Od loňska se plocha takových polí téměř strojnásobila.
1: Žlutozeleně pruhovaný kopec. Tak vypadá pásové střídání plodin u velkých hostěrádek na pomezí Vyškovska, Břeclavska a Kyjovska. O pole se tady stará agronom Michal Vrána.
2: Tento rok tam máme zase tou pohanku a vojtěžku na 18 hektarech na silně erozně ohroženém půdním bloku.
1: Střídání plodin po pásech funguje jako protierozní opatření. V půdě se díky tomuto způsobu pěstování lépe zadržuje voda.
2: Pro zemědělce je to vlastně řešení, jak zachovat jakousi produkci, jak dělat například širokořádkové plodiny i v těch kopcích, kde by jinak byly zakázané pěstovat.
1: Na pásové pěstování tady ve velkých hostěrádkách využívají dotaci ministerstva zemědělství. Musí tak splňovat několik podmínek, třeba šířku pásů a použité plodiny.
2: Ty pásy musí jít podél vrstevnice, je tam tolerován nějaký minimální odklon.
1: Střídání různých druhů plodin v poli pak pomáhá třeba s udržením biodiverzity, doplňuje Michal Vrána.
2: Jeden pás může být sklizen třeba v červnu a druhý pás až třeba koncem července, takže tam něco delší dobu roste, může se tam ukrývat zvěř, zlepší to asi i mikroklimatické podmínky na tom poli.
1: Zmíněnou dotaci na pásové pěstování ministerstvo zemědělství nabízí od loňského roku. Tehdy ji využilo 11 žadatelů na polích o rozloze zhruba 1400 hektarů. Letos je zájem vyšší, upřesňuje mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.
3: V letošním roce předběžně evidujeme 26 žadatelů na ploše přibližně 3770 hektarů.
1: Ve velkých hostěrádkách chtějí v pásovém pěstování pokračovat, na podzim ho rozšíří o dalších asi 20 hektarů. Šimon Franz, Radiožurnál.

Hokejisté extraligového Litvínova poprvé trénovali na ledě, a to včetně největších posil. Uslyšíte o tom za chvilku v další reportáži Večerního radiožurnálu.

0: Mateřský Litvínov zachránil na jaře v hokejové extralize, s píšťalkou v ruce velel mužstvu také při prvním tréninku na ledě v nové sezóně. Olympijský vítěz Robert Reichl pokračuje v severočeském klubu jako hlavní kouč. Nově už dohlížel také na největší letní posilu chemiků Davida Kempfa, který ještě loni hrál nejslavnější soutěž světa.
1: Mistr světa z Prahy po 9 letech opustil NHL, ve které byl defenzivním specialistou. Reichl ale věří, že v sobě oživí ofenzivní schopnosti. Před odchodem do zámoří se Kemp loučil s extraligou 18 góly a 41 body.
2: Já si myslím, že to uměl, jo, že prostě finál musel vzít roli, která mu byla daná. Zlatý výborně a my už jsme se bavili trošku i o tom, že vyhrál přesilovky a podobné věci, takže já si myslím, že to nezapomněl a pokud tam bude, že se mu to vrátí. Jo. To je jenom otázka hlavy a aby si věřil a věřím, že bez problému to zvládne.
1: Je přesvědčený Robert Reichl, že z Kempfa se stane opět produktivní hokejista. Nápomocen mu v tom může být i lotyšský obránce Janis Jaks, který se po 2 letech vrátil do Litvínova z Karlových Varů.
2: My jsme chtěli sem beka, který bude ofenzivní, který bude na přesilovku, který ho známe, což je ještě lepší a zná tohle prostředí a myslím si, že se nám vyplatilo počkat. Ty 2 roky, co tady byl, tak byl výborný a zapad úplně v pohodě a má rád Litvínov, i fanoušci ho znají, takže si myslím, že pro nás je to jako super posun.
1: Do přípravy vzal Litvínov několik mladých hráčů. Robert Reichl doufá, že si někdo z nich místo v extraligovém kádru vybojuje.
2: Nikomu nic zadarmo dávat nebudu, to vám říkám na rovinu. Chceme jít touhle cestou. Nikomu slibovat nic nebudu, když budou tvrdě trénovat, dostanou šanci, tak ji musí využít. A pak někdy potřebujete štěstí, aby někdo byl třeba i zraněný a takhle. Jo. Takže uvidíme. Ale věřím, že aspoň jeden, vždycky, kdyby se povedl za sezónu, tak by to byl úspěch.
1: Další výrazné zásahy do mužstva už nejsou během léta pravděpodobné.
2: Přijít může vždycky někdo, jo, ale zatím si myslím, že to máme složený dobře a ty hráče, co jsme chtěli, tady máme. Ty, co jsme nechtěli, tak ty nás opustili a já si myslím, že zatím dobrý.
1: Řekl Robert Reichl, hlavní trenér extraligových hokejistů Litvínova. David Kalvas, Radiožurnál.

0: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Tento týden přinášíme výběr z hostů Radiožurnálu. Byla mezi nimi i zpěvačka Eva Farna. Jak oslavila 20 let na scéně a proč svým fanouškům a faninkám na léto naservírovala skladbu Big Mac.
2: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
0: Poslouchejte zítra po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Vojenská policie vyšetřuje pád vrtulníku na Třebíčsku jako obecné ohrožení z nedbalosti. Představenstvo pražského letiště zvolilo do svého čela Radomíra Lašáka. Fotbalisty Plzně čeká ve čtvrtém předkole Evropské ligy soupeř ze Srbska nebo Izraele. V Brně je po požáru auta ucpaná Hradecká ulice na výjezdu směr Svitavy. A zítra bude slunečno, v Čechách odpoledne místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vojenská policie vyšetřuje okolnosti pádu vojenského vrtulníku v náměšti nad Oslavou jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Radiožurnálu mluvčí Nikola Rimkevič-Hájková. Podle armády jde ale o běžný postup. Mluvčí generálního štábu Vladimír Hola zdůrazňuje, že dál pokračuje prověřování všech možných příčin.
3: V žádném případě to neznamená, že v této fázi vyšetřování stanovena příčina letecké nehody a ani že je podezřelá konkrétní osoba. Samozřejmě současně nadále pokračuje prověřování všech ostatních možných příčin, včetně technického selhání.
1: Při nehodě před dvěma týdny zemřela jedna vojákyně. Podnikatel Radomír Lašák je novým předsedou představenstva letiště Praha. Toho do funkce zvolilo dnes. Lašák k vedení společnosti nastoupil na začátku měsíce po rozhodnutí ministerstva financí, které je jediným akcionářem letiště. Jeho výběr ale kritizuje opozice nebo letištní odbory. Ty proto v červenci vyhlásili stávkovou pohotovost. Připomínají, že Lašák řídil České aerolinie v době jejich úpadku. V souvislosti s letošními rozsáhlými lesními požáry zadrželi francouzské úřady přes 370 lidí, mezi nimi i na 150 nezletilých. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na ministerstvo vnitra. Ve vazbě kvůli podezření ze žhářství skončilo několik desítek lidí. Uvádí to stanice BFM TV. Francie se s rozsáhlými požáry potýká od začátku léta. Největší zasáhl departmán Gironde na jihozápadě země. Hasiči už mají plameny pod kontrolou a evakuovaní se postupně vrací do svých domovů. Výbor hnutí ANO schválil kandidátní listiny do říjnových komunálních voleb. Kandidátku v Praze povede současný zastupitel Jan Hušbauer. Informoval o tom první místopředseda hnutí a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Hušbauer nahradil dřívějšího kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa, který po článcích serveru Seznam zprávy o nejasnostech kolem majetkových přiznání odstoupil. Opustil taky post předsedy pražské organizace. Lhůta pro přihlášení kandidátek vyprší zítra v 16 hodin. V řece Dřevnici ve Zlíně uhynulo po sobotní bouřce asi půl tuny ryb. Šlo o štiky, parmy, kapry nebo třeba 30-kilového sunce. Uvedl to zlínský spolek Moravského svazu rybářů. Asi kilometr a půl dlouhý úsek řeky je tak teď takřka bez ryb. Podle předsedy spolku Marcela Kresty za to může prudký nárůst teploty vody.
4: Se vyplavil odlehčovací kanál u Máců, kde prostě voda, která spadla, rozehřátá, jo, co pozbíral Zlín, ty betonové plochy, tak vlastně vletěly do kanalizace, tam to přiletělo do Dřevnice, tam pak teče voda, která je třeba o 10 do 15 stupňů teplejší, než ta voda v té Dřevnici je, a navíc to vezme kyslík těm rybám.
5: Sport. Fotbalová Sparta se v případě postupu přes Lyon utká v závěrečném předkole Ligy mistrů s lepším z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz. Plzeň narazí ve čtvrtém předkole Evropské ligy na poražený tým ze souboje mezi srbskou Crvenou zvezdou Bělehrad a

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nepojízdné auto na D8 u Prackovice a komplikace v Brně. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Teplice. Na kilometru 61 ve stoupání před tunelem Radejčín hlásíte nepojízdné auto.
2: V tom pomalém pruhu tam stojí osobák na varovkách. Ještě tam u toho nikdo nebyl, má asi zřejmě nějakou poruchu.
1: A kamiony vybočují prudce doleva. Na dálnici D8 dejte pozor i za Prahou, směr Ústí nad Labem. Zhruba na 4. kilometru za benzinkou hlásíte srnku na vozovce.
3: Vybíhala srnka akorát na silnici, tak ať si dávají všichni pozor. Byla už na krajnici.
1: V Brně čekejte kolony v Hradecké ulici před sjezdem na Řečkovice. Zasahují tam hasiči u požáru auta a je tam menší fronta na výjezdu směr Svitavy. V Brně se ucpává i Kníničská ulice směrem na Bystrc. Na křižovatce s Veselařskou se srazila 2 auta. A stále zavřená je v Brně Jedovnická ulice ve směru ze Slatiny do Líšně. U Bílé hory vyšetřují vážnou nehodu auta s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
5: Dobrý večer, 6,5 minuty po 19. hodině je s vámi Radiožurnál. Lidé mohli ráno na sociálních sítích vidět leteckou akrobatickou show ze zahájení mosteckého festivalu Let It Roll. Podle záběru to ale vypadá, že video natočil dron v blízkosti letadel a to může být nebezpečné. I proto se tím zabývá policie a my se k tomu vrátíme ještě jednou za chvilku na Radiožurnálu. Pěkný zbytek dne a hezký poslech.
0: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Policie pátrá po pilotovi dronu, se kterým minulý čtvrtek létal v blízkosti letadel při akrobatické show u jezera Most. Mohl tak ohrozit jak piloty, tak i diváky zahajovací show festivalu Let It Roll. Na bezpilotní stroj poukázalo dnes zveřejněné video na sociálních sítích.
1: Neměl jsem vůbec tušení, že tam něco lítá. Byť jsem v tom odkaze viděl docela, že byl docela blízko v nějakým okamžiku.
2: Dron piloti podle šéfa skupiny Flying Bulls Stanislava Čejky nemají při akrobaci šanci vidět a vyhnout se mu. Srážka by byla fatální.
1: V našem případě, kdyby to šlo přes vrtuly, tak to poškodí vrtuly. V tu chvíli to letadlo vlastně motor mu je na nic, protože vlastně by ztratilo ten tah. Tam by už bylo vlastně jediný, co tak někam směřovat dolů do jezera. V případě, že by to prošlo skrz vrtuly do kabiny, tak může to rozbit kabiny, může to zranit pilota.
2: Kdo chtěl během festivalu použít dron, musel se předem akreditovat. Při letecké show pak směl být ve vzduchu jenom ten pořadatelský, a to v bezpečné vzdálenosti, vysvětlila ředitelka festivalu Mína Havlatová.
3: Zároveň nás také zajímá, kdo tento zákaz porušil, a za festival mohu říct, že to nebyl nikdo z našich návštěvníků nebo našeho oficiálního fotovideotýmu.
2: Možné ohrožení letadel zajímá i policii, uvedl její Most Mostecký mluvčí Václav Krieger.
4: Pokud se někomu podařilo video zálohovat, ozvěte se prosím policistům.
2: Zjistit pravděpodobného viníka bude zřejmě problém. Pořadatelé totiž měli vyhledavač dronů, který komunikuje se zařízením v každém stroji koupeném u nás, doplnil Čejka.
1: Náš manažer byl s organizátory v době vystoupení na místě, kde byl člověk s počítačem tady s tímhle programem, kde viděli jejich dron, který lítal v prostoru, který jsme byli domluvený, takže byl mimo nás. A o tomhle dronu říkal, že neměli vůbec ponětí.
2: Pokud by policisté uspěli a událost kvalifikovali jako přestupek, předali by spis Úřadu pro civilní letectví. Jeho mluvčí Jitka Ungerová je ale skeptická.
5: Dohledat zpětně pilota dronu, pokud let nebyl zapsán do aplikace Drone Map a nemáme žádné oznámení přestupku či jiné informace o skutku, nelze.
2: Obecně člověku za porušení předpisů o provozu dronů hrozí podle Ungerové až 100 000 pokuta. Z Mostecka Gabriela Hauptfoglová, Radiožurnálu.

Její pastorkyňa, Zlatorýna, Vojcek, v těchto i v desítkách dalších oper si hlavní role zaspíval Štefan Margita. Tenorista, který přispěl k popularizaci operního umění u nás, dnes slaví 70. narozeniny. Jeho mimořádnou kariéru připomeneme za chvilku na Radiožurnálu.

0: Milánská, La Scala, New Yorkská metropolitní opera i Londýnská královská opera. V nejvýznamnějších operních domech světa působil tenorista Štefan Margita, který dnes slaví 70. narozeniny. S divadelní kariérou operního pěvce se letos po 45 letech rozloučil.
1: To bylo v roku 2000, když jsem dělal Vojnu a mír v Paříži operu a tam byl pan doktor Eckstein a on po premiéře přišel za mnou a říkal, já mám pro tebe roli. Já jsem říkal, kterou? On říkal, Loge a Rheingold. Já jsem říkal, není to brzo? On říkal, ne, podívej se na to. No a pak přišla nabídka první do San Francisca a od té doby to zpívám.
2: Loge, polobůh ohně v opeře Zlato Rýna Richarda Wagnera. Nejmilejší role Štefana Margity, kterou zpíval v Mníchově, New Yorku, San Francisku, Houstonu i Chicagu. A nakonec i v Praze.
1: Já jsem sice začínal v Košicích na Slovensku, ale pak v 86. jsem se dostal do Národního divadla a pořád je to pro mě scéna, která kdykoliv vstupuju do toho divadla. Je to jiný než kdekoliv ve světě. Člověk je doma. A stále mám pocit, že musíme toho dokazovat víc na tom jevišti v Národním divadle než kdekoliv ve světě.
2: Zdůraznil v loňském rozhovoru pro Český rozhlas. Zlato Rýna Národní divadlo uvedlo z kraje letošního roku jako symbolickou za Margitovou divadelní kariérou. Operu dokázal Margita vždy přiblížit i lidem, kteří k ní vztah do té doby nenašli. Roli v tom sehrála i jeho manželka, zpěvačka Hana Zagorová.
3: Pak našel někde nad ránem v automatu telefoní.
2: Té vzdal hold i na svém nejnovějším albu Andělé strážní. Je na něm i stejnojmenná skladba, kterou původně pro Hanu Zagorovou napsala Radúza. Na novém albu z písně Margita udělal duet.
1: Halo? Ano, spíte. Řekla jste, abych zavolal.
4: Halo, halo, halo.
1: Když jsem točil, jsem si říkal, jo, to bude úplně v pořádku, budu velký geroj. A přijel jsem do studia, tam je text, halo, Hano, řekla jste, abych zavolal. A já už jsem nedal ani hoří.
4: Slyšíš mě?
2: Loučení s operou neznamená pro tenoristu konec vystupování. Víc se teď chce zpěvák věnovat solovým koncertům a písňovým večerům. Na těch zpívá díla Mozarta, Smetany, Dvořáka nebo tuto italskou skladbu s českým textem Zdeňka Borovce. Právě takový repertoár uslyší diváci například na nejbližším koncertu k Margitovým sedmdesátinám 22. srpna na brněnském hradu Špilberg. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 19:30. Zprávy a Jana Utendorfská.
2: Žně jsou díky slunečnému počasí rychlejší než loni. Zemědělci sklidili 80% ploch obilnin a 88% ploch řepky. Uvedlo to dnes Ministerstvo zemědělství s odkazem na data Státního zemědělského intervenčního fondu. Ve třech moravských okresech už zemědělci mohli slavit dužínky. Dosavadní průměrné výnosy obilnin a řepky jsou proti loňsku nižší. Lékárny budou balení tamoxifenu k léčbě rakoviny prsu rozdělovat individuálně na míru každé pacientce. Z neporušených blistrů budou sestavovat menší balení tak, aby odpovídala předepsanému dávkování a vystačila přibližně na 2 měsíce. Ministerstvo zdravotnictví tak reaguje na výpadek dodávek léku. Ukrajinští velvyslanci v Česku a Polsku Vasil Zvarič a Vasil Bodnar by se měli stát náměstky ukrajinského ministra zahraničí. Píše to agentura Interfax Ukrajina s odvoláním na prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten při poradě s vedoucími ukrajinských diplomatických misí řekl, že se připravují změny. Zelenský dnes taky jmenoval hlavního ukrajinského vyjednavače Rustema Umerova do funkce šéfa vnitřní rozvědky. Bude ale dál zodpovědný i za mírová jednání. A nový snímek o Spider-Manovi s podtitulem Z Brusu nový den překonal severoamerický rekord tržeb za první víkend v kinech. Ve Spojených státech a Kanadě se na vstupném vybralo 360 milionů dolarů, přepočtu přes 7,5 miliardy korun. Informuje o tom agentura AP s odkazem na společnost Sony Pictures. Předchozí rekord držel film Avengers Endgame, který v roce 2019 za první víkend od uvedení utržil o 3 miliony dolarů méně. Sport. Hned úvodní den mistrovství Evropy v moderním pětiboji získala česká výprava první medaily. O bronz se v Istanbulu postarali ve štafetě Marek Grič a Matouš Tůma, kteří před rokem v Madridu vybojovali titul. Mezi ženami skončili v Turecku Karolína Křenková s Kateřinou Váňovou těsně pod stupni vítězů na 4. místě. Zlato si zajistili Francouzi a Švýcarky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Humpolce a nové omezení u Havlíčkova Brodu. Na D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Humpolec. Na kilometru 84,5 leží kusy pneumatiky v pravém pruhu. Kamiony tam vybočují doleva. Jinak ale dálnice D1 i ostatní už průjezdné plynule. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova čekejte kolony za dálnicí D1. Mezi Vystrkovem a Ončovicemi jsou hned 2 semafory za sebou a zdržíte se asi 15 minut. A podobná situace je na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Mezi D1 a Štoky na 2 místech omezení a semafor. A 38 ještě jednou kolony hlásíte za Havlíčkovým Brodem směrem na Kolín. Mezi Brodem a Skuhrovem začala o víkendu oprava vozovky. Na 3 místech se jede kyvadlově a pracovat se v úseku bude až do října. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Také zítra bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. Teploty opět vysoké, 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi večerní radiožurnál Štěpán Pokorný.
1: Dobrý večer a po krátkých zprávách pro vás máme Nedivoč.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
6: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám, pořád tají se mi dech. Chci něco říct a zas to popletu. A mráz mi běhá po zádech.

Až 50 stupňů může být na přímém slunci ve výdejních boxech, i proto by teď při vedrech měli zákazníci e-shopu zvážit, kam si zboží nechat doručit. Některé obchody teď navíc zásilky raději neposílají vůbec. No a my se k tomu vrátíme v další reportáži večerního radiožurnálu Povitny Houston. Well,

0: Některé české e-shopy pozastavují v době extrémních teplot rozesílání balíčků. Týká se to hlavně léků nebo potravin citlivých na výkyvy teplot. Několik dnů si teď na zásilku musí počkat třeba zákazníci obchodů s čokoládovými výrobky.
1: Jelikož prodáváme mimo jiné i ořechy obalené do čokolády, tak jsou dny, kdy se rozhodneme neexpedovat vůbec žádný zásilky.
2: Vysvětluje Petr Voves, ředitel e-shopu Ochutnej ořech, který má hlavní expediční sklad v Čakovci na Českobudějovicku.
1: Je lepší spíš stopnout třeba na jeden, dva dny tu expedici úplně a napsat zákazníkovi, že bude muset na ten svůj balíček počkat pár dní.
2: Jak dál Petr Voves připomíná, s omezováním expedice zboží se v posledních letech firma potýká stále častěji.
1: Před dvěma, třema lety. To opravdu bylo ojedinělé. Letos už je to po čtvrtý, kdy jsme na dva dny stopli expedici.
2: S vedrem bojují také v Táborském muzeu čokolády a marcipánu, které provozuje vlastní e-shop. Zaměstnanci proto do zásilek přidávají speciální chladicí balíčky, říká ředitelka muzea Martina Cimpová.
3: Snažíme se dát jeden do spoda, jeden nahoru. Na ten jeden den to pomůže. No. Ono to chytí nějakou tu teplotu a tu už pak taky drží ten karton.
2: Podle ředitelky je navíc pravděpodobné, že letní vlny veder budou mít časem na provoz e-shopu daleko větší dopad.
3: Aby jsme se jako tomuhle vyvarovali, tak si uděláme možná takový e-shopový prázdniny.
2: Přepravní společnosti ve svých podmínkách varují před posíláním zboží citlivého na změny teplot. Jak upozorňuje mluvčí zásilkovny Ondřej Luštinec, teploty uvnitř boxu můžou na přímém slunci dosáhnout až 50 stupňů Celsia.
4: Klimatizace by potřebovala velké množství energie. Navíc by nestačilo chladit samotné boxy, ale chlazený by musel být celý dopravní řetězec. To znamená auto, které zásilku vyzvedne, depo i auto, které ji veze do boxu.
2: Na způsob uložení zásilky by podle Luštince měli zákazníci myslet i při venkovních teplotách pod bodem mrazu. Michal Bělský, Radiožurnál.

Kouč hokejových mistrů světa z roku 2024 Radim Rulík začal novou část kariéry, poprvé dnes trénoval na ledě v novém působišti a my se za ním dokladna vydáme ještě před 20. hodinou.

0: Po třech letech u národního týmu a zisku titulu mistrů světa se hokejový trenér Radim Rulík vrátil na klubovou úroveň. V Kladně začal přípravu s týmem Rytířů před novou sezónou.
1: Čtyři skupiny, ale půjdeme z jedné a z druhé současně, tady to krytí puku.
2: Hlas Radima Rulíka se nese kladenským zimním stadionem silněji než Píšťalka. Na ledě je s hráči 2,5 hodiny. Zatímco hokejisti se v půlce vystřídají, Rulíkův hlas zní na ledě dál a je na něm patrné, jak moc se na návrat ke klubové práci těšil.
3: Je to úplně něco jiného, člověk se zase do toho dostane úplně jako... co to jde, takže vlastně dennodenně na ledě, dennodenně se připravují tréninky, dělají se tréninky, připravuje se ten tým, takže to se nedá vůbec porovnat s tím, co bylo předtím, takže je to změna, vždycky změna, vždycky obohacení.
2: Jedno cvičení střídá v rychlém sledu druhé. Na to, že je to první trénink na ledě v přípravě, má vysoké tempo.
4: Jako ten náboj toho tréninku určitě je jiný, má to velký tempo už takhle od začátku. Samozřejmě bylo nám řečeno, ať jdeme s rozumem, ať si něco neurveme, ale i tak je vidět, že kluci jsou natěšený a že to ten náboj má.
2: Usmívá se brankář Adam Brýzgala a k vedení tréninku promlouvá další golman. Nová posila Kladna Dominik Pavlát.
5: Prostě on z těch hráčů chce prostě vymáčknout maximum a on ví moc dobře, co dělá.
2: Když se Radimu Rulíkovi nezdá sebe menší detail, zastaví hru a...
1: Nedám tempo, kdyby ho měl sežrat, tak ho nedám soupeři.
2: I na takové vedení tréninku si musí hráči zvyknout.
4: Nikdy jsem ho neměl takhle na denní bázi nebo v klubu nebo v týmu, takže znám se akorát z nároďáku, takže těším se na to, já jsem sám na to zvědavý, jak to bude vypadat.
2: Těší se mistr světa a vítěz Stanley Cupu Michal Kempný, další z navrátilců ze zahraničí. A těch hlásí mnoho i ostatní týmy. I proto je podle Rulíka preciznost v přípravě velmi důležitá.
3: No a tak jde to nahoru, jasně, že jo, prostě... Ty hráči se vracejí domů a tak je to, když si bylo v Rusku, že ty Rusáci se začali vracet domů a tím tu ligu ohromně zkvalitnili, tady to nebude jiný, jo. Takže pro tu ligu jednoznačně přínos a pro nás jako pro Kladno, jako samozřejmě soupeři bylo strašně, strašně silný a konkurence bude obrovská, je potřeba, aby jsme opravdu jediný den, aby nebyl zbytečný a aby jsme opravdu pracovali v každém dnu ze sebe vymáčkli maximum a co nejlépe si připravili, protože to vůbec nebude jen.
2: Říká po prvním tréninku s Rytíři Radim Rulík. Nová sezóna Extraligy začne 15. září. Z Kladna Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vražda, která otřásla Slovenskem, známe důkazy, popíšeme výslechy. Vydáváme první epizodu pětidílné četby o vraždě novináře Jána Kuciaka.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. A to je čas na zprávy s Janou Utendorskou.
3: Knihovna Václava Havla bude pokračovat pod novým jménem. Rýn nebo Dunaj se dál potýkají s rekordními poklesy hladiny. Hokejisté Litvínova zahájili přípravu na ledě i s Davidem Kempfem. A zítra bude slunečno, v Čechách odpoledne místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Knihovna Václava Havla změní své jméno Radiožurnálu, to potvrdil předseda její správní rady David Dušek z Hnutí STAN. Rozhodnutí souvisí s krokem Dagmar Havlové, která odvolala souhlas s užíváním jména svého manžela a prvního českého prezidenta. Kvůli tomu se instituce taky nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Jiné své projekty a aktivity chce ale zachovat. V čele knihovny zároveň podle Duška končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček.
4: Pan Sedláček se prokázal jako výborný kolega a zaměstnanec v momentě, kdy jsme řešili rozvoj a budoucí vize knihovny Václava Havla. V tuto chvíli stále jsme v modu spíš stabilizujícím než plně rozvojovém.
3: Správní rada podle Duška vyhlásí výběrové řízení na nového ředitele v následujících měsících. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Radiožurnálu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ se týká darování kryptoměny v hodnotě téměř 1 miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Rezort peníze dostal od dřív odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Kromě něj jsou teď obžalovaní taky bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek za ODS, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku dnes překonala rekord pro Moravu a Slezsko. Meteorologové tam naměřili 39,9 stupně Celsia. Teplotní rekord pro dnešní den pak padl zhruba na třetině stanic, které fungují alespoň 30 let. Velmi teplé počasí má na jihu Moravy pokračovat nejméně do čtvrtka. Zítra můžou teploty znovu vystoupat až ke 40 stupňům. Kvůli nedostatku vody klesla hladina Rýna u německého města Kolín na místní historické minimum. Píše o tom agentura DPA. Nízká hladina Rýna výrazně omezila lodní dopravu. S nízkou hladinou se potýká taky Dunaj. Maďarsko i Rumunsko museli kvůli nedostatku vody pro chlazení omezit provoz svých jaderných elektráren. Silničáři v Ostravě vyměňují asfalt na nejvytíženější silnici první třídy v kraji a důležitém průtahu Ostravou. Kvůli opravám Rudné ulice se můžou tvořit kolony z dálnice D1 ve směru na Havířov i v opačném směru na Opavu.
5: Finální vrstvy bude pokládat až 6 finisherů. Dělníci pracují i v noci.
6: V sobotu tady bylo nasazeno 12 silničních fréz. Během 20 dnů vlastně přemístíme 150 000 tun materiálu.
5: Popisuje technický vedoucí Jan Vavřík z firmy Štrabak, která na opravě pracuje společně s firmami Eurovia a POR. Vyměnit povrch v obou směrech 6-kilometrového úseku chtějí stavbaři stihnout do 20. srpna.
6: Máme podepsanou smlouvu s takto krátkým harmonogramem poté, co jsme samozřejmě prověřili reálnost.
5: Dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Práce vyjdou na 155 milionů korun. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
7: Sport. Poprvé na led před novou sezónou hokejové Tipsport Extraligy dnes vyjeli 4 kluby Litvínov, Kometa Brno, Kladno a Plzeň. Litvínovští už trénovali i s mistrem světa z Prahy Davidem Kempfem, který odehrál jako defenzivní specialista 9 sezon v NHL. V severočeském klubu ale dostane ofenzivnější roli a podle trenéra Roberta Reichla bude mít na hru týmu velký vliv.
8: Přítomností, jak pracuje, je to profík, který 600 zápasů má v NHL. A věřím, že ty naši hráči ho uvidí, jak pracuje a to mužstvo ještě zvedne. My už jsme se bavili trošku i o tom, že by hrál přesilovky a podobné věci, takže já si myslím, že to nezapomněl.
7: Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do turnaje v Torontu vítězně. Ukrajinku Olejnikovovou vyřadila po setech 2x6-4 a příště vyzve světovou pětku Rusku Andrejevovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší

0: Česku je neprůjezdná trasa Mirkovice-Markvartice. V úseku od Klízí spadlý strom, to omezení by tak nemělo trvat dlouho. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, teď už se Zuzanou Burešovou.
3: Dobrý večer. Na radiožurnálu už jsme mluvili o tom, jak v těchto horkých dnech správně skladovat léky, proč i některé e-shopy raději pozastavují rozesílání některých zásilek a za chvíli se dozvíte, jak skladovat potraviny, které mohou znehodnotit v době extrémních teplot, bakterie, kvasinky a taky plísně. Věřím, že vás inspirujeme.
1: Večerní radiožurnál
4: a Zuzana Burešová.

0: Dáváte do ledničky brambory, okurky i rajčata a co třeba kořenovou zeleninu. Ne všechno tam totiž patří. Odborníci vám teď na Radiožurnálu poradí.
1: To jsou sklizení cibule. Ty slupky a hlavně ten krček by měl se lámat a šustit.
2: Ještě když se vymačkáte ten krček, nechrastí to moc.
1: Přesně tak. Tohle jsou cibule, které jsou na čerstvý použití.
3: Pavel Klouček z České zemědělské univerzity ukazuje čerstvě sklizenou úrodu.

0: Ovoce a zelenina jsou živé i po sklizení a v horkém počasí všechno dozrává rychleji.
1: Ta rostlina vlastně jí nezajímá ten plod samotný, který zajímá nás. Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
0: Ta růžnina, třeba u rajčat, ta se rozpadne, aby to semeno se mohlo zasadit.
1: Procesy se tam prostě urychlí. Rozpadá se ta růžnina, vysychá to, začíná to praskat. Vysoká teplota čerstvého ovoce a zelenině samozřejmě dobře nedělá.
0: Zaskažené potraviny můžou mikroorganismy. Bakterie, kvasinky, plísně. V horkém počasí se množí rychleji, ale jen když k tomu mají i další podmínky, dodává mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické Kateřina Demnerová.
2: Bakterie vyžadují vodu. Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek jako vody.
0: Maso nebo mléčné výrobky se mají uchovávat v ledničce. Mikrobům tam bude zima a nepomnoží se tolik. U zeleniny ale rozhodnutí není tak jednoznačné.
1: Okurky, rajčata primárně nepatří do lednice. V té lednici zase ztrácí chuťové vlastnosti. Je lepší je uchovávat mimo lednici. Ve chvíli, kdy se tam objeví první známky kažení, tak je lepší dát do té lednice, kde vydrží ještě o pár dní déle.
0: Obecně vzato nepatří do ledničky ani brambory. Právě teď ale dostaneme odrůdy, u kterých to tak úplně neplatí, ukazuje Pavel Klouček.
1: Takzvané rané brambory, které nejsou dozrálé, nemají dobře vyvinutou slupku.
3: Prostě není hrubá, ale je to lesklá, hladká. A když si člověk koupí brambory teď na přímou spotřebu, tak jak dlouho asi vydrží?
1: Několik dní, řekněme, mohly být skladovány i třeba v lednici několik dní, i když u těch pozdních se to nedoporučuje, protože se jim mění chuť na sladkou, ale řekněme několik dní, jak v lednici, tak mimo ní, ale ne dlouho a začnou se rychle kazit.
0: Horké počasí nesvědčí kořenové zelenině. Petržel, celer, řepu nebo mrkev bychom měli skladovat v chladu a vlhku.
1: Mrkev do chladného, vlhkého prostředí. Tady vidíme mrkve, které...
0: Vy ohýbáte v ruce, že to není vyloženě křupavá mrkev.
1: Ne. Ta už tady od včerejška leží v teple a na suchu. Ona úplně zgumovatí. Není zkažená. Dokonce, kdybychom jí dali do vlhkého prostředí, částečně se jí ta křupavost vrátí.
0: Naopak v teple a v suchu si libují cibule a česnek. I když i u nich jsou věci, na které bychom si měli dát pozor.
1: Tady sklizený česnek už...
0: Ta natě je úplně suchá.
1: Ten stonek se dá krásně zlomit.
4: Jsem si sem vzal lupu, protože jsem se chtěl kouknout, jestli neuvidíme ty roztoče.
0: Podrobně pod lupou na ten stroužek česneku.
1: Některé ty stroužky nejsou viditelně plesněné nebo schnilé, ale jsou jako gumové.
0: Tmavší barvu mají, jsou gumovější, takové svraskalější.
1: Tak to způsobují pouhým okem neviditelní roztoči.
0: Vědci z České zemědělské univerzity zkoumají, jak jednoduchým způsobem zastavit množení nežádoucích mikrobů, tak aby zelenina vydržela ještě déle.
1: My hledáme látky, které jsou schopné zabíjet ty mikroorganismy. Takové samozřejmě existují, rostliny si je vyrábějí, takzvané esenciální oleje neboli silice. Jak jsou těkavé, tak oni dokáží zabíjet ty mikroorganismy i v té plynné fázi.
0: V atmosféře.
1: Vyvíjíme obaly, do kterých dáte tyhle plodiny.
0: Na některé druhy zeleniny vědci vytvořili speciální sáčky napuštěné potřebnou látkou. Kdybychom do nich ale chtěli dát cibuli nebo česnek, museli by být dobře prodyšné a těkavé silice by z nich rychle vyprchaly. Výzkum proto dále pokračuje. Z pozemků České zemědělské univerzity Martin Srb, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Poetika, to je úspěšná česká kapela. Teď si na Radiožurnálu poslechněte její písničku Blízko. Je v ní radost, pozitivní energie a taky lehkost. Tak ať se tohle všechno přenese i na vás a mezi tím můžete přemýšlet o tom, která hláska v češtině dělá cizincům největší problém. Napovím, že to není. Tak za chvíli se to dozvíte. Poslouchejte naše vysílání dál.
1: I když nemám křídla, tak se bolí tam. A v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: tak všechno mám.
1: Víc než stovka cizinců z pěti kontinentů se učí o prázdninách na Olomoucké univerzitě češtinu. V rámci tradiční letní školy slovanských studií se také seznamují s kulturou, historií a gastronomií Česka. Mezi účastníky jsou studenti, učitelé, obchodníci, seniori, zkrátka ti, kteří chtějí poznat češtinu ze zájmu anebo jako jazyk svých předků.
2: Co jste dělali o víkendu? Ingrun, pamatuješ si?
3: O víkendu jsme přijeli z Rakousku do Olomouci.
4: Lektorka Gabriela Kučerová procvičuje se skupinou cizinců gramatiku, konverzaci i slovní zásobu. Nenudí se, každá národnost prý přináší do výuky nějakou zvláštnost.
5: Třeba co znamená, když řekneme ty si slepice. V Rakousku mají takové přísloví, že i slepá slepice vyzobává zrníčka a znamená to, že i někdy slepici se může rozsvítit. Já myslím, že my to spíš používáme jako ten vulgarismus, ty si ale slepice.
4: Nejstarším letošním účastníkem letní školy je 73-letý Čes z anglického Bristolu. Jeho bytná je češka a tak si s ní chtěl jako bývalý učitel angličtiny trochu víc popovídat.
6: Nejtěžší je pamatovat slovní zásobu.
4: Víte, co to je jazykolam?
6: Ano, ale nepamatuju.
4: Strč prst skrz krk.
6: Strč prst skrz krk.
4: To pro Javiera ze španělského Toleda už to bylo horší.
7: Strč prst skrk.
4: Asi nejčastěji používá tuto frázi.
7: Co máte dneska na denní menu?
4: A tradiční českou kuchyni si oblíbil.
7: Miluju svíčkovou, smažený sýr, tvarůvky, moje oblíbené jídlo, španělský ptáček. Není vůbec španělský. Jo, mám rád jméno, ale nevím proč.
4: Čes i Javier si zdokonalují češtinu i v praxi. Javier třeba při dobrovolnické práci v lese, Čes zase u kamarádky v Praze při renovaci její kuchyně. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Tento týden přinášíme výběr z hostů Radiožurnálu. Byla mezi nimi i zpěvačka Eva Farna. Jak oslavila 20 let na scéně a proč svým fanouškům a faninkám na léto naservírovala skladbu Big Mac.
2: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
0: Poslouchejte zítra po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Na olympiádu do Los Angeles se chce podívat na 12 milionů lidí. Jak to bude se vstupenkami, povíme ve zprávách. Radiožurnál je s vámi v 8:30. A taky Jana Utendorfská se zprávami.
1: Policie nebude stíhat poslance Filipa Turka za motoristy. Odložení případu nenávistných výroků na jeho sociálních sítích je pravomocné. Oznámilo to obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4. Podle žalobce sice část obsahu naplnila skutkovou podstatu, šlo ale o příspěvky starší než 5 let. Věc je tak promlčená. Policie pátrá po pilotovi dronu, se kterým minulý čtvrtek létal v blízkosti známé akrobatické skupiny Flying Bulls. Mohl tak ohrozit jak piloty, tak i diváky zahajovací show festivalu Levit Roll u jezera Most. Zhruba 1600 odvedenců dnes v Dánsku nastoupilo nově prodlouženou povinnou vojenskou službu. Ta bude trvat 11 místo dosavadních 4 měsíců, informovala o tom agentura Reuters. Dánsko se chystá koncem tohoto měsíce brance poprvé nasadit do Grónska. A začal festival Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Až do neděle organizátoři připravili 200 akcí. Spolu s policií zároveň po nedávném teroristickém útoku na podobnou akci v Berlíně posilují bezpečnostní opatření. Sport. Zájem o vstupenky na letní olympijské hry 2028 v Los Angeles už projevilo 12 milionů lidí z celé planety. Zájemci jsou ze všech 50 států USA a z dalších 200 zemí světa. V první fázi si zatím lístky pořídili 4 miliony lidí. Američtí pořadatelé o tom informovali před blížící se druhou vlnou prodeje vstupenek na olympiádu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 na Vyškovsku a nehoda u Veselí nad Lužnicí. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov stále stojí dvě nákladní auta. Kilometr 215 na krajnici kvůli opravám značení kolem vozidel blokuje část pravého pruhu, takže opatrně vybočuje se vlevo. U dálnice D3 na Táborsku směr jízdy Praha je osobní auto mimo vozovku. Havarovalo u exitu 107 Třeboň směr jízdy Praha pod dálnicí mezi sjezdem a nájezdem. Na Opavsku opozorně na trase Košetice Velké Hraltice v úseku narazilo auto do stromu. Nehodu šetří policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Před námi je jasná a teplá noc, teplovně ukáže 22 až 17 stupňů, v údolích ojediněle 14. Zítra pak bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy. Radiožurnál teď nabízí letní speciál z pravodajského podcastu Vinohradská 12. Dnes první díl ze série o vraždě slovenského novináře Jana Kuciaka.
4: Namazat, zapnout, poslouchat.
5: Že jim pytláci zabili slona.
6: Vražda Jana Martiny.
7: Juščenko prohlásil, byl jsem otráven.
4: Kořist, Kuciak, jedy. Letní speciály Vinohradské 12. Od 27. července do 14. srpna. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vražda, která otřásla Slovenskem. Známe důkazy, popíšeme výslechy. Budeme vyprávět o mimořádném vyšetřování, které dodnes vyvolává otázky. Vydáváme první epizodu pětidílné četby o vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně, archeoložky Martiny Kušnírové. Dnes je pondělí 3. srpna.
8: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 1. Časť 1. Posledný deň slobody.
4: Odbyla 18. hodina. A bývalý policista Tomáš Sabo s bratrancem Miroslavem Marčekem, který ještě před lety nosil vojenskou uniformu, Zamkli dveře svého obchodu s výživovými doplňky pro sportovce v centru Kolárova. Byla středa 26. září 2018. A oni ještě netušili, že mají za sebou poslední den svého vysněného podnikání. A na dlouhá léta i poslední den života na svobodě. Sabo se vydal ospalými uličkami města do domu svých rodičů. Marček ke své přítelkyni, u které v posledních týdnech přespával. Vlastní rodiny si v mládí nezaložili. Při dobrodružném způsobu života na to zřejmě neměli čas. Po odložení uniformy, ve které Marček okusil i zahraniční misi, se oba muži nechávali naverbovat na ochranu zámořských obchodních lodí před piráty. Jak se později ukázalo, doma přitom napáchali strašné věci, jen aby utáhli rozjezd společného podnikání. A tomu se právě blížil definitivní konec. Ulice městečka na jihu Slovenska toho večera brázdilo i několik policejních operativců. O nichž Marček se Sabojem neměli tušení. V šeru podzimního večera se policisté nenápadně proplížili až k jejich domovům, kde měli splnit jediný úkol. Zjistit, jestli oba muži skutečně zamířili domů, aby tam zalehli do postele. Harčová 10, na místě, potvrzuji, vyťukal policista, nasazený na sledování podezřelých do svého mobilu a poslal zprávu kolegům. Lesní 38, sledovaný je v domě partnerky, potvrzuji. Doplnil v zápětí další důležitou informaci i druhý policista. A hlášení z Kolárova bylo v tu chvíli kompletní. Otazník visel už jen nad tím, kde je majitel pizzerie v Komárně, Zoltán Andruško. Ten si krátce předtím koupil se svou přítelkyní obrovský dům s růžovou fasádou ve vesničce Chotín, která leží asi 12 minut jízdy autem z Komárna. V sousední obci Marcelová zase vlastnili dům jeho rodiče a on tam občas přespával. Nakonec se objevil právě v Chotíně. Chotín 530, na místě i s partnerkou, potvrzuji. To už do policejní razie, která dostala název News, v českém překladu zprávy, zbývalo jen pár posledních hodin. Policisté ji chtěli spustit ještě před svítáním a využít moment překvapení. Zásahový tým ale potřeboval, aby scénář plánované operace vyšel do puntíku. Klíčové bylo, aby únikem informací nedošlo k prozrazení akce. Kromě toho potřebovali, aby podezřelí muži ani náhodou neopustili své domovy. Policisté se snažili připravit vše tak, aby se při zásahu nikdo nezranil, no a především chtěli zabránit tomu, aby jim někdo z trojice unikl. Už tehdy věděli, že akci bude sledovat celá země. Šli si totiž pro podezřelé z úkladné vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, která 7 měsíců předtím otřásla Slovenskem. Brzy ráno vyrazila auta a desítky maskovaných příslušníků jednotky Lynx Komando na předem určená místa. Jeli na neohlášené návštěvy ke třem lidem najednou. Pro každého z nich pak zvolili jinou taktiku. Už dávno předtím si ověřili rozložení pokojů v jejich domech, pevnost dveří i stav oken. Vždycky musíme k podezřelým přistupovat jako k těm nejnebezpečnějším pachatelům, ať už jde o kohokoliv. Nemůžeme se spoléhat na to, že tentokrát to bude jen brnkačka. Nesmíme nic podcenit, protože to může mít fatální následky, říká muž, který se v září 2018 osobně zúčastnil této ostře sledované akce. Plánovači zásahu si vždycky předem ověřují, jestli dané osoby oficiálně vlastní zbraň. V tomto případě museli být ještě opatrnější než obvykle. Chystali se zadržet muže, o kterých byli přesvědčení, že před pouhými několika měsíci zavraždili dvojici mladých lidí v jejich vlastním domě. Museli tedy počítat s tím, že se nebudou zdráhat a k násilí se uchýlí znovu. Navíc bývalý policista a voják umí se zbraní zacházet velmi dobře. No a nikdo taky nemohl tušit, jaký zbrojní arzenál doma skrývají.
8: Časť druhá. Potichučky aj nahlas.
4: Finální rozkaz k zásahu vydal velitel operace News ve čtvrtek 27. září 2018. Ještě za tmy. Maskovaní policisté před 16:00 ráno v jediném okamžiku zajistili všechna strategická místa v okolí tří domů. Objevili se tedy ve stejnou chvíli v Kolárově i v Chotíně. K Andruškovi vešli úplně potichu, bez hluku a rozbíjení dveří. Ozbrojení muži v neprůstřelných vestách se jeden po druhém plížili chodbami rodinného domu a bez jediného slova postupně nahlíželi do všech pokojů. Muže, kterého hledali, objevili spícího v ložnici spolu s přítelkyní. Rychle se ho zmocnili a po tomhle budíčku spustil velitel zásahového týmu sérii rutinních otázek. Jméno? Příjmení? Dostával na ně bleskové odpovědi. Ale když došlo na datum narození, tak šokovaný Andruško si najednou nemohl vzpomenout. Přitom své 41. narozeniny oslavil teprve před týdnem. Policistům pak před kamerou potvrdil, že při zadržení nebyl zraněn a že nepotřebuje žádné lékařské ošetření. Při následné prohlídce jeho domu našli policisté několik pušek. Zhruba 40 kilometrů severněji od Chotína, tedy v Kolárově, zvolili zakuklení policisté odlišnou taktiku zásahu. Dům rodičů Tomáše Saboa nejdřív obklíčili a potom těžkým beranidlem vyrazili vstupní dveře. Policie, policie, ruce nad hlavu, ozýval se spod kukel křik po celé chodbě. Takovéto ohlášení svého příchodu si maskovaní policisté nevybírají proto, aby zadrženého vyděsili. Ono to má mnohem prozaičtější důvod. Zásahová jednotka se musí vždycky oficiálně představit, aby lidem v domě formálně oznámila, že nejde o ozbrojenou loupež, ale o skutečný policejní zásah. Bývalý policista Sabo ležel v posteli v pokoji v přízemí, jen pár kroků od vchodu do domu. Muži se samopaly u něho byli během několika vteřin. Spal tak tvrdě, že ho zpočátku nevzbudil ani křik policistů. Ruce na obličej, dej si ruce na obličej, křičeli jeden přes druhého. Tímto nacvičeným postupem zadržení se snaží člověka v první chvíli zmást, aby neměl čas přemýšlet. Teprve když policisté stáli na posteli přímo nad Saboem a nasadili mu pouta na ruce, otevřel oči a nechápavě zíral na to, co se právě stalo. Jak se jmenuješ? Křičeli na dezorientovaného muže. Tmu vystřídalo světlo. Sabo přimhouřenýma očima upřel pohled do policejní kamery. Tomáš, řekl tiše a polkl. Po schodech s rukama nad hlavou mezitím sestoupil do přízemí i jeho otec. Necelé dva roky po synově zadržení zemřel. Jeho přiznání k podílu na vraždách se už nedožil. U Saboa taky našli jednu nábojnici. Když později kriminalisté prozkoumávali rýhy na jejím plášti, zjistili, že byla ve stejném zásobníku jako náboje použité při vraždě Jána a Martiny. Policii se podařilo zadržet i Sabova bratrance Miroslava Marčeka. Jak se později ukázalo, právě on byl hlavním aktérem dvojnásobné vraždy. Během razie v Kolárově vyšetřovatelé ještě pracovali s verzí, že střelcem byl Sabo a Marček jeho pomocníkem. Nakonec se ukázalo, že to bylo právě naopak. Marček, na rozdíl od svého bratrance, své zadržení neprospal. Speciální jednotka totiž v jeho případě zvolila hlučnější způsob, jak se ho zmocnit. Nejdřív začali rozbíjet okna na různých stranách domu, aby bývalého vojáka co nejvíc zmátli. Jedním z oken dovnitř hodili i malou výbušninu, aby způsobili hluk. Ve stejnou chvíli pak vyrazili dveře na opačné straně domu. Zatímco oni s výkřiky policie, policie napochodovali do domu, zmatený muž v trenýrkách, bez trička, bezradně stál v pokoji a netušil, která bije. A přesně to byl cíl zásahového týmu. Pokud se ve tmě ozývá hluk z více stran, ani dobře vycvičený střelec nedokáže jednoznačně určit, kterým směrem by měl namířit zbraň a bránit se. Marček ležel během vteřiny na zemi. Ruce měl za zády a muži v kuklách na něj křičeli, aby počítal. 1, 2, 3, snažil se splnit jejich pokyn. Pak stichl. Ale v zápětí dostal rozkaz počítat dál. Všechno pod kontrolou, zvolal jeden z příslušníků u spoutaného muže. Po chvíli do domu vstoupil vyšetřovatel. Marček seděl na židli, obklopen armádou ozbrojenců. Na stůl mu položili papíry o zadržení a bývalý voják v tu chvíli věděl, že jeho svět se mu právě zhroutil. Cože? Nechápavě reagoval při zmínce o vraždě novináře a jeho snoubenky. No, zamyslete se, odvětil suchým tónem vyšetřovatel. Policisté se mezi tím rozprchli po okolí domu. Za chvíli se už vraceli se zajímavým úlovkem. Našli 2 po domácku upravené samopaly typu Škorpion, 153 nábojů a ocelové trubky upravené na tlumiče.
8: Časť 3. Jeden sa hneď zlomil.
4: Trojici mužů z jižního Slovenska odvezli porazy s pouty na rukou do sídla pobočky Národní kriminální agentury NAKA v Nitře. Vyhlídky na brzký návrat měly mizivé. Zadrželi je pro podezření z úkladné vraždy novináře a jeho snoubenky, za což jim hrozily vysoké tresty. Věčný kšeftař Zoltán Andruško ale začal velmi rychle uvažovat o plánu jakés také ze záchrany. Když vydýchal ranní návštěvu maskovaných policistů, okamžitě oznámil, že chce spolupracovat. Během prvního výslechu byl zřejmě ještě pořád v šoku a na některé detaily si nemohl vzpomenout. Už tehdy však vyšetřovatelům vyprávěl příběh, na kterém trvá dodnes. Prohlásil, že vraždu novináře si objednala Alena, která bydlí na okružní cestě v Komárně. Měla to udělat pro velmi mocného muže z kontakty. Zpočátku se Andruško bál jeho jméno vůbec vyslovit, ale nakonec z něj vypadlo, že Alena si to objednala pro Mariana Kočnera. Tehdy podnikatel Kočner seděl už 3 měsíce ve vazbě kvůli jiné kauze. Čelil obvinění z padělání směnek. V téhle kauze lítal i s bývalým šéfem televize Markýza a expolitikem Pavlem Ruskem. Policisté si pro Kočnera přišli už v červnu 2018 do plážové restaurace u jezera v Dunajské Lužné, nedaleko Bratislavy, když tam večeřel se známými. Blesková příprava akce proběhla o týden dříve, než bylo původně plánováno. Věci se totiž rychle dali do pohybu poté, co tajná služba zjistila, že vlivný boháč plánuje opustit Slovensko. Údajně se už balil do Chorvatska, kde měl zakotvenou svou luxusní jachtu. Nečekanou razii policisté spustili v absolutním utajení. Věděl o ní pouze úzký okruh zainteresovaných lidí. Kočner zasahujícímu týmu tvrdil, že se necítí dobře, ale při následném vyšetření v nemocnici mu lékaři nic nezjistili. Než ho definitivně odvezli k výslechu, zastavili se ještě ve vile v luxusní bratislavské čtvrti Koliba, aby si z domu vzal léky. Opálený, v bílé lněné košili, stihl zamávat novinářům z okna auta. Ačkoliv ho soudce specializovaného trestního soudu Roman Půchovský do vazby nevzal, senát nejvyššího soudu měl o pár dní později jiný názor. Kočner dorazil na odvolací řízení ve výstředním modrém saku a ani na chodbě si nesundal sluneční brýle. Po několika hodinách se takhle vyparáděný vydal do vazební cely. A to novinářům nejdřív sliboval, že se po soudu ke své kauze vyjádří, jakoby ani nepočítal s možností, že skončí za mřížemi. O rozsáhlé razii na jihu Slovenska, při které kriminalisté zadrželi podezřelé z vraždy Jána a Martiny, se tedy Kočner dozvěděl za zdmi vazební věznice. Jediný kontakt s vnějším světem měl v té době přes telefon, kterým mohl z vazby zavolat svým advokátům a tehdy ještě příteli Petrovi Tótovi. V tu chvíli, ale na jiném místě, policisté od Andruška uslyšeli, že ten samý Kočner může stát v pozadí vraždy novináře. Co však v tu chvíli bylo možná ještě podstatnější, poprvé od něj taky slyšeli o možné spolupachatelce Aleně a museli okamžitě jednat. Celou noc potom strávili zjišťováním podrobných informací o dosud neznámé ženě z Komárna. Práce po nocích pro ně tehdy nebyla žádnou novinkou. V posledních zářijových dnech řada členů Kuciakova vyšetřovacího týmu ani nechodila domů. A zatímco jedni dávali dohromady poznatky o nové postavě v případu, další ji začali sledovat.
8: Část čtvrtá. Policajti u lekára.
4: Alena Žužová strávila po razii proti trojici Sabo, Marček, Andruško na svobodě už jen o jediný den víc než oni. Neseděla se založenýma rukama, tvrdil později u soudu Peter Todt. O aktivitách Aleny Žužové z té doby věděl poměrně hodně, i když tehdy ještě neznal její pravou identitu. Zatímco byl Kočner kvůli obvinění z podvodu se směnkami ve vazbě, požádal Tóta, aby si přes šifrovanou aplikaci psal s osobou, kterou měl v mobilu uloženou pod krycím jménem Sis Alino. Tóth až později pochopil, že za tímto označením se skrývá Žužová. Do té doby plnil pokyny a posílal neznámé ženě Kočnerovi vzkazy plné symbolů a hesel. V den policejní akce Žužová znervóznila a Tótovi horečně vypisovala. Zjišťovala, jestli se Kočner ve vazbě náhodou nezlomil, nebo jestli nemá na celé nového spoluvězně. Poslední hodiny využila taky k vyčištění svého mobilu a ke schánění informací o zadrženém kamarádovi Andrůškovi. V pátek, 28. září, ráno, vyšla z domu na okružní cestě v Komárně, kde bydlela s matkou a nezletilou dcerou. Měla takové prodloužené černé vlasy. Na ulici byla nezaměnitelná. Operativci, kteří měli za úkol monitorovat její pohyb, ji určitě rychle poznali. Jako obvykle nasedla s dcerou do bílého Mercedesu. Překvapivě však nezamířili do školy, jako v jiné pracovní dny. Auto nechali zaparkované u Dunajského nábřeží v Komárně a společně odkráčeli k dětskému doktorovi. Policisté museli situaci rychle vyhodnotit. Nebylo totiž jasné, jestli se tam nechystá získat omluvenku pro dceru, aby mohli společně uprchnout. Do školy by mohli poslat potvrzení od lékaře. Dívka by tak nikomu nechyběla. Pak by stačilo rychlým Mercedesem profrčet přes Komárenský most a byli by v Maďarsku. To by vše zkomplikovalo, protože zadržení osoby v zahraničí je byrokraticky náročnější. A zásah proti posádce auta, ve kterém sedí dítě, je zase riskantní. Na místě byli v tu chvíli jen tři policisté a ti na další zásahové jednotky nečekali. Rozhodli se jednat okamžitě. S příkazem k zadržení podezřelé vstoupili krátce před 9:30 do budovy, ve které měl lékař ordinaci. Dcera už byla na vyšetření a Žužová seděla v čekárně. Když tam policisté dorazili a oslovili ji, v její tváři nezaznamenali ani náznak překvapení, natož šoku. Naopak, reagovala zcela klidně, jako by jejich návštěvu v duchu očekávala. Zarazila se až při požadavku, se kterým po úvodních slovech přišli. Vyzvali ji totiž, aby jim vydala oba telefony, které měla u sebe. Jeden jim dala hned, ale u druhého začala dělat drahoty. Ten je pro dceru. Je to dárek, právě jsme ho koupili. Ten vám nedám, bránila Žužová z brusu nový iPhone. Vyznělo to jako výmluva, protože už ráno psala Kočnerovu kamarádovi Tótovi a upozornila ho, že bude brzo mít nový telefon. Policisté ale nevyjednávali a oba mobily si vzali. S pouty na rukou Žužovou odvedli ke svému autu a nabídli jí neprůstřelnou vestu a taky odvoz pro dceru. V té chvíli nevěděli, jestli Alena Žužová skutečně sehrála nějakou roli v případu vraždy novináře. Museli počítat i s možností, že pokud existují koneční zadavatelé vraždy, mohli by se pokusit o její likvidaci. Co to tu hrajete za komedii a za divadlo? Jste směšní, vysmála se jim. Nevypadala vůbec vyděšeně a drze ocekávala. Odvezli ji zpátky do rodinného domu v Komárně, kde zastihli i její matku. Starší paní ochotně odpovídala na otázky. Kvůli zadržení své dcery nebyla nijak hysterická ani rozzuřená. Začala domovní prohlídka. Policisté zabavovali různé věci, zejména elektroniku. U dveří do každé místnosti stála s nimi i Žůžová, aby viděla, jaké předměty si z domu odnášejí. Hned v přízemí čekalo na policisty velké překvapení. V pokoji, který vypadal jako dětský, byly pod kobercem uloženy hromádky peněz. Byly zabalené v kuchyňské útěrce, popsal očitý svědek, co tam našli. Žůžová měla pod kobercem ukryté bankovky v hodnotě 23 tisíc eur. Je to moje rezerva pro případ, že se něco stane, komentovala tento nález tehdy nezaměstnaná žena. Zatímco před domem měla zaparkovaný nový bílý Mercedes vyšší třídy, tak vnitřní vybavení domu nezářilo žádným luxusem, byl v něm běžný nábytek. V zahradě za domem pak měla starší bazén se špinavou vodou. Jak ukázalo i další vyšetřování, tohle nebyl jediný kontrast, který svobodná matka a jedna z nejbližších přítelkyň Mariana Kočnera roky schovávala.
8: Část pěta. Bod zlomu.
4: V ten stejný pátek zavolal Marian Kočner, vazebně stíhaný podvodník se směnkami, svému tehdejšímu kamarádovi Petrovi Tótovi. Tento bývalý důstojník Slovenské informační služby se mu během hovoru zmínil, že policisté zadrželi podezřelé z vraždy Jána Kuciaka. Kočnerovi už taky vyprávěl o Žůžové a upozornil ho, že média tuto ženu spojují právě s ním. Novináři ji označovali za Kočnerovu tlumočnici italštiny. V Komárně nikoho nemám, utrousil suše Kočner do sluchátka. Petr Tóth začal mít pocit, že jeho dlouholetý přítel lže. To byl jeho osobní bod zlomu. Když se mu pak neznámá žena s přezdívkou Sis Alino najednou celé hodiny neozývala, došlo mu, s kým si ještě donedávna psal. A žena to zřejmě brzy přijde i policie. Razie na jižním Slovensku a přiznání Zoltána Andruška zase byly velkým bodem zlomu v celém vyšetřování dvojnásobné vraždy, která se stala tou nejsledovanější kauzou v novodobé historii Slovenska. Od tohoto okamžiku byl případ plný zvratů, nepochopitelných rozhodnutí, překvapivých přiznání a šokujících detailů. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska vydali první díl letošní letní četby z knihy Vražda Jána a Martiny Vyšetřování. Napsala ji Laura Kell-Kalinská ze serveru Aktuality.sk a vydal Ringier Slovakia Media. Vybrané pasáže byly pro potřeby podcastu přeložené, zkrácené a částečně zeditované se souhlasem autorky. Lauře i Ringieru moc krát děkujeme, že nám umožnili výňatky z takhle důležité knihy ve Vinohradské 12 použít a současně dodávám, že události, které popisujeme, tak vycházejí ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a taky ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky v lednu 2024. To znamená, že celý tento týden se nebudeme věnovat obnovenému procesu s Marianem Kočnerem a Alenou Žužovou, který začal v lednu 2026. O tom zase někdy jindy. My pokračujeme v úterý. Naslyšenou zítra.
5: Vaše varování ze silnic.
9: Je velká bouračka motorkáře s autem.
10: Obratem předáváme všem řidičům.
11: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
5: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
12: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
10: Aby včas zvolili lepší cestu.
13: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
5: Volejte 800 553 553.
10: Zelená vlna radiožurnálu.
5: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
10: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
8: Radioservis představuje
10: knihu Jeste, ať vám to sluší.
2: Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Radiožurnál, je 9 hodin večer. Zprávy připravila Jana Utendorfská.
1: Bývalému náměstkovi ústřední vojenské nemocnice hrozí zapadělání 8 let vězení. Ukrajina zaútočila na další sklady ruské společnosti Wildberries. Po ruském útoku na Charkov schořelo 8 milionů knih. Fotbalisté Sparty se v případě postupu přes Lyon utkají ve čtvrtém předkole Ligy mistrů, buď s Fenerbahče nebo Šturmem Graz. A zítra bude slunečno, v Čechách odpoledne místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vojenská policie navrhuje obžalovat bývalého náměstka ústřední vojenské nemocnice v Praze. Zjistil to server iRozhlas.cz. Zdeněk Brabec měl podle vyšetřovatelů sfalšovat lustrační osvědčení, aby získal vyšší hodnost a pozici ve vedení nemocnice. Vinu ale odmítá. Informace potvrdila mluvčí vojenských policistů Nikola Rimkevič-Hajková.
14: Obviněný je podezřelý ze zločinu padělání a pozměnění veřejné listiny, ze zločinu podvodu a dále z příčiny podvodu ve stádiu pokusu. V případě odsouzení mu hrozí až 8letý trest odnětí svobody.
1: O podání případné obžaloby rozhodne obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6. Brabec byl náměstkem nemocnice pro personální záležitosti 10 let. Před rokem 1989 sloužil v úseku vnitřního zpravodajství státní bezpečnosti, který pronásledoval odpůrce režimu. Proto nemohl získat čisté lustrační osvědčení. Lékárny budou balení tamoxifenu k léčbě rakoviny prsu rozdělovat individuálně, na míru každé pacientce. Z neporušených blistrů budou sestavovat menší balení tak, aby odpovídala předepsanému dávkování a vystačila přibližně na 2 měsíce. Ministerstvo zdravotnictví tak reaguje na výpadek dodávek léku. Ukrajinské útoky na Krymu a v přilehlých částech Ruska podle tamních úřadů nepřežilo celkem 9 lidí. Jsou mezi nimi údajně i 3 děti, které zabila exploze po pádu trosek sestřeleného dronu na pláž. Informovali o tom úřady Krasnodarského kraje. Ukrajina zasáhla taky další obří sklad ruského e-shopu Wildberries nedaleko Moskvy. Ruským útokům naopak čelili oblasti na jihu a západě Ukrajiny.
15: Ruské bombardování v Záporožské oblasti nepřežil 1 člověk. Po víkendovém útoku ve východoukrajinském Charkově stále hoří taky sklad nakladatelství Ranok. Plameny už zničily na 8 milionů knih, včetně dětských učebnic. Podle šéfa nakladatelství Viktora Kruhlova série výbuchů zasáhla taky logistické centrum pro distribuci školních batohů. Není to první ruský útok na ukrajinská vydavatelství a kulturní instituce. Ruská armáda v minulosti zasáhla muzea, divadla i kostely, včetně historické Kyjevsko-Pečerské lávry. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: O využití peněz, které Severní energetická ušetřila na rekultivacích lomu ČSA na Mostecku, chce společnost rozhodnout sama, bez účasti státu, informovala o tom mluvčí Eva Maříková. Podle ní bude společnost jednat přímo s obcemi v okolí těžební jámy.
16: Částku, kterou chtějí těžaři mezi obce rozdělit, ale neuvádí. Podle jejich dřívějších informací mělo jít o 100 miliony korun. Severní energetická původně plánovala dát peníze obcím prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Ten se zatím Českému rozhlasu nevyjádřil. Z Mostu Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
17: Sport. Fotbalisty pražské Sparty, pokud projdou přes francouzský Lyon do 4. předkola Ligy mistrů, čeká boj o postup do základní části soutěže s lepším z dvojice Fenerbahče Istanbul Sturm Graz. Nejen o tom rozhodl los ve švýcarském Lyonu.
18: Evropské lize čeká Viktorii Plzeň dvojutkání o účast v hlavní části soutěže s poraženým ze souboje Berševa, Crvena zvezda Bělehrad. Hradec Králové má před sebou ještě 2 kvalifikační kola. Pokud ve 3. předkole Evropské ligy vyřadí Bešiktaš Istanbul, narazí na horšího z dvojice Dynamo Záhřeb Kauno Žalgiris. A pokud by východočeši neuspěli, v boji o účast v konferenční lize vyzvou buď Panathinaikos Atény nebo CSKA Sofia. A pokud Jablonec vyřadí Rigu, ve stejné soutěži narazí na polskou Jagiellonii Białystok nebo skotský tým Rangers. Kristián Šveda, Radiožurnál.
2: Z
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná třináctka na Karlovarsku a nehoda u Veselí nad Lužnicí. Silnice 13 z Karlových Varů do Chomutova neprůjezdná. Uzavírka kvůli spadlému stromu nebo několika spadlým stromům je v úseku Stráž nad Ohří Pernštejn. Zasahují tam hasiči. Možná objízdná trasa vede po druhé straně řeky, hlavně pro osobní auta přes obce Korunní, Kamenec a Okounov. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se za sjezdem na Rousínov stále vybočuje do levého pruhu. Na kilometru 215 stojí dvě nákladní auta a značení podél vozidel částečně zasahuje do pravého pruhu na místě policie a taky silničářská šipka. Udání se D3 na Táborsku u Veselí nad Lužnicí směr jízdy Praha je osobní auto mimo vozovku. Havarovalo pod

0: ale taky o dalších výjimečných pořadech Slovenského rozhlasu bude po 22. hodině vyprávět Luboš Machaj, bývalý generální ředitel Slovenského rozhlasu a televize, který kdysi pracoval i v legendárním pořadu Pozor zákruta. Vzpomenete si ještě na znělku?
1: Večerní radiožurnál
2: a Zuzana Burešová. Aha.

0: Co říkáte téhle zprávě? Do lékáren bychom brzy nemuseli chodit jenom pro léky, ale taky na očkování. Příslušný návrh prošel meziresortním připomínkovým řízením. Zatím by podle něj lékárny mohly očkovat proti chřipce a taky COVID-19. Už loni na podzim si přitom ministerstvo zdravotnictví a lékárny testovali, nakolik by lidé měli o očkování zájem. Nechat si aplikovat vakcínu mohli ve 4 lékárnách v Praze, v Brně a taky v Ostravě.
1: Bohužel ne vždycky jsme měli tu možnost je nechat naočkovat, protože my jsme ty kapacity konkrétně tady v Praze měli úplně naplněné.
2: Zhodnotila projekt loni v říjnu jeho garantka z lékárenského řetězce Benu Ivana Lánová. Naočkovalo se více než 700 lidí. Vakcínu proti chřipce jim tehdy aplikovali lékaři. Od poloviny příštího roku by ale mohli očkovat taky sami lékárníci. Stát si od změny slibuje hlavně vyšší proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě nízká. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
3: Kdybychom to vzali při nějakým jako porovnání mezinárodně, tak dejme tomu v Dánsku, když v roce 2015 začali očkovat v lékárně, tak každý rok se zvyšovala ta míra pro očkovanosti o 3% nahoru. Máme tady 2 miliony 300 tisíc seniorů, takže každý rok by se tady vlastně jako by ochránilo plus 70 tisíc seniorů.
2: Sdružení praktických lékařů ale očkování v lékárnách odmítá. Předseda sdružení Petr Šonka pochybuje, že se díky tomu zvýší proočkovanost.

0: My si pořád myslíme, že Česká republika očkování v lékárnách nepotřebuje, že problém nízké proočkovanosti na tyto dvě choroby není nedostatek očkovacích míst a nedostatek očkovacích kapacit, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
1: Podle něj navíc lékárníci nemají dostatečné vzdělání na to, aby zvládli případné zdravotní komplikace po očkování. S tím ale nesouhlasí prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.
2: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně v rámci svého vzdělávání, ať pregraduálního, tak postgraduálního. Ale samozřejmě tohle je ještě další věc, kterou je potřeba obnovovat, nacvičovat, tak aby bylo všechno připraveno.
1: Aby mohli očkovat, budou muset lékárníci absolvovat speciální vzdělávací kurz. V návrhu ministerstvo zároveň počítá s tím, že by proti chřipce a COVID-19 mohli vedle lékárníků očkovat i lékaři všech odborností a zubní lékaři. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

než začne sportovní přehled, tak si připomeneme, že dnes je to přesně 30 let, kdy na olympijských hrách v Atlantě získali zlaté medaile oštěpař Jan Železný a taky kanoista Martin Doktor. No a co se stalo ve sportu dnes, si povíme za chvíli v pravidelném přehledu.

0: Česko má nového třetího nejdražšího fotbalistu v historii. Po Pavlu Nedvědovi a Patriku Šikovi se jim stal 24-letý brankář Lukáš Horníček. A co o tom ví Jakub Kanta ze sportovní redakce? Vítej.
1: Hezký večer. Sport. Tak třeba to, že český reprezentant zamířil z portugalské Bragy do anglického Newcastlu, který za něj zaplatil 30 milionů eur v přepočtu 726 milionů korun. S vedením klubu z Premier League podepsal Horníček pětiletý kontrakt. V rozhovoru pro web Newcastlu mluvil také o tom, jak ho v anglickém klubu z Premier League přijali.
2: Posledních pár dní bylo jako neuvěřitelná horská dráha emocí. Jsem neskutečně šťastný, že tu můžu být. Od prvního momentu cítím velkou podporu všech v klubu. Už jsem se potkal i se spoluhráči a jsou úžasní. Je skvělé, že jsem v tak fantastickém klubu.
1: Fotbalisté Sparty, Plzně, Hradce Králové a Jablonce znají další soupeře v kvalifikaci evropských pohárů. Sparťané, pokud postoupí přes Lyon, se střetnou ve čtvrtém předkole Ligy mistrů s lepším z Dua Fenerbahce Istanbul Sturm Graz. Plzeňští viktoriáni se o postup do hlavní fáze Evropské ligy utkají s Berševou nebo srbskou Crvenou zvezdou Bělehrad. Západočeši začnou dvojzápas čtvrtého předkola 20. srpna venku. V případě izraelského celku by to bylo na neutrální půdě. Pokračuje zálož Viktorie z Bosny a Hercegoviny Amar Memić.
3: Tak oba supera nepříjemná, těžký. Jako já bych si rád bral červenou zvězdu kvůli tvé atmosféry, protože vím, že ten Balkán asi to bude horět dole, ale samozřejmě, když se podívám, tak asi by pro nás bylo lepší, když by to byl jako ten druhý tým.
1: Královéhradečtí fotbalisté v případě, že postoupí v kvalifikaci Evropské ligy přes Bešiktáš, změří ve čtvrtém předkole síly s poraženým z dvojutkání mezi Dynamem Záhřeb a Žalgirisem Kaunas. Pokud istanbulský celek bude nad jejich síly, čeká východočechy v závěrečném předkole konferenční ligy Panathinaikos Athény nebo CSKA Sofia. Jablonec ve stejné soutěži, když vyřadí Rigu, zahraje si o postup do skupinové části s Jagellonií Bialystok nebo glasgowskými Rangers. Moderní pětibojaři Marek Grič a Matouš Tůma získali na úvod evropského šampionátu v Istanbulu bronz ve štafetě. Karolína Křenková a Kateřina Váňová byly mezi ženskými týmy čtvrté, titul slaví Francouzi a Švýcarky. Hokejisté extraligového Kladna, Komety Brno, Plzně a Litvínova zahájili přípravu na ledě. Plzeňský trénink a své svěřence sledoval pouze z tribuny kvůli zranění z fotbalu hlavní trenér Josef Jandač.
4: Urval jsem si achilovku a ještě nejsem úplně do bruslí, takže ještě to nějaký týden, 14 dnů možná potrvá. To já tak nějak jako sportuju furt, nebo snažím se, když je čas, ale prostě už jsem starý a nevydrželo to. Ne. Někdy jsem to dělal, když jsem byl zdravý, že jsem se prostě šel dívat ze zora, protože člověk toho jako víc postřehne na ledě, než když je přímo na ledě.
1: Největší hvězdou cyklistického závodu Czech Tour bude Španěl Mikel Landa. Účast vítěze etap na Vuelte a Giro d'Italia zveřejnil v pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem na radiožurnálu Sport prezident závodu Robert Kolář.
5: Mikel Landa se bude připravovat na Vueltu a bude mu 630, tak si myslím, že patří k špičkovým cyklistům pořád. Byl domestikem Chrise Froomea v týmu Ineos, takže já si myslím, že to je zrovna jméno, který bude asi diváky lákat.
1: Golfistka Sára Kousková se po životním 12. místě na majoru British Open posunula ve světovém žebříčku o 630 míst. V novém vydání patří aktuálně nejlepší české hráčce 149. pozice.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
1: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
0: Časové znamení.
1: Rozhlasové hry.
2: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
0: Pravidelné zpravodajské relace.
1: Sportovní přenosy.
3: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slavie.
0: Nebo tvorba symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál Radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 15:45.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Na Kraví horu v Brně se tento týden vrátil festival Planet. Detaily se dozvíte ve zprávách. Radiožurnál posloucháte v 9:30. A také zprávy s Janou Utendorskou.
1: Schodek státního rozpočtu na konci července dosáhl téměř 177 miliard korun. Meziročně se tak zvýšil o 8,5 miliardy, proti červnu se ale snížil o 7 miliard. Informovalo o tom ministerstvo financí. Rozpočtu pomohlo téměř 30 miliard korun z fondů Evropské unie. Díky nim skončil meziměsíčně se 7-miliardovým přebytkem. Letošní červencový deficit je druhý nejnižší od roku 2020, současně ale šestý nejvyšší od vzniku Česka. Spojené státy zaznamenaly první dvě úmrtí na střevní nemoc cyklosporózu. Oba nakažení zemřeli v nejzasaženějším státě Michigan. Ten dosud registroval přes 11 000 případů nákazy. Informovali o tom dnes agentury AP a Reuters. Průjmové onemocnění spojují americké úřady v několika státech s ledovým salátem servírovaným v řetězci rychlého občerstvený Taco Bell. Dětské skupiny postupně přijímají děti na nový školní rok. Ministerstvo práce podpořilo vznik více než 500 skupin. Podmínkou pro dotace je ale zaplnění kapacity alespoň z 65%. To se zatím některým skupinám nedaří a hrozí, že kvůli tomu o dotaci nebo její část přijdou. A na Kraví horu v Brně se tento týden vrátil festival Planet. Parku až do neděle svítí 8 obřích nafukovacích modelů Planeta vesmírných těles. Vstup na festival je zdarma. Placený je program v planetáriu a doprovodné letní kino. Sport. Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc se zítra na pražské Letné proti Spartě v kvalifikaci Ligy mistrů nepředstaví. 25-letý ofenzivní záložník totiž není v nominaci francouzského Lyonu na úvodní duel třetího předkola. Trenér Fonseca zároveň nevyloučil, že by Šulc mohl Olympik opustit a přestoupit. Vedení Slávie pak prodloužilo smlouvu s 20-letým obráncem Mikulášem Konečným, a to do roku 2031.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná silnice na Českolipsku a nehoda v Brně. Na dálnicích teď nehody hlášeny nejsou. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov stojí dva kamiony. Kilometr 215, oba na krajnici, jen značení podél vozidel trochu zasahuje do pravého pruhu. Většina projíždějících aut v místě vybočuje vlevo. Silnice 13 z Karlových Varů do Chomutova je už průjezdná. Uzavírka kvůli spadlému stromu v úseku Stráž nad Ohří Perštejn skončila. Naopak na Českolipsku je kvůli odklízení spadlého stromu neprůjezdná silnice 270 na výjezdu z Dox do Dubé. Osobním autem se dá uzavírka obět přes Skalku. A v Brně Židenicích v Líšeňské ulici zasahují záchranáři u nehody motorky. U zastávky Juliánov je proto zavřený jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Před námi je jasná a teplá noc. Teploměr ukáže 22 až 17 stupňů, v údolích ojediněle 14. Zítra pak bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. A teploty 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, je s vámi Zuzana Burešová.
0: Dobrý večer. Cyklistika, pěší turistika nebo lezení po skalách někdy hodně zabolí. Od začátku prázdnin vyjížděla horská služba už k 872 úrazům. Nejvíc jich hlásí Jeseníky, pak Šumava, Krušné hory a nakonec Krkonoše. Jsou to právě destinace, které hodně navštěvují extrémní sportovci. Na serveru i rozhlas o tom máme rozhovor s horským záchranářem Markem Fischem. Tak si ho přečtěte.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Komedie Pět švestek, 11. celovečerní film režiséra a scenáristy Jana Svěráka na podzim vstoupí taky do kin ve Velké Británii. Podle tvůrců jde o čtvrtý český film, který se za 30 let existence samostatné České republiky povedlo ve větším měřítku dostat do britských kin. V Česku tuto komedii zatím vidělo 120 tisíc diváků. Rozhovor s režisérem filmu Janem Svěrákem najdete v aplikaci Můj rozhlas, protože právě dnes byl hostem večerní publicistiky.

0: Bezbariérových toalet na tzv. Euroklíč v Česku přibývá. Aktuálně fungují na víc než 2000 míst. Mnoho lidí se zdravotním postižením ale teď má problém se ke klíčům dostat. Síť se sice rozšiřuje, jenže distribuce novým žadatelům se v červnu úplně zastavila. Důvodem jsou průtahy s vypsáním dotačního titulu na Ministerstvu pro místní rozvoj, bez kterého Národní rada osob se zdravotním postižením nemůže další klíče nakoupit a taky vydávat.
1: Dobrá věc, ať do sprchy nebo na záchod, hezky dostupný.
2: Vozíčkář Jan Krauskop z Plzně ukazuje na svém svazku v celku běžný klíč. Na vozíku je po nehodě na motorce 15 let a stejně dlouho euroklíčem otevírá bezbariérová sociální zařízení na nádražích, úřadech nebo čerpacích stanicích.
1: Je to přístupný lidem, kteří to potřebují, nejsou to jenom vozíčkáři, ale třeba diabetici, onkologicky nemocní pacienti, pro ty, co to potřebují.
2: V České republice funguje systém euroklíčů 20 let. Teď ale nové klíče nejsou a žadatele zapisují na pořadníky, stejně jako sociální pracovnice městského úřadu v Rokycanech Sabina Mitáčková.
3: Jsou nedostupní. Já si tady píšu seznam těch lidí, kteří mají zájem.
2: Nové euroklíče došly v červnu kvůli chybějící dotační výzvě Ministerstva pro místní rozvoj. Celý systém u nás spravuje Národní rada osob se zdravotním postižením. Pokračuje její předseda Václav Krása.
4: Během dotační pauzy se nám nashromáždilo více než 1000 žádostí.
2: Výpadek peněz na pořízení nových euroklíčů je podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové způsobený přípravou nové dotační výzvy. Od kdy budou finanční prostředky opět k dispozici, ale neuvedla.
5: Předpokládáme, že podpora na realizaci projektu bude poskytnuta v průběhu letošního roku. S realizátorem Euroklíče je Ministerstvo pro místní rozvoj v kontaktu a společně pracujeme na přípravě nového programu a pokračování podpory.
2: Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo listopadu letošního roku. Z Plzně Pavel Hala, Radiožurnál.

Najít místo v zařízeních pro předškolní děti bude v Česku snadnější. Města a obce dokončují zázemí pro víc než 500 dětských skupin. Tu v Soběhrdech na Benešovsku otevřeli kvůli velkému zájmu rodičů už teď o prázdninách. Zastavíte se tam s námi?

0: Města a obce dokončují zázemí pro celkem 504 dětských skupin. Pokud by radnice neměly od září místo ve školkách a dětských skupinách pro tříleté děti, museli by rodinám přispívat na hlídání. Třeba v Soběhrdech na Benešovsku skupinu otevřeli kvůli velkému zájmu rodičů už teď o prázdninách.
1: Tak dobrý den, vítám vás u nás v Třešňovce v naší dětské skupině.
2: Nezávislý starosta Soběhrad Pavel Bartík, co asi každého zaujme, kdo třeba i jede kolem. Takže vaše dětská skupina je veliká. Na to, jak jste v uvozovkách malá obec?
1: No, my jsme se snažili, když už jsme se do té stavby pustili, tak aby ten projekt byl velkoryse pojatý. Jsou tady teda místo pro dvě ty dětské skupiny.
2: Pro zajímavost, kolik máte obyvatel?
1: My máme necelých 500 obyvatel.
2: A kapacita dětské skupiny?
1: Kapacita je 2x12 dětí. Máme tu kapacitu naplněnou, už jsme poslední chvíli odmítali některý zájemce.
2: Markéta Lukáčová, paní ředitelka.
3: Nemáme děti jenom ze Soběhrd, ale vlastně máme děti i z Nespek, z Benešova a tak dál, takže jsme rádi, že je o dětskou skupinu velký zájem.
2: Od kolika let přijímáte?
3: Přijímáme děti od roka a půl. Potřebujeme plínky, máme přebalovací pult.
4: Dáme botičky máčko.
5: Já jsem Kateřina Fumferová.
2: Přicházíte se synem do dětské skupiny?
5: Se synem Jaromírkem. Teď jsme tady první týden na adaptaci a je to super.
2: Kolik malému je?
5: Budou mu 2 roky. Jsem pracovala teda bez přestávky víceméně, takže teď to bude takový uvolnění jak pro mě, tak pro babičky.
2: Právě i k dřívějšímu návratu rodičů s malými dětmi do práce mají přispět dětské skupiny. Ministerstvo práce a sociálních věcí na ně vyhlásilo dotační titul. Podle mluvčího ministerstva Jakuba Slavíka byl o něj obrovský zájem.
6: V rámci programu vznikne 504 dětských skupin s celkovou podporou ve výši 7 miliard 186 milionů korun. Máme zprávy, že dokončeno je už 485 budov, tedy většina. Podmínkou dotace je obsazenost dětské skupiny 65%.
2: Nesplnění podmínky může vést ke krácení předělené dotace. Ze Soběhrad, Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Dobrý večer s Radiožurnálem, je 22 hodin. Zprávy připravila Jana Utendorfská.
6: Při letecké show na festivalu v Mostě se blízko letadel pohyboval dron. Událost prověřuje policie. Evropská komise navrhuje posílení vnějších hranic Unie. Reaguje tak na krizi ve španělské Seutě. Hokejisté Kladna zahájili přípravu pod trenérem Radimem Rulíkem. A zítra bude slunečno, v Čechách odpoledne místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Policie pátrá po pilotovi dronu, se kterým minulý čtvrtek létal v blízkosti známé akrobatické skupiny Flying Bulls. Mohl tak ohrozit jak piloty, tak i diváky zahajovací show festivalu Let It Roll u jezera Most. Záběry z dronu byly zveřejněné na sociálních sítích. Dnes dopoledne je pak někdo stáhl.
8: Piloti neměli o dronu ani tušení, uvedl po shlédnutí videa šéf akrobatické skupiny Flying Bulls Stanislav Čejka.
9: Já jsem neměl tušení, byť jsem v tom odkaze viděl docela, že bylo docela blízko v nějakým okamžiku.
8: Mostecká policie začala výskyt stroje, který mohl ohrozit letadla, prověřovat.
10: A budeme nadále zjišťovat bližší okolnosti. Pokud se někomu podařilo video zálohovat, ozvěte se prosím policistům.
8: Uvedl policejní mluvčí Václav Krieger. Dohledat zpětně pilota dronu, pokud let nebyl registrovaný, je ale podle mluvčí úřadu pro civilní letectví Jitky Ungerové nemožné. Používání dronů pořadatelé festivalu během akce zakázali. Z Mostecka Gabriela Hauptfoglová, Radiožurnál.
6: Správa Železnice České dráhy se dohodly na převodu majetku za zhruba 7 miliard korun. Vzájemně si prodají pozemky pod tratěmi, upozornil na to server z dopravy CZ. Správa Železnic za ně zaplatí necelých 6 miliard 800 milionů korun bez DPH. České dráhy odkoupí majetek za přibližně 212 milionů korun. Smlouvu obě instituce uzavřely na konci července. Evropa musí podle předsedkyně Evropské komise udělat víc při ochraně vlastních hranic. Ursula von der Leyenová to napsala v dopise španělskému premiérovi Pedrovi Sanchezovi. Vyjádřila v něm taky podporu Madridu při řešení nelegální migrace. Španělské město Ceuta na severu Afriky se v pátek stalo cílem několika desítek tisíc nelegálních migrantů, kterým se podařilo překonat hranice. O situaci budou zítra jednat ministři vnitra členských zemí Evropské unie. O zápisu zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů rozhodnou až noví zastupitelé po říjnových volbách. Radní se na tom shodli na dnešním jednání. Válcová věž zříceniny se má oficiálně stát nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodeti před pár dny měřením potvrdili její rekordní náklon 7,315 stupně.
11: Zápis do Guinnessovy knihy rekordů vyjde na asi 1 milion korun. I proto chce město nechat rozhodnutí o zápisu na nové zastupitele. Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu, a to se sklonem 5,42 stupně. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Radiožurnál.
1: Sport.
6: Hokejisté Kladna zahájili přípravu před novou extraligovou sezónou. Poprvé vedl tým na ledě někdejší kouč reprezentace Radim Rulí, který by rád se svými svěřenci navázal na výkony, které rytíři předváděli v předkole posledního play-off.
12: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská. Bude strašně záležet na tom, jak to uchopíme, protože chceme, aby ty hráči to bavilo, aby ty hráči, i přesto, že to je dřina, ale aby v tom viděli smysl. Já to říkám úplně zjednodušeně. Pro mě to, co jsem viděl, navázat na ty zápasy toho předkola, úrovní a tu úroveň posouvat.
6: Na ledě se dnes premiérově také představili hokejisté Litvínova, Plzně a taky Komety Brno, kteří by měli od nového roku hrát domácí zápasy v nové hale na výstavišti. Jejich prvním soupeřem by tam měla být 10. ledna Sparta Praha.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení na dálnici D1 na Vysočině a překážka u Dox.
14: Po dálnici D1 z Brna do Prahy jede nadměrný náklad s doprovodem 40 tun, skoro 7 metrů na šířku, a zpomaluje provoz. Před chvílí u exitu 119 Velký Beranov po D1 pojede až do Prahy. Na silnici 38 z Dox do Mladé Boleslavy řidiči hlásí sraženou lesní zvěř. Pomaleji projíždějte mezi odbočkami na Mělník a Bezděz. Na Českolipsku silnici 270 na výjezdu z Dox do Dubé už odklidili spadlý strom a úsek je opět průjezdný. Na brněnskou silnici 377 z Tišnova do obce Železné narazilo osobní auto do mostu, na místě policie a neprůjezdný jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy. Teď už nabízíme reprízu speciálního pondělního hosta Radiožurnálu. Slovo má Jan Pokorný.
16: Dnes máme 3. srpna roku 2026 a přesně před 100 lety začalo pravidelné rozhlasové vysílání na Slovensku. Uplynulo 100 let a dnes už není problém, že zpravodajka Radiožurnálu Bratislavě Bára Vránová vezme takovou chytrou krabičku s mikrofonem a sluchátky, no a náš host, slovenský rozhlasový a televizní manažer Luboš Machaj, může mluvit. Dobrý den.
17: Dobrý den, pozdravujem celé Čechy, děkujem pekne za pozvání.

0: Před 100 lety začalo pravidelné rozhlasové vysílání na Slovensku a naším hostem je rozhlasový a televizní manažer Luboš Machaj, který byl svého času taky generálním ředitelem Slovenského rozhlasu a televize. K rozhlasu a k poslechu rozhlasu patří i představivost, imaginace. Když byste se tak zasnil a zkusil si představit to studio, kde to tenkrát před 100 lety začalo, co vám vytane na mysli?
1: No, já jsem si čítal také tie historické pamäte, ako to v podstate vtedy fungovalo. No určite muselo byť neuveriteľné, že všetko išlo na živo. To znamená aj hudba, aj slovo, aj proste každý detail. Dokonca keď sa, ja som si tak predstavoval, lebo robil som dramaturga rozhlasových hier, konkrétne rozprávok. A čítal som si o tom, ako sa kedysi robili rozprávky a všetky zvuky, to znamená všetky tie reálne ruchy, voda, vietor, vtáčikovia, všetko sa robilo live pred mikrofónom, nebolo možné urobiť žiadnu opravu. Malo to určite svoje čaro, dokonca viem, že u vás bol som raz na Pri Bohemia a tam aj časť vašich tvorcov robila takéto vysielanie rozhlasovej hry úplne live, vlastne trošku aj takú improvizáciu. Takže bolo to trochu iné, malo to v podstate inú atmosféru, boli tam tie mikrofóny určite inak zavesené, bola tam tá technológia úplne iná. V rozhlase v Bratislave sa vysielalo vtedy z tej budovy, kde dneska je koncertná sieň, takže určite to vyzeralo inak, ale tá atmosféra bola podobná.
0: My tady máme díky archivu vlastne očité svedectví. První slovenskou hlasatelkou byla Margita Horáková a ona vyprávěla o tom, jak vypadalo to studio, odkud se vysílalo.
2: No, keď som prišla, to bolo to ešte celkom vo vývinu. Jedna miestnosť, 24 metrov, tam bol riaditeľ, tajomník a sluha a hlásateľ. A vedľa bolo štúdio a odtiaľ sa hlásilo. To bol rok 1929. Zaznou bola kancelária, žiadna nebola, nič takého. Technika bola, taký kubálek malý, taký. No koľko? 2 štvorcové metry. No bolo to všetko celkom primitívne.
0: No a když už jsme našli archivní záznamy hlasu Margity Horákové, tak ona mluvila i o tom, jak lidé v její době, a ona nastoupila do Slovenského rozhlasu v roce 1929, rozhlasové vysílání vnímali.
3: Když to někdo poslouchal na ten krystálek, no tak to tam taky kňouralo všelijak. Ale lidi byli spokojeni, protože, proč? No protože to bylo zázrak, to byl zázrak tehdy. Tehdy to bylo, na Slovensku snad byly tehdy 4 roky tomu, co to vůbec začalo. Lidé neměli aparáty, lidé měli krystálky a teď to dali to sluchátko na ucho a říkal, ono to mluví, ono to hraje, no to je úžasné. Každý byl spokojený se vším, takže já se nechci vytahovat, takže jsem snad nebyla nějaká vynikající hlasatelka, ale všichni mě měli rádi. No proč? No protože jsem tam byla za prvé jediná, no a za druhé, protože to bylo novum, to bylo něco úžasného.
0: I řada dnešních posluchačů Českého rozhlasu si vzpomíná, která se každý den po 13. hodině ozvala nezaměnitelná znělka a začal se vysílat pořad Pozor zákruta. A protože náš dnešní host Luboš Machaj v redakci Pozor zákruty pracoval, tak si o tom budeme za chvíli povídat.

0: Radiožurnál posloucháte v 10:30. A taky Pavla Prouzu se zprávami.
1: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Radiožurnálu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ se týká darování kryptoměny v hodnotě téměř 1 miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Rezort peníze dostal od dřív odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Kromě něj jsou teď obžalovaní taky bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek za ODS, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Knihovna Václava Havla změní své jméno. V jejím čele zároveň končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček. O rozhodnutí správní rady informoval krizový manažer instituce Marek Měrka s tím, že knihovna bude dál fungovat a její program běží podle plánu. Nebude se ale například podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Odbory pracovníků veřejného sektoru opět vyzvali vládu k jednání o navýšení platů pro příští rok. Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO žádají, aby stanovil konkrétní termín schůzky. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že kabinet je připravený vést s odbory debatu. Jednání o rozpočtu na rok 2027 ale podle ní teprve začínají. Teplotní rekord pro 3. srpen dnes padl na třetině stanic, které fungují alespoň 30 let. Desetina stanic pak má nové maximum pro celý srpen. Nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9 stupně Celsia. Je to nejvyšší teplota na Moravě za celou dobu měření, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Zítra by podle meteorologů mělo být ještě teplej. Sport. Karolína Plíšková vstoupila do tenisového turnaje v Torontu výhrou nad Olejnikovovou z Ukrajiny 2x6-4. Její další soupeřkou bude pátá hráčka světa, Ruska Andrejevová. Alexandra Ilaová porazila v dohrávaném finále ve Washingtonu 2-1 na sety nasazenou jedničku Američanku Pegulovou. A jako první tenistka z Filipín vyhrála některý z podniků WTA Tour.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D1 na Vysočině a nehoda na Českokrumlovsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na Vysočině zpomaluje. Provoz nadměrný náklad s doprovodem má skoro 7 metrů na šířku a je za ním hustý provoz. Před chvílí projeli kolem sjezdu na Ledeč nad Sázavou kilometru 81. Po D1 pojede náklad do Prahy. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov se objíždí odstavený kamion. Kilometr 215 na krajnici a stále platí, že podél vozidla to značení zasahuje do pravého pruhu a většina projíždějících aut vybočuje vlevo. Na silnici 39 z Českého Krumlova do Horní Plané narazilo osobní auto do svodidel. Nehodu taky omezený průjezd čekejte za Kájovem u obce Kladenské Rovné. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Před námi je jasná a teplá noc, teploměr ukáže 22 až 17 stupňů, v údolích ojediněle 14, zítra bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večera při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky nebo bouřky, teploty 34 až 39 stupňů, na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy. A po písničce budete opět poslouchat reprízu speciálního pondělního hosta Radiožurnálu, slovo bude mít Jan Pokorný.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravil Pavel Prouza.
3: Po velké migrační vlně zůstává ve španělském městě Ceuta na severu Afriky 3 až 5 tisíc běženců. Domácnosti pěti obcí na Brněnsku jsou kvůli suchu bez pitné vody. Fotbalisty Plzně čeká ve čtvrtém předkole Evropské ligy soupeř ze Srbska nebo Izraele. Zítra bude slunečno, přechodně přeháníky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ve španělském městě Ceuta na severu Afriky zůstává 3 až 5 tisíc běženců z migrační vlny z konce minulého týdne. Televizi Telecinco to řekl šéf regionální vlády Juan Vivas. Obě centra pro migranty ve městě jsou podle něj přeplněná a nemohou přijímat další lidi.
4: Přeplněné migrační centrum pro dospělé, kde lidé dostávají jídlo a další péči, hlídá policie. Před několika dny se tam příchozí snažili vtrhnout. Nejméně stovky migrantů převážně ze subsaharské Afriky čekají před centrem a na nedaleké pláži Del Trampolín. Většina z nich několik dní nejedla a občas se strhávají šarvátky o vodu nebo další pomoc, kterou dobrovolníci přivezou. Španělský rozhlas Cadena Ser uvedl, že španělská tajná služba ministerstvo vnitra minulý měsíc varovala před velkou migrační vlnou do Ceuty. Vládní mluvčí Elma Saizová to popřela. O migraci po incidentu na španělském území v Africe budou zítra jednat unijní ministři vnitra. Z pláže Del Trampolín v Ceutě Dominik Tesár, Radiožurnál.
3: V pěti obcích na Brněnsku neteče kvůli dlouhodobému suchu pitná voda. Vyčerpaly se tam zásoby vody ve vodojemech. Jde o Domašov, Rudku, Říčky, Javůrek a Litostrov. Dodávky pitné vody z veřejného vodovodu jsou tam teď přerušené. Obce přitom před 4 dny omezily kvůli situaci odběr pitné vody. Zakázaly například zalévání zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů. Podle dobrovolného svazku obcí Domašov, který pětici obcí sdružuje, přesto spotřeba neklesla tolik, aby se podařilo zásoby vody doplnit. Místní si teď můžou pitnou vodu odebírat z přistavených kontejnerů. Vojenská policie vyšetřuje okolnosti pádu vojenského vrtulníku v Náměšti nad Oslavou jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Radiožurnálu mluvčí Nikola Rimkevič-Hajková. Podle armády jde o běžný postup. Mluvčí generálního štábu Vladimír Holas zdůrazňuje, že dál pokračuje prověřování všech možných příčin.
5: V žádném případě to neznamená, že je v této fázi vyšetřování stanovena příčina letecké nehody a ani že je podezřelá konkrétní osoba. Samozřejmě současně nadále pokračuje prověřování všech ostatních možných příčin, včetně technického selhání.
3: Při nehodě před 2 týdny zemřela jedna vojákyně, 4 její kolegové skončili v nemocnici.
1: Sport.
3: Fotbalová Sparta se v případě postupu přes Lyon utká v závěrečném předkole Ligy mistrů s lepším z dvojice Fenerbahče Istanbul Sturm Graz. Plzeň narazí ve čtvrtém předkole Evropské ligy na poražený tým ze souboje mezi Červenou zvezdou Bělehrad a Berševou. Podle golmana Floriana Wiegeleho je jedno, s kým se Viktoria střetne.
6: Preferenz gibt es keine.
7: Nemám žádnou preferenci, musíme přijmout soupeře, který na nás vyjde. A co nejlépe se na něj připravit? Myslím, že každý z nás by si opět rád zahrál Evropskou ligu, ale víme, že proto musíme hodně udělat a v těch dvou zápasech odevzdat všechno, aby se to podařilo.
3: Hradec Králové se v případě postupu přes Bešiktaš střetne s Dynamem Záhřeb nebo Žalgirisem Kaunas. Pokud dvojutkání nezvládne, o hlavní fázi konferenční ligy si zahraje s aténským Panathinaikosem nebo CSKA Sofia. Jablonec čeká Bialystok nebo Rangers, ale nejprve musí přejít přes Rigu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na dálnici D1 na Benešovsku a nehoda u Českého Krumlova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady jede nadměrný náklad s doprovodem. Zpomaluje provoz, teď zhruba kilometry 28 až 27 míří k omezení u Šmejkalky a pak v Praze přejedou na Pražský okruh směr Ruzině. Na dálnici D35 ve směru z Vysokého Mýta do Hradce Králové stojí porouchané osobní auto. Za sjezdem na Dašice 147. kilometru na krajnici opatrně kolem se pohybují lidé. Na místě je silničářské značení. Na silnici 39 z Českého Krumlova do Horní Plané narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je za Kájovem u obce Kladenské Rovné a místo s opatrností průjezdné. A na Břeclavsku silnici z Drnholce do Mikulova nepřehlédněte chodce, pohybuje se v úseku Novosedly Březí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Noc bude jasná až polojasná, při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky nebo bouřky. Teploty 18 až 23 stupňů, v údolích ojediněle kolem 14, na horách kolem 17 stupňů. Zítra má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Tolik zprávy. A pokračuje večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
2: Dobrý večer. Občas se na e-shopech vyklube z milého operátora obyčejný AI chatbot. Díky novým evropským pravidlům byste ale už měli přece jen poznat, že si píšete s počítačem. Jaké další novinky od včerejška platí, to vám povíme už za chvíli. Opravdu my, žádný AI chatbot.
1: Večerní radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: Pro firmy a státní instituce začala platit přísnější pravidla pro používání umělé inteligence. Už by se vám tak třeba nemělo vůbec stát, že si píšete s chatbotem, aniž byste věděli, že na druhé straně není živý člověk. Vyplývá to z evropského nařízení AI Act. Co přesně to znamená pro běžného uživatele, ví Veronika Sudková z domácí redakce. Vítejte, pěkný večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak co se pro firmy nebo úřady mění?
1: Pokud třeba používají AI k tvorbě reklamních a informačních plakátů, musí na nich nově být jasně napsáno, že vznikly s pomocí umělé inteligence. Nejde jenom ale o vizuální stránku. Společnosti, které AI vyvíjejí, musí upravit způsob, jakým obrázky vznikají, říká právnička Lucie Malá z České asociace umělé inteligence.
2: Oni mají povinnost do toho výstupu, který vám dají, nějak zapéct tu informaci, že jde o umělou inteligenci. Takže je to technická vrstva, kterou nevidí člověk, ale stroj ji pozná.
1: Soukromých uživatelů AI, jako jsem třeba já nebo vy, se regulace netýká.
0: A kdo vlastně bude to dodržování pravidel sledovat?
1: Na to bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Ten může v závažných případech udělit pokutu až 15 milionů eur. To je přes 360 milionů korun. A nebo taky sankci ve výši 3% celosvětového ročního obratu firmy. Úřad bude každý případ posuzovat zvlášť.
0: Takže to důležité, jsme si řekli, jak se to bude dodržovat, tak to zjistíme o něco později. Tak téma připravila pro večerní radiožurnál Veronika Sudková z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
1: Taky děkuju, naslyšenou.
0: Podrobnosti samozřejmě jako vždy najdete také na zpravodajském serveru iRozhlas.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Taky jste to možná někdy zažili. Čekáte v koloně na dálnici, vedle je čerpací stanice a někteří řidiči si to zkracují právě přes ní. Co myslíte, mají na to právo? Tak my to víme a odpovíme za chvíli v prázdninové autoškole Radiožurnálu.

0: Celé léto vám nabízíme projekt Prázdninová autoškola Radiožurnálu a podle ohlasu vás právě tahle naše rubrika hodně zajímá. V dnešní epizodě se reportér Václav Drážek zajímal, jestli je povolené objíždět kolonu na dálnici přes čerpací stanici.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
1: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
0: Časové znamení.
1: Rozhlasové hry.
2: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
0: Pravidelné zpravodajské relace.
1: Sportovní přenosy.
3: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naši, Sparty a Slávie.
0: Nebo tvorba symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál Radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 15:45.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, je půl dvanácté. A to je čas na zprávy s Pavlem Prouzou.
1: Od srpna platí v Evropě nová pravidla pro umělou inteligenci. Firmy a instituce musí informovat lidi, pokud k vytvoření obsahu použijí AI nebo když umělou inteligenci využijí jinak, třeba ke komunikaci se zákazníky. Dodržování pravidel v Česku kontroluje telekomunikační úřad. 4 obvinění z březnového žhářského útoku v Pardubicích podali stížnost proti prodloužení vazby. Informoval o tom soudce okresního soudu v Pardubicích Karel Kobernac. Ten jim vazbu na konci července prodloužil o 3 měsíce. Stížnostmi se bude zabývat krajský soud v Hradci Králové. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Anglie a Wales zažili nejsušší červenec v historii měření. Na základě předběžných dat to oznámila britská meteorologická služba Met Office. Nejhorší je situace v jižní Anglii, kde byl letošní červenec podle serveru Independent vůbec nejsušším zaznamenaným měsícem. Meteorologové v této části země naměřili pouze 1,9 mm srážek. V řece Dřevnici ve Zlíně uhynulo po bouřce asi půl tuny ryb, šlo o štěky, parmy, kapry nebo třeba 30-kilového sumce. Uvedl to Zlínský spolek Moravského svazu rybářů. Asi 1,5 km dlouhý úsek řeky je tak nyní takřka bez ryb. Může za to prudký nárůst teploty vody. Sport. Nikola Bartuňková postoupila do druhého kola kanadského tenisového turnaje. Česká tenistka porazila domácí Andreeskuovou 7-5 a 6-4 a příště se utká s Dánkou Tausonovou. Postup slaví také Karolína Plíšková, která vyřadila Ukrajinku Olejnikovovou 2x6-4. Ve druhém kole čeká pátá hráčka světa Andrejevová. Na kurt se za chvíli postaví ještě Tereza Valentová, která si zahraje s Američankou Tausendovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na dálnicích odstavená auta a nehoda u Veselí nad Moravou. Na dálnici D1 v Brně směr Praha stojí osobní auto. V omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 policie hlásí, že blokuje krajnici. Místo je volně průjezdné, kolona se tam netvoří. Další odstavené auto čekejte na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Stojí na exitu 42 sjezdu na Jičín podle kamery vlevo na zebře, zatím jen na blikačích. A na Hodonínsku na výjezdu z Veselí nad Moravou do Hroznové Lhoty je po večerní nehodě převrácený traktor s vlekem. Nehodu šetří, místo teď s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude jasná až polojasná, při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky nebo bouřky, teploty 18 až 23 stupňů, v údolích ojediněle kolem 14, na horách kolem 17 stupňů. Zítra má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Tolik zprávy. A pokračuje večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: A připomeneme si dvě výročí. 3. srpna roku 1778 se v Miláně otevřela slavná La Scala. Pojme 2800 diváků, v 6 patrech je 270 loží a na jevišti může najednou vystoupit až 400 účinkujících. A 3. srpna roku 1921 objevil Alois Král se svými pomocníky Demenovskou jeskyni svobody, kterou dnes navštěvuje opravdu nejvíc turistů. Ať už se vydáte do Milána nebo třeba na Slovensko. Přeji vám samé pěkné zážitky.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o

Evropská diplomacie má zastupovat 500 000 000 lidí. Často se ale sama nemůže shodnout, co chce říct. Jak silná je unijní diplomatická služba a dokáže ji Kaja Kallasová změnit, tak o tom je nový díl podcastu Bruselské chlebíčky. Ukázku vám nabídneme na Radiožurnálu už za malou chvíli.

0: Evropská zahraniční politika má mít jednu tvář, v praxi se ale o hlavní slovo dělí šéfka unijní diplomacie, předsedkyně Evropské komise a členské státy. Ursula von der Leyenová ale stále častěji přebírá roli, která by měla náležet Kaje Kallasové, to říká expert na evropské instituce Eric Maurice v novém díle pořadu Bruselské chlebíčky.
1: Spolupráce mezi ESVO, komisí a členskými státy nefunguje dobře. Uprostřed toho všeho stojí vysoká představitelka. Ty úvahy Francie a Německa o reformě vycházejí právě z toho, že identita, role a míra pravomocí vysoké představitelky už nejsou jasné. Ono to nebylo zcela jasné ani na začátku, ve smlouvách, ale nyní je zřejmé, že předsedkyně komise chce v této oblasti hrát hlavní roli a být hlavním partnerem pro jednání s členskými státy, čímž vysokou představitelku pro zahraniční politiku zcela vytlačuje na vedlejší kolej.
2: Zmiňujete Josepa Borrella, předchůdce Kallasové, ale během jeho mandátu tyhle debaty o smyslu ESVI nebyly až tak hlasité a viditelné jako teď. Nehraje v tom roli také vztah a určitá rivalita mezi Kajou Kallasovou a Ursulou von der Leyenovou? Není to zkrátka osobní?
1: Ano, je to osobní, i když oni by to samozřejmě popřeli. Osobní rovina hrála roli i u Borrella. Ovšem v prvním funkčním období Ursuly von der Leyenové ta její tendence řídit zahraniční politiku byla méně jednoznačná. V současném období ale dochází k daleko větší centralizaci v Evropské komisi. Ve sboru eurokomisařů chybí silné hlasy. Kaja Kallasová je sice bývalou estonskou premiérkou, ale zdá se, že von der Leyenová nebere její politické zkušenosti a politickou váhu příliš potaz.
0: A celý rozhovor s Zdenky Trachtové s Ericem Maurisem v podcastu Bruselské chlebíčky si taky můžete pustit na webu Radiožurnálu a taky v aplikaci Můj rozhlas.

0: tobě.
1: Golfistka Sára Kousková o víkendu vybojovala nejlepší český výsledek v historii. Na britské Women's Open obsadila dělenou 12. pozici a dokázala konkurovat nejlepším hráčkám světa. A jakou měla radost, se už podívejte na našem zpravodajském serveru i rozhlas, kde máme článek i video. A za chvíli budeme mít další téma, tentokrát hokejovou extraligu.

0: Přesně měsíc před prvním soutěžním zápasem v Lize mistrů vyjeli na led extraligoví hokejisté Škody Plzeň. Úvodní trénink vedli asistenti Václav Pletka a Jiří Weber. Hlavní kouč Josef Jandač pozoroval dění na ledě pouze z tribuny, kam se za ním vydal náš reportér.
1: Trenér Josef Jandač sledoval první trénink na ledě svých svěřenců hokejistů Škody Plzeň pouze z tribuny. Proč, trenére?
2: Urval jsem si achilovku a ještě nejsem úplně dobruslý, takže ještě to nějaký týden, 14 dnů možná potrvá.
1: Znamená to, že jste měl aktivní léto, sportoval jste?
2: To já tak nějak jako sportuju furt, nebo snažím se, když je čas, ale prostě už jsem starý a nevydrželo to. Ne?
1: Co to znamená pro trénink vašich svěřenců, že dáte pokyny před tréninkem asistentům a ti se o vše postarají a vy to máte pěkně jako na dlani?
2: Tak ten pohled ze zora, někdy jsem to dělal, když jsem byl zdravý, že jsem se prostě šel dívat ze zora, protože člověk toho jako víc postřehne na ledě, než když je přímo na ledě, ale už jako Venca Pletka s Jirkou Weberem jsou natolik dobrý a zkušený, že ten trénink můžou vést samostatně. Mě tam jako nepotřebuji. My si vždycky dopředu trénink máme všechno připravený a jde jenom o to, aby ty konkrétní postřehy na ledě předávali včas a správně. No.
1: Vy máte problém s achilovkou. Doufám, že vašich svěřenců se žádné zdravotní trable netýkají, takže sešli se v kompletním počtu, včetně těch zahraničních posil, které vlastně přiletěly až teď pár dní před prvním tréninkem na ledě.
2: Jo, tak žádný zdravotní trable zatím nejsou. Doufám, že to vydrží. Loni jsme si to říkali taky, první 14 dnů bylo úplně nádherných a jeli jsme na první zápas a byli jsme minus 3 hráči dlouhodobě, takže teď momentálně jsou všichni.
1: Pojďme k té nejnovější posilek, jejíž příchod jste oznámili nedávno, kanadský útočník, teď nevím, jestli to řeknu správně, Denny Kettig, tak proč jste se jeho rozhodli angažovat?
2: Jednak, aby jsme měli dostatečnou šířku kádru, hrajeme Ligu mistrů a potřebovali jsme doplnit o jednoho útočníka, odešel nám že Olešinský, takže jsme reagovali a samozřejmě v rámci finančních možností a nějakého monitoringu trhu hráčů, tak je to kluk, který dal hodně gólů, je vysoký, silný, ale samozřejmě hrál třetí nejvyšší zámořskou soutěž a někdy tyhle ty hráči jsou trošku nevyspytatelný, takže uvidíme, jestli se to povedlo nebo ne.
1: Říká trenér plzeňských hokejistů Josef Jandač. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Tady je vysílání Radiožurnálu. Do půlnoci s vámi byla moderátorka Zuzana Burešová. Teď už vás zdraví taky Jiří Štefel. Poslechněte si hlavní zprávy, reprízu 20 minut Radiožurnálu a naše živé noční vysílání začíná chvilku po půl jedné. Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál, hlavní zprávy.
1: Unijní ministři vnitra projednají migrační krizi ve španělské Seutě. Ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek odmítá obžalobu v bitcoinové kauze. Žalobkyně navrhuje tresty pro 4 obžalované. Brankář Horníček přestoupil do anglického Newcastlu a stal se třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Dnes bude slunečno, přechodně přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů. Je úterý 4. srpna, začínají hlavní zprávy a Pavel Prouza.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministři vnitra zemí Evropské unie dnes mimořádně projednají migrační krizi ve španělském městě Ceuta. Minulý týden ve čtvrtek se tam nelegálně dostalo zhruba 50 tisíc lidí z Maroka. Skoro všichni podle španělských úřadů hned následující den odešli.
3: K mimořádné schůzi kvůli Ceutě vyzvali prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně Česka, ve společném dopise šéfům unijních institucí. Prohlásili, že události z posledních dnů vyžadují okamžitou a koordinovanou evropskou odezvu. Samostatně o jednání ministrů požádal také španělský premiér Pedro Sánchez. Napsal, že většina zemí projevila Španělsku podporu a solidaritu a nabídla pomoc. Jiní se ale podle Sáncheze rozhodli na jeho zem útočit a žádat o dočasné vyloučení Španělska ze šengenského prostoru. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek odmítá vinu v bitcoinové kauze. Napsal to na síti X v reakci na podanou obžalobu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci v ní navrhuje tresty pro 4 obžalované.
4: Podle ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka jsou tvrzení vyšetřovatelů nepodložená. Citujeme ze sítě X.
5: Nepovažuji se za vinného z žádné trestné činnosti.
4: Žalobkyně navrhuje Blažkovi a jeho někdejšímu náměstkovi Danielovi 6,5 roku vězení za podíl na praní špinavých peněz. Pro podnikatele Tomáše Jiřikovského celkem 20 let za provoz darknetového tržiště a 9 za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Advokátovi Karimu Ticovi pak hrozí 8 let, říká šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun.
6: Čtvrtému obviněnému je kladeno za vinu, že legalizaci výnosu z trestné činnosti spojenou s porušením povinností úředních osob zorganizoval.
4: Daniel i Tic obžalobu taky odmítají a kritizují postup policie. Martin Fischer, Radiožurnál.
1: V metropoli začal festival Prague Pride na podporu LGBTQ+ lidí. Až do neděle organizátoři připravili 200 akcí. Spolu s policií zároveň po nedávném teroristickém útoku na podobnou akci v Berlíně posílili bezpečnostní opatření.
7: Policisté budou dohlížet na všechny doprovodné akce festivalu. Na sobotní duhový pochod centrem hlavního města pak nasadí celkem 100 lidí, vrtulník, ale třeba i policejní koně, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
8: Policisté zajistí celou trasu pochodu od Václavského náměstí až na Císařský ostrov.
7: Organizátoři navíc mají i vlastní ochranku festivalu, popisuje jeho mluvčí Nikola Páleníčková.
9: Budou dohlížet na bezpečnost vlastně těch akcí v průběhu festivalu.
7: Samotný program festivalu se kvůli událostem v Berlíně nezměnil. Před sobotním průvodem je ale připomene minuta ticha. Po útoku islamisty v německé metropoli na konci července zemřela jedna žena a desítky lidí utrpěly zranění. David Šalek, Radiožurnál.
1: Ukrajinské útoky na Krymu a v přilehlých částech Ruska podle tamních úřadů nepřežilo nejméně 9 lidí. Jsou mezi nimi údajně i 3 děti, které zabila exploze po pádu trosek sestřeleného dronu na pláž. Informovali o tom úřady Krasnodarského kraje. Ukrajina zasáhla taky další obří sklad ruského e-shopu Wildberries nedaleko Moskvy. Ruským útokům naopak čelili oblasti na jihu a západě Ukrajiny.
10: Ruské bombardování v Záporožské oblasti nepřežil jeden člověk. Po víkendovém útoku ve východoukrajinském Charkově stále hoří taky sklad nakladatelství Ranok. Plameny už zničily na 8 milionů knih, včetně dětských učebnic. Podle šéfa nakladatelství Viktora Kruhlova série výbuchů zasáhla taky logistické centrum pro distribuci školních batohů. Není to první ruský útok na ukrajinská vydavatelství a kulturní instituce. Ruská armáda v minulosti zasáhla muzea, divadla i kostely, včetně historické Kyjevsko-Pečerské lávry. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Do Česka se dnes vrátí vrtulník Black Hawk, který ve Francii pomáhal s hašením rozsáhlých lesních požárů, informoval o tom mluvčí Českého hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Stroj soukromého provozovatele s hasiči, piloty a techniky odletěl do Francie v předminulém týdnu. Na místě pomáhali i hasiči ze Slovenska, Chorvatska nebo Portugalska. Policie pátrá po pilotovi dronu, se kterým minulý čtvrtek letěl v blízkosti známé akrobatické skupiny Flying Bulls. Mohl tak ohrozit jak piloty, tak i diváky zahajovací show festivalu Lety Troll u jezera Most. Záběry z dronu byly zveřejněné na sociálních sítích. V pondělí dopoledne pak někdo stáhnul.
11: Piloti neměli o dronu ani tušení, uvedl po shlédnutí videa šéf akrobatické skupiny Flying Bulls Stanislav Čejka.
12: Já jsem neměl tušení, byť jsem v tom odkaze viděl docela, že bylo docela blízko v nějakým okamžiku.
11: Mostecká policie začala výskyt stroje, který mohl ohrozit letadla, prověřovat.
13: A budeme nadále zjišťovat bližší okolnosti. Pokud se někomu podařilo video zálohovat, ozvěte se prosím policistům.
11: Uvedl policejní mluvčí Václav Krieger. Dohledat zpětně pilota dronu, pokud let nebyl registrovaný, je ale podle mluvčí úřadu pro civilní letectví Jitky Ungerové nemožné. Používání dronů pořadatelé festivalu během akce zakázali. Z Mostecka Gabriela Hauptfoglová, Radiožurnál.
1: Polský plavec Bartoloměj Kubkovský jako první člověk na světě přeplaval Baltské moře. Vzdálenost 160 kilometrů mezi Švédskem a Polskem urazil za 56 hodin. Kubkovského výkon taky doprovází charitativní sbírka pro nadaci Bojovníci s rakovinou.
14: Polák Bartoloměj Kubkovský se po celou dobu, kdy byl v moři, nesměl dotknout záchranného kruhu. Jídlo a pití mu podávali z doprovodného plavidla. Při každé zastávce mu ale hrozilo podchlazení. Po 56 hodinách plavání v Baltském moři se Kubkovský vynořil na pláži v Dživnově. Tam ho vítali nejen jeho blízcí a členové realizačního týmu, ale také turisté. Při posledních krocích, kdy vycházel z moře na pláž, se sotva držel na nohou. Kubkovský se Baltské moře mezi Švédskem a Polskem pokusil přeplavat celkem pětkrát. Čtvrtý pokus musel ukončit 11 kilometrů před cílem. Nyní během své plavby pomohl pro pacienty s rakovinou vybrat 3 miliony a 700 tisíc korun. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Sport. Brankář Lukáš Horníček se stal třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Zamířil z portugalské Bragy do anglického Newcastle, kde podepsal pětiletou smlouvu.
15: Za Newcastle United už v minulosti chytal jiný Čech, bývalý reprezentant Pavel Srníček. A Lukáš Horníček o něm mluvil v rozhovoru pro klubový web.
16: I odkaz, který tu zanechal, mi nakonec pomohl se rozhodnout. Je to lehčí tím, že tu nejsem prvním českým brankářem a fanoušci Pavla milovali. Byl důležitým hráčem i pro národní tým. Je to velké jméno.
17: Yeah. Yeah, big name for us.
15: Dražšími českými fotbalisty než Horníček byli v historii jen Pavel Nedvěd při přestupu z Lazia Řím do Juventusu Turín v roce 2001 a Patrik Šik, který mířil v roce 2017 ze Sampdorie Janov do AS Řím. Kristián Čveda, Radiožurnál.

0: a nebezpečí na Břeclavsku. Dálnice bez nahlášených nehod. Na D1 z Vyškova do Brna se za sjezdem na Rousínov stále objíždí odstavený kamion. Kilometr 215. Auto na krajnici, značení kolem, zasahuje do pravého pruhu, takže kdo místem projíždí, vybočuje vlevo. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozorně na exitu 42 sjezdu na Jičín. Vlevo teď už na trávě stojí osobní autořidič. Vozidlo posunul. A na Břeclavsku trase Lednice Bulhary je po havárii vodovodního potrubí zaplavená vozovka. Laguna vody je u odbočky k firmě Megaplast. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noci většinou jasná nebo polojasná, přechodně oblačná s přeháňkami nebo bouřkami, teploty 18 až 23 stupňů, v údolích ojediněle kolem 14. Přes den má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přeháňky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Tolik zprávy. A teď začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
3: Už příští týden začne platit první část nařízení Evropské unie o obalech, které má být největší změnou v této oblasti za poslední desítky let. Co se změní pro firmy a pro spotřebitele? Zaplatíme kvůli tomu za zboží tisíce korun navíc, jak tvrdí viceprezident hospodářské komory, a může lobbying firem a snahy politiků ještě některé plánované kroky zmírnit? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky, odbornice na falešný ekologický marketing a také expertka Ministerstva průmyslu a obchodu pro cirkulární ekonomiku Lenka Minářová. Dobrý den, zdravím vás do Ostravy.
4: Dobrý den, zdravím z horké Ostravy.
3: Příští středu 12. srpna vstoupí v účinnost unijní nařízení o obalech a obalových odpadech. O tom se mluví, jak už jsem říkal, jako o největší změně v regulaci obalů za posledních 30 let. Některé věci budou závazné už od příští středy, některé mají pozdější termíny s tím, že na některé dojde až v roce 2030. Co se změní příští týden? Poznáme to jako běžní zákazníci?
4: Já myslím, že jako běžní zákazníci nepoznáme nic, ale samozřejmě ze strany firem běží velká příprava, protože přesně jak jste říkal, ta změna je opravdu zásadní. Takže je to spíše o zcela nových procesech, o zcela novém posuzování, ale spotřebitel nepozná prakticky nic.
3: Co se tedy příští středu změní pro firmy?
4: Když bych to řekla úplně jednoduše, tak firmy, které nebudou schopny doložit a prokázat shodu jejich stávajících obalů s novým nařízením, tak produkty v těch obalech budou na trhu nelegálně. Ono to zní možná banálně, ale je to prostě naprosto zásadní změna. Nikdy firmy neodpovídaly za své obaly. To znamená, ta změna přináší obrovskou spoustu výzev, problémů. Je to prostě opravdu systémová zásadní změna a je to zcela nové.
3: A tahle změna přijde opravdu už ten příští týden nebo potom v některých těch dalších fázích?
4: Ta první zásadní změna, to, že musíte doložit, že vaše obaly jsou shodné, v angličtině takzvané compliant, ta přichází opravdu už příští týden a týká se těch ustanovení a nařízení, které vstupují v platnost právě 12.8. To znamená, u všech food contact obalů, to znamená potravinářských obalů, musí mít firmy doloženy, že takzvané PFASy, věčné chemikálie, jsou pod limity. Musí to prokazovat reportem, nestačí jenom nějaký papír, že je tam nepřidávají, což je nejtypičtější výstup dneška. Dále musí mít posouzenu takzvanou recyklovatelnost, to ještě podle aktuální normy, nikoli podle nových pravidel Design for Recycling. Dále minimalizaci, to znamená, že ten obal, když to zase úplně zjednoduším, je tak akorát. A třetí věc, nebo čtvrtá v případě těch obalů s food contactem, jsou takzvané látky vyvolávající obavy, substances of concern, kde zase se firmy musí věnovat tomu, jestli v těch obalech mají a v případě, že mají, v jaké koncentraci. A to jsou všechno zcela nové požadavky.
3: Jsou na tohle firmy připravené, pokud to má začít platit za 9 dní?
4: Já jako expert vlastně pracuji s tou částí firem, která se připravuje. Můžu třeba dát příklad

0: plastikařského klastru, protože ta legislativa rozhodně není zcela nová, ona se vytváří už dlouhé roky.
1: Kde a schválena vlastně byla před rokem, když dodáme, teď přichází v účinnost, ale platná už je rok.
0: Déle než rok, od 12.2.2025. Takže třeba členské firmy plastikářského klastru, což je jakoby reprezentuje největší plastikáře v České republice, zahájili přípravu už před 2 lety. To znamená, ještě nebyla ta legislativa ani finálně schválena. A zas na druhé straně jsou firmy, které o té legislativě ani neví, a jsou to i výrobci obalu.
1: Vy už jste se zmínila o tom, že jednou z těch změn, které budou od příští středy, tak to je omezení obalů z takzvaných věčných plastů. Ty se používají například na mastné potraviny, typicky na pizzu nebo na popcorn. To bude mít nějaké výjimky?
0: Ne. Tam opravdu musí všechny potravinářské obaly splnit limit, screeningové kritérium je takzvaný celkový fluor. Je tam poměrně přísný limit, který je přímo definovaný v té legislativě, a pokud ten obal reportem neprokáže, že ten limit splnil, tak nesmí být 13.8. na trhu. A jenom bych chtěla říct, proč mýma rukama prochází tisíce testů na PFASy ve firmách, s kterými spolupracuji, těch nadlimitních je několik procent. To znamená, není to tak, že by tam věčné chemikálie nebyly. Jsou tam, je to pro ty firmy samozřejmě nejednoduché, ale za mě je to naprosto správně. Jsou to opravdu velmi nebezpečné látky a v potravinářských, ale i dalších obalech a produktech prostě opravdu nemají co dělat.
1: Členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky Lenka Minářová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Nařízení o obalech a obalových odpadech, které začne být účinné od příští středy a o které mluvíme, má zavést také povinné označování obalů dalšími údaji o výrobci obalů. Výhledově mají na všechny obaly přijít také unifikované piktogramy ohledně recyklace. Jak tohle má vypadat?
0: Tak tady nám sekundární legislativa ještě chybí, především pro tu část těch piktogramů, těch označovacích prvků tam bude více, časem budou veškeré údaje v QR kodech, tak aby to bylo co nejjednodušší. Takže já se zastavím u té první části, to znamená takzvaná trasovatelnost obalu, to znamená schopnost poskytnout takové údaje, aby byl každý obal dohledatelný. A tady už ty prováděcí předpisy máme. Tam vlastně Evropská komise poměrně jasně řekla, že to nemusí být přímo na obalu, jestliže to obal neumožňuje například svojí velikostí, ale musí být tyto údaje dostupné například v dodacím listu, expedičním listu. Pro většinu firem to žádný problém není, protože oni opravdu mají obaly provázány se svým produktem, pracují s takzvanými šaržemi, to znamená, je to jenom umístění na vhodný nosič, vhodnou formou, firmy v tom mají volnost. Co se týče piktogramů, tam se očekává sekundární legislativa do konce tohoto roku a tam budou povinné symboly, které na těch obalech budou muset být tak, aby byly co nejsrozumitelnější. První návrhy, jak by to mělo vypadat, už máme k dispozici, takže bude to prostě hezký grafický symbol na obalu místo stávajících, které tam dneska jsou v takovém tom trojuhelníčku.
1: Znamená to tedy, že se budou muset vyměnit úplně všechny nebo změnit grafiky úplně všech obalů, úplně veškerého zboží?
0: Jednak je vždycky lhuta, která je na výměnu a většina firem na výměnu obalu a většina firem vyčkává se změnami obalu v současné chvíli a právě čeká na sekundární legislativu tak, aby byla schopna tu změnu provést v té stanovené lhutě, což je zpravidla do 2 let od platnosti, může být definováno jinak, třeba 18 měsíců a vlastně připravuje se na to, aby v té době potom tu obměnu obalu zvládla a samozřejmě připravují se i na budoucí QR kody a to tak, že buď tam nechají volný prostor anebo tam umístí QR kód, kde do doby platnosti, než budou všechny informace muset být povinně v QR kódu, budou třeba informace marketingové.
1: Zatímco některé informace, věci, piktogramy na obaly budou muset přibýt, některé údaje by naopak měly zmizet, tím myslím hlavně klamavá hesla o tom, že je ten obal ekologický. To nové nařízení totiž zakazuje takzvaný greenwashing, matení spotřebitele tím, že se něco tváří, že je ekologičtější, než odpovídá realitě. Četl jsem výklady, že problémy mohou způsobit i obecné nápisy typu 100% udržitelný obal nebo eco-friendly obal. Opravdu za taková hesla budou hrozit postihy?
0: Ano, budou, a zase musíme si musíme jakoby vždycky chápat, co je příčina, co je důsledek. To znamená, ta regulace greenwashingu je důsledek a příčina je ta, že vlastně my jsme denně vystavováni naprosto nepředstavitelnému greenwashingu, který se stal klasickým marketingovým nástrojem. A ta nová regulace, a to se netýká jenom nařízení o obalech, ale to se týká i dalších právních aktů a směrnic, vlastně říká: nesmíte uvést nic, co vyvolává falešný pocit, že se jedná o nějaký udržitelný prvek, claim, cokoliv. To se týká i kapek vody, zelených lístků, těch taky máme všude nepřeberně. A pokud to chcete uvést, tak musíte mít důkaz. A ta regulace greenwashingu jde ještě dál, protože ona říká, nestačí, že máte vy váš vlastní důkaz. Vy prostě musíte mít důkaz třetí strany. Nepomohou ani ochranné známky, ani nic dalšího, prostě pokud chcete klejmovat cokoliv v oblasti zelených a udržitelných tvrzení, tak se prostě na to opravdu musíte podívat úplně jinýma očima a musíte hledat zase tu cestu, abyste byli prokazatelně schopni doložit, že to je pravda. Takže skončí veškeré zelené firmy, zelené, teď beru, že jsou i značky, třeba zelená firma, skončí kapičky vody, lístečky a další věci, budu moct komunikovat opravdu pouze tehdy, pokud proto budu mít důkaz třetí strany. Není to úplně nové, tahle povinnost platí už déle než 5 let v celé Evropské unii, ale chyběly postihy a ukazuje se, že bez těch postihů to prostě nejde. Pokud opravdu nebudou hrozit zásadní sankce, tak pro ty firmy je jednodušší zaplatit nějakou malou pokutu, ale lákat spotřebitele, než se chovat korektně. Samozřejmě neplatí to pro všechny, ale ten greenwashing je opravdu všudy přítomný.
1: Jak citelné ty pokuty budou?
0: Tam nám bohužel chybí druhá část legislativy, protože Green Claims Directive, která vlastně byla takové druhá část pucle k směrnici, která nahrazuje směrnice o nekalých obchodních praktikách. Ona má strašný anglický název Empowering Consumer to the Green Transition. Ten český ještě horší, to je souvětí, které je nevyslovitelné. Tak vlastně tyhle dvě nové směrnice měly tvořit na pucle. Bohužel Green Claims Directive loni se zadrhla v Evropském parlamentu a nevypadá to, že by byla vůle ji odrhnout, takže ty sankce stanovují členské země, ale na rozdíl od té předchozí směrnice o nekalých obchodních praktikách jsou finančně velmi citelné, mohou to být procenta z obratu, mohou to být i zákazy účasti ve veřejných zakázkách, jsou to prostě již citelné sankce. A je tam ještě jeden nový prvek, to je směrnice, která řeší jakoby greenwashing směrem k konečným spotřebitelům, to znamená občanům, kteří nakupují. A tak jak u obalu jsme se teď bavili, že odpovědnost má firma, tak tady u regulace greenwashingu mají odpovědnost řetězce, které ty produkty prodávají. Takže ty si nyní velmi pečlivě hlídají, co je na etiketách, co je v komunikaci, protože tu odpovědnost a platit pokuty prostě nechtějí. Takže ten trh se jednoznačně čistí.
1: Členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky, odbornice na falešný ekologický marketing Lenka Minářová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se vrátím k nařízení o obalech a obalových odpadech, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza na konci června v tomto pořadu tvrdil, že kvůli tomuto nařízení každá domácnost bude platit v průměru 4 000 korun navíc. Považujete tohle za realistický odhad?
0: Já jsem poslouchala ten rozhovor, poslouchala jsem i zdroj, to znamená impaktovou analýzu. Přiznám se, úplně přesná čísla jsem nedohledala, nemám je k dispozici, ale já vycházím z trošku jiného pohledu. Já vycházím z toho, že cílem toho regulátora je omezit obaly a tím pádem i obalové odpady minimálně o 15%. A když vidím v té praxi, co dělají firmy, ví, že potisky třeba plastových folií nebudou povoleny kvůli recyklovatelnosti, nebudou potiskovat. Takže já vidím za celým tím regulatorním úsilím snahu snížit množství obalů a obalových odpadů, a to znamená snížit i platby za ně. To je první faktor. A druhý faktor, Evropská komise už má připravenu ekomodulaci, která bude stát na třídách recyklovatelnosti. Takže jestliže máte, budou třídy recyklovatelnosti A, B, C, jestliže máte třídu A, která je prostě plně recyklovatelná podle daných kritérií, budete platit výrazně méně, než když máte třídu C, která je prostě podmínečně recyklovatelná. To znamená, já zatím vidím pragmatickou snahu firem platit co nejméně a hledat co nejefektivnější a nejlevnější varianty. A ještě ta třetí věc, my máme obrovské množství obalových odpadů z takzvaného overpackagingu, to znamená, když si koupíte parfém, tak máte malou lahvičku
1: ve
0: velké krabici. A takových příkladů bychom našli stovky, a to vlastně všechno bude zakázáno. Takže opět, jako když nenakupuju ten materiál, šetřím. To znamená, já si dokážu představit realitu trošku jinak a dokážu si představit tak, že to firmy společně s jejich dodavateli zvládnou bez nějakých velkých ztrát kytiček, a spotřebitele se to určitě nějakým způsobem může dotknout, ale já osobně, ale podotýkám, je to jenom prostě můj osobní názor, to tak dramatické nevidím.
1: Četl jsem statistiky, že každý z nás ročně vyhodí 186 kg obalového odpadu, že 40% všech plastů a polovinu papíru používaného v Evropské unii, nebo polovina, připadá právě na obaly, že obaly tvoří víc než třetinu komunálního odpadu. Jaké jsou ambice toho nařízení a těch změn, o kterých mluvíme? Kolik obalového odpadu by mělo ubýt?
0: Ty ambice jsou poměrně jasné, jsou i jasně vyčísleny, a je to 15% do roku 2040. Když vememe, že množství obalových odpadů trvale a velmi prudce roste, tak vlastně nejen, že my to máme zastabilizovat, ale my to opravdu máme v průběhu už vlastně 14 let výrazně snížit, a vede k tomu řada cest. A vy jste ještě nedodal, že většina těch obalů je jednorázových. To znamená, to je vlastně ještě horší, protože my spotřebujeme obrovské množství materiálu a vlastně ono po jednom použití skončí v těch odpadech. To znamená, ta komise vlastně v tom nařízení nastavila mnohem více cest, jak se k těm 15% dostat. Jedno z nich je zálohování, to jsou ty diskuze, které tady velmi intenzivně probíhaly loni. Komise nastavuje naprosto jasná pravidla pro to, kdy bude zálohování povinné, takže uvidíme, jak to dopadne. V každém případě u hliníku i u těch PET lahví je to koncept, který všude v Evropě vlastně výborně funguje a vede k cíli. A druhý koncept, který je obsažen v nařízení o obalech, jsou vratné obaly. Nepředstavujme si pouze jakoby ty spotřebitelské, ty prodejní. Tam je zásadní povinnost pro transportní obaly a ona je rozdělena do dvou částí. První jsou takzvané intercompany, to znamená mezi firmami, když má firma třeba 10 závodů v Evropě, tak všechny obaly, které putují mezi těmi jednotlivými závody, musí být vratné. K 1.1.2030 výjimku mají jenom strečové a vazací pásky. Když si představíte třeba automobilky, o jak obrovské množství jakoby obalů se jedná, tak to je jednoznačně krok, další krok správným směrem. Pak to jsou spotřebitelské vratné obaly. Už když se podíváme třeba na drogery, tak vidíme, kolik produktů je v refilech, a velké kosmetické firmy hlásí, že mají stále větší popularitu. Takže máme ještě vratné obaly a pak jsou to zákazy. Takže například v segmentu horeka, to znamená gastronomie, hotely, po 1.1.2030 už nebudete mít k dispozici takzvané jednoporcovky, budou tam muset být prostě větší balení, tak jak ostatně už je to třeba dneska v řadě hotelů standardem. A plus jsou tam ještě další zakázané formáty, jednorázové plastové obaly na jídlo a podobně. Těch opatření je celá řada a ten cíl je prostě jasný, -15% v roce 2040.
1: Když se vrátím ještě k některým věcem, o kterých jste mluvila, začnu možná odzadu, ty jednorázové balíčky, ochucovadel, smetánek do kávy, kečupů, marmelát a tak dále. Vy jste říkala, že to bude zakázáno v hotelích, v restauracích. Pro spotřebitele tedy tyhle věci budou dál v prodeji?
0: Ano, pro spotřebitele budou dál v prodeji, budou dál k dispozici pro nemocnice, sociální péči a podobné typy zařízení. Toto se týká opravdu jenom gastronomie, kde je poměrně jednoduché zabezpečit ta větší balení, z kterých si každý může nabrat podle svojí potřeby.
1: Mluvila jste o vratných lahvích a nápojových plechovkách. Plyne z toho nařízení, že ty debaty v Česku jsou zbytečné a že ať politici budou chtít nebo nebudou chtít, tak se u nás vratné a zálohované PET lahve a nápojové plechovky budou muset objevit?
0: Nařízení je takto postaveno. Zejména u plechovek o tom není sporu. Neblížíme se vůbec těm cílům, které jsou stanoveny. Takže ano, je to tak, jak jste to řekl.
1: Mluvila jste také o tom, že budou preferovány třeba vlastní nádoby nebo misky. To by se mělo týkat i restaurací ohledně prodeje sebou. To bude od kdy?
0: Tak tahle povinnost umožnit vlastně plnění námi přinesených obalů platí už od příštího roku. Musí to restaurace umožnit.
1: Zmínila jste se už předtím také o pravidlech, že nesmí být nebo nebude smět být balení výrazně větší než ten výrobek uvnitř. To by mělo dopadnout třeba na e-shopy, které tedy nebudou smět posílat věci ve výrazně větších krabicích, než jak tedy je velké to objednané zboží. O kolik ta krabice bude moci být větší a od kdy tohle bude platit?
0: Tak krabice bude moci být větší maximálně o 50%, to znamená ten takzvaný headspace, to prázdné místo může být vlastně maximálně 50%. A divil byste se. Nebudou to jenom e-shopy, zkuste se podívat na balení třeba doplňku stravy, kde je obrovský plastový obal a na dně se choulí třeba 20 nebo 30 tabletek. Ono se to bude týkat opravdu široké sféry obalů. Tady ještě čekáme na sekundární legislativu, která možná bude mít trošku zpoždění, takže takový ten klasický deadline je 1.1.2030 a uvidíme, kdy ta sekundární legislativa přijde s přesnými definicemi pro takzvanou minimalizaci. Zatím platí ještě aktuálně platná norma pro tuhle oblast.
1: Vy říkáte, že v řadě směrů chybí ještě to upřesnění. Otevírá to třeba prostor pro nějaké změkčení toho nařízení, protože i od našich politiků slyšíme připomínky, od Hospodářské komory slyšíme připomínky, tak je možné, že ještě dojde k nějakým úpravám?
0: Já bych odpověděla diplomaticky. Zatím k žádným úpravám na tyto výzvy nedošlo. Žádný termín se neposunul, komise dneska zrovna vydala nové otázky a odpovědi trpělivě odpovídá a nařízení nikdo nezmění lobbingem. A sekundární legislativa nemůže měnit smysl nařízení. To znamená, pokud bychom chtěli změnit nařízení, tak to znamená proces komise, rada, parlament, který je realisticky na 1 až 2 roky. Takže komise zatím opravdu se snaží o výklady, když my v Ostravě říkáme, že snaha je nekoksovatelná, ale poskytuje výklady, nicméně ten smysl a to, co chtěl ten regulátor říct, je v tom nařízení z mého pohledu poměrně jasně vyjádřen.
1: Bude se to všechno, o čem mluvíme, týkat i zboží, které se do Evropské unie dováží?
0: Ano, přesně tak. Veškeré dovážené zboží, obaly i vstupní suroviny musí plnit naprosto identická kritéria. A možná zase poznatek z praxe, když jsme vlastně začínali ve firmách získávat první dokumenty pro prohlášení o shodě, tak například čínští, japonští a korejští dodavatelé posílali již připravené dokumenty s českými a evropskými. To byla dlouhá debata o tom, že to opravdu tak budou muset poskytnout. Nemějme představu, že v zahraničí jsou nepřipraveni. Jsou často víc připraveni než my doma.
1: Kdo všechno tyhle věci, o kterých mluvíme, bude kontrolovat?
0: Já firmám říkám, nezajímejte se o to, kdo bude kontrolovat, zajímejte se o to, jakou nesete odpovědnost vy, a odpovědnost za nelegální obaly na trhu je odpovědnost zásadní, protože i ty produkty v nich jsou nelegální, a já v tomhle vidím ten největší důraz. Prostě vždycky se ptám těch statutárů firem a vy opravdu podepíšete, že jste ve shodě, když to nemáte prokázané, vy za to ponesete tu odpovědnost, protože dneska, když to nepodepíšete, budete vypadávat z dodavatelských řetězců. To je
1: já
0: prostě
1: vás budu muset přerušit, ano. Já myslím, že tahle otázka je dobrým koncem našeho rozhovoru. Lenka Minářová, členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky, byla naším hostem. Naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
2: A taková byla repríza 20 minut Radiožurnálu, moderoval Tomáš Pancíř. Je nový den, úterý 4. srpna, 4 minuty po půl jedné. Pavel Prouza a zprávy.
3: Na očkování proti chřipce by lidé od poloviny příštího roku mohli chodit taky do lékáren. Návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Ministerstvo zdravotnictví si od změny slibuje vyšší proočkovanost. Ta je v současné době velmi nízká, do 10%. Policie nebude stíhat poslance Filipa Turka za motoristy. Odložení případů nenávistných výroků na jeho sociálních sítích je pravomocné. Oznámilo to obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4. Podle žalobce sice část obsahu naplnila skutkovou podstatu, šlo ale o příspěvky starší než 5 let, a tak je věc promlčená. Ve Spojených státech zemřeli 2 lidé v souvislosti se střevní nemocí cyklosporózou. Jde o první 2 úmrtí v zemi, informuje o tom agentura AP. Oba nakažení zemřeli v nejzasaženějším státě Michigan. Podle tamního ministerstva zdravotnictví měli závažné zdravotní problémy, které mohla cyklosporóza a dehydratace ovlivnit. Zlepšit situaci na sídlišti Slunečnice ve Šluknově na Děčínsku pomůžou noví zaměstnanci kraje. Město má v plánu ještě letos byty vykoupit, dostalo na to 200 milionů korun z Fondu spravedlivé transformace. Zřízení 8 nových pracovních pozic odsouhlasili krajští radní. Noví lidé pomůžou třeba s dluhovým poradenstvím nebo se budou věnovat terénní sociální práci. Sport. Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Grecky Cupu porážkou. S favorizovanými Spojenými státy prohráli 4-6. Američané rozhodli o výhře 4 góly ve druhé třetině. Svěřence trenéra Jaroslava Nedvěda čeká další zápas už dnes od 21 hodin našeho času proti Německu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D35 u Vysokého Mýta a dálnici D1 na Novojičínsku. Na dálnici D35 ve směru z Hradce Králové do Litomyšle narazilo auto do značení. Následky nehody čekejte na kilometru 166 u nájezdu z Vysokého Mýta. Kolona se v místě nehody netvoří. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova u sjezdu na Odry srazilo auto zvěř. Kilometr 321, auto stálo v odbočovacím pruhu. Na dálnici teď už je na sjezdu, vypadá to, že zatím jen na blikačích. A na Břeclavsku stále pomaleji na trase Lednice-Bulhary po havárii vodovodního potrubí. U odbočky k firmě Megaplast byla v místě zaplavená vozovka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Tolik zprávy. A začíná noční Radiožurnál s Jiřím Štaflem.
2: První minuty nového dne a taky první minuty už 4. srpnového dne. Zdravím vás, je úterý 7 minut po půl jedné, ať se vám dobře poslouchá. Na úvod hudba Mark Anthony. Klidnou noc přeju.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu, posloucháte nás ve 12:45. Začneme sportem. Pirátský šátek s lepkami, přesné rituály i stejné řazení písniček za sebe. Taky tohle bylo podle kanoisty Martina Doktora klíčem k zisku dvou zlatých medailí na olympiádě v Atlantě. Od první výhry na kilometrové trati je to už 30 let, stejně jako od zlata oštěpaře Jana Železného. Ten se tehdy radoval z triumfu po druhé, protože zvítězil už v roce 1992 na hrách v Barceloně. Ale pro Doktora to bylo premiérové olympijské zlato.
1: Udrží Martin Doktor tento náskok, zdá se, že ano, ano! Martin Doktor se stal olympijským vítězem!
2: Paradoxně teda jsem byl přímo na tom startu daleko míň nervózní než v jakýchkoliv jiných závodech předtím, protože měl jsem ten pocit, že jsem pro to udělal úplně všechno. I ty všechny moje rituály, které já jsem měl, kdy od rána jsem měl nastavený program, takový to, že všechno vám vyjde, vstanete správnou nohou a nevím co všechno, tak jsem byl soustředěný na ten závod.
3: Vzpomínal ve vysílání radiožurnálu Sport bývalý kanoista a současný sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor. Právě rituály a precizní příprava byly pro českého reprezentanta důležité.
2: To bylo tolik detailů, jo. Poslouchal jsem stejnou hudbu, ty písničky jsem měl za sebou jako na rozcvičování. A co je třeba zajímavý, tak já jsem měl vždycky Walkmana a pak třeba, když jsem si pořídil Discmana, tak i přesto jsem si udělal pauzu v té jedné písnice, jak se otáčí ta kazeta. Jsem si říkal, že když to neudělám, tak to bude blbě a nebude to fungovat.
3: A vedle rituálů měl Martin Doktor vždy i specifický šátek. Černý a s lepkami.
2: Já jsem ho měl ani ne tak kvůli těm lepkám, já jsem ho doopravdy měl tenkrát, protože s Metallicou a s Iron Maiden tyhle šátky dělali jako v tom větším rozměru. A on se dal složit ne na úhlopříčku, ale jako na rovno. A tím pádem tam bylo víc těch vrstav, on líp sál pot. To, že jsem tam měl ty lepky, tak to bylo vlastně nezbytný, protože oni se ani moc jiný sehnat nedali.
3: Martin Doktor vybojoval zlato na hrách v Atlantě nejprve na kilometru a následující den zvítězil i na poloviční trati. Ve dvou dnech to ale nebyly jediné zlaté medaile pro Česko. 3. srpna 1996 navázal na kanoistu Doktora taky Jan Železný, který vyhrál soutěž oštěpařů. Martin Doktor ale úspěch českého rekordmana ve velkém neslavil, protože ho následující den čekala právě 500-metrová trať. A tak to největší přišlo až po návratu ze Spojených států.
2: Když jsme se vrátili domů, tak byla obrovská oslava u nás se Zemicích, kde teda přišlo celý náměstí. To bylo teda neuvěřitelné, to jsem nečekal vůbec.
3: Mluvil Martin Doktor o oslavách zlatých úspěchů z olympiády v Atlantě. Kristián Šveda, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.

0: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
1: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
0: Časové znamení.
1: Rozhlasové hry.
2: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
0: Pravidelné zpravodajské relace.
1: Sportovní přenosy.
3: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slavie.
0: Nebo tvorba symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál Radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 8:45.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
4: Jedna hodina v noci. Teď Pavel Prouza a zprávy.
5: Knihovna Václava Havla bude pokračovat pod novým jménem. Izrael se podle Rady míru začne stahovat z pásma Gazy, až bude hnutí Hamás úplně odzbrojené. Plzeňští hokejisté vyjeli před novou sezónou poprvé na led. Bude slunečno, přechodně přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Knihovna Václava Havla změní své jméno. Radiožurnálu to potvrdil předseda její správní rady David Dušek z Hnutí Stan. Rozhodnutí souvisí s krokem Dagmar Havlové, která odvolala souhlas s užíváním jména svého manžela a prvního českého prezidenta. Kvůli tomu se instituce taky nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Jiné své projekty a aktivity chce ale zachovat. V čele knihovny zároveň podle Duška končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček.
6: Pan Sedláček se prokázal jako výborný kolega a zaměstnanec v momentě, kdy jsme řešili rozvoj a budoucí vize knihovny Václava Havla. V tuto chvíli stále jsme v modu spíš stabilizujícím než plně rozvojovém.
5: Správní rada podle Duška vyhlásí výběrové řízení na nového ředitele v následujících měsících. Izrael se začne stahovat z pásma Gazy až po úplném odzbrojení palestinského hnutí Hamas. Informovala o tom takzvaná Rada míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump a která má dohlížet na plnění mírového plánu pro palestinskou enklávu. O věci jednali izraelský premiér Benjamin Netanyahu a vysoký představitel pro pásmo Gazy Nikolaj Mladenov. Podrobnosti o dohodě o odzbrojení Hamasu a dalších skupin nejsou známé. Předpokládá ale taky stažení izraelské armády z pásma Gazy. Hamas souhlasil s tím, že zbraně předají výboru palestinských technokratů, který má nad Gazou převzít správu. Mezi českými zemědělci meziročně vzrostl zájem o takzvané pásové střídání plodin. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Střídání pruhů s různými druhy plodin pomáhá s lepším zadržováním vody v místech, kde půdu ohrožuje eroze. Ministerstvo od roku 2025 na pásové pěstování nabízí dotační program. Podle mluvčího rezortu Vojtěcha Bílého ji loni využilo 11 žadatelů na plochu zhruba 1400 hektarů.
7: V letošním roce předběžně evidujeme 26 žadatelů na ploše přibližně 3770 hektarů. Dosavadní vývoj tedy ukazuje, že po zavedení platby zájem zemědělců výrazně vzrostl, a to jak z hlediska počtu žadatelů, tak z hlediska požadované výměry.
1: Sport.
5: Hokejisté Plzně mají za sebou první trénink na ledě. Zapojili se do něj i tři kanadské posily extraligového celku, obránci Robertson a McPherson a útočník Katič. Pouze z tribuny sledoval své svěřence kvůli zranění z fotbalu hlavní trenér Škody Josef Jandač.
8: Urval jsem si achilovku a ještě nejsem úplně dobruslý, takže ještě to nějaký týden, 14 dnů možná potrvá. Někdy jsem to dělal, když jsem byl zdravý, že jsem se prostě šel dívat ze zora, protože člověk toho jako víc postřehne, než když je přímo na ledě.
5: Na led poprvé v přípravě společně vyjeli také hokejisté Litvínova, Komety Brno a Kladna. Rytíře nově vede bývalý trenér reprezentace Radim Rulík, který má k dispozici i několik posil, včetně mistra světa Michala Kempného.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na dálnici D35 u Vysokého Mýta a omezení na dálnici D1 u sjezdu na Rousínov. Na dálnici D35 ve směru z Hradce Králové do Litomyšle chvíli po půlnoci osobní auto narazilo do zábrany. Kilometr 166 je to u nájezdu z Vysokého Mýta. Kolona se v místě nehody netvoří. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov už odklízí porouchaný kamion. Kilometr 215, značení v místě zasahuje z krajnice do pravého pruhu, takže místem se jede levým jízdním pruhem, auta vybočují. A na silnici 38 z Jihlavy do Golčova Jeníkova se na několika místech jede kyvadlově. Kvůli opravám povrchu vozovky mezi sjezdem z D1 a Štoky a z Havlíčkova Brodu do Olešné. Na obou místech se i v noci tvoří kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Noc je jasná až polojasná, přechodně přeháníky nebo bouřky, teploty 18 až 23 stupňů, v údolích ojediněle kolem 14, na horách kolem 17 stupňů. Přes den má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přeháníky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štaflem.
4: A posloucháte nás během pondělní úterní noci 5,5 minuty po 1 hodině. Přeju vám klidnou noc, možná dobré jitro pro někoho, možná dobrou noc někomu. No a jestli jste v práci, tak vám to hlavně rychle utíká, na cestách taky. My se za chvíli vydáme do Francie, protože francouzští vinaři se potýkají se suchem a klesajícím zájmem o jejich vína. Na vinice zamířil i náš nový zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. No a uslyšíte ho ve vysílání nočního radiožurnálu ještě v čase do 13:45.
0: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Francouzští vinaři v oblasti Bordeaux počítají s velkými ztrátami. Důvodem nejsou ani tak letošní rozsáhlé požáry, ale spíš extrémní letní sucho a vlny veder. Na podrobnosti se našeho nového zpravodaje ve Francii Marcela Faltise ptal moderátor Štěpán Pokorný.
1: Tak kde přesně si a jaké tam sucho napáchalo škody?
2: Já jsem v oblasti Saint-Emilion, což je takové vinařské srdce Bordeaux, všude kolem mě jsou vinice, ale ono to sucho na první pohled není úplně vidět, protože ty vinice jsou stále zelené, ale když se člověk podívá na trávu kolem, tak ta je úplně žlutá a do toho tu panuje velké horko. Je přes 30 stupňů. No a takové teploty jsou ve Francii téměř celé léto. A když k tomu přepočteme, že tu téměř neprší, tak ty škody budou obrovské, i když přesnou částku teď nikdo vyčíslit z vinařů zřejmě nedokáže. Problémem je, že kvůli suchu nemají vinaři dostatek vody na to, aby mohli zavlažovat celé vinice, alespoň tedy ti třeba z těch menších domů, a hrozí, že tak víno zkrátka uschne. Lidé si teď Bordeaux a celou oblast Gironde spíše možná spojují s požáry, ale ty místní vinice přímo neohrozily. Spíše fungují jako takový budíček, který ukázal, že klimatické změny, které způsobují taková horka a sucho, mají negativní vliv i na vinařský průmysl. Já jsem třeba před chvílí mluvil s jedním vinařem, který vlastní vinice, které jsou v jeho rodině 6 generací, a teď začal jeho syn pěstovat i olivy, což bylo v této oblasti předtím nemyslitelné. Klima se tu ale mění tak, že připomíná spíš třeba to v jižní Itálii nebo Řecku.
1: Jak na to vinaři reagují? Snaží se tomu nějak přizpůsobit?
2: Jak už jsem říkal, tak je to třeba pěstováním jiných plodin. Vinař, s kterým jsem mluvil, tak začal pěstovat právě ty olivy a vyrábět olivový olej, což je ale furt spíš takový doplněk, než že by ho to výrazněji živilo. Kromě toho se tu objevují například třeba pšenice, kukuřice, slunečnice, čirok, olivovníky, kivy, ale viděl jsem třeba taky melouny. Zatím jde ale proti celkové ploše vinic o poměrně malou diversifikaci. Co je zajímavé, je to, že francouzští vinaři dokonce dostávají peníze za to, že révu odstraní, aby se tak snížila nadprodukce, a stát a vinařské organizace třeba financují programy klučení a část bývalých vinic se tak mění na přírodní plochy nebo lesy a část právě na už ta zmíněná pole.
0: O očekávaných ztrátách francouzských vinařů jsme mluvili s naším zahraničním zpravodajem ve Francii Marcelem Faltisem.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu. Vlna veder v Česku pokračuje, no a některé české e-shopy kvůli tomu pozastavují rozesílání balíčků. Týká se to hlavně léků nebo potravin citlivých na výkyvy teplot. Několik dnů si teď na zásilku musí počkat třeba zákazníci obchodu s čokoládovými výrobky.
1: Jelikož prodáváme mimo jiné i ořechy obalené do čokolády, tak jsou dny, kdy se rozhodneme neexpedovat vůbec žádný zásilky.
2: Vysvětluje Petr Voves, ředitel e-shopu Ochutnej ořech, který má hlavní expediční sklad v Čakovci na Českobudějovicku.
1: Je lepší spíš stopnout třeba na jeden, dva dny tu expedici úplně a napsat zákazníkovi, že bude muset na ten svůj balíček počkat pár dní.
2: Jak dál Petr Voves připomíná, s omezováním expedice zboží se v posledních letech firma potýká stále častěji.
1: Před 2-3 lety. To opravdu bylo ojedinělé. Letos už je to po čtvrtý, kdy jsme na 2 dny stopli expedici.
2: S vedrem bojují také v Táborském muzeu čokolády a marcipánu, které provozuje vlastní e-shop. Zaměstnanci proto do zásilek přidávají speciální chladící balíčky, říká ředitelka muzea Martina Cimpová.
3: Snažíme se dát jeden do spoda, jeden nahoru. Na ten jeden den to pomůže. No. Ono to chytí nějakou tu teplotu a tu už pak taky drží ten karton.
2: Podle ředitelky je navíc pravděpodobné, že letní vlny veder budou mít časem na provoz e-shopu daleko větší dopad.
3: Aby jsme se jako tomuhle vyvarovali, tak si uděláme možná takový e-shopový prázdniny.
2: Přepravní společnosti ve svých podmínkách varují před posíláním zboží citlivého na změny teplot. Jak upozorňuje mluvčí zásilkovny Ondřej Luštinec, teploty uvnitř boxu můžou na přímém slunci dosáhnout až 50 stupňů Celsia.
4: Klimatizace by potřebovala velké množství energie. Navíc by nestačilo chladit samotné boxy, ale chlazený by musel být celý dopravní řetězec. To znamená auto, které zásilku vyzvedne, depo i auto, které ji veze do boxu.
2: Na způsob uložení zásilky by podle Luštince měli zákazníci myslet i při venkovních teplotách pod bodem mrazu. Michal Bělský, Radiožurnál. Potkal jsem tě zase.

furt chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let,

0: Vydejte se s Radiožurnálem do Anglie 20. let minulého století. Pomozte originální dvojici vyšetřovatelů hledat mladou dívku z prominentní rodiny, která utekla z ospalého Sussexu do víru britské metropole. Užijte si kombinaci klasické krimi atmosféry, noblesy anglického venkova i jiskřivé chemie ústřední dvojice. Knihu z britské detektivní série Vraždy v Midworthu, Zmizení mladé dámy, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
2: Tento týden přinášíme výběr z hostů radiožurnálu. Byla mezi nimi i zpěvačka Eva Farna. Jak oslavila 20 let na scéně a proč svým fanouškům a faninkám na léto naservírovala skladbu Big Mac.
3: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Poslouchejte dnes po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
4: Na hodinách je 1:30. Pavel Prouza a zprávy.
5: Do Česka se dnes vrátí vrtulník, který ve Francii pomáhal s hašením rozsáhlých lesních požárů, informoval o tom mluvčí Českého hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Vrtulník s hasiči, piloty a techniky odletěl do Francie v předminulém týdnu. Země se s požáry potýká od začátku léta kvůli extrémním vedrům a suchu. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek se nepovažuje za vinného z žádné trestné činnosti v bitcoinové kauze. Blažek na sociální síti X napsal, že tvrzení vyšetřovatelů o původu peněz nejsou podložená. Státní zástupkyně pro Blažka požaduje 6,5 roku za mřížemi za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal velvyslankyni ve Spojených státech Olhu Stefanišinovou. Vyplývá to z dekretu, který zveřejnila jeho kancelář. Důvod odvolání dokument neuvádí. Velvyslankyně ale podle serveru Kyiv Independent na Facebooku napsala, že se pro odchod rozhodla sama z osobních důvodů. Kvůli nedostatku vody klesla hladina Rýna u německého města Kolín na místní historické minimum, píše o tom agentura DPA. Výrazně to omezilo lodní dopravu. Německý ministr dopravy Steffen Bilger na čtvrtek svolal do Bonnu odbornou konferenci. S nízkou hladinou se potýká i Dunaj.
1: Sport.
5: Nikola Bartuňková postoupila do druhého kola tenisového turnaje Canadian Open. Česká tenistka porazila bývalou světovou čtyřku Bianku Andreescuovou 7-5 a 6-4. Úspěšný vstup do turnaje má za sebou také Karolína Plíčková, která vyřadila Ukrajinku Olejnikovovou po setech 2x6-4. Na kurtu je teď Tereza Valentová, která zatím proti Američance Tausendové prohrála první set.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na dálnici D11 u sjezdu na Jičín a nehoda v Praze. Po dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jede nadměrný náklad s doprovodem. Jsou za sjezdem na Jičín, teď mezi kilometry 40 až 50. Je to skoro 260 tun a 5 metrů na šířku. Jedou na exit 84, kde odbočí na Vysoké Mýto. Za nákladem s doprovodem je většinou hustý provoz a na trase taky místy prší. Na D11 z Prahy do Hradce Králové pozorně i na exitu 42 sjezdu na Jičín. Vlevo na trávě stojí zřejmě porouchané osobní auto. V Praze mezi Strahovským tunelem a komplexem Blanka havarovalo osobní auto. Nehoda je u přejezdu z Patočkovy ulice. Podle policie je vozidlo mimo vozovku. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Noc je jasná až polojasná, přechodně přehánky nebo bouřky, teploty 18 až 23 stupňů v údolích, ojediněle kolem 14, na horách kolem 17 stupňů. Přes den má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Tolik zprávy. A dál je s vámi noční radiožurnál a Jiří Štefl.
7: Stejně jako v divadle, tak i do rozhlasu dřív chodili herci na premiéru i reprízy. V archivu se nám dochovaly třeba dva unikátní záznamy Moliérova Lakomce. A že bylo každé provedení přece jen odlišné, poznáte za pár minut. A to v prvním díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. V něm se budeme tenhle týden vracet k rozhlasovému milníku do roku 1926. Tehdy vznikla i první rozhlasová hra. Uslyšíte o tom ve vysílání nočního radiožurnálu ještě v čase do druhé hodiny.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: David Stepka tady u nás ve vysílání nočního radiožurnálu v dozvuku ve 13:45. Celý tenhle týden vám nabízíme tematický seriál Rozhlasové stovky. Připomínáme v něm postupně 5 rozhlasových milníků spojených s rokem 1926. A začneme rozhlasovou hrou. Přesně před 100 lety se na tehdejším radiožurnálu ozvala hra Na přástkách autora Miloše Kareše, kterou můžeme považovat za nejstarší českou rozhlasovou hru vůbec. Začneme ale ukázkou z nejstarší dochované rozhlasové adaptace. Tou je Bílý tesák Jacka Londona z roku 1937.
1: Týdny horečkami bloudí, jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
2: My vlastně nevíme, proč ta hra byla natočena, protože tehdy se veškeré rozhlasové hry vysílaly živě a žádný záznam se z nich nepořizoval.
3: Nejstarší dochovanou hru v archivu Českého rozhlasu posloucháme s Miloslavem Turkem, který jako archivář pracuje v rozhlase od roku 1984. Záznam Bílého tesáka je z 30. listopadu 1937.
4: Vaší bude vyhověno vzácné panstvo.
2: Dokonce v tom samém měsíci, v prosinci 1937, se vysílala hra od Moliéra Lakomec. A když se reprízovala o několik měsíců později, tak ti herci se pro tu reprízu museli znova sejít a znova to museli sehrát.
3: V archivu se dochovaly ukázky z premiéry Lakomce z 30. prosince 1937. Poslechněme si samotný úvod.
5: Zloději! Zloději! Pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: A teď pro porovnání nahrávka o čtvrt roku mladší z 19. dubna 1938. Zatímco text se neliší, dikce představitele Harpagona, herce Jaroslava Hurta, ano.
5: Zloději, pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: První dramatické večery radiožurnál zavedl už v září 1924, kdy začal vysílat kratší dramatické texty nebo části z divadelních her. O rok později nabídnul radiožurnál spolupráci režisérovi Vinohradského divadla Jaroslavu Kvapilovi. Ten měl vybírat hry, které by se víc blížily možnostem rozhlasového vysílání. Tak se k posluchačům přenesly scény ze Cyrana z Bergeracu nebo z Noci na Karlštejně. Z této doby se žádné nahrávky nedochovaly. Nemáme tak ani ukázku z nejstarší rozhlasové hry Na přástkách Miloše Kareše, ani z dramatické scénky Staropražský večer, jakési zdramatizované formy rozhovoru dvou průvodců z podzimu 1926. V tvorbě rozhlasových her nezaostává Český rozhlas ani po 100 letech. Podle Aleše Vrzáka, jednoho z předních rozhlasových režisérů, jich u nás ročně vznikne kolem 30. A na koho se právě on snaží navázat?
6: To, co já považuji asi za nějaký vrchol, tak to bylo to období Jiřího Horčičky. Jiří Horčička opravdu byl jakýmsi gigantem. Třeba od něho jsem měl nejradši Válku z mloky.
7: Tak ty ještěrky žijí v moři.
8: Já v moři, jo. Jenom v noci lezou na břeh, ale za chvíli zase mosijou do vody.
6: Jako způsob zpracování ve zvuku, ale i práci s hereckým monologem. Vlastně je pro mě ta práce neuvěřitelně moderní, i když ji slyším dneska.
3: Uzavírá Aleš Vrzák. V pokračování seriálu připomeneme další letošní stovku. Kulaté narozeniny na podzim oslaví Symfonický orchestr Českého rozhlasu a my vám řekneme, jaká bude jeho jubilejní sezóna. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Noční radiožurnál.
1: To jsou informace z Česka i zahraničí.
0: Aktuální zprávy každou půl hodinu.
1: Včetně dopravního zpravodajství.
0: A příjemná hudba.
1: Noční radiožurnál.
0: Přinášíme to nejdůležitější, i když ostatní ještě spí.
1: Radiožurnál.
0: S vámi i každou noc.
2: Teď jsou 2 hodiny. A zprávy má Pavel Prouza.
3: Očkování v lékárnách by v Česku mohlo být možné od poloviny příštího roku. Korejský poloostrov zažívá nejteplejší dny v historii měření. Fotbalisté Sparty rozehrají 3. předkolo Ligy mistrů proti Olympiku Lyon. Bude slunečno, přechodně přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Od poloviny příštího roku by se lidé proti chřipce a COVID-19 mohli nechat naočkovat taky v lékárnách. Návrh novely zákona prošel mezirezortním připomínkovým řízením.
4: Lékárny se sami budou moct rozhodnout, jestli se do očkování zapojí, říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
5: Očekáváme, že se přihlásí do tohoto systému zhruba nějakých 60 až 70% lékáren.
4: Cílem změny je hlavně zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy praktiků Petra Šonky ale očkování v lékárnách tento problém nevyřeší.
6: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale zájem pacientů o tohle očkování.
4: A lékárníkům podle něj chybí taky dostatečné vzdělání na zvládnutí případných komplikací. Prezident komory lékárníků Aleš Krebs s tím ale nesouhlasí.
7: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně.
4: Lékárníci nicméně budou muset absolvovat speciální vzdělávací kurz. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
3: Korejský poloostrov trápí nejvyšší teploty v historii pravidelného měření. Na několika místech už 3. den po sobě překračují hranici 41 stupňů. Úřady omezily venkovní akce. Vyzývají taky obyvatele, aby si všímali starších lidí žijících osamoceně a pravidelně je chodili kontrolovat.
8: Nejhorší je situace tradičně v centrální a jihozápadní části Jižní Koreji. V Soulu vyrazilo zkontrolovat osamocené staré lidi přes 60 tisíc zdravotníků a dobrovolníků. Bezmála 2000 kilometrů silnic v jihokorejské metropoli 3. den po sobě skrápí přes 200 cisteren, protože na některých místech se pocitová teplota už blíží 50 stupňům. Podle aktuální předpovědi mají extrémní horka tento týden pokračovat a situaci zhoršuje naprosté bezvětří ve většině provincií. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
3: Do úvodního kurzu pro aktivní zálohy armády ve Vyškově nastoupili lidé, kteří jindy během roku kvůli své práci nemohou, učitelé. Výcvikem na vojenské akademii ale spolu s nimi projdou také zástupci dalších časově náročných profesí, lékaři, IT specialisté nebo třeba herci. Kurz mají zkrácený ze 6 týdnů na 4. Naopak ale nemají volné víkendy, popisuje důstojník Martin Kresta.
9: Ten obsah kurzu je úplně stejný, akorát je to tak nahuštěné, že ti kurzanti nemají oddych. Ty první dny dochází fasování uniform, výstroje a výzbroje. První týden je silně teoretický, ale pak už je praktičtější část, kde vyjíždí i do vojenského prostoru a zkouší si to opravdu naživo.
1: Sport.
3: Fotbalisté Sparty nastoupí v úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů proti Olympiku Lyon. Do Prahy s francouzským klubem nepřiletěl český reprezentant Pavel Schulz, který kvůli zranění chybí v nominaci. Po úspěšné minulé sezóně by navíc podle portugalského trenéra Olympiku Paula Fonseky mohl se Lyonu odejít.
10: Pavel je aktuálně zraněný, má zánět kolene. Po mistrovství světa se k nám připojil poměrně pozdě a fyzicky na tom není nejlépe. On sám by v Praze rád nastoupil, ale není to bohužel možné. Pokud se ptáte na jeho případný přestup, možnosti jsou. Poslední sezóna se mu velmi vydařila a u nás v Lyonu je velmi oblíbený. Nemůžu teď říct, jestli odejde jinam. Pavel má velmi vysokou hodnotu a všechny kluby na něj budou dávat v Evropě velký pozor.
3: Duel 3. předkola Ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda v Praze a uzavírka v Ostravě. Po dálnici jede 11 z Prahy do Hradce Králové, jede nadměrný náklad s doprovodem. 260 tun, 5 metrů na šířku. Každou chvíli